0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všickni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
3: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
3: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme, i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli, a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zůplna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř. Dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a hajný věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim:
1: chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí.
0: Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba. Táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejmladší bratr řekl:
2: bratři, rozejděme se. Slibme si, že se tu do roka a do dne sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž. A přijde-li který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Čí nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí.
0: Bratři udělali, jak nejmladší řekl. Rozloučili se a nejstarší šel napravo. Prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovno. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil. Najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký, s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm. Zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený. I zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů. Sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala. Najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou. Oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima mi je, zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu jí přece líto a řekl:
2: proč pak byste nesměla, jen si sedněte, je-li vám zima.
3: Bojím se tvého psa, panáčku,
0: řekla baba.
3: Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet.
0: Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála. Najednou jí zima přešla. Jako kočka skočila k ohni. Popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala:
3: pečo, pečo, zajíce, mně zajíc, tobě nic.
0: Mládenec seděl, jako by ho přimrazil. A než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr. Přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá. Nemáš staršího bratra? A není také myslivcem? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese, nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu, ale to ti povídám. Nechoď do toho starého lesa za potokem, straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku. Služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyzkoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa za potokem. Chodil dlouho. Také zastřelil zajíce. Dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl za myslivce u jednoho knížete a měl tuze dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl si na bratry, poděkoval se knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukověti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel. Odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel. Přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl. Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrestej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně. Putovali spolu a mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři. A prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval, podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho. Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci? Mám, řekl mládenec, ale nevím, kde jsou. Byli u nás, řekl pán. Ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí. Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě. Ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný, veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vyl. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel. Baba se choulila a zaskuhrala.
3: Mladý panáčku, zima je, zimu se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohníčku.
0: Mládenec z baby nespustil oka. Nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, je-li vám zima.
3: Ráda bych,
0: skuhrala baba.
3: Ale toho psa se bojím, pořád na mne vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechá mne.
0: Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Písk. Skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohla ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy, proutek jí hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě hned roztrhal. Baba se zaškrtila a řekla.
3: Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil. Nebýt toho, bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi.
0: Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné. I řekla.
3: Sáhni do mého kapsáře. Je tam hrníček s mastí, zavinutý do plátna. Tu mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli.
0: Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se to stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, nejmladší se rozhlédl po mítině a řekl babi. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Bába se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr mast, bratři mu pomáhali a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popela. Z popela vyletěl černý havran. Zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil, do zámku. Pán se radoval a nejmladší bratr dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.

0: plnou hlavu starostí. Škubánek měl zítra narozeniny. Třípatrový dort už měla upečený. Ale to hlavní jí pořád chybělo. Nemohla vymyslet žádný pořádný dárek. Škubánek seděl zrovna u televize a s nosem na obrazovce sledoval finále psího šampionátu v boxu. Svalnatý boxer Mohamed Alík právě knockoutoval v pátém kole bývalého velmistra těžké váhy Bernardína Honzu. Diváci jásali, odnášeli Alíka na ramenou, házeli mu květiny a kolečka salámu. Škubánek vyskočil a předváděl Alíkovi vítězné výpady.
1: Škoda, že nejsi boxer, zasněla se Káťa.
2: Jak můžu být boxer, když jsem čistokrevný vořech?
0: Vzdychnul Škubánek a zhasnul televizi. A v tom se Káťa rozsvítilo. Druhý den se vrátila z nákupu se spoustou krabic a balíčků. Všechno zabalila do papíru s kytičkami a oslavy narozenin mohly začít. Na tuhle chvíli čekal kocour Luciáš. Už dlouho nakukoval oknem a jakmile Káťa vyndala dort z ledničky a zapálila svíčky, zazvonil u dveří. Když Škubánek otevřel, uviděl bujné zelené roští, za kterým bylo Luciáše sotva tušit.
3: Mňaucta! Dovolil jsem si k narozeninám malou kytičku. Uvidíte, jak si s ní užijete. Mňau! Trocha zeleně v bytě potěší.
0: Postavil kořenáč na stůl a sám se strategicky usadil k dortu.
3: Slečna sama pekla. To tedy nemohu odmítnout.
0: A valil si na talíř jednu porci za druhou.
3: Než ochutnám to druhé patro. To je ovšem vynikající. Měl by se Škubánek pochlubit, jaké dostal dárky.
0: Škubánek byl poněkud v rozpacích, když v prvním balíčku našel trenýrky a v druhém sportovní obuv na zadní tlapky.
3: Musíš hned vyzkoušet, jak ti to bude. Já bych zatím s dovolením načnul to ořechové přízemí. To je tedy materiál. Škoda, že ten dort nemá ještě suterén.
0: Mlaskal Luciáš.
2: To by se ti hodilo,
0: mrzel se v duchu Škubánek.
2: Já ti budu dělat módní přehlídku, bof, a zbydou na mě už jen ty svíčky.
0: A honem rozvázal další krabici. Ležely v ní boxerské rukavice.
2: Přivoň, není to krása?
0: Kocour cítil, že bude lepší se odporoučet.
1: Vzbuzuješ respekt, Škubánku,
0: jásala Káťa.
2: Rukavice jsem měl rozbalit první, nemuseli jsme přijít o celý dort,
0: vzdychal Škubánek.
2: Co takhle, dát si jitrničku?
1: Napřed rozbal ten největší balík, pobídla ho Káťa,
0: ale v balíku byl jen velký vycpaný pytel se dvěma tkanicemi.
1: To je trenažér, vysvětlovala Káťa. Na tom budeš každý den cvičit údery, a já budu tvoje trenýrka.
0: A pověsila pytel mezi dveře. Škubánek se zatím hrnul do ledničky pro jitrničku, ale Káťa mu ji vzala a položila na stůl.
1: Při tréninku se nejí. Půl hodinky cvič, pak budeš mít odměnu.
2: Kvůli tomu trenažéru se snad ani nenažéru,
0: brblal Škubánek pod fousy, protože na své narozeniny nechtěl odmlouvat nahlas. Začal tedy s vervou poskakovat kolem pytle a bušit do něj jako mlátička. Přesně v těch místech pod prahem měla svou dvougarzoniéru myší rodinka. Jedna místnost sloužila jako spižírna a v druhé byla prostorná rodinná postel. Měli právě nejhlubší půlnoc a najednou rány, jako když hřmí. Pod pruhovanou peřinou se probudil táta myš i máma myš i synek, který se jmenoval po dědečkovi Zámyš, ale kterému říkali Miky podle toho slavného filmového herce.
4: Skoč se podívat, co se to tam děje,
0: poslal táta synka.
1: Ten

0: dnes ze zhora má narozeniny, tak nejspíš tancujou. Vložila se do toho máma, která vždycky všechno věděla nejlíp. Mickey byl v mžiku zpátky.
1: Ten vořech se snad zbláznil.
0: Pere se tam s pytlem. Na zadních má trenýrky a na předních takhle velké palčáky. Třeba mají maškarní, kombinovala máma, ale táta vyskočil z postele a Mickey se hrnul za ním. Radši tam nelezte, kluci, co když se ho chytá vsteklina, sejčkovala máma, ale sama pospíchala, aby byla přitom. Ten vořech sedal na box, žasnul táta, když vystrčil hlavu z díry. Tak ho pěkně knokautujem, hecovala máma. Táta vylezl na futro dveří a začal přehryzávat poutko trenažéru. Máma zatím našla v koupelně kus mýdla a namydlila parkety u dveří. Při nejbližším úderu poutko prasklo a pytel praštil škubánka do hlavy. Ten zavrávoral, nohy mu ujeli po namydlené podlaze a už ležel všechny čtyři nahoře.
1: 8, 9, 10, knockout,
0: odpočítal táta. Jste vyřízenej, tak už dejte pokoj, mějte ohled na ostatní nájemníky, přisadila si máma a všichni vítězně odpochodovali do myší díry.
2: To by pro dnešek stačilo,
0: brblal škubánek a chtěl se potom mleknutí posilnit. Ale na talířku místo jitrničky ležely jen dvě špejle. Zavil škubánek a Káťa vystrčila hlavu z kuchyně.
3: Už máš po večeři?
0: Zeptala se líbezně.
2: No, to tedy mám po večeři. Někdo mi jí snět? Nejspíš ty zatracené myši.
0: Žaloval pejsek a tvářil se tak nešťastně, že mu Káťa dala honem novou jitrničku.
2: To vám nedaruju,
0: zavrčel škubánek do myší díry. Ale když si sedl ke stolu, vytřeštil oči.
2: To snad není pravda, druhá jitrnička je pryč.
3: Tohle na mě neskoušej,
0: mračila se Káťa.
3: Vyčistit zuby a do postele.
2: Ach jo, to zas byly narozeniny,
0: vzdychal škubánek, když se s prázdným bříškem ukládal na svůj polštářek. Myši už nešli spát, těšili se, jak vymetou zbytky po narozeninové hostině. Sotva se nahoře zhaslo, už se kradli k ledničce. Táta se rozkročil, máma se mu vyšvihla na ramena, vždyť taky zamlada jezdila s myším cirkusem. Na ní vyšplhal Mickey a už vtáhnul největší jitrničku z mísy. V tom, co si zasvištělo vzduchem. Ve světle otevřené ledničky jim nad hlavou prolétlo podivné zelené chapadlo. Popadlo jitrnici a zmizelo ve tmě pokoje. Něco mlasklo, pak co si lehonce zašumělo a bylo ticho.
4: Já bych to dál nepokoušel, pobízel táta k ústupu.
0: Jenže v tom Mickey zahlídnul, že na okně visí štanglička u heráku a už se šplhal po zácloně. Vedle v pokoji se probudil škubánek. Našpicoval uši a zavětřil.
2: Káťo, vstávej! V kuchyni jsou zloději!
0: Káťa přiložila oko ke klíčové dírce.
3: Pojď honem, myši nám kradou salám!
0: Škubánek rozrazil dveře. A teď se to semlelo ráz na ráz. Salám upadl a začal se kutálet. Mickey šel po něm, ale v tom se ozvalo zasvištění. Luciášova rostlina natáhla dlouhý stvol se zeleným květem a chramst. Spolkla salám jako malinu.
3: Vždyť je to masožravá kytka!
0: Sotva to Káťa vykřikla, květ se natáhl podruhé a popadl Mickeyho za ocásek.
3: Pomoc! Pištěl Mickey.
0: Máma myš honem přiskočila a chytla ho za packy. Táta popadl mámu a táhli, až se jim podařilo Mickeyho zachránit. Všichni naskákali do myší díry, ale v zápětí začali vyhazovat kufry, tašky a uzel s pruhovanou peřinou.
4: Fuj, tak odpornou past jsem ještě neviděl, odplivnul si táta.
0: Vypadali jako slušná partaj a pořídí si takovou potvoru a ještě k narozeninám, sadisti, láteřila máma. Sotva rodinka zmizela, Škubánek se vyklonil z okna.
2: No nazdar, stěhujou se do kůlny, ke kocourovi.
3: To se za chvíli budou stěhovat znova, sázela se Káťa.
0: Ale všechno bylo jinak. V kůlně byla tma a myši vlezly oknem kocourovi rovnou do pelechu. Rozespalý Luciáš se posadil a vytřeštil oči. Kocour zíral na myši a myši zírali na kocoura. První se vzpamatoval Mickey. Zaťal pěstičky a jak to okoukal od Škubánka, elegantním výpadem praštil kocoura do nosu.
2: Mňau, pomoc, myši bijou kocoura, mňau,
0: zaúpěl Luciáš a tak, jak byl, v noční košili vyskočil do zahrady.
2: Mňau, to byl ale sen a to já mám vždycky, když se přejím šlehačky, mňau, vajs, proč já to dělám?
0: Skučel a hnal se stichlou ulicí.
2: Podlehl v prvním kole,
0: chechtal se Škubánek.
2: Ještě jsme mu měli hodit na hlavu ten jeho kořenáč.
3: Proč? Ta kytka je docela hezká,
0: hájila ji Káťa.
3: Aspoň si k nám myši netroufnou a nějaká ta jitrnička se pro ní najde.
2: Když je řeč o jitrničkách, teď by nějaká bodla,
0: olíznul se Škubánek. A tak Káťa znovu prostřela. Škubánkovi, sobě a taky jeden talířek pro tu podivnou kytku. A všem náramně chutnalo.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: plave to ve vode, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
1: Kdo na to přišel?
0: Plave ve vodě, skáče po zemi.
2: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
1: Baterka s nožičkama.
2: Jo.
0: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
2: Je to žába.

0: básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
5: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
6: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
4: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
5: A ty?
4: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
5: Kdo jsi ty?
7: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
5: Jú!
4: Vykřikla holčička polekaně.
5: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
4: Zeptala se malá čarodějnice.
8: Počkat, počkat, skočil jí do řeči havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se.
4: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
5: Je, ty to ale umíš,
4: radovali se děti.
5: Tě, to je teprve začátek,
4: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
5: Tak a teď dost, musíte už domů.
7: Už, ano, je nejvyšší čas.
4: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
5: Tak moc krát děkujeme.
4: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
8: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
5: Ale mohl by to být,
4: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
5: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
4: Ale v duchu byla velice ustaraná.
5: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
4: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
5: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
1: paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
3: Svěží dech, prosím.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
1: Pesto! Hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto. Takže budeme asi péct.
0: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne? To...
0: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
1: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupito pesto.
0: Prosím.
1: Šupito pesto. Jako když se má něco udělat meteleskum bleskum.
0: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
1: Jakože to spěchá. Šupito pesto.
0: Aha. Ne, to je šupito presto. Ne pesto. Ale máš pravdu. Presto je italský. Ale s pestem to nemá nic společného.
1: Tak jo. Co je to, to pesto?
0: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
1: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
0: Určitě ano. Připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
1: Jo!
0: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky. Tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
1: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
0: Pesto není jen jedno. Existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto. Nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
1: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
0: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
1: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
0: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
1: Jo.
0: Ale v moždíři, paličkou.
1: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tou ano, paličkou ano. Se dělá duc, duc.
0: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
1: To mám.
0: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku. Jednu polévkovou lžíci piniových oříšků. 6 lžic strouhaného parmezánu. A špetku soli.
1: Bazalku mám. Olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl, jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty piniové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spižírny, tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty piniové nepoznám.
0: Píniové oříšky jsou tyhle typy.
1: Aha.
0: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
1: Aha, takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
0: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
1: Tak to je kolem Itálie, viď, to moře.
0: Přesně tak. A mají takovou nasládlou, trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
2: No, ty jsou dobré.
0: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
2: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
0: Můžou být různé pigy.
2: A co s tou paličkou a s tou miskou?
0: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
2: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady,
0: přesně
2: viď, pesto.
0: A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
2: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
0: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto připravené ručně v hmoždíři má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píniové oříšky, parmezán, sůl a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře a mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje.
2: Aha.
0: Pesto by mělo být krásně krémové.
2: Mám, nesu.
0: Piggy si vybral hmoždíř.
2: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
0: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
2: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
0: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
2: Šupito presto báječné pesto.
0: Opravdu vynikající.
2: Chutná ti?
0: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
2: Jú, jdu na to, prostírám.
0: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření mlsotkové a šmakovinky.
3: Raz, dva, tři a jedem! Babičko!

0: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
1: Ahoj, Same,
0: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
1: Adoptoval jsi mě, pamatuješ?
0: No, vyplnil jsem v zoo formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
1: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
0: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
1: Mám hlad,
0: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
1: Jídlo, kluku hloupá.
0: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skříňkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
1: Pohni, profím,
0: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
1: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
0: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
1: Já se na to koukám,
0: zahulákal. Vždyť jsi spál, namítl Sam.
1: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
0: Tak promiň, ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
1: Samozřejmě, že ne. Jsem slon, kluku hloupá.
0: Když nudný pořad o starožitnostech konečně skončil, slon prohlásil.
1: Potřebuju si trochu zasportovat.
0: Zasportovat? Podivil se Sam.
1: Ano, potřebuju pár kilo vchodit. Máš kolo?
0: Mám, ale... koktal chlapec.
1: Ale co?
0: Obořil se na něj slon. No, je dost malé a ty jsi slon. Mohl bys ho rozbít.
1: Co ty to dovoluješ?
0: Rozkřikl se chobot na tec.
1: Tak, kde ho máš?
0: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže. Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
1: Na kole já to umím, odbil ho slon. Loni jsem vyhrál Tour de France.
0: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
1: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout.
0: Prohlásil slon a usnul v Samově posteli. Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás, koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Bylo nebylo. Za dávných časů, nebo to bylo včera, prostě byl žil jeden kluk a jmenoval se Matějíček. Ale všichni, děti i dospělí, mu neřekli jinak než povídálek. On totiž ten Matějíček nezavřel pusu od rána do večera. Když někdo řekl, že byl ve městě, ozval se Matějíček, že on také byl ve městě. Když někdo povídal, že pojede do města, ozval se Matějíček, že on také pojede do města. Když mu onehdá Toník vyprávěl, že viděl v lese veverku, Matějíček hned vyprávěl, že on ji viděl také. A když jeho kamarádka Pepička, nebo to byla Andulka, ale to je jedno, když mu teda vyprávěla, že jí její teta přiveze pejska, Matějíček hned věděl, že mu jeho teta přiveze také pejska. Zkrátka a dobře, Matějíček všechno znal, všechno viděl, všude byl a kde nebyl, tam prý jistě už zítra pojede. Tedy ne, že by přímo lhal, ale vymýšlel si, až se hory zelenaly. Ach ty jeden povídálku, vzdychala nad ním maminka.
1: Ale, ať si jenom povídá, bránila ho babička. Je ještě malý, až vyroste, však ho to povídání přejde.
0: Ale Matějíček rostl a povídat nepřestával. Jednou vám takhle ležel pod jabloní, podřimoval, když tu slyší. Matějíčku, víš, že v háji?
2: Včera jsem tam byl.
0: Sladké maliny tam zrají.
2: Če, ty už jsem okusil.
0: Matějíčku, šetři paty, skoč si na vůz k nám.
2: Nač, mám kočár zlatý a jezdím jako pán.
0: No tohle, slyšeli jste to? No tak nám ten zlatý kočár ukaž, ty Matějíčku.
2: To nemůžu. Zlatý kočár je jen pro mě a pro nikoho jiného.
0: A kde je ten zlatý kočár? Kde pak ho povídálku schováváš?
2: Ale, zaste dolů ve křoví.
0: Tak tohle neměl Matějíček říkat. Najednou vám měl pocit, že se všichni na něj dívají, děti i dospělí. Přiznat, že si všechno vymyslel, to se mu ovšem nechtělo. Tak co měl dělat? Vstal a pomalu se loudal ke stodole. A tam ne. Za stodolou stál opravdu zlatý kočár. Do kočáru byly zapřaženi dva koníčkové, jeden bílý, druhý černý, hrabali lesklými kopyty a potřásali hřívou. No, Matějíček se také zarazil, ale hned dělal, jako by se nic nestalo a povídá, jako by nic.
2: Vidíte, vidíte všichni? Tady stojí můj kočár, takhle se otvírají dvířka a takhle se nastupuje.
0: a Matějček nastoupil do zlatého kočáru, pyšně se rozhlédl, když v tom hrábli černý i bílý kůň kopyty do trávy trochu silněji a už, ano, už jedou, už jsou na polní cestě. Kočár jel lehounce jako po samém peří. Snad ani nejel, snad přímo letěl. Ale Matějček to nemohl poznat. A jen si liboval a liboval.
2: Je, no to je ale jízda, no to je ale let.
0: No a když už si myslel, že by ta projížďka mohla stačit, zvolal prrrr. Jenomže tihle koníčkové jeho prrrr jakoby vůbec nerozuměli. Pádili dál a dál cestou, necestou, vesnicemi, městy, lesem, polem, jen se krajina kolem míhala.
2: Je, stůjte, tak stůjte, koníčkové.
0: Volal Matějček, ale nic mu to nebylo platné. Snesla se noc a koníčkové stále pádili dál. To víte, že Matějček dostal strach, že s kočárem v té tmě někde někam spadne nebo do něčeho narazí. Ale nespadl a nenarazil. Kočár ujížděl jako po samém peří. A tak nakonec Matějček usnul. Za svítání ho probudili hlasy. Už je ráno, příteli.
1: Tak jsme zdrávy dojeli.
3: Před vozem i za vozem leží pohádková zem.
0: Matějček se podíval z okna a vidí střechy a věže cizího města. Nad městem na kopci stojí zámek a před zámkem se prochází pan král. A koníčkové si nepřestávají povídat.
4: Pan král čeká, příteli.
1: Vidíš, jak je veselý.
4: Teď nám kapesníkem mává.
1: Už jsme tady.
3: Sláva, sláva.
0: A tak kočár zastavil před zámkem a Matějček mohl konečně vystoupit. Vystoupil tedy a povídá:
2: Dobré jitro, pane králi.
4: Vítám tě, Matějčku povídálku v naší pohádkové zemi.
0: Povídá ten král

0: tu jsi. Já jsem král a nosím na hlavě korunu.
1: Já vím, králové přece nosí na hlavě korunu.
0: Matějček na to. A jednoho dne přiletěla vrána.
1: Je, já vrány znám. U nás je na poli vrán.
0: A ta vrána vzala moji korunu do zobáku a odnesla ji pryč. Koruna je...
1: Já vím.
0: Povídá Matějček podle svého zvyku. Víš? Však právě proto jsi tady. Král jakoby se zasmál pod vousy a pokračoval. Když ty, Matějíčku, všechno víš, pověz mi tedy, kam vrána korunu zanesla.
1: Já vím, já...
0: Chtěl říct Matějíček, ale hned se zarazil, zakoktal a hned se začal vymlouvat, že to králi poví po obědě nebo snad raději až večer. No, tak tedy třeba večer. Večer mi o koruně povíš. Kdybys nepověděl, zle by se ti vedlo. To snad víš.
1: Já vím. Já vím.
0: Smutně přikývl Matějček povídálek a šel pomalu do zámecké zahrady, kam mu pan král ukázal. Snažil se prohledávat trávu pod stromy i pod keři, jestli zrovna tam někam náhodou vrána korunu neschovala. Ale marně se rozhlížel. Marně volal na vránu, aby mu pověděla, kam odnesla královskou korunu. Vrána uměla jen to svoje krá, krá, krá. Matějček chodil po zámecké zahradě, až se unavil. Lehl si pod jabluňku, skoro přesně pod takovou, jaká byla u nich doma na zahradě, a usnul. Jak dlouho spal, nevěděl. Když se ale probudil, nechal oči zavřené. Bál se je otevřít. Co kdyby před ním stál pan král a chtěl po něm tu zatracenou, ztracenou korunu? Tu uslyšel ve větvích jablůňky nad sebou krákání. Ale nebylo to obyčejné krákání.
1: Krá, krá, krá, ubohý Matějček, krá, povídálek, krá, krá, královskou korunu nenajde a král ho dá zavřít do černé věže. Krá, krá.
0: Matějček ani nedutal a vráně odpovídá druhá vrána.
2: Krá, Matějček povídá, ale krásně spí. A přitom by krá, tak málo stačilo, aby krá

0: Marie.
1: A v rány uletěli. No a co teď? Na zámecké zahradě ležel už stín, blížil se večer a s večerem přichází král. Ano, už ho vidí.
0: Tak, jestli pak už víš, kde je má královská koruna.
1: Matějček už měl na jazyku, já vím, ale v ten okamžik si vzpomněl, co krákala vrána na stromě.
0: Nevím, pane králi.
1: Řekl a byla to pravda.
0: Nevíš?
2: Nevím, prosím.
0: No, když nevíš, dám tě zavřít do černé věže, povídálku.
2: Nic o vaší koruně nevím, pane králi.
1: A jen řekl po třetí nevím, ozvalo se zakrákání.
0: Krá, krá, krá.
1: Ve vzduchu jako by něco zazvonilo.

0: zvonilo a k Matějičkovým nohám spadla královská koruna. Matějček ji rychle zvedl a podal panu králi. Král si korunu prohlíží. Ale, tak se mi zdá, že je to ta moje zatracená, ztracená koruna. A kde pak byla? Víš?
1: Nevím, pane králi,
0: řekl Matějček a tohle taky byla pravda. Totiž Matějček povídálek si umínil, že od teďka bude mluvit jenom pravdu, nic než pravdu. No jo, ale jak se dostane zase domů? Matějíčkovi se už začalo opravdově po domově stýskat. A pustí ho pan král domů? To víš, že pustí. Lehni si zase tady pod tu jablůnku. To totiž není ledajaká jabloň. Ta je pohádková. Kdo pod ní usne doma, octne se v pohádce. A kdo pod ní usne v pohádce, octne se zase doma. Matějček povídálek pana krále poslechl. Položil se pod pohádkovou jabloň, chvilku poslouchal, jak ptáci na jabloňce prospěvují a pak usnul. Probudil se rovnou doma a představte si, kde? Pod jejich starou jabloní na zahrádce. No, a to je konec pohádky. Já jsem toho povídálka taky znala. A víte, že už mu nikdo neříká povídálek, ale jenom Matějček. A víte proč? Ne? Tak se zeptejte svojí babičky.

0: Biggy hádanka.
1: Znáte všichni princezničku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Myší kožíšek.
0: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
2: Aha.
0: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Po setmění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepičku, Pepičku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramsese s sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho 2 parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
3: Zítra se u mě hlaste.
2: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
4: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
2: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
5: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
2: přemýšlel nahlas škrtič.
4: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
2: řekl Padrát.
5: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
2: řekl Čango.
4: Ty ho znáš?
2: Podivil se Vasil.
5: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
4: Jak vypadá?
5: Jako feťák,
2: zarval Čango.
5: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďáckej dudlík.
4: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaní. Teď je na koni ta mladá generace.
2: Odplivl si Pepa Padrát.
4: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
2: Zamrkal na Čanga.
5: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
4: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
2: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
4: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha. Vy šéfovi nic nedlužíte.
5: A co ty?
2: Vasil se uhodil do prsou.
4: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holubci, klidně vraťte domů.
2: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
5: Piggy vtip. Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
6: No, nevím.
5: Žába na hanbě!
7: Jak to vypadá?
8: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
7: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
8: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
7: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
9: Jasně, mládež. Jasně, mládež.
8: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
9: No jasně, správně.
10: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
11: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
12: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
11: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
10: Jen do pocem.
13: Dobrý den.
10: Sedni si, chlapče.
13: Děkuji.
10: No tak se posaď.
12: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
8: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
14: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
13: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
12: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
15: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
8: Černá kronika furt něco malé.
13: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
14: Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
15: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště bykané příze.
12: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
15: V obci Hulín nezletilý...
10: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
11: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
12: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
16: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše Veverka Laskonka.
17: A já!
16: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni. Piggy.
17: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot. Obr, dobr, bobre. Co dneska budeme dělat, Laskonko? No,
16: říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
17: Ráda. Svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
16: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček. Tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
17: Tak jo, řetkvičky. To je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
16: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
17: že budou mít svoji vlastní hymnu.
16: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
17: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
16: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
17: To tady leží, mám.
16: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
17: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
16: Ano,
17: protože,
16: ano.
17: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
16: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mi je a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
17: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
16: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
17: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
16: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak... A ty tam vyklop z kelímku sýr kotič.
17: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
16: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. A můžeme zamíchat.
17: robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
16: Skvěle, Piggy. Tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
17: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
16: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
17: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
16: Pigi, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
17: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
16: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
17: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
16: No, to určitě taky, ale... Třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
17: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste.
16: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
17: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, šmik.
16: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
17: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i ptáček.

Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: kuchyně paní Třešinkové. Paní Růžena Mája Třešinková měla tu nejveselější kuchyni v celé Jabloňové ulici. Byla jako ze škatulky. Všichni to říkali a říkají to dál. Z kuchyně paní Třešinkové se linuly ty nejlahodnější vůně. Jednoho dne vůně smaženého kuřete a borůvkových koláčků, dalšího dne vůně křupavé vepřové pečínky a perníčků. Není divu, že se pán a paní Třešinkovi zakulatili a zrůžověli. A jednoho pondělního rána proudilo oknem kuchyně paní Třešinkové sluneční světlo a na nablízkaném linoleu na podlaze vytvořilo světelné čtverce žluté jako máslo. Vzduch byl provoněný šťavnatou slaninou a horkou kávou. Plop, řekl topinkovač a vyskočili z něj dva zlatavé krajíčky. Jeden pro paní Třešinkovou a jeden pro pana Třešinku. Paní Třešinková si ten svůj namazala jahodovou marmeládou a pan Třešinka medem z jetelových květů. Zasnil se pan Třešinka. Křupavý toust si dám po ránu tak rád. A to díky našemu skvělému, nablízkanému topinkovači, dodala paní Třešinková. Každý den nám připravuje zlatohnědé tousty a za ta léta se ani jednou neporouchal. A na ta slova se topinkovač samou pýchou pořádně zablízkal. Zachrchlal kávovar, který se nechtěl nechat zahanbit a zamrkal svým červeným okem. Paní Třešinková nalila kouřící kávu do dvou modře lemovaných hrnečků. Usmála se na svého manžela. Víš, náš kávovar dělá tak neobyčejně dobrou kávu, že si někdy říkám, že v tom musí být nějaké kouzlo. Paní Třešinková neměla tušení, jak jsou její slova pravdivá. Když je pronášela, za cukřenkou se zahýhňali dva kuchyňští šotci a šťouchli do sebe. Za časů prababičky paní Třešinkové žili zvláštní kuchyňští šotci, kteří měnili stloukané mléko v máslo a dohlíželi, aby chleba ve starodávných pecích pěkně nabil a měl křupavou kůrku. A když někdy měli náladu na darebačiny, způsobili, že se srazila smetana nebo plašili slepice při snášení vajec. Ale většinou to byli hodní a spolehliví šotci. A moudré hospodyňky jim často v noci nachystali na práh talíř s ovesnou kaší, slazenou medem a plnou rozinek. Paní Třešinková nevěděla, že přímo v její kuchyni bydlí potomci těchto šotků. Tihle dva měli dlouhá nevyslovitelná jména, která se dědila z otce na syna a z matky na dceru. Ale říkali si Osol a Pepřík, protože to bylo kratší. Jeden z nich chodil v bílém obleku a spával ve stříbrné slánce paní Třešinkové a ten druhý měl zas hnědý kropenatý oblek a spával ve stříbrné pepřence. Jejich úkolem bylo dohlížet, aby celá posádka kuchyně dělala svou každodenní práci a žila spokojeně a ve vzájemném souladu. Když pan Třešinka našel své brýle se želvovinovými obroučkami, o kterých tvrdil, že mu je každé ráno schovává jen tak pro zábavu nějaký skřítek, políbil paní Třešinkovou na rozloučenou a šel do práce. Paní Třešinková seděla u stolu ve sluncem prozářené kuchyni, broukala si pro sebe a okrajovala mrkve, protože chtěla panu Třešinkovi připravit k večeři jeho oblíbené dušené hovězí. Vesele a spokojeně se rozhlédla po kuchyni. Podívala se na pračku, na troubu, na tiše předoucí lednici, do níž uložila vanilkovou zmrzlinu, kterou pan Třešínka dostane jako dezert.
1: Já jsem přece tak šťastná žena,
0: řekla paní Třešínková nahlas jen tak doticha.
2: Šťastná je to tak, mručela lednice.
3: Tak jest, šeptla trouba.
2: Brum, odkašlala si pračka. Přesně tak.
0: Ale paní Třešínková nerozuměla jejich jazyku a tak neodpověděla. A právě toho rána Šotkové poprvé zaznamenali stížnosti od obyvatel kuchyně. Každý měl za to, že svou vlastní práci dokáže dělat dobře, ale všichni vrhali toužebné pohledy na zaměstnání ostatních členů kuchyňské posádky.
2: No, ne, že bych šlehal vejce, nerad,
0: vysvětloval šlehač.
2: Jenomže žehlička dokáže paní Třešínkové tak nařasit její bílé blůzky s volánky. Určitě bych taky dokázal nažehlit paní Třešínkové na blůzkách krásné volánky a kanýrky, jen kdybych dostal příležitost. No, vždyť se podívejte, jak nádherně načechraná je moje šlehaná smetana. Rád bych si na jeden den vzal jinou práci.
3: Já taky,
0: vzdychla žehlička.
3: Chtěla bych si vyzkoušet práci bratrance vaflovače. Paní Třešínková si nad těmi vaflovatými vaflemi tak pomlaskává, ale já bych v nich svým lesklým nosem dokázala udělat ještě lepší důlky. Nechte mě si to zkusit.
0: Věřte, nevěřte, každý elektrický přístroj v kuchyni paní Třešínkové měl podobný požadavek. Pračka chtěla péct piškotový dort. Trouba chtěla vyžehlit košele pana Třešínky, až budou hladionké jako kůrka na koláči. Kávovar toužil ochutnat zmrzlinu.
4: Určitě bych uměl být stejně studený jako lednice,
0: kasal se kávovar.
4: Kdyby se mi zamanulo.
5: No a já bych jako nic uměl vyhazovat kostky ledu a měli by lepší tvar,
0: vychloubal se topinkovač. A paní Třešínková celou tu dobu zvesela krájela brambory a cibuly, aby je pak mohla hodit k dušenému masu pro pana Třešínku a neměla ani tušení, před jakým problémem teď o sol a pepřík stojí.
3: Jestli posádku kuchyně neuspokojíme, šeptal o sol pepříkovi, který se zamyšleně klouzal od jedné ledové kostky ke druhé. Mohla by začít stávkovat a docela přestat pracovat. A co by si pak paní Třešínková počala?
6: Ty myslíš, řekl pepřík, že bychom je to měli nechat zkusit?
3: Zkusit?
0: Osol vyvalil oči, že byly velké jako modré knoflíky na nejlepších šatech paní Třešínkové.
3: Vždyť si představ tu spoušť, jakou by nadělali.
6: Ano, znamenalo by to pro nás práci navíc, připustil pepřík. Ale náš úkol je starat se, aby byla posádka kuchyně spokojená.
0: Osol nad tím přemítal a žvíkal lístek petržele.
3: Paní Třešínková často říká, prohlásil nakonec, že zkušenost je nejlepší učitelka.
0: Pepřík přikývl.
6: Jakmile posádka kuchyně získá zkušenost, že je nemožné dělat práci ostatních, budou všichni dvojnásob rádi, že se můžou věnovat té svojí. Ale nesmíme dát najevo, že pochybujeme o jejich schopnostech.
3: To ne,
0: souhlasil osol.
3: Necháme je, ať na to přijdou sami.
0: A šotci podáním ruky stvrdili své tajemství.
3: Domluveno.
0: A vydali se uklidnit posádku kuchyně.
3: Tak my jsme pro,
0: provolal Pepřík.
3: A platí to pro všechny. Vyberte si den,
0: vyvolával osol.
3: A užijte si to.
0: Posádka kuchyně radostně bzučela a vrčela a pocvakávala.
2: No, tak to uděláme dneska,
0: vykřikl šlehač. A všichni se přidali. Proveďme operaci výměna dnes. Rozhodli se, že si počkají, až si jich paní Třešínková nebude všímat, až bude telefonovat nebo půjde na návštěvu k sousedům a pak. Lednice zasněně předla při představě, že upeče poctivý švestkový koláč, místo aby jen chladila mléko a máslo. Žehlička syčivě klouzala po vlhkých prostěradlech a představovala si lány umělecky důlkovaných waflí. Celá posádka kuchyně dychtivě čekala, až je paní Třešínková nechá samotné. Aspoň na 5 minut, pak jí ukážou, jak dokážou být všestraní. Ale paní Třešínková strávila celé dopoledne v kuchyni. Drhla a smíčila, vymetala neviditelný prach, leštila už tak nablízkané stříbro, prala, míchala piškotové těsto, žehlila svou nejlepší sukni, tu se 7 kráskami, a ani na chvilku si jich nepřestala všímat. Posádka kuchyně netrpělivě bzučela a vrčela a syčela. Kdy už se jim naskytne příležitost pro jejich báječnou výměnu? Ale těsně před obědem, když už se všichni svého nádherného plánu malomyslně vzdávali, se ze zadní verandy ozvalo jednohlasné volání Lídy a Líby do Mabilovic dvojčat.
3: Paní Třešínková, pojďte se podívat na naše koťátka. Mramorová bábovka má 5 nových koťat.
0: Mramorová bábovka byla z poloviny Lídina a z poloviny Líbina kočka. Byla skoro celá bílá, jen tu a tam měla černé zvlněné šmouhy, takže dvojčatům připomínala jejich oblíbený moučník.
3: Jú,
0: vydechla lednice. Zaradovala se trouba.
3: Tak, a je to tady.
0: A opravdu, paní Třešínková už si oprašovala mouku z dlaní a rozvazovala tkanice zástěry. A pak se šla s Lídou a s Líbou po zadních schodech ven. Kávovar svým pronikavým rudým okem sledoval kuchyňským oknem, jak vcházejí sousední brankou k Domabilovic domu.
3: Rychle!
0: Křikl osol a vyklouzl z polévkové naběračky v zásuvce na stříbrné náčiní.
3: Připravte se!
0: Kýchal Pepřík a vyskočil spoza cibule na kuchyňském prkénku.
2: A bzz, krr, klap, křach. Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala. Všichni obyvatelé kuchyně nadšeně chrastili elektrickými šňůrami a osol s Pepříkem plnili jejich přání a měnili jejich úkoly. Košile pana Třešinky se vznesly z pračky a přeletěly do trouby. Bledé, neupečené švestkové koláče vyletěly z trouby a vklouzly do lednice. Kávovar spolikal zmrzlinu. Za chvilku byli všichni nachystaní. To bude překvapení, až se paní Třešínková vrátí.
0: jak ta bude chválit jejich šikovnost. Jenže obyvatelé kuchyně neměli tušení, že překvapení budou oni, a to dříve, než se nadějí. Pan Třešinka skončil v práci dříve, než předpokládal, a právě teď už kráčel Jabloňovou uličkou, hvízdal si a chystal se překvapit paní Třešinkovou v čase oběda. Vykřikoval kávovar a snažil se udržet zmrzlinu studenou. Ale ať dělal, co dělal, zmrzlina tála a byla víc a víc horká, bublala spod víka ven, až vypěnila na stůl.
7: Hrůza, hrůza,
0: hrčel šlehač.
7: Šlehám, ale na blůzách paní Třešinkové se dělají samé uzly, žádné nažehlené kanýrky. Podívejte, jak jsem je zauzloval. Hrůza.
6: Buch, buch.
0: Žehlička poskakovala nahoru a dolů po žehlícím prkně a nořila svůj stříbrný nos do těsta na wafle, které si chtěla paní Třešinková udělat k obědu. Ale waflové těsto se rozlilo v lepkavou louži a když v něm chtěla žehlička udělat důlek, těsto pocákalo její lesklý povrch i stěnu kuchyně. Pračka převalovala břečkovitou kouli těsta, které k nadýchanému žlutému piškotu nemělo o nic blíž než před 5 minutami. Topinkovač ronil slzy a vypouštěl páru, místo aby z něj vyskakovaly nádherně tvarované ledové kostky.
1: To je hrůza, to je hrůza,
0: volala sborem posádka kuchyně.
1: Taková těžká práce, to je horší, než jsme čekali.
0: Osol a Pepřík, kteří se na to z krabičky kuchyňských syrek dívali jako z první řady, na sebe významně mrkli. Jenomže pak, právě doprostřed všech těch nářků a vzliků, kdo nevstoupí do kuchyně jako pan Třešinka a hledá svou kulaťoučkou růžolící ženu. Pan Třešinka si protřel oči. Pan Třešinka zalapal po dechu. Z trouby se linul pach pečených košil. Kávovar podivně bublal a pěnil. Stěny byly potečkované waflovým těstem. Pan Třešinka doklopítal k lednici, otevřel ji, aby si mohl na uklidněnou vzít trochu sýra a okurčiček, ale našel v ní tucet bledých, namrzlých švestkových koláčů, které mu zírali přímo do obličeje. Osol a Pepřík se k sobě zděšeně přitiskli a přikrčili se za sladce vonící krabičku, ve které paní Třešinková uchovávala hřebíček. Jak jen se pan Třešinka tvářil. Dokážou vůbec někdy uklidit ten hrozný binec, co tu posádka kuchyně nadělala, než se paní Třešinková vrátí?
1: Růženo, růženo!
0: Vykřikl pan Třešinka, zamával rukama a vyběhl na zadní verandu. Ve stejnou chvíli kávovar svým rudým okem zahlédl, že se paní Třešinková i s Líbou a Lídou vracejí zpátky.
1: Rychle,
0: kašlal kávovar.
1: Naplňte mě zase mou voňavou černou kávou.
8: Prosím,
0: žadonila trouba.
8: Vraťte mi piškotový dort a moje švestkové
7: koláče. Ty košile chutnají hrozně.
0: A z každého kouta slyšeli Pepřík a Osol stejný křik. Nechte mě zase dělat moji práci. V okamžiku a blesku rychle se pustili do díla.
6: Bzz, krr, klap, křach.
0: Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala, šňůry chrastily. Osol a

0: pustil je svým nejlepším kapesníkem. Zdál se velmi rozrušený.
1: Co pak? Stalo se něco?
0: Ptala se paní Třešinková.
1: Cítil jsi snad, že se něco pálí?
0: Šup! Paní Třešinková otevřela troubu a vytáhla lehoučký, do zlatova upečený piškotový dort a pekáč horkých švestkových koláčů. Ozvala se jednohlasně dvojčata. Pan Třešinka nebyl překvapením schopen slova. Lup! Otevřelo se víko pračky. Paní Třešinková z ní vytáhla hraničku vlhkých sněhobílých košil a položila ji vedle volánkových blůz, se kterými právě žehlička skončila. Klap! Z lednice se vynořila pořádná hrouda vanilkové zmrzliny a paní Třešinková ji naběračkou naložila do dvou modrých talířů, jeden pro Lídu a jeden pro Líbu, aby oslavili 5 nových bábovčiných koťat.
1: K obědu budou wafle,
0: oznámila paní Třešinková, zvedla víko vaflovače a objevily se 2 křupavé hnědé vaflovaté wafle. Řekl pan Třešinka a zamrkal.
2: Asi se mi něco zdálo.
0: Když Lída a Líba odešli domů, Lída s teplým švestkovým koláčem a bílým kotětem a Líba s teplým švestkovým koláčem a černým kotětem, pan a paní Třešinkovi usedli k obědu.
2: Mňam!
0: Pochvaloval si pan Třešinka, když přišla řada na švestkový koláč.
2: To je ale, dobrý oběd.
1: Moc dobrý,
0: přisvědčila paní Třešinková.
1: Díky mojí troubě.
0: Osol a pepřík na to neříkali nic. Po té výměně a zpětné výměně v kuchyni paní Třešinkové tvrdě bok po boku usnuli v nádobě na mouku.

0: jak Trautenberg bytlačil v Krakonošově revíru. Co svět světem stojí, na Krkonoších vládne Krakonoš. A pod horama se vystřídalo pánům, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí. A jestli byli všichni jako ten náš pán.
1: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajny.
2: Ale nosí se, jako by mu patřilo za kumprás všechno. Od Sněžky až po Jílemnici.
0: Trautenbergovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
1: Povídala ponikalská bába kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čelátce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
2: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky, i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
0: No, milost pán je milost pán.
1: A ponikalská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
0: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce sluníčko mu svítí a nad mým je černo, když chce deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vychřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
0: Milost, pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával, les, to je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a korobtve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě, prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, s pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout, na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane, to mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: A už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jeleni, panáčku zajíci. Koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Anděle, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastražte mu bludný kořen. Já tu hruzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakon už to uslyší.
2: To je, nač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěn. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek už opelichaný kopec kokrháč usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hora, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberga běhat jako o život. Čarost zelecko není takhle na dva kroky stodolu, ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březňáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zdřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenbergu nepochutnáš.

0: zaspane. Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Herrgott, to mi Krakonoš dělá na schvál, zrovna když mám dobrou mužku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr,
0: ses. O krakonošskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně. Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnči naložený vláku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat. Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole.
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechával něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
0: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
3: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankote, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají po pás, už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá a pořád se sypou.
1: Caj se, Lebed, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já věděl, že to Krakonoš tak nenechá.
1: Já se dusím, Himmel, Herrgott!
0: V tom nebe zčernalo, blesky se zaklikatily jako zdivočelé zmije. Sněžce poskočila sněhová čepice a ve dveřích stojí Krakonoš.
5: Ještě jednou mi, Trautenbergu, vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe.
2: Mávl holí a z hromady pilin vylétla máma koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
0: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha, inu, jako v pilinkách.
2: Však se u nás doma darmo neříká, cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi, nebo vůbec některým lidem.

račte se mi podívat do huby. Tím letím se málo kdo z vás pochlubí. Jen co jsem si po obědě schrup.

0: Múdrosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Raďte se mi podívat sem, budu ještě chytřejší než sám.
1: Digi hádanka.
2: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené, a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
3: Co je to?
4: Co se dá jíst? Já nevím.
3: Přemýšlím, co modrého jíst. Špagety!
4: Jablíčko!
3: Špagety!
4: Jablíčko!
3: Modré špagety.
4: Ne!
3: Já vím.
4: Tak povídej.
3: Modrý meloun.
4: Ne, asi to bude švestka.
3: Švestka!

0: Jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hubo!
0: Jau!
1: Pozor! Já. Proč padáš, Hubo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? Ho. No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo. A ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím. Já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co. No? Ahoj, mlsotkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimí se lápům, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo. Vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma. Nevím to.
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to neskoukám.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Jo. S duchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he? A co, když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba, no? Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě, louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak steklí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak mě.
2: Adámku, metr.
3: Jo.
2: Tak dělej. Dík.
4: Prosím.
2: Ty jsi tady?
4: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
2: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
4: Jak se hýbe kopretina.
2: Aha.
4: Jeníku, jaké je to být naživu?
2: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
4: Je mi pořád smutno.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Andulky se rády baví.
6: Jsou to ptáčci povídaví.
5: Jsou to ptáčci zpěvaví.
6: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno.
5: Andulky se rády baví.
6: Jsou to ptáčci povídaví.
5: Jsou to ptáčci zpěvaví.
6: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
8: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
9: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
1: Piggy vtipk.
3: Ze dvora vyběhne Tele a za ním farmář.
10: Kam běžíš, Franto? Volá za ním soused.
11: Vím já, to se zeptej toho Telete.
7: A na co se ho má zeptat?
1: Kam se běží, přece?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pojď sem. Kulaté melóny, zahnuté banány.
2: Nem jestli mu já je jet, ještě teď jsem zelený. Žádné melóny, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Slunce naši jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
1: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
6: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
1: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
6: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jelen a jeho parohy. Pozdě bycha honiti. Praví se v této bajce. Stepilý jelen se jednou zastavil u lesní studánky, aby uhasil žízeň. V klidné hladině pozoroval se zalíbením svůj obraz jako v zrcadle.
1: Jsem opravdu krásný. Ovšem nejhezčí na mě jsou moje parohy. Žádné zvíře se mi nevyrovná,
0: říkal si pyšně. Když ale jeho pohled sklouzl až k nohám, zachmuřil se.
1: Byl bych nejkrásnější, kdyby mne nehyzdily tenké nohy, jak jsou šeredné a znetvořené kopítky,
0: bědoval. Zaujat svým obrazem, přestal dávat pozor a nevšiml si, že se od louky blíží skupina lovců na koních. Když uslyšel zvuk trubky, lekl se, vyskočil a začal bezhlavě prchat. Dokud běžel po cestě, štíhlé a rychlé nohy ho bezpečně nesly a vzdálenost mezi ním a lovci se zvětšovala. Ale cesta končila a jelen vběhl do hustého houští. Tady mu rychlé nohy nebyly nic platné. Mohutné parohy, které před chvílí tak obdivoval, se zaplétaly do větví a šlahounů ostružin. Bránili nohám v pohybu, takže ho lovci snadno dostihli.
1: Ó, já hlupák, styděl jsem se za své nohy a právě ty mne nesli do bezpečí. Parohy, moje chlouba, mne hanebně zradili. Kéž bych mohl svůj omyl napravit.
0: Pozdě jelen litoval. Je pravda, že i lidé si toho, co je pro ně nejcennější, často váží nejméně.

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, Panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal.
1: Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci.
0: A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok.
1: Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
2: Jasně, šéfe,
0: řekl Bobek a nadmul hruď.
1: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly.
0: A Bob s Bobkem zatěli ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel.
1: No jo, no, uvidíme, uvidíme.
0: Vzal plechovku s černou barvou a štětku.
1: Pokácíte všechny stromy, které vám označím, a nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka.
0: Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce.
2: Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku.
0: Radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo.
2: Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp.
1: Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku,
0: ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit.
1: Bobku, to je můj pot.
2: Já už mám taky dost.
1: Tak si na chvilku lehnem.
2: Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása? Krása, krása,
1: udroval Bobek.
2: Píchá mě jehličí, lechtá tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. Klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domů.
0: Ale vyskočili oba, protože zvedl štěkot Broka a hromování nemravy.
1: U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete? Podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného dne.
0: Bobek si nasadili přilby, motorové pily jim zavrčeli v rukou a zakousli se do stromu. To byla jiná práce.
1: No, tak vidíte, mládeži, řekl hajný nemrava, když přišel večer za králíky na paseku. A zítra hezky naděláte z kmenu vor a poplavete s ním na pilu. Přijďte ráno včas. Přijďte včas, nebo uvidíte.
0: Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo.
2: Tak se nám to povedlo, kamaráde. Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy.
0: A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky.
2: Támhle je malý vůz a támhle je velký vůz. No ano, ano, a je čím dál tím větší.
1: Bobku, jede k nám?
0: K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět
1: se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem.
2: Bobe, já se bojím.
1: Neboj, Bobku, já taky.
2: Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat?
1: No co, prohlédneme si je. A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný.
2: Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě, napomenul ho Bob. Kdo ví, co mají za lubem?
1: Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavalel.
3: Vytvořte řetěz a zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř.
1: A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas.
4: U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř?
1: Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozornili. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas. Ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu. Jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky.
4: No... To jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl?
2: Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera, doplnil informaci Bobek. Z Venuše,
1: ozvalo se za zády králíků šeptem. Ale to už hajný nemrava s Brokem odcházeli domů. Bob ještě zkusil zavolat.
2: Pane nemrava, prý jsou z Venuše.
1: Ale ten jen mávnul rukou a křičel.
4: To mi fuk, ale cirkus mi z lesa dělat nebudou.
1: A to už se malý tečkovaný králík rozplakal.
2: Já chci domů.
1: A svou malou packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil kosmický koráb.
2: Tatínku, tatí,
1: plakal usedavě.
2: Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí,
1: uvažoval Bob.
2: A co kdyby jsme panu Hajnému udělali zatmění měsíce?
1: Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy.
2: Jasně, pochopil jsem, řekl Bob.
1: Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna. Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl. Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka. A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí. Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna.
3: To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť a to my chodíme oběma najednou,
1: řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu. Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu.
2: Račte prosím na návštěvu, řekl
1: a Bob s Bobkem vstoupili do korábu. Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku.
2: Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík.
1: Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal:
2: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří.
1: Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť.
2: U vás nikdo nepracuje?
1: Divil se Bob.
2: Ne, my už máme všechno hotové.
3: A co škola?
1: Ptali se králíci.
2: Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození.
3: Teda, tak to máte u vás moc pěkné,
1: pochvaloval planetu Bobek.
2: Jestli chcete, můžete letět s námi,
1: zval Boba a Bobka veliký králík.
3: No jo, když my nejsme puntikatý,
1: řekl Bobek.
3: To je škoda,
1: povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení.
2: Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka.
1: A pak už hvězdolet odstartoval.

0: kroky, kdo mi zamaloval okna. Já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil Brok, tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed. Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes Brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to. Nemrava se za chvíli zadýchal, ale Brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně.
2: A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda a samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši hrdinové vstříc dalšímu dobrodružství.

0: Figy hádanka.
1: Na podzim svlékne šaty.
2: V zimě je nahá.
1: Z jara si oblékne šaty nové.
2: Kdo je to?
0: Kdo pak ví?
2: To bude Sněhulák.
0: Ne. V zimě je nahá, na podzim svlékne šaty, tak na podzim něco sundá.
2: Spadne to z ní.
0: Podzimní měsíc se jmenuje listopad. Takže svlékají šaty.
2: Hadi.
0: Na podzim listopad.
2: A listí. Aha.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde? No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Vy jste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena, rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach jo. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: Hm? No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař.
1: No, mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

O zlobivé včeličce. V úlu žila jedna zlobivá včelička, která si dělala, co chtěla, a skoro nikdy neposlouchala svoji maminku. Lítala si po louce, kde a kdy se jí zachtělo, nepomáhala se sběrem pilových zrníček a neustále mlsala. Sladkosti měla totiž ze všeho nejraději. I když jí maminka často říkávala: Včeličko moje milá, příliš mnoho mlsání není zdravé. A jednoho letního odpoledne se včelička zatoulala do města. Věděla, že tam má zakázáno létat, ale spousty barev a vůní ji tam zlákaly. Tolik divných budov, rostlin a zvuků ještě nikdy neviděla. Líbilo se jí to, ale po chvilce dostala hlad. Když letěla kolem městského parku, uviděla na zemi žlutou hmotu, která náramně voněla. Když se k ní přiblížila, s nadšením zjistila, že je to vanilková zmrzlina, kterou včelička ze všeho na světě nejvíce milovala. Nehleděla nalevo ani napravo a pustila se do odhozené zmrzliny. Slízala skoro celou půlku kopečku a když měla ohromně naducené bříško a chtěla se vrátit domů, nemohla se vůbec pohnout. Včelička se totiž ke sladké zmrzlině přilepila a jak byla těžká, nemohla se odlepit. Volala proto na sluníčko, aby jí pomohlo. Sluníčko, sluníčko, zahřej prosím tě zmrzlinku, ať se roztaje a mohu letět domů za maminkou. Jenomže sluníčko už skoro zapadalo a pomalu ztrácelo svoji sílu. Přilepená včelička proto slibovala hory doly, jen aby se zachránila. A budeš už poslouchat maminku? Zeptalo se sluníčko. Ano, vykřikla včelička. Slibuji, že už nebudu tolik mlsat a na slovo budu všechny poslouchat. Když to tak hezky slibuješ, pomohu ti. Usmálo se sluníčko a z posledních sil poslalo na zem silný paprsek, který zmrzlinu rozpustil a včeličku vysvobodil. A teď honem domů, zavelelo sluníčko, které už mělo dávno spát, ale rozhodlo se ještě včeličce posvítit na cestu. Děkuji ti. Snad poprvé v životě zlobivá včelička někomu poděkovala a velice ráda pospíchala domů za maminkou. Maminka se o ní již samozřejmě bála, ale když slyšela, co všechno se včeličce stalo a co všechno hodnému sluníčku naslibovala, velmi si oddychla. No a od té doby zlobivá včelička již není vůbec zlobivá. Moc dobře si totiž pamatuje, jak jí tenkrát sluníčko pomohlo ze zmrzlinové pasti a jak moc jí tu noc bolelo ze sladké zmrzliny bříško.

0: rybky.
1: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
0: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
0: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líný povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou, a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka. A namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je to moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Bochomůrka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

překvám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

Simsalabum bim. Teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

Přijeli k malému domku ve strmé uličce, Klement tam bydlil ve dvou malých světničkách. Všude po zdech visely trubky všech možných tvarů a každá na šňůře jiné barvy. Klement zatopil a vařil čaj a Jakub si prohlížel trubky. Ta nejzakroucenější se mu líbila ze všech nejvíc. Byla z krásně vyleštěné mosazy a světilka na ní jen hrála. Pane Klement, řekl Jakub, co kdybyste pozval Karličku dovnitř, když je štědrý večer? Budeme tady troubit a popíjet čaj a Karličce byste mohl dát na talíř trochu ovsa nebo obroku. No, myslíš, že se sem vejde? Řekl Klement, ale bylo vidět, že tu myšlenku uvítal, jen se lítostivě podíval po čisté podlaze. Karlička bude děsně ráda, řekl Jakub. Pan Klement odešel a za chvilku se vrátil s Karličkou. Na prahu jí očistil kopyta od sněhu a Karlička vděčně zastříhala jedním uchem a bělmo levého oka jí drobet zvlhlo. Nemáme to všem žádný stromeček, řekl Klement při čaji, ale mám tu větvičku jmélí. Každému pak dal kus vánočky. Karličko, řekl, můžeš klidně mluvit, on si to Jakub nechá pro sebe. Karlička na Jakuba mrkla, aby neprozradil, že už to ví, a řekla, teď nám Klemente zatrup nějakou koledu, děsně ráda koledují. Karlička má hrozně ráda koledy, řekl pan Klement, a nejraději ty, jak je o tom oslíkovi, jak dýchal na děťátko. Karlička mu to hrozně závidí, tomu oslíkovi. Kolikrát jsem ti říkal, Karle, že závidět se nemá. Já vím, Božka, zašeptala skromně Karlička a sklopila zrak. No a pak se dali do koledování. Pan Klement troubil a Jakub s Karličkou zpívali k trompetě. Karlička ještě do taktu takhle hrabala nohou, ale pan Klement jí to zarazil. V tom si vzpomněl na tu nedoručitelnou zásilku a že se podívají, co to může být. To se ale

0: řekla Karlička. Ale pan Klement ji usadil, odkdy se koně pletou doručovatelům do řemesla. Všichni byli strašně zvědaví, co v tom balíku je. Zejména Jakub. Pan Klement položil balík na stůl. Bylo na něm napsáno Jakub Praha. No Jakub ale neuměl číst, takže se pana Klementa zeptal, co je to tam napsáno, že to nejde doručit. Je tam napsáno Jakub Praha. A kde já mám hledat nějakého Jakuba? Dal jsem to i vyvolat, ale nikdo nic o nějakém Jakubovi nevěděl. No já se přece jmenuju Jakub, pane Klement. Vyhrkl Jakub, a mohlo by to být pro mě, protože já jsem taky z Prahy. Ono těch Jakubů nebude tolik, to by mohlo být pro mě, pane Klement. Tak to taky otevřeme. Odřízl červenou pečeť a zásilku rozbalil. A teď vám, děti, řeknu, co v tom balíku bylo, protože já to sám taky nemůžu vydržet. Tak tedy, byl tam malý starodávný dostavník, tažen čtyř spřežím lipicánů, na kozlíku seděl voska, v jedné ruce drželo opratě, ve druhé maličkou trubku a v držadle byl zastrčen bič. Všechno bylo tak veliké, že se to vešlo do krabice od bot. Ale co bylo nejkrásnější, že ti lipicáni byli z masa a kostí, stoupala z nich pára a nepokojně sebou poškubávali, že je voska stěží držel na úzdě. Lucerničky po stranách vozu svítí, a uvnitř vozu seděli docela malí cestující, povídali si, ale co to nikdo nevěděl? Karlička se neudržela a zařechtala na celé kolo. Spřeženě lipicánu jí slabounce odpovědělo. Pane postilione, řekl Klement, kam vlastně jedete s tou diligencí? Ale voska neodpověděl, jen tichounce a dlouze zatroubil na zatočenou trubku, na hlavě měl šedý cylindr a černou pelerinu přehozenou přes záda. Jakub do ní foukl a pelerina se rozevlála. Koničci se vzepjali a dali se do cvalu. Dostavník udělal tak několik okruhů po stole a Jakub strčil několikrát do pana Klementa a ptal se, zda je ten dostavník skutečně jeho?
1: To rozhodne ministerstvo spojů, řekl pan Klement, protože sám dostával na dostavník chuť. Řekl si, že si třeba dá změnit jméno na Jakuba. Ale Karlička se po něm pohrdavě podívala a Klement řekl rychle, ano, milé dítě, je to tvoje sakum pikum i s balicím papírem, ale jen jestli si toho dovedeš vážit.
0: Teď se stala zvláštní věc. Dvířka dostavníku se otevřela a z nich vystoupil docela malinký Jakub, ale na vlas stejný, jenže byl vysoký na půl sirky. Jakube, jsi to ty? Vykřikl Jakub. Ano, já jsem ty, řekl maličký Jakub komářím hláskem, jenže nevím, kde bydlíme. Musíme domů, poněvadž maminka už po třetí pláče a tatínek bloudí po zasněžené Praze a hledá tě. Za chvíli budou vysílat tvou fotografii v televizi. Tak Jakube, řekl Jakub, já bych tu tedy zůstal s Klementem a Karličkou a ty jeď k nám domů, ať se to uklidní. Víš, Karličko? Nevím, řekla Karlička, ale ta Vánočka byla moc dobrá. Já už teď ničemu nerozumím a myslím, že je na čase, abych možná přestala mluvit. Je toho na mne moc. Nikdy jsem si nemyslela, že by mohli být tak malí koně a tak nádherně podkovaní. I když jinak nemám ráda lipicány, protože se rádi vytahují, musím říci, těmhle všechna čest. A taky to řekla. Pak lipicáni ještě udělali několik okruhů a voska jim dal do pytlíku ovsa. V tom se dvířka dostavníku otevřela znovu a vystoupila z nich ta malá holčička se zápalkami, jenže je asi nechala v dostavníku. Ale byla skřehlá a po tvářičce jí tekly tak malé slzičky, že o nich nikdo ani nevěděl. Jakube, řekla, myslím, že bys měl jít domů ty,
1: A my tu všichni zůstaneme u Klementa. Ty jdi domů, ale my budeme tvoji, víš? A vždycky budeme tvoji, ale nikdo to nesmí vědět, jen ty, Klement a Karlička. A maminka by taky byla zoufalá, kdyby domů přišel tak malý Jakub, že by se vešel do náprstku, prosím tě, to musíš sám uznat, Jakube. To taky uznávám, řekl Jakub, z toho by maminka byla asi celá vedle.
2: A pro tatínka by to taky nebylo nic lehkého, prosím tě, řekl Klement. Ten by se snad zbláznil, viď, Karle?
1: Ano, Božko, zašeptala Karlička. Pak se dvířka do stavníku otevřela po třetí a vystoupil pán s kaprem, ale už bez kapra.
2: Mladý muži, řekl, sděluji vám, že jsem kapra na vaše přání hodil do Vltavy. Ale jděte domů, ano?
1: Je to někdy velice, velice těžké, řekla Karlička. Nechtěl byste kousek vánočky s čajem?
2: Děkuji, řekl pán, měl jsem právě krocana s nádivkou.
1: Pak smekl, vzal holčičku za ruku a vrátil se k dostavníku.
2: Tak, řekl Klement, teď dostavník zase zabalíme a uložíme tamhle na skříň. A kdykoliv se ti zachce, Lipicáni předjedou, třeba 5x denně.
1: A co když tady nebudete, řekl Jakub.
2: Budeš mít klíč, řekl pan Klement.
1: A podal Jakubovi veliký klíč na červeném provázku.
2: Jen po sobě vždycky uklič, dodal, a nenadrob, kdyby s koním dával ovsa.
1: To se nebojte, pane Klement, řekl Jakub, všechno bude v pořádku. Přinesu si ze síně koště, jsem velice čistotný.
2: Tak, řekl Klement, a teď pojedeme domů. Kde bydlíš?
1: To jsem právě zapomněl.
2: Tak to musíme na strážnici, řekl pan Klement, jistě už tam mají hlášení. Tak, Jakube, nasedej a pojedeme.
1: Výborně, řekl Jakub a skutečně se zaradoval, protože měl rád palné zbraně a doufal, že na strážnici nějakou uvidí. Zapřáli Karličku a vyjeli. Jeli strašně pomalu, protože se jim nechtělo se rozloučit. Několikrát se vrátili na Maltéské náměstí a Karlička z ničeho nic řekla, co kdybychom se vrátili, už dávno jsem nestrávila tak pěkný večer jako dnes.
2: Ale zoufalí rodiče čekají, řekl Klement, vraťme jim přece dítě.
1: A zastavil přímo před okrskovou stanicí, kde se svítilo. Tam se všichni tři dojemně rozloučili a Klement jen důvěrně pošeptal Jakubovi Lipicáni. Pak prudce zazvonil. Na strážnici bylo teplo od rozžhaveného bubínku. Tři muži ve stejnokrojích louskali ořechy. Jeden otvíral krabičku sardinek. Tvářili se přitom, jako by chtěli začít zpívat koledy, ale Klement jim to přerušil. Nekoledovalo se tedy, ale ořechy louskali dál. Jeden rozlousknutý hned nabídl Jakubovi. Děkuji, řekl Jakub, máte to tu moc hezké a nejhezčí je ten stromeček, je skládací. Všichni tři strážníci řekli, že ano, že je skládací a louskali ořechy dál a sardinky nechali plavat.
2: Našel jsem tohohle zbloudilého chlapce, řekl hlubokým hlasem Klement. Už byl skoro zmrzlý, seděl u portálu Gnostického paláce a spal. Ohřál jsem ho a nakrmil. Nemohu ho odvést domů, neboť dítě nezná svého bydliště. Jsem poštovní zřízenec Klement, nestraník, bez vyznání, bytem v Podolí 7.
1: No dobrá, řekl ten nejplešatější. Dobře jste učinil, občane? Však on bude vědět, kde bydlí, kdo se takhle kouká, ten určitě ví, kde bydlí. Prosím, a jak se koukám? Optal si Jakub.
2: Koukáš, jako bys neuměl počítat do 5, pravil ten nejplešatější.
1: A že umíš do 5? Já umím do 30, řekl pobouřeně Jakub. A pane, můžu se dívat do ohně? My máme ústřední topení.
2: Sedl si na bobe.

0: No, ronit umím, řekl Jakub, ale ne vždycky. Vy umíte vždycky? Ten tlustý a plešatý se pak zvedl ze židle a sedl si k Jakubovi na zem. Ten druhý, kterému ostatně říkali Pištoro, jim hodil dva ořechy a on je chytli. Plynař se zatím tiše vytratil. Tlustý a plešatý se na něj pořád a pořád dívá a řekl, těší se domů. No, dost se těším, řekl Jakub nejistě, ale ne, zas tak moc, to tady je to hezčí. My máme ústřední topení a tady není. No a kde pak máte to ústřední topení, řekl ten plešatý. No doma, odpověděl Jakub. Kde by bylo ústřední topení? Doma přece. A kde máte ten dům, povídal plešatý a foukal do jisker. Jakubovi se podařilo jednu jiskru chytit a jako si ji schovat do kapsičky a už zhaslou. No, oni budou rádi, až zas přijdu domů, řekl Jakub, protože jsem jejich potěšení a jsem jejich štěstí, takže oni budou hrozně rádi. A tak ty jsi jejich štěstí, řekl plešatý. A čí pak? No, jejich, řekl Jakub, všech. No dobře, řekl zase ten plešatý, a jak se oni všichni jmenují, anebo jak ty se jmenuješ? Já se jmenuji Jakub, řekl Jakub. A tatínek je taky Jakub, maminka je Bětka, babička je Bába. A jinak si neříkáte? No ještě si všichni říkáme Zlato, řekl. Ale babičce říkáme Bábo a ona nám děti, ale jinak si všichni říkáme Zlato. Jo, Zlato, řekl ten plešatý. A to stačí? No úplně, řekl Jakub. Plešatý se zvedl a šel do vedlejší místnosti. Vrátil se s bílou svíčičkou a postavil ji k tomu skládacímu stromku. Pak ji zapálil zapalovačem a ten třetí, co stále seděl, jako by se mu něco stalo, otevřel ty sardinky. Z ničeho nic zaspívali koledu, pásli ovce valnaši, vedlenské salnaši, oheň v kamnech praskal a bubínek hučel a u dveří visely krátké kožichy a samopalí. Ja. Tak oni si všichni říkají Zlato, řekl plešatý, když dospívali. A ten marnotátný syn ani nezapláče. Tak budeš brečet nebo ne?
1: No, nebudu, řekl Jakub.
0: Tak on prý je jejich štěstí a jejich potěšení, povídá ten plešatý. Víc jsem nevyšetřil.
1: Já mám malý dostavník, řekl Jakub, ale ten je u Klementa. Na kozlíku sedí voska a troubí na zakroucenou trubku a táhnou to lipicání, všechno je to takhle mrňavé, říká se tomu inteligence.
0: Inteligence? Řekl zamýšleně ten plešatý a vypadal, jak se říká, tedy jako docela paf. Pištora si utíral mastnou bradu a zíral do prázdna. A jestli nevíte, co dělal ten třetí, tak vám to povím, louskal ořechy a ošetřoval svíčičku. No a co bys ještě chtěl, optal se plešatý, když máš ten dostavník s lipicány. Tak co bys chtěl teď?
1: No já bych chtěl takový malý semafor s malou budkou a abych mohl řídit dopravu. A tak bych chtěl bílé rukavice a aby bylo vždycky, co řeknu. Když řeknu zelená, aby byla zelená, když řeknu červená, tak červená.
0: A co bys řídil, řekl plešatý, tady?
1: No vás bych řídil, řekl Jakub. Vy jste dělali auta, já bych vás řídil. Tak to udělejte a uvidíte. Dobře vám radím, udělejte to a uvidíte.
0: Tu ten tlustý vytáhl z nějaké zásuvky bílé rukavice a ten druhý šel pro koš na papíry a postavil ho doprostřed světnice. Vlez do koše, řekl plešatý, a budeš řídit dopravu. My budeme auta, já budu Fordka, Pištora bude Mercedes a Hofman bude popelářský vůz. Hofman, opakujte, co budete, když máte tak špatnou paměť. Popelářský vůz, řekl Hofman.
1: No a všichni byli rádi.
0: Tak, teď nás prožeň, řekl plešatý.
1: Jakub je prohnal a dokonce dal dvě pokuty po 10 haléřích. Všichni hrozně troubili. Hofman jako popelářský vůz vysypával, došel si dokonce do kamínek pro trošku popela do krabičky od sirek, aby měl co vysýpat. Právě jeho Jakub dvakrát potrestal, na plešatého si netroufal. A v tom ten Hofman zvolal, vezeme vám uhlí, ale kde bydlíte, službo? Jo, to jako my, řekl Jakub. No jí, zařval Hofman z okénka auta. Tak kde bydlíte, staršino? No my bydlíme v Truhlářské 5, řekl Jakub neopatrně.
0: A v tom se celý provoz zastavil. Jen plešatý ještě couval a dlouze a dost strašně zatroubil. Dostal pokutu, že troubil na křižovatce.
1: Svíčička v tom dopravním ruchu zhasla a už ji nikdo nezapálil. Plešatý si oblékl krátký kožich a beranici a řekl, tak pojď, kamaráde, a plač. Plač, synku, plač, ty uličníku, a vyšli ven do sněhu. Teď by právě byli měli předjet lipicání, ale nepředjeli. A plynové lampy

svítily bíle a zeleně a měsíc si medil nad starým městem. Tak se Jakub dal do velikého pláče a plakal. Tlustý ho držel za ruku a říkal, maminka napekla koláče, aby nám nebylo do pláče. Ale nakonec přišli domů. Všichni volali ty zlato, ty naše zlato, no to je přece, no něco takového. A právě nám se něco takového stane, no ale štěstí v neštěstí. Za oknem tiše ržáli lipicáni, pod stromkem byl malý semafor na baterii a plešatý se s tatínkem napili pod stromečkem a říkali si Jardo, ale tatínek byl Jakub. A Jakub byl také Jakub.

0: rybky.
1: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
0: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
0: A jeho paní žárlila na tom kravičku.

0: Kapitola třetí, ze které se dovíte
1: o podivných mlynářových očích,
0: o útěku Filipka a Dorotky
1: i o zemi mlýnů.
2: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim Myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali, zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední spozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétali za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
0: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé Dorotce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
3: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filipek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
2: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filipkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filipek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
0: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
3: Teď nebo nikdy, pravil Filipek.
0: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filipku.
2: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
3: Filipek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
2: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
0: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filipkovi.
2: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr a oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako batka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozházené kostky na hraní. Potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. Ba právě naopak, že jí led dělá dobře.
4: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
3: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
4: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
2: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
4: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
2: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
3: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
2: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadali navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravil: Iho! To byl pozdrav.
0: Slušně vychované děti odpověděli: Iha-ha! Dobrý večer, koni.
2: Zatímco Kunegunda s koněm přátelsky klábosila, Filipek a Dorotka přistoupili blíž ke 2 opodál stojícím mlýnům, které se od našeho lišily jen barvou. Jeden mlýn byl fialový, a druhý měl zase barvu blankitného nebe. Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když dva obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás. Ty jsi jeden z nás, jmenoval se Smlín mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty se zvrátil, vrátil ses ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vyvat, vyvat, vyvat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služím celý život. Odnes děti, odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
4: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
5: Musíme letět na východ,
0: zvolali děti.
2: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Máničko.
2: Ano.
1: Rozsvít lampu.
2: Ano.
3: No vidíte, my si tady vyprávíme a ani jsme si nevšimli, že se setmělo.
2: Na celého půl roku nám stačila pouhá hodinka.
4: Podzim a zimu jsme přečkali ve zdraví a teď na nás ještě čeká jaro a léto.
1: No, ale na ně si ještě počkáme. Jak říkal pan Spibl na samém začátku našeho vyprávění, zítra musíte do školy.
3: Jaro a léto si schováme na jindy. A aby vám nebylo líto, že už končíme, zaspíváme si společně písničku.

0: nahradil plamen svíček.
1: To jo.
2: Podzim nám vklouzl do zimy. Než jsme si natřásli peřiny.
3: Tichu a pohodě noční hodinky budu si pod víčky jíčkat vzpomínky.
0: Dva králíci mám z klobouku, vytahují sen. Na nebi svítí hvězdičky, k spánku leh si den.

0: Triky hádanka.
1: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
3: Nějaký smutný.
0: Víš, co jsou otěže?
2: Nevím.
0: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
2: Jo, ty mám rád.
0: Tak mají takovou uzdu, otěž.
3: No, provázek takovej, no.
0: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
2: Aha, že to plyne.
0: Samo.
2: Aha, a z kluků dělá stařečky a z děvčátek stařenky.
0: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
2: Právě je.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem jí zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději jí po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Vlk sedí v rokli,

0: aby mu uschli.
1: Netopíří kouzlení. Simsalabum, pim. Bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové. Nebo spíš bonui? Dobrý večer. Teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnóze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhněte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstali na svém místě a vůbec se nepohnuli. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako: jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Čarovná zahrádka. Když se pučmelout oženil, daroval své nejmilejší pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik, a pučmelout na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmelout nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
1: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
2: Ale co pak se mě někdo bojí,
0: stěžoval si pučmelout.
1: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž už běž, budu ti držet všechny palce.
2: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel.
0: Pomyslel si pučmelout.
2: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
0: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had. No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí, mračil se Brumda. Já nejsem had. Já jsem želva a nesyčím, ale říkám pst a pst, říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brumdovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko. Inu, každý je doma někde jinde.
0: Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

trafi vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky jsou to hrášky, bez debaty. Byl

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě.

0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou pušmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlích vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Zato Čmelda s Brumdou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: kabaretu.
1: V kabaretu.
0: Krásně tančí.
1: Krásně tančí.
0: Občas jančí.
1: Občas jančí.
0: To když vidí.
1: To když vidí.
0: Málo lidí.
1: Málo lidí.
0: V kabaretu.
1: V kabaretu.
0: Je to prostě teta má.
1: Ne, je to moje teta.
0: Ne, to je moje teta.

0: babičky, učitelky, šabičky.
1: Pro známé i neznámé dneska tady zpíváme.
2: Ta teta má i bratra?
0: Má i bratra.
2: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
2: Má 2 metry?
0: Má 2 metry.
2: Nosí svetry?
0: Nosí svetry.
1: Zpívá krásně, skládá básně.
2: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
1: Moje teta bratra má.
0: Ne.

0: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
1: Adélka s vílou bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
2: To je krása!
1: Špitla směrem k víle bimbulince.
2: To si musím namalovat!
1: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřídky.
3: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidi mužíci jsou ještě mrňavější.
4: Podělil se o své postřehy Pupíno.
1: Víla bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
5: Oni k sobě patří?
1: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
2: Ano i ne.
1: Začala vysvětlovat bimbulinka.
2: Ti nejmenší skřídci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly.
1: Pronesla hrdě.
2: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
3: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
1: Zasnil se Pupíno.
2: Nepřerušuj.
1: Napomenuli ho ostatní. A zvědavě naslouchali bimbulinčinu vyprávění.
2: Z vajíčka se pak vyklube housenka.
1: Pokračovala víla.
5: Tak to je úplně stejné jako u nás.
1: Byla zklamaná Adélka.
5: A pak jsou z nich motýly.
1: Dokončila místo víly. Bimbulinka přikývla.
2: Ale housenky jsou strašně neposedné.

0: V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla.
1: A proč mají skřítci čepičku stejné barvy jako křídla motýla, na kterém letí?
2: Zeptala se zvědavě Adélka.
3: Aha, fakt to tak je. Podívejte,
2: křičela žirafka.
0: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
1: A co ty čepičky?
2: Chtěla vědět, Adélka.
0: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale bimbulusoví skřítci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus mají ledacos k zařizování.
2: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
0: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
2: Adélka z kapsičky vytáhla 4 láhvičky.
1: Jenže já nevím, která z nich to je.
2: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v tu ránu ukázali na jednu láhvičku. Jenže každý na jinou.
3: Tak to budeme muset rozpočítat.
2: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
1: Eniki, beniki, kliki, be, abr, fabr, domine.
2: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Hlokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
0: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
2: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zlatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
1: Co je za těmi dveřmi?
2: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo
1: dále,
2: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
0: Vedu hosty,
2: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami snílka rychle namalovala do svého bloku.
1: Každá komůrka má dvoje dveře a...
2: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
4: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
2: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
1: Asi bude čas využít další profesorův vynález.
2: Pronesla do ticha.

0: Igi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

o kůzlátkách. Žila, byla jedna koza. Postavila si v lese chaloupku a žila tam s kůzlátkama. Každý den odcházela za potravou a dětem přikazovala, aby se dobře zavřeli a nikomu neotvírali. Když se koza vrátila domů, trkla růžkama do dveří a řekla: kůzlátka, děťátka, odemkněte dvířka. Matička vám přišla, mlíčka vám přinesla. Já koza v boru jsem byla, trávu hedvábnou jedla, vodu studenou pila. Teče mlíčko po vemínku, z vemínka po kopítkách a z kopítek na černou zem. Když kůzlátka uslyšela matčin hlas, odemkla jí dveře. Koza nakrmila kůzlata a zase odešla na pastvu. Nedaleko chaloupky poslouchal kozu vlk a když odešla, přišel ke dveřím chaloupky a zapěl tlustým, přetlustým hlasem. Vy, děťátka, holoubátka, odemkněte, odemkněte, vaše matka přišla, mléka přinesla, plná jsou kopítka vodičky. Kůzlátka poslouchala a pravila: slyšíme, slyšíme, nepěješ ty hlasem naší matičky, naše matička pěje tenčím hlasem a takhle to neříká. A vlkovi dveře neotevřela. A tak vlk odešel s nepořízenou. Když se koza vrátila domů, pochválila kůzlata, že ji poslechli. Byli jste rozumné, mé milé dětičky, že jste neotevřeli vlkovi. To byl on a byl by vás všechny snědl.

0: Cheeky hádanka. Vrtá drevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzy, vrzy, vrz.
1: Provrtá se skrz.
0: Co je to? Kdo pak vrtá dřevem? Vrzy, vrzy, vrz. Vrzy, vrzy.
1: Vrtačka.
0: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
0: Červotoč.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utěšte se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

Moje milí písklata, jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a z běsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj Bibi, já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takovýho jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo? Tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodujou se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brr, no tak to se mi nezdá. Ule. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvé se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejný kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. Brr, no tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho mívala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.

0: Evelinka šla zase po mezi a najednou hvízd. Někdo na ní zapískal. Copak je to za způsoby, zlobila se, ačkoliv ani nevěděla, kdo si něco tak neslušného dovoluje. A tu si všimla, že na ní zírají dvě velikánské oči schované za polštářem rozrazilu reze kvítku. Velikánské oči na malé hlavičce a obkroužené kolem dokola světlými kroužky. No všem, sisel. Hulal sisel tak, že mu nebylo rozumět ani slovo. Jak pak to mluvíš, kárala ho Evelinka. Co pak se to dělá mluvit s plnou pusou? Sisel si tlamičku vyprázdnil a světe zbož se. On v ní neměl zrníčka nebo semínka, on jí měl plnou hlíny. Já nepískal na tebe, já myslel, že jsi nebezpečí, vysvětloval polní žínce. Já myslel, že jsi sislojet. Co to děláš, křižovala se Evelinka. Co pak žejíš hlínu, když je kolem tolik zrní? Já ji nejím, já ji roznáším. Dělám si novou noru a nechci nechat haldu vyhrabané země zrovna před vchodem. Jak to pak vypadá? No to máš pravdu, pohladila ho Evelinka po pískovém hřbítku. Ale ne, aby si políkal, to by tě bolelo bříško. To pohlazení se mu líbilo. Já myslel, že jsi sislojet. Tak jsem hevíznul, ať si dají sislové pozor. Svět je plný sislojedů. Káně je sislojet, tchoř je sislojet, sova je taky sislojet, vrány jsou sislojedí a lidi taky. Juvo, Evelínko, já asi spolknul trošku té hlíny. Mně začíná bolet bříško, honem mi ho pohláď. Evelinka mu pohladila bříško a sislík si pochvaloval. Už je to lepší, už si mi to asi zahnala. Tak běž dělat tu svou novou noru, pokrákala ho polní žínka za chloupky na hlavě. Už jdu, sliboval sisel. Pak se otřepal a loudal se pomezi k noře. Evelinka se pootočila, že jako půjde dál, ale v tom se za ní ozvalo. Evelinko. Zase tu byla malá hlavička s dvěma velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
1: Já nemohu hrabat noru. Mě nějak bolí přední nožička. Pohlaď mi ji.
0: Evelinka se posadila na bobek a vzala sisla do klína. Která? Zeptala se nedůvěřivě.
1: Tohle.
0: Nastrčil jí pravou pacičku. Opatrně mu ji prohlédla, opatrně mu ji promačkala, ale na žádnou bolístku to nevypadalo. Ale to chování na klíně a to promačkávání se sislovi líbilo. Když mu Evelinka tlapku promačkala, vyhrkl.
1: Tahle mě taky strašně bolí.
0: A nastrčil jí levou pracičku. To už Evelinka tušila, že fixluje, že to jen tak dělá a že ho ve skutečnosti nebolí nic. Ale promačkala mu ji taky a pak ho vyšoupla z klína. Už to bude v pořádku. Utíkej.
1: Děkuju.
0: Rozhopkal se sislík vesele pomezi. Evelinka neudělala ani tři kroky, když se za ní zase ozvalo.
1: Evelinko.
0: Zase se na ní dívala malá hlavička s dvěma velikánskýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky. A ty oči se dívaly, jako by neuměly ani do pěti počítat.
1: Já nemohu utíkat, Evelinko. Ona mě bolí ještě zadní nožička.
0: Která?
1: Obě.
0: Vyhubkl jí sisel do klína. Mně se zdá, že tady někdo lže, mračila se na oko Evelinka. Ukaž, já ti sáhnu na nos. No ovšem, vždyť máš nos jako hadříček. Ale přesto mu promačkala obě zadní nožky a že ho jako vyšoupne z klína.
1: Ještě trošku, škemral sisel. Asi mě to bolí od toho hrabání. Hrabání je namáhavá práce, Evelinko.
0: Já vím, že je. Jenomže noru hrabeš předníma nožičkama a ty si stěžuješ na zadní.
1: Tak mi sáhni ještě jednou na nos,
0: prosil dál sislík. A když mu Evelinka zmáčkla čumáček, celý se blaženě uculoval. Pak ho ale opravdu vystrnadila sklína. Sisel už ani nikam neutíkal.
1: Evelínko,
0: obrátil se na ní, sotvaže dopadl do trávy.
1: Mně se asi něco stalo. Mě tady píchlo.
0: Fňukal a hop Evelín se do klína. Tam se nejprve uvelebil a teprve pak se začal tvářit, jako by to byla jeho poslední hodinka. Ty jeden podvodníku, čochnila ho polní žínka na prsíčkách. Ty si myslíš, že nevím, že ti vůbec nic není? Já ti povím, co ti je. Ty se chceš mazlit. Ty jsi prostě mazel. Je to tak?
1: Je, Evelínko.
0: Usmíval se přihlouple blažený Sisel.
1: Když se mnou se už dlouho nikdo nemazlil, víš? Naposled maminka, ale ta na nás neměla čas. Měla nás 8. A přitom měla jenom 4 nožičky. A na 2 musela sedět. A hladit 2 nožičkama 8 sislíků, to z toho jeden nic nemá. A ke všemu měla tlapičky tak krátké, že na nás na všechny ani nedosáhla. A než ji dorostly, tak ji odnesl sislojet.
0: Tak dobře, slitovala se Evelínka. Já tě trošku pomazlím. Potom ho chvilku hladila a pomačkávala a Sisel samou blažeností přivíral na maličké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.

o čertíkovi Marbulínovi. Šel kominík po vsi od chalupy k chalupě a vymetal komíny. Nejprve starostu, pak na faře, u lékárníka a v hospodě, a tak to šlo dál, až se ocitl na kraji vesnice. Nedaleko, takhle stranou, skoro až v poli, stálo ještě jedno stavení. Nikdo tam nebydlel, střecha se propadala a komín byl už taky na spadnutí. Dokonce se říkalo, že tam straší. Mohl bych tu barabiznu vynechat, povídá si kominík, ale pak mu to jeho řemeslnická čest přeci jenom nedovolila a tak se tam zastavil. Vyškrábal se na střechu, napřed zašmrdlal v komíně tou svou ježatou štětkou a pak tam hodil železnou kouli na řetězu, aby vyrazil i tu poslední černotu. Dole u dveří se spod prahu zakouřilo, vyvalil se mrak sazí a v tom stejném okamžiku něco zaječelo. Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Kominík se lekl, sjel ze střechy a hned běžel do stavení, co se to děje. Sotva otevřel dveře, div se nezjevil. Na zemi u pece leželo něco chundelatého, mělo to vyplazený růžový jazyk a z černé kudrnaté hlavy tomu trčely dva malé růžky. A vůbec se to nehýbalo. Kominík chvíli koukal a pak se chytil za hlavu. Pánenko, sedmi bolestná, vždyť já jsem přizabil čerta, zakvílel a musel se opřít o futro, aby neupadl. Díval se na tu chundelatou hromádku a v hlavě se mu to přemílalo, co s ním. Moc velký nebyl ten čert. Takové nějaké čertí mládě. Když ho tady nechám ležet, přemýšlel nahlas kominík, tak mám za chvíli na krku celé peklo. No, taky jsem to zavinil. Tak mu musím pomoct. Chňapl čerta vzadu za krkem jako králíka a odnesl ho domů. Co to neseš? Kde jsi to sebral? Vyděsila se paní Kominíková, ale pak se raději už na nic neptala. Roztopila kamna, dala čertíkovi na hlavu obklad z čimeřice a přistrčila ho k ohni, aby se ohřál. Snad se ještě probere, brumlal starostlivě kominík, vzal štukrle, přisedl si blíž a pozoroval, jak to vzpamatovávání pokračuje. Sotva se udělalo trochu teplo, čertík otevřel oči, zapráskal ocasem o podlahu, chvilku tiše poknikoval a pak vzdychl, to byla ale šleha. A opatrně si osahával bouly na hlavě. Já jsem nechtěl, omlouval se kominík, ale co pak jsem mohl vědět, že sedíš v komíně? To bych tam tu kouli neházel tak sprutka. Co jsi tam vlastně dělal? Já tam chodím tajně spát, přiznával se čertík, aby se to u nás jako v pekle nevědělo. Mám tam větší klid, tedy pokud mi nehodí zrovna někdo něco na hlavu, zabručel vyčítavě. Já opravdu nerád, řekl kominík. A aby se ta nepříjemnost nějak zamluvila, zeptal se, a jak pak ti říkají? Já jsem Marbulínus, řekl čertík, nejmladší syn vládce pekel Lucifera. Když to kominík uslyšel, vyděsil se ještě víc a naskákala mu husí kůže jako pralinky. No, potěš pámbu, vyjelo z něj a zrovna Luciferův syn.
Marbulince oklepal, jako kdyby ho někdo kopřivou šlehl, až mu z hlavy uletěl obvaz. To přede mnou neříkejte, to potěš a tak dále, vyjekl. To mi nedělá dobře, dodal skomírajícím hlasem a zase usnul. A tak se Kominík rozhodl, že si nechá čerta zatím doma, než se zase vykurýruje. Nadšený z toho sice moc nebyl a jeho žena taky nejástala, ale pořád lepší poloviční čert v chalupě než celé peklo na krku. Největší radost z toho ovšem měla Kominíkovic malá dcera Tereska. Když se Marbulínus trochu zdrchal, vyndala z kočárku panenku a místo ní tam strčila čertíka. Přikryla ho vyšívanou peřinkou, do pusy mu vrazila dudlík a vozila ho po dvoře. To se Marbulínovi moc líbilo a samým blahem i hned usínal. Také spolu často dováděli v zahradě. Tereska nejraději hrála hru čerte, čerte, čertičku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, bacili ho po hlavě. Marbulín přitom třásl stromem a když mu nějaká hruška spadla na hlavu nebo se mu dokonce napíchla přímo na roh, Tereska se tomu smála, až se zajíkala. Kominíková tyhle hry neviděla moc ráda, ale muž jí uklidňoval a říkal, jen nechej, vždyť jsou ještě malí, nic se nemůže stát. Později brával Kominík sebou Marbulína taky do práce. Přivázal čerta na provaz a spouštěl ho do komína místo kominické štětky. Z toho měl Marbulín taky velikou legraci. Roztočil ocas jako vrtulí, Kominík ho strčil do komína, jednou dolů, jednou nahoru a bylo vymeteno. A večer ho vždycky koupali v neckách. To se čertovi líbilo už méně, ale nejraději si hrával s Tereskou. Jednou spolu zase tak seděli schovaní v přítmí půdy, chroustali hrušky a vyprávěli si, když tu najednou Marbulínu zpovídá, je mi tady u vás dobře, ale stejně se mi začíná stýskat po pekle. Tak tam napíšeme, řekla Tereska, ať si tě vyzvednou, ale musíš mě chodit navštěvovat, připomněla rychle. Utrhli kus papíru, vzali žďabek uhlu a sesmolili dopis. Milé peklo, Marbulínus čeká u nás v chalupě, že si pro něj přijdete a pořád nikdo nejde, tak co je. A podepsali to oba dva, ale spíš jenom Tereska, ta už trošku psát uměla. Marbulínus tam udělal jenom takový klikyhák, neboli muří nohu. A hned taky vylezl na střechu a hodil dopis do komína. Prý se takhle dostane to psaní do pekla co nejdříve, tvrdil. A byla to pravda, protože už druhý den večer se najednou z ničeho nic zvedl vítr, kolem chalupy to několikrát zafičelo a v zápětí někdo klepe na dveře. Kominík otevřel a na zápraží stojí nějaký docela pohledný pán v černém rozevlátém plášti, kolem krku červenou šálu a na hlavě cylindr. Smekl a povídá, tak se k nám doneslo, prý je u vás nabitě jistý Marbulínus. Rád bych ho s vaším dovolením viděl. No tak pojďte dál, povídá Kominík. Však už tušil, kdo to asi je a byl rád, že se ta záležitost konečně hnula. Přišli do světnice. Ten pán, teď už bylo jasné, že to je taky čert, kouknul na Marbulína
A ještě k němu pro jistotu přičichnul, aby se přesvědčil, jestli je to správně. Hned ale ucuknul a odplivl si, až to řachlo a vyletělo prkno z podlahy. Fuj, Tajfl, povídá, vždyť on je vykoupaný. No nic, půjdeme. Ale Marbulín právě učil malou Teresku, jak se dá bez sirek zapálit barák, neměl zrovna čas. A možná ani chuť, nebo si to zase

0: přiletěl další čert. Prý si jde taky vyzvednout Marpulína. A už tam byli tři. Ale ani ten s malým čertíkem nic nezmohl. Nedělejte tady průvan, vrčel Marpulín. Já stejně nikam nejdu. A venku halasil vítr, čím dál častěji a silněji, vyl, skučel a povykoval, strhla se fujavice a krupobytí, hřmělo a blýskalo se a do kominické chalupy přilétal jeden čert za druhým. Bylo to jako čertí manévry. Kominík s kominicí se hrůzou krčili v koutku. Za to malá Tereska nad příletem každého dalšího čerta jásala, výskala, smála se a tleskala a do toho vykřikoval Marpulínus, že nikam nejde, i kdyby se do chalupy nastěhovalo celé peklo. A skutečně. Za chvíli byla chalupa plná čertů, že tam k hnutí nebylo a v tu chvíli toho měl Marpulínus tak akorát dost. Vyskočil na stůl a křikl, já jsem Luciferův syn, vy mě musíte všichni poslouchat a ven. A ukázal rukou ke dveřím. Čerti stichli, zamšikali ohnivýma očima, ale nikdo se ani nehnul. Nech toho, zatahala malá Tereska čertíka za ocas, vždyť oni tě stejně neposlouchají. No, to by tak hrálo, aby mě neposlouchali, naježil se Marpulínus. To se ještě ukáže. Zadupal kopítkem po stole a zavřískal, kdo je tady pánem?
1: Já, ozvalo se ode dveří a v zápětí zaburácel hrom. Ve dveřích stál sám kníže Lucifer. Marpulínus chvíli vyděšeně koukal a pak se zcvrknul jako vysušená rozinka. Vždyť já jsem se jenom ptal, tatínku, zašvitořil roztomilým hláskem, však za optání nic. A pak už to šlo ráz na ráz. Čerti vylítali z chalupy jako sršní z hnízda, jenom kouř po nich zůstal. Však taky kominík musel ještě celý příští týden chalupu větrat. A jak to bylo dál? Sotva se to v pekle zase trochu uklidnilo, přilétával čertík Marpulínus za Tereskou a tajně si spolu hráli. A kominík? Ten vymetal komíny tak jako dříve, ale vždycky, než tam tu svou kouli na řetězu spustil, naklonil se nad komínem a houknul, je tam někdo? A teprve, když se nic neozvalo, tak tam tu kouli hodil.
2: Ze křoví. No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatí, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?

hovoříte dů. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
3: To jsem já, kanonýr, jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslužku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam,
0: řekl si kanonýr potichu a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr,
2: pal!
0: Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě při snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkně jí spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, hou. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z oči proloupl. Ale když já jsem se tak udeřil a tati nechce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umejeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku. A teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem, krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřička, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli, Broučku. A Beruška také.
4: Budejť bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí. Vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by z tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
4: Beruško, to jsem se vykoupal.
3: Jestli pak ty umíš také plavat?
4: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
2: Páne, já umím plavat.
4: I ne, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
3: Kde pak je kmotřička?
4: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl štakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
4: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
2: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
4: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
2: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
5: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak zposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křídelka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku ani nás nevzkázala k Motřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Jak Akhu Tenpa zařídil hostinu pro celý kraj. Pohádka z Tibetu. V jednom malém království na střeše světa žil král, který byl lakota sama. Přestože ve studni na jeho dvoře bylo vody dost a dost, lidem ji odměřoval a nechával si za ni platit. Když takhle jednou časně z rána stáli vesničané z vědry před studnou a čekali, až na ně přijde řada, Akhu Tenpovi došla trpělivost. Oč se vsadíte, že zařídím, aby král vodu rozdával zadarmo a navíc ještě uspořádal velikou hostinu pro celý kraj? Povídá. A co kdybys pak naučil moje jaky lítat? Vysmála se mu jedna sousedka a všichni kolem se rozesmáli, až se za břicho popadali. Akhu se jen lišácky usmál a nic na to neřekl. Ještě ten den uskutečnil svůj plán. Počkal si, až král bude na střeše paláce a postavil se ke studni. To už tam nikdo ze sousedů nebyl, protože tou dobou všichni pracovali na poli. Když uviděl, že král hledí jeho směrem, začal dělat, že se hádá s někým tam dole ve studni. Rozhazoval rukama a křičel jako o život. Jak to král uviděl, nechal si Akhu Tenpu zavolat nahoru do paláce. Co jsi to tam prováděl, ty blázne? Pane, tomu nebudeš věřit. Nága, hadí vládce tvé studny, mi začal vykládat, že jsi nejlakotnější král široko daleko. A tak jsem tě hájil, že kdybys mohl, dáváš lidem vodu i bez placení. On mi ale nevěřil. Voda je prý zadarmo všude a navíc všichni ostatní králové jednou za rok uchystají pětidenní hostinu pro celé království. O tvé dobrotě a velikém soucítění by ho prý přesvědčilo, jedině kdybys přestal za vodu vybírat peníze a připravil týdenní hostinu. To by se ti pak nikdo nevyrovnal. A co bych z toho měl? Opáčil rozlobený král. Nága by ti přestal nasazovat psí hlavu a taky vzkazuje, že když uděláš tu hostinu, z poloviny ti na ní přispěje a vychválí tě u svých bratrů po celém Tibetu. Na to už král slyšel. Zrušil tedy poplatek za vodu a poručil služebnictvu, ať vystrojí hostinu pro všechny z celého okolí. Navařili obrovité hrnce jídla a napekli ty největší dobroty. Jedlo se a pilo, zpívalo a tancovalo. Akhu Tenpovi ze všeho nejvíc chutnal čhang. Tibetské pivo z kvašeného ječmene, které se tenkrát zvláště povedlo. Všichni si s ním rádi připili. Vždyť se Akhu Tenpovi podařil nevídaný kousek. Když pak za týden hody skončily, poslal král Akhu Tenpu za Nágou, ať splní své slovo a přispěje na hostinu. Král zase vše pozoroval ze střechy. Akhu Tenpa začal láteřit, rozhazovat rukama a dupat, jako když se s někým hádá. Králi, králi, jen si to představ, povídá Akhu celý udýchaný, když vyběhl na střechu paláce. Nága říká, že své slovo splnil, svůj díl už prý zaplatil, povídá, že dal vodu, ze které se na hostinu dělalo všechno jídlo a pití. Ten podvodník! Procedil král mezi zuby, rozběhl se na dvůr ke studni a popadl veliký kámen, že jim hodí ponágovi.
1: Ne, to nesmíš, pane, neubližuj vládci studny.
0: Vždyť víš, že kdyby se rozlobil, mohl by se přestěhovat jinam a odnést sebou všechnu vodu. Král mrštil kamenem místo do studny o zem a Aghu se potutelně usmál. Už se těšil, až všem sousedům řekne, jak krále doběhl.
2: Co se děje?
3: Ubližuje se mi strážníku Škvore.
2: Jo, no.
3: Uznejte, jsem já snad nějaký starý, ošklivý šnek?
2: Šnek? Kdo to řek?
3: Takový jeden mravenec umouněný.
2: A, to je urážka na cti.
3: Urážka na zdi? To se ví. Vždyť mi málem urazili kus domečku. Ano, strážníku. Řítili se na vozíku, div, že mě nepřeje.
2: A další zločin. Rychlá jízda.
3: Jsou to holičníci.
2: Zlosinové, jak vypadají?
3: Jako zlosinové.
2: Jaký obličej měli?
3: Zlosinský, umouněný.
2: A ruce?
3: Umouněné.
2: A nohy?
3: Umouněné.
2: A maskovaní zločinci, ty tedy vypátrám docela snadno. Zatknu je, spoutám a pak s nimi zatočíme. Jsem maskovaný zlosin.
4: Zlosin?
2: Na hyhňace mě neošalíte. Lotrovina vám kouká z očí.
4: Mně přece z očí nic nekouká.
2: Nebreče.
4: Já jsem nejkrásnější ze všech zluneček sedmitečních, abyste věděli.
2: Maskovaný zlosin je všeho schopný.
4: Všeho schopný?
2: Všeho schopný.
4: Jú, takového jednoho já znám.
2: Kdo je to?
4: On prosím všechno, prosím zná, všemu rozumí, prosím.
2: A je tudíž všeho schopný, to je on.
4: A všude byl?
2: A kde je teď?
4: Před chvilkou prosím byli u té veliké kaluže, prosím.
2: Tam, co je koupání zakázáno?
4: No, a koupou se, prosím.
2: Další zločin. A já je vypátrám, zatknu, spoutám a pak s nimi, jak se patří, zatočíme.
5: Obyčejná kaluš, to není pro mě žádná voda, vždyť to mělké. Jo, moře, panečku, tedy, Fardo, víš ty vůbec, co je to moře?
6: Mně osobně stačí obyčejná kaluš. Odrazím se, hup.
2: A mám tě, zlosinu.
5: Pardon, inspektore, to bude Milka.
2: Neodmlouvat.
5: Vrchní inspektorku.
2: Mlčet, kouká ti lotrovina z očí.
5: Ale na vrchní nad inspektorečku, já jsem přece ten brouk, slavný brouk Pitlík. Já všechno znám, všemu rozumím.
2: Asi všeho schopen, Jsi tedy zlosin, po kterém pátrám.
6: Ale strážníku Pitlík přece není zlosin, je to můj kamarád.
2: Že se skoupal.
6: Koupal?
2: V kaluži je koupání přísně zakázáno.
6: Ale jak to mohu vědět?
2: Stačí, že to vím já. Nejvrchnější policejní inspektor Škvor. Já tě zatýkám, zlosinu. Však my už s tebou, jak se patří, zatočíme.
7: Zahajuji soud nad velikým zlosinem, buřičem a ničemníkem Ferdou Mravencem. Čím se provinil, to nám řeknou žalobci. Velevážený domácí pán Lemišt obecný neboli polní, ctěná slečna Beruška.
4: Ano, prosím, ano, já všecko povím. Tak nechtěl mě povozit, ačkoliv jsem nejkrásnější ze všech slunéček sedmitečných a posmíval se mi.
7: Přiznáváš se, zlosine.
4: Ale to prosím ještě není všechno. On ještě...
3: No tak dost, ať se taky dostanu ke slovu.
4: Bočka, tak co já?
2: Vy už mlčte, já žaluju, že se koupám.
4: A mě neřekl, že jsem nejkrásnější.
3: Co pak já jsem nějaký šnek?
4: A co pak já nejsem nejkrásnější?
7: Ticho! Poslechněte rozsudek.
6: Ale pane sudí, já se ničeho zlého nedopustil.
7: Však my už ti to spočítáme. Ferda Mravenec se odsuzuje k 25 ranám na zadeček. Vyplatí mu je silák roháč a zveme každého, aby se přišel podívat na palouk u tří přesliček, kde bude rozsudek vykonán.
8: Hlavně hlásíme se vám z palouků Tří Přesliček, odkud vysíláme přímou reportáž. Davy zvědavců s napětím očekávají, až bude přiveden Zlosin Ferda Mravenec. Tady zatím teprve chystají dva tesaříci, zdatní řemeslníci, zvláštní lavici, na níž potom silák Roháč položí odsouzence, aby mu vysázel 25 ran trestu. Přípravné práce řídí jistý Brouk Pilník.
9: Pytlík, prosím.
8: Promiňte, opravuji. Pytlík, který se sám přihlásil, že všechno zařídí, protože všecko zná, všemu rozumí.
9: A všude byl.
8: Mistře Pilníku, opravuji Pytlíku, promiňte. Řekl byste našim posluchačům několik slov?
9: To je pro mě maličkost. Tu lavici jsem vymyslel já osobně.
8: No to je skvělé, to vám blahopřeji.
9: Proto je docela neobyčejná, jak se brzy všichni přesvědčí.
8: A teď volá mistr Pytlík na své pomocníky.
9: Vše připraveno?
10: Vše připraveno, mistře.
8: A už přivádějí odsouzence Ferdu Mravence. Pokládají ho na lavici. Roháč se teď připravuje k první z 25 ran. Zvedá rákosku a... Stalo se něco naprosto neuvěřitelného, vážení posluchači. Okamžik, dovolte, když se Roháč rozehnal první ráně, promiňte, tady mezi zvědavci propukl zmatek, šlapou nám pod ráty. Dovolte, prosím, lavice s Ferdou Mravencem se vzepjala, vlastně spíš jako by náhle vyskočila obrovským obloukem. Nestrkejte, prosím, do mě. A ta lavice odletěla.
4: Já to řeknu.
8: A žalobkyně Beruška, to, co slyšíte, prosím, žalobkyně Beruška sedmitečná naříká, protože utrpěla menší úder.
4: Opravují
8: úraz a větší, prosím, opravují. Když se totiž lavice vznesla, Brouk Pytlík se za ní obětavě vrhl, ale nedopatřením se zamotal pod nohy Roháčovi, který v tom zmatku udeřil nejkrásnější ze všech studenček sedmitečných rákoskou.
11: Tak co, kamaráde, to jsme tě zachránili, co?
6: Já pořád nechápu, jak jste to provedli.
11: Docela jednoduše. Ta lavice nebyla žádná lavice, ale naše kobylka, chápeš? Tesaříci ji šikovně zakryli a když jsem řekl, hop, vyskočila. Oniž, kamaráde, když já něco vymyslím, tak to stojí za to.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když

0: Justýna. Justýna.
1: Cože? Co?
0: Už jsem vysílá. Justýna, pojď.
1: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž rým.
0: Dobásníš to potom.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justýnou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
0: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
1: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
0: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
1: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
0: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
1: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
0: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
1: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
0: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
1: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
0: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
1: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
0: A co bude dnes?
1: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
0: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
1: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
0: Provázek.
1: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
0: Kolem šišky?
1: Kolem, ale ty nahoru. Mě úplně pleteš. Kolem špičky.
0: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
1: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
0: Už to mám asi na
1: patrné. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
0: Hop, tam.
1: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
0: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
1: No ale ne, že zase utečeš.
0: A jedno pro zajíce Antonína.
1: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. No. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. No. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
0: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.
2: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí, všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím, a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali: náš hrabě hraje na hrábě. A nebo:
3: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě.
2: A Robert de Žiletka odpovídal: ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A teď hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili: hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat:
4: a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo, to cismol se vám ale povedlo.
2: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
4: Ach, jak bezcitné,
2: říkala blecha.
4: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
2: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
4: Ach, ano,
2: řekla blecha.
4: To má přece šmanc, olala.
2: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
4: Hrábě, zahrajte na hrábě,
2: zvolalo jedno z dětí. Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu, to ano, to ano. A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
3: O vilány, o virole, skákej blecho, skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
2: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen ole, ole, aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat Naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prsty hvízd, twist, twist, twist, twist. Yeah. Hra, hra, hra, hra, hra, hra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.

básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Kdo je šťastnější? Byl jednou jeden Švec a ten neměl nic než ženu, pět synů a jednu dceru. Byli chudí, moc chudí, ale zpívali si od rána do večera. Nedaleko Ševce bydlel ve velkém domě bohatý pán se svou ženou. Peněz měli, že nevěděli, co s nimi, nic na světě jim nechybělo, ale nezaspívali si celý rok a šťastní nebyli ani trochu. Jednou řekla bohatá žena svému muži: podívej se na tu rodinu chudého Ševce. Z hladu by div cvrčky nejedli a přece vypadají vždycky tak šťastně. My máme všechno, nač si vzpomeneme, a přesto nejsme ani trochu šťastní. Čím to je? Víš ty co? Mám nápad. Dáme Ševci pěkný dům a hodně peněz. Máme jich přece tolik, že to ani nepoznáme. Ať se dostanou z bídy, ať se mají stejně dobře jako my, určitě nám pak prozradí své tajemství. Mužovi se ten nápad líbil a vzkázal Ševci, aby hned přišel k němu do paláce. Moje žena a já jsme se rozhodli, že ti dáme pěkný dům a hodně peněz, aby ses měl dobře. Švec tušil nějakou čertovinku, vylekal se a zvolal: ale proč nám chcete prokazovat tak velikou milost? Co vás to jen napadlo? Boháč neodpověděl a dal mu mnoho peněz i dům na kraji města. Ještě mu řekl, aby nechal ševcování a žil si od té chvíle, jak se mu zlíbí. A tak bydlel Švec se svou rodinou ve velkém a krásném domě, přestal ševcovat, měl plnou truhlu peněz a jídla si mohl koupit, kolik se mu zachtělo. V noci se však každou chvíli probouzel a volal na svého nejstaršího syna: jdi se podívat, jestli jsme zamkli dveře. Zavři pořádně okno, nebo sem vleze zloděj a okrade nás. Až do rána se převaloval na posteli a bez přestání měl strach, že se k ním někdo vloupá a ukradne mu peníze. Také jeho žena se ustavičně ptala dcery: zavřela si pořádně dveře? A za malou chvíli znovu: zamkla si dobře? Jdi se podívat, jestli někdo nezapomněl zavřít okno. Sotva se dcera vrátila, matka se ptala: a zamkla si dveře na ulici? Nakonec si už nic jiného neříkali, jenom se ptali jeden druhého, zda jsou zavřena všechna okna, anebo zda někdo nezapomněl zamknout dveře. Už si nespívali, nejedli, protože ztratili chuť k jídlu a šťastní nebyli ani trochu. Až jednoho dne přišla Ševcova žena ke svému muži a řekla: nezdá se ti, že se s námi něco stalo? K čemu nám je tolik peněz, když nejsme šťastní? Dřív jsme spali od soumraku do svítání, teď se jen převalujeme na posteli, oko ani nezamhouříme a bojíme se, aby nás někdo neokradl. Víš co, vezmi peníze, odnes je tomu bohatému pánovi a řekni, že je už nechceme. A ještě mu pověz, že se vracíme zpátky do naší chalupy. Švec byl rád. Popadl peníze, rozběhl se k boháčovi a zvolal: mnohokrát děkujeme, vzácný pane, ale nám ty peníze překážejí. Vracíme se do naší chalupy a já budu zase ševcovat. Bohatec se divil, ale než mohl odpovědět, Švec byl pryč. Po několika dnech šla bohatá paní kolem Ševcovy chalupy a uviděla, že

třásl hlavou a odpověděl. Když jsou hloupí, tak ať zůstanou chudí. Těm není pomoci.

Sázka paní Štěstěny. Paní Štěstěna a pan Peněz jako želez se rozhodli, že se vezmou. Říkalo se o nich, že se mají rádi jako dvě hrdličky, ale kdo je poznal trochu blíž, věděl dobře, že to není pravda. Byla to podivná dvojice. Pan Peněz jako želez byl pomenší tlouštík, kulatá hlava se mu leskla jako indiánské zlato. Na opasku se mu třpitilo mexické stříbro, na krátkých a křivých nožkách měl střevíce z nejjemnější kůže a na nich přesky ze segoviánské mědi. Paní Štěstěna byla hezká na pohled, ale jinak to byla žena nestálá a proměnlivá jako dubnové povětří. Ovšem chtěla rozhodovat jen sama. Bez přestání každému rozkazovala a přikazovala a vůbec jí nezáleželo na tom, jestli někdo prosí, hrozí nebo slibuje hory doly. Není divu, že brzy po svatbě začaly mezi nimi spory a hádky. Když to trvalo nějaký čas, řekla paní Štěstěna svému muži: musíš přece uznat, že já jsem mocnější a silnější než ty. Uznej to a všechno bude mezi námi zase v pořádku. Pan Peněz jako želez se roztřásl vstekem. Ty, že jsi mocnější, to je k smíchu. Kdy už konečně dostaneš rozum a uznáš, že silnější jsem já? Tak dobře, řekla paní Štěstěna, můžeme to vyzkoušet. Ve stráni pod olivovníkem sedí zrovna nějaký chudák. Sedí a vzdychá, jistě ho něco trápí. Zkusíme, kdo z nás mu bude užitečnější. A hned se dali pěšinou k místu, kde seděl chudák. Paní Štěstěna se ukryla v houštině a pan Peněz jako želez přistoupil k chudákovi. Zdravím tě, dobrý muži, řekl přátelsky. Muž zdvihl klobouk na pozdrav a odpověděl: i já vás. Tlouštík se zeptal: tak se mi zdá, že máš nějaké trápení. Vesničan si povzdechl: pane, já musím živit 6 malých dětí. A jak je mám živit, když pro mě nikdo nemá práci? A vy se mě ještě ptáte, jestli mě něco netrápí. Tlouštík sáhl do kapsy, podal chudákovi stříbrňák a řekl: vezmi si ten peníz a něco si kup, ať máš aspoň trochu radosti. Chudák poděkoval, popadl stříbrňák a běžel do vsi k pekaři, aby koupil chleba a mouku pro své hladové děti. Už měl pecen chleba v náručí, sáhl do kapsy, aby zaplatil, ale našel v kapse jen díru. Stříbrňák byl pryč. Chudák vrátil pecen k pekaři, vyběhl na cestu a hledal stříbrňák krůček za krůčkem, ale nenašel ho. Paní Štěstěna a pan Peněz jako želez z dálky všechno sledovali. Tlouštík se škaredil a jeho žena se smála. Pan Peněz jako želez neměl rád, když se mu někdo smál, dostal vstek a pustil se na svých krátkých nožičkách znovu za chudákem. Co pak se ti stalo? Zeptal se. Proč tak běduješ? Pane, naříkal chudák, vytrousil jsem váš stříbrňák dírou v kapse a moje děti budou hladovět dál. Tlouštík mu dal zlaťák a řekl vlídně: jdi a kup si, co potřebuješ, a nedávej ten zlaťák do kapsy, nebo ho zase ztratíš. Chudák poděkoval, sevřel zlaťák v dlani a běžel ke kupci. Vybral si jídlo i šaty pro ženu i pro děti a podal kupci zlaťák. Kupec se podíval na chudáka, pak na lesklý a nový zlaťák a zvolal: ty podvodníku, čekal si, že to nepoznám? Ten zlaťák je falešný a já tě udám soudu. Chudák vyběhl od kupce, jako by mu za patami hořelo. Pane, řekl zprutka, dostal jste mě do neštěstí.

0: Ten zlaťák byl falešný a já půjdu do vězení. Moje děti teď umřou hlady, co si beze mne počnou?
1: Tlouštík se dopálil. Sáhl do kapsy, podal chudákovi plný měšec peněz a řekl: musím uznat, že máš opravdu smůlu. Ale tohle ti snad spraví náladu. Teď běž a užij si to v dobrém.
0: Chudák poděkoval, přitiskl měšec se zlaťáky na prsa a šťastně běžel domů. V lese u vesnice ho však přepadli loupežníci, vzali mu měšec, klobouk i košily a ještě ho pořádně stloukli. Paní Štěstěna všechno z dálky pozorně sledovala. Když loupežníci zmizeli v lese, obrátila se ke svému muži a řekla rázně: tak už dost. Teď je řada na mě, dobře se dívej. Zlehka si foukla do dlaně a před chudákem se cosi zalesklo v jehličí. Chudák přestal bědovat, podíval se blíž a viděl, že je to jeho ztracený stříbrňák. Vstal a zamířil znovu k vesnici, aby koupil jídlo a šaty. Sotva vkročil do krámku, kupec ho objal a zvolal: odpust, že jsem tě urazil. Myslil jsem, že ten zlaťák je falešný. Odnesl jsem ho k soudu, ale tam ho prozkoumali a ujistili mě, že je z nejlepšího zlata. Tady máš svůj zlaťák zpátky. Nech si ho, vezmi si všechno zadarmo a odpust mi, že jsem tě podezříval. Chudák se spokojeně vracel domů. Když kráčel lesem, objevili se před ním znenadání četníci. Vedli mezi sebou spoutané loupežníky. Četníci uviděli chudáka, zastavili se a řekli mu: ty jsi určitě ten člověk, kterého okradli. Však se už přiznali, že ti vzali nejenom peníze, ale i klobouk a košily. Vezmi si všechno zase zpátky. Chudák vzal měšec, košily i klobouk a uháněl domů, co mu síly stačily. A jeho děti od té doby už nikdy neměli hlad. A paní Štěstěna? Ta je od té doby ještě rozmarnější, náladovější a rozpustilejší, než byla dřív. Za to pan peněz jako želez je na tom špatně. Chodí všude dva kroky za ní, těžce vzdychá, mlčí a poslouchá jí na slovo. Nic jiného mu nezbývá.

0: O Jasanové paní, která k vlastním mužem byla prokleta a dlouhý čas v Jasanovém stromu žila, než se mezi lidi mohla vrátit. V hlubokém údolí mezi pohořím Džbánem a rovinami je na opukových skalách zřícenina starého hradu. Kdysi tu stával pevný hrad a jeho čeleď chránila kraj kolem dokola. Džbánský rytíř si prý jednou přivezl na svůj hrad mladou a krásnou paní. Odkud byla, nikdo nevěděl a ona sama o tom nikdy nemluvila. Bloudila hradem jako bezduchá, sotva promluvila se služkami a rytíři se vyhýbala, kde mohla. On byl člověk prchlivý a nikam daleko pro slova nechodil. Když se jednou spolu střetli u večeře, rytíř vzkypěl hněvem. To jsem si přivezl pěknou ženu, kloudného slova od ní neuslyším, nic nechce, o nic neprosí, chodí jako ve snách. Služkám pro posměch, že se o nic nestaráš. Zbytečně se zlobíš, můj pane. Nikomu jsem křivého slova neřekla a se služkami si poradím, když je potřeba. Omlouvala se paní mírným hlasem, ale to rytíře ještě více popudilo. Tvůj otec mi tě dal s náležitým věnem a já mu slíbil, že se o tebe dobře postarám. Jestli tu nejsi spokojena, jen řekni a nevěš pořád hlavu. Paní se zaleskly v očích slzy. Na rytíře se však podívala přísným pohledem. Ty dobře víš, že mám ráda jiného, ale na má slova si nedbal. Jsem a budu ti poslušnou ženou, ale nemám se z čeho radovat. Jestli mne nerad vidíš, jen řekni a já ti půjdu z očí. Když rytíř viděl, že si s ní neporadí, vstal od stolu a dveře za ním s třeskotem zapadly. Nebylo to dobré živobytí na hradu Džbáně. Rytíř s rytířkou byli jako vítr a voda. Pořád byla mezi nimi nějaká váda a kloudného slova jeden na druhého nepromluvil. Služky si začas na paní zvykly a měly ji rády, protože nikdy nikomu neublížila, na žádnou z nich nekřičela, všechno vyřizovala s nimi po dobrém. Paní rytířka sedávala nejraději na nádvoří pod starým velkým jasanem. Říkávalo se, že hrom do jasanu neuhodí a v tom stavení, před kterým roste, nikdy se neuhnízdí hadi ani štíři. Začas paní porodila dcerku. Když rytíř první dítě spatřil, zdálo se mu, že má zrovna tak smutné oči jako jeho matka. Přestože čekal syna, byl s dcerkou spokojen a ptal se paní, co by si přála. Dej porazit starý jasan a udělat z něho kolébku, aby zlé mocnosti neměly k dítěti moci. Prosila ho paní, ale rytíř se jejímu přání podivil. Co tě to jenom napadlo? Ten strom už tu stojí po staletí a nikdo z našeho rodu by ho neporazil. Moje stará kolébka byla dost dobrá pro mne, musí být tedy dobrá i pro mou dceru. Přivezu ti z města raději nový závoj a na šaty, aby ses měla do čeho strojit. Paní rytířka znovu muže prosila, ale on nedovolil strom kácet. Potom přišlo zase mnoho všedních dnů a vše se vrátilo ke starému. Paní byla také veselější, když své dítě kolébala. Za pěkných dnů dala vynést kolébku vždycky pod ten starý jasan a usedla tam na lavici. Jednou paní nad kolébkou usnula v pravé poledne a když se probudila, našla ji prázdnou. Hned spustila veliký křik a volala na služky. Kam jste dali mé dítě? Proč jste ji odnesli? Služky přiběhly a kroutily hlavami, oni dítě neodnesli. Paní ale plakala a křičela nad prázdnou kolébkou. Když celý hrad prohledali, stará chůva jí řekla: nedobře si, paní, dělala, když si v šesti nedělí chodila s dítětem z komory. To prý mají divoženky na ně nejvíce spadeno a za poledne je mohli z hradu tajně odnést. Buď ráda, že ti nepodstrčili svoje dítě, to bys měla teprve veliké trápení. Na večer se vrátil domů rytíř z lovu a když se dověděl, co se stalo, rval si vlasy. Potom vtrhl k paní do komory a křičel: proč si o dítě lépe nedbala? Stejně nemáš celé dny nic jiného na práci. Kéž bys byla raději tím starým jasanem, který dobře střeží náš hrad už po celá pokolení než mou ženou. Jak to rytíř řekl, paní mu před očima zmizela. Marně se po ní ohlížel a volal. Nikde jí nebylo. V jednom dnu tak přišel o dítě i o ženu. Za rok se rytíř znovu oženil a přivedl si na hrad novou paní. Byla hezká a veselá, pravý opak té prvé. Všude jí bylo hned plno, s rytířem si uměla poradit a brzy byla ona paní na džbáně a vše se vedlo tak, jak si sama přála. Ale stejně rytíř nedošel svého štěstí, protože s ní neměl žádných dětí. Pak do toho přišla vojna a rytíř musel na čas do světa. Když se vrátil, už se mu jezdit nikam nechtělo, jen do lesů na lov, kde mohl být sám. Jednou uviděl v lese překrásnou pannu. Než ji ale mohl oslovit, zmizela mu v nejbližší houštině. Pustil se za ní, ale dostihnout ji nemohl. Kam se jen mohla podít? Divil se a v tom se za ním ozval hlas.
1: Neboj se, rytíři. Panu ještě uvidíš, já sama tě k ní zavedu.
0: Když se rytíř ohlédl, uviděl za sebou divou ženu. Nebyla hezká, vlasy měla jako vrbové proutí a kolem těla byla opásána dlouhou trávou. Ruce a nohy měla hnědé a popraskané jako stromová kůra. Kdo jsi a kde ses tady vzala? Zeptal se rytíř a sahal po meči.
1: Jsem divoženka a bydlím v tomhle lese už 300 let. Protože se mi kdysi tu zastesklo, vzala jsem jednou za poledne tvé ženě z kolébky dítě. Od té doby vyrostla tvá dcera v panu a je na čase, aby si s ní odvedl na svůj hrad.
0: Rytíř byl jako ve snách. Nevěděl, co má odpovědět. Srdce mu tlouklo až v krku, ale poslušně šel za divoženkou, která ho vedla hlouběji do lesa. Když prošli několika houštinami, přišli k velikému stromu, který svými větvemi chránil zelený palouk. Pod ním v trávě seděla krásná panna a dívala se na něho.
1: To je tvoje dcera Jasana,
0: řekla rytíři divoženka.
1: Dobře ji opatruj a nedej jí nikým ublížit, ať nepozná tolik hořkosti jako tvoje první žena.
0: Než mohl rytíř divožence poděkovat, zmizela v lese jako stín. Panna se beze strachu dívala na rytíře a když ji vybídl, aby šla s ním, podala mu ruku. Na cestě našel svého koně, panu na něho vysadil a vrátil se s ní na hrad.
2: A podívejme se, tohle jsou k nám hosti. Koho pak si to přivedl?
1: To je má dcera Jasana. Přivedl jsem ji, aby tu žila s námi. Kdo by se jí chtěl křivým slovem nebo pohledem dotknout, bude mít se mnou co dělat.
0: Řekl rytíř rozhodně a dovedl dceru do domu.
2: Tohle bude pěkné hospodářství, zlobila se rytířka. Snad nechceš, abych slečně posluhovala. Brzy bych se dočkala špatných konců.
1: To po tobě nežádám, ale měj ji jako svou dceru, když stejně žádných dětí už u nás nebude.
0: Pana se každému líbila, jenom rytířce ne. Ta na ní pořád něco viděla a v ničem se s ní nemohla shodnout. Před rytířem se však měla na pozoru, ale když odjel na lov, hned se do Jasany pustila.
2: Jsi jako dřevo, k pořádné práci se nehodíš a chodíš tu jako královna. Nebýt toho, že bych s tvým otcem po dobrém nevyšla, dávno bych tě už vyhnala z hradu.
0: Pana si na rytířku nikdy otci nestěžovala. Ve všem se jí snažila vyhovět, ale stejně se jí nezavděčila. Když měla trochu volného času, nejraději sedávala na lavici pod starým Jasanem, jako kdysi její matka. Nejednou jí tam otec zahlédl a vzpomněl si na svou první ženu. Ale co bylo pryč, už se vrátit nedalo. Až jednou, když zase rytíř nebyl doma, rytířka měla zlý den. Na každého se zlobila a nejvíce na nevlastní dceru. Jak jí přišla do cesty, sesypalo se na Jasanu plno zlých slov. Pana, jak mohla, utíkala se vyplakat pod starý Jasan. Když ji rytířka viděla oknem, zavolala pacholky a poručila jim, aby ten starý strom podřezali.
2: Ale pospěšte si, abyste byli s tou prací hotoví dřív, než se pán vrátí z lovu.
0: Pacholci vzali pily a sekery a šli porazit Jasan. Pana je na kolenou prosila, aby to nedělali, ale oni jí řekli.
3: Co můžeme dělat jiného? Jak naše paní poručila, tak se stane.
0: Sotva zaťali sekeru do kmenu, ze stromu se ozvali lidské vzdechy. Pacholci už chtěli všeho nechat, ale rytířka znovu na ně z okna křičela, aby si pospíšili. Zasekli tedy po druhé a po třetí, potom nasadili pilu a starý kmen podřezali. Pana prosaný pláč neviděla ani na oči a když podťatý strom padl na zem, hrozně vykřikla. V tom se kmen rozpadl na dvě půle a v něm se objevila Jasanová paní. Byla krásná a sotva vykročila z kmenu, rozepjala náruč a volala. Dcero, dítě moje, teď už mi tě nikdo nevezme. Pacholci a služky padli na kolena a dívali se na ní jako na zázrak. Jeden starý sluha si vzpomněl, že už tu paní kdysi viděl.
2: Vždyť to je naše rytířka, co ji pán kdysi proklel.
0: Hned šel kolem jeden hlas a k druhé rytířce se brzy doneslo, co se na nádvoří hradu přihodilo. Než se vzpamatovala, stráže otvírali bránu a rytíř se vracel z lovu. Když uviděl zhluk lidu, rychle si pospíšil a chtěl vědět, co se tu stalo. Jakmile spatřil vedle Jasany svou první paní, klekl před ní na kolena a prosil za odpuštění.
4: Dávno už je všechno odpuštěno a za námi, řekla Jasanová paní. Nebýt toho, že tvá druhá žena poručila skácet ten strom, snad bych v něm byla zakleta po staletí.
0: Všichni kolem se radovali, když rytíř vedl paní s dcerou do paláce. Jen druhá rytířka se neradovala a tajně skládala své věci do truhlic. Dobře věděla, že tu není už pro ni více místa a mrzelo ji, že tomu všemu sama pomohla. Druhého dne odjela z hradu bez rozloučení a nikdy se nevrátila. Rytíř s Jasanovou paní žili na hradu Džbáně ještě pěknou řádku let,
4: a nikdy nebylo mezi nimi více pohody jako tehdy. Pro dceru Jasanu si přijel mladý rytíř a odvezl ji sebou na svůj hrad. Dávno už je hrad Džbán v rozvalinách, ale Jasanová paní se tu prý objevuje na jaře, když kvetou stromy. Kdo ušetří květů, toho podaruje zlatou mincí, za kterou si každý může koupit své štěstí.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobrý den, děti. Dnes mají tři prasátka, totiž jedno z nich, velký den. Slaví narozeniny. Kdo z nich to je? Tlustý centík, líný funík, anebo mrňou skvído? Víte co? Nechte se překvapit.

0: Šelepice Josefína.
1: Podívej, centíku, tamhle pod stromem už zase spí funík. Celý den nic nedělá, jen se válí.
2: Jen ho nech, Kvído. Copak si zapomněl, že má dneska narozeniny?
1: Opravdu? Tak to, abychom mu přichystali nějakou dobrotu. Překvapíme ho.
0: Ahoj, mládenci.
1: Ahoj.
0: Nesu překvapení pro funíka.
2: To je krásná bábovka. Tu si dělala sama, Josefino.
0: A kdo jiný?
1: Můžu ochutnat?
0: Co ti napadá, Kvído? Vždyť je syrová.
2: No tak šup s ní do trouby. Já budu hlídat, aby se bábovka nepřipálila. A vidíte hlídat, aby nás funík nepřekvapil. To by pak nebylo žádné překvapení.
3: Centík strčil bábovku do trouby a Kvído se slepicí Josefinou si šli sednout pod strom, kde spal funík. Za chvíli se funík probudil a začal větřit.
4: Kuj, to je vůně. A pečou nějakou dobrotu.
1: Ale to se ti jenom zdá, funíku. Klidně spirál.
4: Tak dobře. Myslím, že se mi zdá o bábovce. To je ale krásný sen.
3: A funík opět usnul. V nedalekém lese žil divoký vepř Hubert. Zrovna si štípal dříví na zimu, když mu vítr donesl pod nos vůni z chaloupky u tří prasátek. Nemeškal, odhodil sekirku a běžel se podívat, co dobrého pečou. Zatím v kuchyni hovořil malý Kvído s tlustým centíkem.
1: Je to dobré. Funík spí jako pařez a zdá se mu o bábovce.
2: Už je hotová. Právě jsem jí vytáhl z trouby. Tak vyklopíme ji na podnos. Tak a dáme ji vychladnout pod okno.
3: Centík odnesl podnos s bábovkou před chalupu a položil ji na stůl pod okno. Vůně bábovky znovu probudila funíka.
4: Ne, to nemůže být sen. Takhle voní jen opravdová bábovka. Někde ji přede mnou schovali, ale já ji najdu.
3: Jenomže dřív než funík našel bábovku divočák Hubert. Zajásal, popadl bábovku a zmizel s ní ve křoví. Právě ve chvíli, kdy se objevil funík.
4: Prázdný podnos. Určitě na něm byla bábovka. Tedy, jestli Kvído s centíkem snědli, tak...
2: Tohle, my jsme ti, funíku, upekli bábovku k narozeninám a ty už si jí sněd? Pěkné překvapení.
4: Já, že jsem jí sněd. Vždyť jsem ještě před chvílí spal jako dudek. Zdálo se mi, že jsem...
1: Snědl bábovku ve spaní a ani o tom neví.
4: To je... možné. Tak já si jdu zase lehnout.
2: A máme po překvapení. Co teď dáme funíkovi k narozeninám?
0: Nebuďte smutní, kamarádi. Nesu pro funíka puding. Je čerstvý, ale musí vystynout.
1: Výborně. Schováme ho tak, aby ho funík nenašel.
2: Třeba tamhle podnecky u půdy.
3: Z křoví je pozoroval divočák Hubert. Sotva ukryli puding a odešli, Hubert odklopil necky a zajásal.
5: Sláva, puding! A vanilkový.
3: Popadl puding a pelášil s ním do křoví. Funík se probudil pod stromem a protahoval se.
4: To jsem se krásně vyspal. Musím se trochu umýt, abych na své narozeniny nebyl jako čuně.
3: Funík šel k pumpě, obrátil necky a pumpoval do nich vodu. Uviděl ho Kvído a běžel za centíkem.
1: Centíku, funík snědl puding.
2: To je ale nenasyta. Víš co? Dáme mu k narozeninám něco, na čem si vyláme zuby a ještě přitom zhubne.
1: Jo.
3: V Funík stal u necek a otíral se ručníkem, když v tom uviděl Centíka s Kvídem, jak vezou na vozíku velkou podlouhlou krabici ovázanou pentlí.
2: Tak, tady máš překvapení k narozeninám, Funíku.
1: Přejeme ti hodně zdraví a síly.
4: Děkuji vám, kamarádi, už mám hlad jako vlk.
3: Funík nedočkavě rozbalil krabici a zesmutněl. Byla v ní velká činka.
4: Ale to přece není k jídlu.
2: Ne, to je k posilování svalů. Musíš ji zvednout nad hlavu. Tak, podívej. Já s ní nehnu. Je to hrozná tíha.
4: Uhni ty, papiaro. Já vám ukážu, jak se zvedá činka.
1: Výborně. Funíku, ty máš ale sílu.
2: To je úžasné. Zvedlí nad hlavu a ještě s ní tancuje.
4: Pomoc, kamarádi, já ji neudržím. Padne mi na hlavu.
1: Zahodí, nebo tě zamáčkne do země.
3: Funík poslechl, odhodil činku a ta se začala kutálet po svahu ke křoví, kde si Hubert pochutnával na pudingu. Když spatřil, jak se na něj řítí činka, vyskočil a dal se na útěk.
5: Pomoc, zastavte to, já už vám nikdy nic nesním. Pomoc, zachraňte mě, pomoc.
2: Podívejte, Hubert.
4: A vy jste si mysleli, že puding a bábovku jsem snědl já.
0: Nic si z toho nedělej, Funíku, kvo. Tady ti nesu nejlepší překvapení, kvo. K narozeninám, kvo. To si pochutnáš, kvo.
3: A Josefína postavila před Funíka třípatrový dort se šlehačkou.
2: Vidíš, neříká se marně do třetice všeho dobrého.
4: Tak tohle už mi Hubert nesní. Děkuji ti, Josefíno. A abyste neřekli, že nejsem kamarád, tak se s vámi rozdělím.
3: Zatímco Funík krájel třípatrový dort se šlehačkou, divočák Hubert prchal před činkou. Pronásledovala ho až do lesa, kde se zastavila o strom. Pěkně to s ním zatřáslo, až spadly šišky. Veverka Zrska měla co dělat, aby se udržela na větvi. Co to vyvádíš, Huberte? Křičela na divočáka. Ale ten zalezl do svého doupěte a celý týden nevystrčil ani nos. Tři prasátka se slepicí Josefínou si pochutnala na dortu a pak si zaspívala na oslavu Funíkových narozenin.

0: No.
1: Jako? Slepice Josefína.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem, a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo, vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly, hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořalku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil groš žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal druhý groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil groš žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba ožehlím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nacpávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním nad vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál, kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit. Ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert. Skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic. Hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny. A už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí. Lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta. Jaký to způsob takhle vyvádět? My tu ani do karet nevidíme. Hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem. Čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas k uspaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu a hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže a pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl s na vybranou, ale na nebe sis nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.
1: Zaslíbená na roháji.

V jedné vesnici u Labe bydlila chalupnice a měla pěknou dcerku. Ač byla ještě dítě, měla překrásný hlas. Jejím zpěvem znělo v zimě obydlí a jak na jaře vysvětlo sluníčko, zpívala na pastvě. Měli několik koz, jež jelenka pásávala na úhorech a pustinách. Dny strávené na pastvě jí byly nejmilejší, milovala slunce a volnost. Bylo to jednou počátkem jara, kdy země dýchala hlinitou vůní a hrudky se chvěly teplými paprsky slunce. Sasanky už dokvetly, tráva nasazovala nová stébla a na břízkách vypučelo nejkrásnější zelené listí, jež se v záři slunce lesklo jako zlato. Jelenka šla za kozami a zpívala. Kozy už kubly tady, už kubly tam a jako když nemají stání, postupovali k roháji. Roháj je nevysoký kopec, zarostlý listnatými keři a stromy. Lidé se tam neradi zdržovali, snad, že pod stromy byly malé vyvýšeniny, jakoby zbytky starých mohyl. Všechny byly hustě zarostlé barvínkem. I jelenka to slýchávala vypravovat a roháji se při pastvách vyhýbala. Ale jednoho dne se jí zdál svět tak krásný, že ani roháj na ní nepůsobil děsivě. Nechala kozy volně jít. Mohlo být k poledni, když postráni vystoupili na mítinu mezi břízkami a rozběhli se pod stromy. Jelenka usedla do trávy a zpívala. Jen dospívala svoji píseň, když se ozvaly ze všech stran líbezné hlasy a zazněla píseň, jakou předtím nikdy neslyšela. Na mítině se objevil celý zástup vzdušných bytostí, oděných poloprůsvitným bílým šatem. Byly to lesní panny a ty tak krásně zpívaly. Jelenka se zpočátku ulekla, ale když viděla, že se na ní usmívají, zachvělo se jí srdce radostí. Slyšela zpěv lesních panen, o němž dosud jen slýchala vyprávět. Kozy ulekaně pohlížely na pasačku. Krásné byly lesní panny a bohatý světlý vlas byl jejich nejkrásnější ozdobou. Ale Jelenka vnímala jen jejich zpěv. Sesedli se kolem ní a učili jí zpívat. Když se slunce nížilo, poručili jí, aby o nich nikomu nepovídala, a přišla zas. Zmizely, jak přišly. Ani větvička nezapraskala pod lehkým krokem jejich bosých nohou.

vyžadovali, aby z ní nepila. Stala by se také lesní mocí. Ale jednou, bylo to už k podzimu, bylo v polích parno k zalknutí. Nad krajem visela bouře, ale kapka vody nepadla. Trápena žízní, napila se ze studánky a stala se lesní panou. Tělo se stalo spola průhledné, dostala průsvitný bílý šat a stala se duší a ochránkyní mladé břízky, jež právě vyrůstala na pokraji roháje. Kozy se marně ohlížely po pasačce, čekali na ní do slunce západu a pak se pomalu sami obrátili k domovu. Matka se doma hrozně polekala, když kozy pozdě na noc přišly sami. Plakala a naříkala. Chtěla jít ještě v noci hledat Jelenku, ale nevěděla kam, neboť ona nikdy nevyzradila, že pase na roháji. Ráno odvázala kozy a nechala je volně jít, kam sami chtěli. Hrůza jí obešla, když viděla, že míří na roháj. A kozy zavedly na mýtinu, kde kvetlo tisíce kopretin, ač na lukách už odkvetly, kde vykvétalo tisíce modrých květů barvínku na slehlých zapomenutých hrobech z dávnověku a kde se temný břečťan vinul kol starých bříz. Poznala hned, kde se ocitla. Volala do lesa: Jelenko, Jelenko! A kozy smutně mečely, jako by také volali svou pasačku. Objevila se královna lesních panen a pověděla matce, že je Jelenka opravdu mezi nimi. Nech ji mezi námi. Je šťastná a bude vždycky šťastná, neboť los lesních mocí je lepší než úděl lidský. Ale matka prosila, aby jí dceru vrátili, aby jí měl kdo oči zatlačit. I zavolala královna Jelenku, ale matka s dcerou se nepoznali. Královna přejela Jelence rukou po čele, ona procitla a její srdce opět po lidsku zabušilo. Byla to zase táž pasáčka kos, jen vlasy jí zůstaly dlouhé a zlaté. Chceš-li se mezi nás jednou vrátit, dbej, abys žádný nestratila, řekla královna a zmizela. Jelenka se vrátila s matkou domů a kozy pást už nikdy nechodila. Předla doma len.

pomalu dorůstala. Byla krásná jako lesní panna a zpívala jako nikdo v celém kraji. A jaké písně podivné. Což divu, že se o ní mnoho ženichů i vzácných hlásilo, ač byla chudá. Ale její srdce zůstalo chladné. V její paměti žily jen krásné dny mládí. Dbala pečlivě o své vlasy. Byly krásné, zlaté a dorůstaly pomalu k patám. Když až k ním dorostly, zemřela jí matka. S poslední hrudkou již hodila na matčinu rakev, padlo pouto, jež jí vázalo k lidem. A bylo zase jaro. Hlinitou vůní dýchala zem, dokvétaly sasanky na roháji a barvínek nasazoval nové světlé listy. Sotva zapraskaly pod její nohou suché větvičky v řesu, zazněl roháj zpěvem lesních panen. Vzali jelenku ve svůj ladný kruh a jak se s nimi zatočila jednou dokola, zašly všechny vzpomínky v její mysli. Oděli jí šatem lesních panen a její vlastní šat pustili po vodě.

Vylovil jej starý rybář ve vsi. Zamyslil se a řekl. Však byla stejně z jiného světa.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak šejtroček vezl do Jičína ohnivého muže.

0: Jednou zasíl Forman šejtroček přes les u kopidla. Bylo k večeru, slunce si na nebi ustlalo do červeného kanafasu a smráklo se docela. Valach žemlička jde volně u oje, vůz povrzává. V tom lese je místo, kde vůz jede jako tunelem a může se stát všelicos. Najednou šejtroček slyší divné nazíkání a zas jako huhlání a těžké vzdychání. Když někdo nazíká, má se mu pomoct, povídá šejtroček, otočil bič těžším napřed a vkročil rovnou do houští. V houští leží ohnivý muž, leží na popelavém polštáři z ohořelých větví a sám už taky sotva doutná. Co pak je? Vždyť jsem tě onehdy viděl, jak sršíš přes průsek jako rachejtle, povídá mu šejtroček. Ohnivý muž mávl vyhaslou rukou a pořád huhla jen jedno slovo. Sulfur, sulfur. Já se ohnivácky neučil, povídá šejtroček a myslí si, že kdo druhému v nouzi nerozumí, ten mu taky nepomůže. Sulfur, sulfur, huhla ohniváč. Šejtroček nad ním chvíli bezradně postál. Potom si svlíkl kalmuk, natřásl na něj z větví rosu, aby kabát neprohořel, zabalil do něho nemocného ohniváče a vysadil ho na vůz. Hyje do Jičína k doktorovi, křikl na žemličku. Valach zabral a jelo se. Čerstvé povětří dělalo ohnivému muži dobře. Jak vůz ujížděl a foukalo, zažehovaly se na něm drobné ohničky. Šejtroček mu pro lepší náladu půjčil krabičku sirek, ohniváč si škrtl a bylo mu pořád líp. Na doktora toho už asi moc nezbude, smál se v duchu šejtroček. Pak přišel kopec, co se srovná až ve chvilce, kdy silnice vběhne do Jičína. Žemlička se hrne z kopce a vůz za ním jen letí. Každou chvíli škobrtne Valachovi o zadní kopita. Brzdi, řekl žemlička. Kola třískají o kameny, střílí to jako hromy, jenže šejtroček na šlajf ani nesáhne. Volá, nevidíš, jak mu svědčí? Ohniváčovi opravdu svědčilo. Rozfoukal se a začaly na něm vyskakovat modré a zelené plamínky. Šejtroček ho vybalil z kalmuku. Letěli tmavou nocí, jako by se k Jičínu blížila sedmibarevná rachejtle. Rozdmíchává se to pořád víc a žene se to rovnou na město Jičín. To už si všiml i hlásný tichátko na věžové bráně. Skočil do věžní světničky, popadl požární lucernu, zapálil v ní na alarm a vyvěsil ji směrem ke kopidlnu. Ve chvílce tu lucernu zahlídl kramář Španihel, co velí jičínským hasičům při slávě i při ohni. Vyletěl z podloubí s bosaznou trubkou pod nosem. Trára, trára. Neslo se to nocí jako na křídlech a hasiči skákali z postelí rovnou do přichystaných bot. Za chvílku už lili konívku oleje do stříkačky, aby neskřípala a neprobudila město. Šejtroček s ohnivým mužem na voze se žene pořád blíž k Jičínu. Ohniváč vyskakuje do výšky a prská kolem sebe plameny. Šejtroček hodil opratě na šlajfek, nechal Valacha běžet po chuti a tloukl se rukama do kolen. Panečku, ty ses ale zmátořil, to já už tě k doktorovi nepovedu. A chce zarazit vůz a poslat ohnivého muže zpátky do lesního houští. Jenže v tu chvíli přejeli hranici, kde začíná Jičín. Vrchní hasič Španihel mávl sekýrkou a velí. Stříkačka, útokem direkcion na ten letící oheň, než nám to vypálí město. Stříkačka spustila a z hadice se začalo lít. Vletilo to šejtročkovi přes hlavu rovnou na ohníváče. Syčela a prskala pára. Chvíli se zdálo, že vodou to nebude k zdolání, ale stříkačka přidala a ohnivý muž zhasl a už po něm táhli jen tenké kouře.
1: Teď jste mu dali,
0: křikl šejtroček. Ohníváč leží, už je spíš do vlažna než do horka a zas nesvede víc než huhlat sulfur, sulfur. Nejradši bych tě, španěli, někam vystřelil, zlobí se šejtroček. Španěl, aby se vytočil, řekl:
2: počkej, buď ticha, on něco povídá.
1: Sulfur, říká, a nic jiného už asi neřekne.
0: Uplivl si lítostivě šejtroček.
2: Sulfur, sulfur,
0: huhlal ohníváč, ale ucho už se muselo dát blizoučko, aby ho vůbec bylo slyšet. Tou dobou tam dorazil doktor, co se taky vypravil k požáru. Jmenoval se Maštalís a měl kufřík z kozí kůže. Kdo tu stůně? Ptá se doktor a hrne se k vozu. Šejtroček mu ukázal palcem.
1: Španihel k smrti ulil stříkačkou tuhle ohnivého muže.
0: Doktor Maštalís na to vzal poslouchátko. Už v něm tiká, jen jako v hodinkách. Povídá tiše. Nevím, co by tu pomohlo.
2: Sulfur,
0: zahuhlal tichoučce ohníváč. Doktor se rozzářil, až ti u stříkačky málem znova zabrali.
2: Síra, čili sulfur, jak říkáme po latinsku, my doktoři, ta by v tomhle případě opravdu mohla být to nejlepší.
0: Hned otevřel kozí kufřík, vytáhl kus síry, kousek odlomil a podal ho na stříbrné lžičce ohníváčovi. Začalo to jako z pardesu. Nejdřív modré a zelené plamínky, pak důkladné plameny a nakonec sršení rachejtlí. Ohnivý muž tu stojí v celé ohňové kráse. Rozhlídl se kolem a povídá: je to tu na střechách samý došek a šindel. Nerad bych zapálil. Poklonil se, až to všem horce ožehlo vlasy a prostředkem silnice se vrátil zpátky do vlhkého houští.
3: To bylo v chalupě u lesa pod kopcem Šišákem Slávy, když měl tatínek narozeniny. Hostí byl plný dům, ani si neměli kam sednout a poposedávali v trávě na zahradě, kde maminka s Aninkou rozvěsili po stromech barevné lampiony. Tatínek přinesl taková zvláštní kamna, zahradní gril tomu říkal. Rozdělal v nich oheň a opékal plátky masa. Vonilo to přenáramně a jezevčík Balík nestačil nastavovat nos, aby všecku tu vůni pochytal. Hosté to postřehli a když se sesedli kolem stolu, Balíkovi přáli. Každý aspoň jedno sousto té dobroty oželel. Než pohoštění skončilo, měl Balík bříško nacpané k prasknutí. Teprve teď si na něj vzpomněla i maminka. Pro pána Jána, vždyť já zapomněla nakrmit toho ubohýho psa. A donesla mu do misky velikánskou kost plnou zbytků vonavého masa. Na, tu máš, ať si taky trochu užiješ, chudinko hladová, řekla. Co teď? Balík si lehl k misce s večeří a přemýšlel. I kdyby chtěl sebe víc, bříško mu dnes už nic nevezme.
4: Ale tu krásnou vonavou kost tu přece nemohu nechat, to by byla věčná škoda.
3: A tu se mu prodrala do vědomí jakási podivná myšlenka. Napadlo ho, že to musí udělat zrovna tak, jak to dělávali jeho pradávní prapředkové. Tu kost si musí schovat na horší časy. Vzal kost do tlamičky a vyšel ven. Prosmíkl se zahradou, dírou v plotě se dostal do zeleninové zahrádky, kde maminka pěstovala cibuli a česnek a petržel. Zkrátka to, co je potřeba v kuchyni. Jeden záhon ale našel balík volný. Snad si ho maminka připravila, že ho zítra něčím osází. Nelenil a pustil se do práce. Uprostřed záhonku vyhrabal předními packami díru, dost prostornou na kost. Vložil ji na dno, zadními packami díru zase zahrnul a třikrát se na místě otočil do kolečka, aby hlínu ušlapal. Druhý den se maminka divila, že připravený záhon je nějak podupaný, ale myslela, že se tam popelila některá slípka. Na balíka nepomyslela a balík si na zítří na kost taky nevzpomněl. A na pozítří taky ne, i za týden, ba i za několik týdnů. Až po čase, když maminka na 3 dny odjela a zaběhaný pořádek v domě se narušil, balíkovi došlo, že má na zahradě ukrytý poklad, který ho zachrání před smrtí hladem. Zamířil do zeleninové zahrádky a zůstal jako přikovaný k zemi.
4: Kde je ten volný záhon? Všechno je zarostlé. Kde mám poklad?
3: Naříkal.
4: Vždyť já si ho zapomněl označit.
3: Celého zkroušeného ho potkala kočičí kamarádka Brundibára a hned vyzvídala. Balík jí popravdě pověděl, jaké neštěstí ho potkalo.
5: Počkej, nebreč, něco vymyslím, těšila psa kočka. Třeba nám někdo o pokladu poví, někdo, kdo to podzemí zná.
3: Pejsek se chytil toho nápadu jako tonoucí stébla.
4: Myslíš žížaly?
5: Kde pak žížaly? Myslím krtka.
4: To je nápad,
3: zajásal balík a hned se oba vydali do sadu a čekali. Najednou se začala zvedat zem.
4: A hele, už ho mají. Krtek se ani nestačil schovat, když balík rozhrábl jeho hromádku.
6: Čím mohu posloužit?
3: Uklonil se způsobně, ale když mu balík s Brundibárou prozradili své přání, zavrtil odmítavě hlavou.
6: Je mi líto, ale do zeleninové zahrádky se neodvážím.
4: Kdepak? Ani za pytel žížal.
6: Moji 2 stříčkové to zkusili, ale jak uděláte kopeček mezi zeleninou, hned tam přiběhne někdo s rýčem a žene vás hlava nehlava, jen to hučí. Jeden strýc tam přišel o kus ocásku a druhý to přežil jen tak, tak, kdepak, vážení, do zeleniny ani za 2 pytle žížal.
3: Řekl a zmizel kdesi pod zemí.
5: No mňau, cta,
3: mňoukla Brundibára a hned přispěchala s dalším nápadem.
5: Ještě jsou tu hraboši. Je to sice sebranka nevycválaná, ale jestli na ně správně uhodíme, mohli by pomoct.
3: Balík s Brundibárou se tedy vydali zpátky do zeleninové zahrádky. Tam se kočka přikrčila, znehybněla a počkala, až některý hraboš vyleze z díry. To oni občas musí.
4: Pak skok jako blesk a už ho měla.
5: Počkej, necukej se, dneska ti nic neudělám. Znáš mě? Sím ano,
3: pípl hraboš skoro bez dechu.
5: Tak poslouchej, teď tě pustím. Ty se vrátíš domů do podzemí a zeptáš se všech svých příbuzných a příbuzných jejich příbuzných, zkrátka všech hrabošů v téhle zahradě, jestli někdo ví, kde je ukrytý balíkův poklad. Je to veliká kost s obrovským kusem masa. Máš na to den. Když nám pomůžeš poklad objevit, budu se téhle zahradě až do Vánoc vyhýbat. Ale jestli mě podfoukneš, pozvu sem všecky své kočičí kamarádky a to si piš, jak to s vámi dopadne. Rozumíš?
7: Sím ano.
3: Píplo to podruhé a Brundibára nešťastného hraboše pustila. Upaloval, jen se mu ocásek vlnil. Na zítří ve stejnou dobu čekali oba kamarádi na stejném místě, jestli se hraboš objeví. Objevil se, ale jen vystrčil hlavičku z díry.
7: Je to tamhle u plotu 10 myších ocásků.
5: odtud směrem ke kopci Šišáku a je to v hloubce 3 nižších ocásků. Stačí?
3: Jo, přikývli Balík i Brundibára najednou a Hraboš zmizel. Potíž byla v tom, že označený záhonek nebyl prázdný. Co si na něm rostlo? Snad fazole. Inu, co se dá dělat? Fazole se musí vytrhat a pak se vyhrabe díra. Hraboši nelhali. Kost našel. Jenže vonavé masíčko z ní bylo pryč. Nezbylo z něj dočista nic. Kdo ví, kdo si na něm pochutnal. Ono je pod zemí všelijaké žoužele dost. Balík byl dočista zničený. Jeho poklad je fuč, jak jenom přežije. A navíc si ho kamarádka Brundibára pěkně dobírala. Inu, psi, to jste celý vy. Všecko jenom pro sebe, s nikým se nedělit, schovat a schlamstnout sami. To my, kočky, jsme jiné. Kdyby se zbyl Balíčku, tenkrát se mnou rozdělil. Mohli jsme si užít oba. Ale to ne, kde pak, všecko Balík sám. A teď má jenom holou kost.
4: Však já to podruhé tak neudělám, sliboval Jezevčík.
3: Kočka jen moudře pokývla hlavou a myslela si. I uděláš, uděláš. Psi to tak dělají už 10 000 let. Proč ty bys měl být jiný? Ale nahlas řekla jenom. Tak mňau. A šla se stočit do klubíčka do svého pelíšku. Chtěla říct čau, aby vypadala světově. Ale řekla to po kočičím. Balík neřekl ani hav, ani bav. Neřekl vůbec nic. A co řekla na zítří maminka, když uviděla záhon bez fazolí? To si ani nepřejte slyšet.

0: Figur vin cu spii, zavioci svii.
1: Dulio,
2: co je?
1: Můžu už usnout, nebo budeš ještě zpívat?
2: Pro pána, já tu čista přehlédl, že už je ráno, takže hovínko, žádné spaní a šupej rychle z postele, za chvíli začíná vyučování.
1: Já bych rád, taťulínku, ale co pak si do čista zapomněl?
2: Na co?
1: Strčil si mi pod paži teploměr a nařídil jsi mi, že si mám změřit teplotu.
2: No protože jsi mi tvrdil, že nepůjdeš do školy, protože jsi nemocný.
1: No tak vidíš.
2: Jenže taky jsem ti nařídil, že si máš s tím měřením pospíšit. Protože když ti nic nebude, tak šupej to, preč to pošupeš do školy.
1: Teď se měřím.
2: No tak si měř pořádně. Drž ten teploměr hezky pevně pod paží.
1: A kde jinde bych ho asi měl tak držet, co?
2: Co se směješ? Šmanko, ty chlapče, teplota se dá měřit i jinde než pod paží.
1: Kde jinde?
2: No to je různé.
1: Tak třeba, tati, třeba. Schválně, kde třeba?
2: No tak třeba v...
1: Tati.
2: V puse. Třeba.
1: Nepovídej.
2: No jistě. Aha. Třeba v takové Anglii.
1: Jo.
2: Tam, když jsou lidé nemocní, tak jim pan doktor strčí teploměr do pusy.
1: A když jsou zdraví?
2: No tak jim ho zase vyndá, ne?
1: Páni, a to kdybych já byl Angličan, tak by mi ten doktor taky strčil teploměr do pusy?
2: No jistě, taky.
1: A co kdybych si zrovna pískal, he?
2: U doktora? No to bych ti dal.
1: Dobře, tak kdybych zrovna zíval?
2: To by ti spadl do krku.
1: Ale tam by se mi nevešel.
2: I vešel.
1: Nevešel. Určitě by mu koukala alespoň hlava.
2: Jaká hlava? Komu?
1: No doktorovi.
2: Prosím tě, proč by mu měla koukat hlava?
1: Kdyby mě přece spadl do krku ten doktor, jak jsem zíval.
2: Šmanko, te kluku nechápavá. Já nemyslel doktora, ale teploměr. Teploměr by ti tam spadl. Co pak máš tak velkou pusu, abys mohl spolknout doktora?
1: Nemám.
2: No tak, vidíš.
1: A co kdyby ho kousl?
2: Já ti dám kousat doktora.
1: Proč doktora? Teploměr, kdybych kousl a překousl.
2: To bys tomu dal. Teploměr je přece jedovatý.
1: A proč?
2: Protože má uvnitř rtuť. No, a ta je co?
1: A ta je co?
2: Ta je jedovatá. A kdybys do ní kousl, tak bys se otrávil.
1: No to bys mě teda otrávil.
2: Já ne, ale teploměr. Hele, a přestaň mě už otravovat s těma věčnýma otázkama. A raději se podívej, kolik jsi naměřil. A jestli nemáš teplotu, tak hajdy šupky do školy.
1: To nepůjde.
2: A proč by to nešlo?
1: Protože bych přišel pozdě. Vyučování právě začalo.
2: Jo, tak takhle to je. Zase se ti podařilo mě zdržet, co? Čvaňháš nesmysly a já bych psal další omluvenku, že ano? Jo, ještě teď, abych si vzpomněl, kam jsem dal tušku.
1: No to jsi mi strčil pod paží místo teploměru.
2: Tak proč jsi mě na to neupozornil?
1: No, já myslel, že jsi to dělal schválně.
2: Jak schválně?
1: No, protože ten teploměr je jedovatý. A co, kdybych se otrávil? To bych pak nemohl jít do školy. A sám přece víš, že já do školy chodím tak

0: Byl krásný, sluný, zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s Havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala Havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat,
0: řekla malá čarodějnice. Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
0: Děti však namítly.
1: No, když si postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali. Chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No, děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, vrčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
2: Seděli jsme na pravém břehu na navigaci, až tam, co se stýká revír Bránický s Modřanským, a zase nás bylo o jednoho víc. Václav Vaněček v umačkané zelené kazajce a kalhotech s ustaranýma, nevyspalýma očima. Valenta oblečený po mlynářsku, Věnceslav V. Vltavský na sobě novou olivově zelenou kamizolu s kostěnými knoflíčky. Podschalský vodník Volejník v hrubé pracovní haleně s velkými kapsami, které má stále plné vlasců, váháčků, režních nití, plováků a splávků. Bránický Vilém Vrbovec byl dnes bez šály a čepice, ale s Hubertusem alespoň přes ruku. Před chvílí jsme vyšli kus proti proudu od Barandovské skály a přeplavali sem, abychom si mohli v klidu promyslet, co všechno jsme od včerejška zjistili. Bylo toho nemálo, ale nic zrovna pro radost. Co jsme zjistili všichni před Barandovskou skalou? Vodníci se pod Barandovskou skalou dívali a rozhlíželi, potápěli se a prolezali po břehu. Viděli stopy velikého kapra ve vodě a dokonce i na břehu a dohodli se, že to byl Kulda.
3: To byl Kulda.
2: Našli mezi kamením velkou zlatou šupinu a hned řekli, že je Kuldova.
4: Je Kuldova.
2: Viděli lidské stopy, takhle trochu výš, a poznali, že ty stopy jsou od lehkých polobotek, jaké se k vodě nenosí.
4: Kde pak k vodě?
2: A ještě kousek vedle stála prý menší káť s vodou. Zapsal jsem to všechno do zápisníku, obkreslil stopy a vložil mezi lístky tu zlatou šupinu, jak se sluší na toho, kdo vede pátrání. Když se Valenta poptával všech, kdo viděli Kuldu na Malostranské straně minulý pátek schánět rybí lahůdky, zjistil jednu věc, ale ta stála za to. Několik vodních šneků, dva kapři a malý úhoř Aleš se shodli, že Kulda kapří lahůdky neodnášel k čertovce, ale jak je našel, hned je polikal. Scháněl prý je až do večera a snědl toho takovou spoustu, že by to stačilo pro hojnou kapří rodinu a ještě by se leckdo přiživil. A ptal se, kde koho potkal, jestli si myslí, že po tom všem jídle je ještě tlustší a ještě větší než dřív. A kdykoliv slyšel, že je, tvářil se velice šťastně. Václav Vaněček se konečně začal vyptávat, jak to bylo s Kuldou poslední dny před tím, než zmizel, a dověděl se lecos. Především zjistil, že ten kapr, co s Kuldou skutečně mluvil minulý týden ve čtvrtek, nebyl jen tak obyčejný kapr, ale takzvaný solo kapr, známý rybí spolupracovník všech pražských novin a časopisů. Za druhé se dověděl, že Kulda ještě v pátek z večera zaplul kus dolů po řece k bagru, co těží písek. A tam se v písku třel a válel, čistil a cídil, až se leskl jako měděná pánev a zářil jako slunce. Věnceslav V. Vltavský a já jsme zjistili, že po obou březích Vltavy, od Modřan a Chuchle až po Karlův most, nemluvilo se o ničem jiném, než o nebývalém velekaprovi, kterého měli spatřit dva rybáři. A od neděle se do Smíchovského přístavu a nejbližšího okolí scházelo, sjíždělo a zbíhala taková spousta rybářů, že se ani k vodě vejít nemohli a museli čekat ve frontách, když si chtěli nahodit udici. Byli tam dokonce spatřeni dva černoši, jeden Číňan, ale potom se ukázalo, že to jsou pracovníci pražských velvyslanectví. Jenomže, jak plynuli dny, přestávali věřit i rybáři, a ti věří ledačemu. Až pak najednou uslyšel Věnceslav V. Vltavský, když takhle popolední seděl v jedné kavárně na nábřeží, jak se těch rybářů zastali dva pánové od filmu. Takový kapr skutečně existuje, říkali. A jeden z nich dokonce dodal, že toho kapra jednou všichni na vlastní oči uvidí. O tom všem jsme si povídali na pravém břehu u vody, až na hranicích revíru Bránického a Modřanského. Slunce pálilo, kameny dláždící břeh byly teplé, že bys na nich kafe ohřál, voda se líně lepila na břeh a tráva voněla ostrou, suchou vůní červnových trav. Vodníci seděli v mělku u břehu, jen jim hlavy nad vodou koukaly. Když si dáme dohromady všechno, co jsme právě zjistili, a když se nad tím zamyslíme, vyjde nám jenom jedna věc. Kuldu mají filmaři.
4: To je rána.
2: Ale co víc, už to tak vypadá, že Kulda šel s nimi sám a dobrovolně. A ještě se na tu cestu notně přichystal. Chtěl být co nejtlustší, největší a nejzlatovější, však pro toho asi ti rybáři tak dobře viděli.
3: Nevývratný důkaz o tom arcitě nemáme, ale podle všeho to jinak ani nemohlo být.
4: Ale co teď?
5: Tady může pomoci akorát velebný Vavřinec.
2: Ale ještě by měl tuhle Věnceslav V. zjistit, kde Kulda je a jak se celá věc má.
4: Tak.
2: Když je v té vážnosti i v kruzích uměleckých, jistě se s někým domluví.
3: To bude maličkost. Do zítřka to máme. Pánové?
2: Ale všechno to nakonec pokračovalo ještě ten samý večer. Seděl jsem doma, unavený vším tím pátráním, cestováním a přemýšlením. A v tom se zvenku potichoučku ozvalo.
4: Kam běží modrá liška?
2: Na kampu.
4: A co neze v hubě? Zelenou ratolestí dobrý večer.
2: Vyklonil jsem se do toho dobrého večera. Před oknem je strom a na něm sedí Václav Vaněček. Bydlím na Vltavském nábřeží, tak to měl po vodě blízko.
4: Máme hlavní a generální poradu. Já vím, že se ti chce spát, ale máme hold hlavní a generální poradu.
2: A tak jsme za chvíli seděli na staroměstském břehu pod Křížovnickým náměstím. Ani jsem do té chvíle nevěděl, kudy se tam člověk dostane. Byla krásná letní noc stříbrná i černě sametová. A tady dole, tak hluboce tichá, jako bychom byli ponořeni až na dno všech věků starého města pražského. Poradě předsedal na svém území sám stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný a už z toho je patrno, že to byla opravdu porada generální.
6: Je to tak, jak jsme se všichni obávali, a jest na nás, abychom něco podnikli, dokud je čas. Zde přítomný Věnceslav V. Vltavský, právoplatný vodník Nového Města pražského, využil veškeré své proslulosti na březích Novoměstském i Smíchovském, a tak jsme se mohli sejít dnes.
2: A potom pokynul novoměstskému vodníkovi, aby promluvil. Věnceslav V. Vltavský povstal a brzy jsme věděli, jak to všechno bylo. Minulý čtvrtek připlul na čertovku solokapr právě tou dobou k večeru, kdy věděl, že se Kulda po jídle proplouvá. Někde si zjistil, že ho tehdy nejspíše natrefí samotného, a taky vyzkoumal, že právě v ten čas podvečerní procházky mívá Kulda nejlepší náladu. Měl pak s Kuldou dlouhou řeč o tom, jak je ona čertovce škoda, ba ani po celé Vltavě není pro něj to pravé místo. U filmu, sliboval mu, čeká jej teprve velká sláva a veliké peníze, veliký život a velké plány. Takový kapr, povídal, měl by být známý po celém světě a nejen několika vodníkům a lidem od vody pro radost. Filmaři vzkazovali Kuldovi, že s ním pro začátek chtějí natočit několik reklam. Jednu na rybí konzervy a dvě pro turistickou kancelář a ještě jednu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Když to dobře půjde, měl pak pracovat na dvou velkých filmech a nejspíš jet jako nová hvězda na festival až do italských Benátek. A to, jak pravil solokapr Kuldovi, je to první město pro ryby. Dokonce i místo ulic mají kanály. To všechno se Kuldovi moc líbilo. Ale přece jen měl čertovku rád, však tu vyrostl do nedostižné mohutnosti. Znal tu kde jaký kámen a kde kdo znal jej. A potom měl už svá prastará léta a to se život těžko mění. Solokapr ale mluvil a sliboval, chvástal se i vnucoval a Kulda se tvářil tak i tak. Nakonec prý ale rozhodlo, že v jednom z těch filmů měl hrát dokonce velrybu. Tehdy starý kapr podlehl lákání a uvolil se, že se s filmaři sejde. Právě pod Barandovskou skalou v červnovou sobotu v podvečer. A do týdne měl podepsat smlouvu na 5 let. Tohle všechno novoměstský vodník vyposlechl a vyzkoumal. Ale udělal ještě mnohem víc. Zjistil totiž, kde Kulda na Barandově přesně je. A pak přemluvil jistého pana Komínka, který dělal ve filmových ateliérech údržbáře, a ten mu slíbil, že mu toho zajímavého kapra docela tajně ukáže. A to měl být základ celého vodnického plánu. Spolu s těmi dvěma měl do ateliéru proklouznout i stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný, aby s kaprem promluvil moudrou řeč.
4: Nikdo nemůže nic podezřelého zpozorovat, protože se bude mluvit po rybým způsobu, který není vůbec slyšen.
2: Jak pak ale se mohou ti filmaři domluvit s Kuldou, když neznají nic rybí řečí?
6: Když člověk dokáže pomalu a zřetelně pohybovat rty A když se ryba dívá přímo na něj, může rozumět i řeči lidí. Vy ovšem rybímu mluvení neporozumíte. Ryba vám jen může různě naznačit, co chce. Stejně jako když pes vrtí ocasem, kňučí, vstyčuje nebo klopí uši, vždycky to něco znamená. Jenom je třeba vědět, co, a pak se můžete domluvit.
5: A taky může ryba číst, když je vzdělaná. Takže napsat se jí dá lecos.
4: A kdo pak říká, že když je ryba obzvláště inteligentní, že by se nemohla naučit trochu psát? Takovej kapr, jako je kůň.
5: Nejlepší ale je umět mluvit. Po rybím nad to není. Jenže to dovedou jen vodníci.
7: Když mi tohle všechno vysvětlili, zbývala nám na poradu ještě ta nejtěžší věc. Barandovské ateliéry jsou vysoko na kopci nad Prahou, lán světa od řeky. Tak daleko bez vody žádný vodník nevydrží. Brát vodu sebou si vodníci nemohli, protože by to na nich jejich hastrmanství každý hned poznal a ani by je ke Kuldovi nepustili. A po cestě nahoru nebylo nikde nic, kde by se mohli ovlažit. Vymýšleli jsme kdeco, ale nakonec nám zůstalo jen to jediné. Déšť. Voda přirozená a proto nenápadná. Voda, kterou si nikdo nemusí brát sebou a přitom je všude. Bylo už po půlnoci, když jsme se všichni obrátili k starému a moudrému vůdci všech pražských vodníků.
5: Jsi z nás nejstarší.
4: Víš, co nikdo neví.
3: Znáš čáry, kouzla, všelijaká proměňování.
5: Udělej, ať zítra prší.
7: Dědičný hastrman staroměstský, Vavřinec Velebný, mlčel a přecházel po nás hlubokýma, moudrýma očima.
6: Počasí je tak daleko, že tam nedosáhne žádné čarování a kouzlení. Počasí nemůžeš uchopit a proto je nemůžeš ani začarovat, ani přeměnit. Hodně už jsem viděl, ledaco jsem se naučil. Dovedu počasí předpovídat. Tak, jak je lidé nikdy předpovídat nedovedou, ale jenom předpovídat, říkám vám, ne dělat. Mám v pozornosti rosničky a mravence, ryby i ptáky, vody nadzemní i podzemní, všímám si, jak je cítit vzduch a jak se objevují mlhy, jak je slyšet zvony a odkud fouká vítr. Vím, jak roste tráva pro déšť a jak se chystají na bouřku květiny. Sleduji barvu slunce i barvu měsíce, vzhled kamenů Karlova mostu i to, co se děje v mém těle. Uvažuji o každém zvlášť a o všem dohromady. A pak vždycky vím, co bude.
7: Chvíli bylo ticho. Ani voda nezašplouchla. Po nějakém čase se staroměstský vodník pomalu zvedl.
6: Myslím, že déšť přijde brzo. Máme dobrou naději.
7: A odešel se podívat všude tam, kam se v noci může podívat, poslechnout si všechno, co si v noci může poslechnout. Čekali jsme na něj v té černostříbrné noci a povídali si nejrůznější věci. Valenta kouřil fajfku a většinou mlčel, jen občas se ohníčkem ozářil. Podskalský Vojtěch Vrbovec mlčel ještě o něco víc. Věnceslav V. Vltavský kouřil doutník z rákosu a vyprávěl nám, jaký musí být, aby dobře chutnal, kdy se musí řezat a jak se musí ukládat, kdy se smí převážet a jak se má kouřit. Vyprávěl o tom, jaké doutníky rostou tam, jaké onde, a Václav Vaněček mu do toho občas kýchnul, jak si šňupl z březové tabatěrky.
4: To panečku hlavu protáhne.
5: A rozum zbystří.
7: Potom přišel potichu Vavřinec Velebný, následován svým černočerným měsíčním stínem, a tvářil se na první pohled spokojeně.
6: Zítra bude pršet nejpozději do večera, tak abychom byli připraveni.
7: A měsíc, jako by to slyšel, začal mít malounko kolo.

0: Jeden malej, Betl. Žebrák, neboli Pepík.
1: Trestám.
2: Seděli jsme na lávce u kola, hráli mariáš a čekali, s jakou se vrátí Vavřinec Velebný a Věnceslav V. Vltavský ze své výpravy za kaprem Guldou. Byl zase letní podvečer a hustě, teple a vytrvale pršelo. Nade mnou natáhli vodníci velkou plachtu, sami seděli spokojeně venku na dešti. Kartám dešť taky nevadil, jelikož to byly karty vodnické. Vedle mne pod plachtou stál ještě veliký hliněný čubán, aby se dešťová voda s pivem nepomíchala. Byl to velice starý, bachratý a hluboký čbán. Ještě z těch dob, kdy se na Kampském plácku konávaly známé hrnčířské trhy a hastrmani z Prahy a okolí tu kupovali hrníčky na dušičky. Dívali jsme se do karet a déšť pleskal. Je nutno říci, že s vodníky se hraje mariáš náramně snadno, i když ho pravda dobře umějí. Zásadně ale hrají jen v barvě zelené, občas ještě tak v červené, neboli lepší. Ale kule nebo žaludy nikdy nehlásí, i kdyby měli sebe krásnější list. To potom raději utečou do všelijakého betla či durcha, jako právě teď Vaněček. Hraje se ovšem jen o stříbrné a zlaté rybí šupiny, takže na tom člověk nijak nezbohatne. Václav Vaněček položil karty a přistrčil nám každému po jedné zlaté.
3: To není žádná hra, já se nemůžu soustředit, trumfy nepočítám, přehazuju se, mají mazat, zapomínám a tuhle jsem si nechal od Valenty užrat 137 zelených.
2: Byla to pravda. To je tak, když člověk na něco moc čeká. Však si dobře pamatuju, jak jsem na štědrý večer z té sebelepší večeře nic neměl. A teď to bylo stejné. Staroměstský s novoměstským byli už dobře půl dne pryč. A my měli všichni tři vevnitř nějak napjatě.
1: Že ale prší.
3: To jo.
2: Řeknu vám, že se musím pořád podivovat, jak to počasí Velebný Vavřinec přesně předpověděl. To je opravdu kumšt.
1: Ten toho ví, že ani sám neví, co všechno ví.
3: Někdy se až diví, co všechno ví.
1: A vždycky dovede toho, co ví, použít pro ty ostatní. Pro zvířata, lidi i hastrmany.
3: Aby se jim ulevilo, když je jim zle.
1: Aby jim bylo líp, když jim zle není.
3: Aby se dalo do pořádku, když je něco v nepořádku.
1: A když je to v pořádku, aby ten pořádek zůstal.
2: A pak už jsme jen tak seděli a povídali a hnedle na nás přišla lepší nálada, až jsme docela věřili, že všechno dobře dopadne. Valenta začal vyprávět o jednom člověku, co dělal na malostranských palácích štuky a umítky, a Valenta s ním jednou prohrál 2/7 v hostinci u dvou srdcí. Ještě kdysi, když tam bývaly stoly z bílého lipového dřeva, v sobotu hrála muzika a otevřeno měli od 6 ráno do půlnoci. A my s Václavem Vaněčkem hned k tomu, jakže je to s paláci na Malé Straně. Jak měl Valenta hrát ty 2/7, aby o mě nepřišel. A jak to vypadalo u dvou srdcí ještě kdysi, když tam byly stoly z nenatřeného dřeva a v sobotu hrála muzika. Taková to byla dobrá nálada. Déšť dělal ďupky na vodě, hustě vedle sebe, lávka voněla mokrým dřevem a nad kampou se zvedala pára. Plulo kolem několik grundlí, blízkli po nás bříškem a já jim hodil kus rohlíku. A tu se pod rohlíkem udělal vír, sousto se v něm zatočilo a zmizelo jen to mlasklo. Vaněček vyletěl, až se lávka hnula. Pod vírem se z vody vynořila ohromná kapří hlava, zlatá, trochu do černa. Vaněček spustil něco rybí řečí a skočil do vody.
1: Nadával.

0: S Kuldou to celkem šlo. Horší bylo, než jsme se dostali k vodě.
1: A pak mi vyprávěli jenom tak něco docela v rychlosti. Pršelo a šla už tma a oba byli hodně unavení. Vodníci nejsou zvyklí daleko chodit. Kulda za ty dny, co pobyl tam nahoře, viděl, že to není jen tak leciaká věc přijít ke slávě u filmu. Že bude muset všelico znát a taky leckoho znát, pořád něco schánět a pořád s někým jednat, dělat spoustu věcí, které se mu dělat nechce a zase nedělat to, co by se mu dělat chtělo. A tak s ním Vavřinec Velebný nerozprávěl ani moc dlouho. Pravda, přemlouvat ho trochu musel. Jednu reklamu už s Kuldou natočili a tak se cítil být přesto všecko kaprem od filmu. Ale to by tu nesměl být Hasterman Staroměstský, stařešina pražských vodníků, který má vážnost po celé Vltavě, mnoho ví a dovede promluvit vždycky tu správnou řeč. Co všechno si spolu povídali, nevěděl ani Věnceslav V., jelikož musel v druhém koutě zabavovat údržbáře pana Komínka. Ale po pár minutách se už Kulda těšil, jak si zaplave v Čertovce. A protože v tom dešti pořád někam zatékalo, zavolali právě v tu chvíli pana Komínka, aby šel vykonávat svou údržbářskou povinnost. Jenomže, jak teď honem vynést Kuldu ven, aby si toho nikdo nevšiml. Kulda není jen tak obyčejný kapr, aby ho šlo strčit pod košili, jako kde jakou upytlačenou rybičku. Ale protože se tu sešli jeden vodník moudrý a jeden vodník mazaný, vymysleli v krátku báječný plán. Vavřinec Velebný vyšel důstojně z budovy ateliérů a zahnul za roh. A tam mu Věnceslav V. Vltavský poslal Kuldu dolů velikou okapovou rourou, od deště pěkně mokrou, jí jen to zasvištělo. Místo kapra nechal v akváriu dopis, psaný na vodnickém papíře, co se nějakou vodou nerozmočí. V něm Kulda oznamoval, že se vrací do Čertovky, aby žil jako dřív. Baz říká se i odměny za ten natočený reklamní film. Z těch peněz měli filmaři kupovat každým rokem o Vánocích jednoho kapra a vypustit ho slavnostně na svobodu pod Barandovskou skalou, právě tam, odkud odnesli Kuldu. Snad to budou dělat. Uvidíme. Nakonec ale všechno nebylo přece jen tak jednoduché. Seběhli se dva vrátní, tři režiséři a dokonce i jedna uklízečka a za chvilku z toho byla docela pěkná honička, no jako ve filmu. Vodníci běhali s Kuldou po barandovských stráních, museli se s ním schovávat v barandovském bazénu, dvakrát kapra ztratili, dvakrát zase našli a nakonec se dostali do Vltavy Hlubočepským potokem. Podrobněji jsme si už ale tohle všechno vyprávět nemohli. Vavřinec Velebný začal od únavy usínat a museli jsme ho doprovodit na Malostranskou náplavku, odkud odplaval domů. Až příště potkám Václava Vanečka, však mi řekne, co spolu Vavřinec Velebný a kapr Kulda mluvili a jak to všechno dopodrobna bylo. A já to povím i vám. Když jsem šel od náplavky k parku, zamával jsem ještě na modrou lišku, běžela na kampu a v hubě nesla zelenou vratu.

Vánoční večírek Pipi dlouhé punčochy. Jednou o vánočních svátcích se v malém městečku přihodilo něco moc zvláštního. Na dveřích radnice přímo na náměstí visel velký plakát

a na něm stál. Pipi dlouhá punčocha pořádá dnes večer ve vile Vilekule rozloučení s Vánoci a všechny děti z města k sobě srdečně zve. Pořádně se oblékněte. Pipi to samozřejmě nepsala úplně sama. Jak by si poradila s tak těžkou větou, jako třeba, že pořádá rozloučení s Vánoci? Trochu jí pomohl Tommy. Celý den se před radnicí tlačila spousta dětí a slabikovala si oznámení na plakátě. Když děti dočetly, zavískali nadšením a pak se rozběhly, co jim nohy stačily, domů za maminkami. Hned jim o tom pozvání vyprávěli a žadonili, aby jim dovolili na večer.

0: Tommy a Annika už sice dávno věděli, že Pippi připravuje vánoční oslavu, ale stejně byli jako natrní. U ničeho pořádně nevydrželi, protože se nemohli dočkat večera. Jinak si přece s Pippi hráli celé dny. Ovšem tentokrát jim řekla, že na přípravu vánoční oslavy chce být sama. O svátcích skoro pořád padal sníh, ale teď, když se zástup dětí vydal na večírek do vily Vilekuly, bylo nebe jako vymetené a plné hvězd. Všude vládlo ticho a klid a byla tak akorát příjemná zima. V čele hloučku dětí kráčel Tommy s Annikou. Když Tommy otevřel zahradní branku vily Vilekuly, skoprněl a málem vykřikl. Co má tohle znamenat? V oknech vily Vilekuly se nesvítilo. Nikde nebylo vidět ani to nejmenší světélko. Dům mezi stromy, které se prohýbaly pod duchnami sněhu, vypadal jako bez života. To děti znepokojilo. Možná jsme přišli jiný den, domýšlel se jeden malý kluk. Oslava třeba bude až zítra. To ale bylo zklamání, když se všichni tak moc těšili. Tomík vyběhl na verandu a zkusil otevřít dveře. Byly zamčené. Jednu holčičku to natolik rozesmutnilo, že se dala do pláče. Nezbylo, než se otočit a jít zase zpátky domů. Děti se obrátili a loudali se k brance. Byla to taková zasmušilá skupinka, která se ze všech sil snažila nedat najevo, jak moc je jí to líto. V tom k dětem přihopkal pan Nilsson, Pippina opička, oblečený do teplé kombinézy. Tomu ušila sama Pippi, aby ve sněhu a mraze neprochladl. Pan Nilsson vyskočil Tomíkovi na rameno a podal mu lísteček papíru. Uvidíte, že Pippi pro nás vymyslela nějaké překvapení, vykřikl Tomík nadšeně a četl, co stálo na papírku. Tam bylo velkými tiskacími písmeny. Jděte po stopě a snězte jí. Po jaké stopě? A jak si vysvětlit, že jí mají sníst? Co pak se dá stopa jíst? Koukejte, zvolal Tomík. Tamhle, podívejte se do sněhu. A opravdu, na bílém sněhu se kroutila jasná červená stopa. Byla z červených karamel a ztrácela se za rohem vily Vilekuly. Netrvalo snad ani minutku a děti stopu vybílili až k domu. A hned za rohem, tam jim bombóny samým překvapením v krku málem zaskočily. To je ale strom, vydechla Annika. Takový nádherný vánoční stromeček. A skutečně, bylo to tak. U Pippi na zahradě rostlo mnoho stromů a blízko domu se tyčil vysoký, temně zelený, krásný smrk. Teď doslova zářil záplavou plamínků. Ne nějakými malými vánočními svíčičkami, ale mohutnými svícemi, které osvětlovaly celou zahradu. A na stromě nebyly jen svíčky. Visely tam i ohromní perníkoví panáčci, velké košíčky z lesklého staniolu, obrovské podkovy z karamelu, bombóny zabalené do střapatých pozlátek a všude malé žlutomodré vlaječky. A co bylo ze všeho nejbáječnější? Smrk byl ověšený spoustou balíčků. Děti nejdřív docela oněměly. Ale hned potom vykřikli nadšením. Ta Pippi je tak hodná! Ano, ale kde vlastně Pippi je? Do té chvíle po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Vedle smrku stál velký domek ze sněhu, který Pipi postavila spolu s Tomíkem a Anikou. V okénkách domku se svítilo a ve vchodu se najednou objevila zrzavá hlava.
1: Je tu někdo, kdo by si dal horkou čokoládu s dortíkem, než se pustíme do vánočního tance kolem stromu?
0: Vítala všechny Pipi.
1: No jistě, že děti měly chuť na čokoládu a dortíky. A jedno po druhém vlezli do sněhového domečku.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál, ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskalo. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vztek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí a hloupí. Vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám. Hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si. Ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí. Vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký dovedla, a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídlila tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla, o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citrónová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? Zívla ropucha po druhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. A náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla. A taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.

proč má nosorožec zvarhanělou kůži. Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbe z něj. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl: aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za pět týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na tři knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl dvakrát po tváři. Pak třikrát obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ní. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár slezl s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariba, anebo k močálům

0: ty pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň. Na to stačí mi lázo, jo, rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, holahouá, pif-pap-puf.
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul. Mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
1: Smička, pytlíku.
0: Ale já vím, smička. No šmička.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Divoký koni, kde pak si?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: To šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: Hromádí, tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím, já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalo, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: Kámo hrbit, karambol.
1: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Hevik, ani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
1: Pardon, vašnosti šneku.
2: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlemíš?
0: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneku. To se dělá nadávat.
0: Ale vždyť mi přeci...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
0: Ale já přeci...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklouni.
1: Pardon, podoučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Hihlík bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modrooko. Kocour Modrooko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl, dobře, dobře, Fousku, a Fousek kňučel radostí. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu, Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl, to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru i proti větru a najednou povídá, Modročko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá, výborné, ty dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde hopsal Bílé pírko a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá, teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně, škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl, fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl, co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá, přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, Modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, Modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. No to se mi nelíbilo.
6: Jak štěňátko chtělo malé pejsky. Byla krásná jasná noc, měsíček svítil, ale štěňátko ne a ne usnout. Stále slyšelo kuňk, kuňk, kuňk. Pak bylo chvíli ticho, ale za chvíli znova kuňk, kuňk. Kuňk. Co tohle může být? Vydalo se na dvorek, ale tam nic. Ticho. Všichni spali. Bylo ticho, jen z dálky se ozývalo podivné kuňk, kuňk, kuňk. Štěňátko opatrně vyšlo ze dvorka a přes louku a přes pole se vydalo k rybníku, odkud se ta zvláštní melodie ozývala. Kuň, kuň, kuň. Co to tady je za rámus? Lach! Rozkřiklo se do tmy a ze všech sil zaštěkalo. Lach, lach, lach! Najednou bylo úplné ticho. Kuň, kuň, kuň, zmlklo. Nikde ani hlásek. Štěně chvíli čekalo a když se ani dál nic neozývalo, vrátilo se přes pole a přes louku na tichý dvorek. Ještě, že mě máte. Jinak by tu pořád někdo dělal kravál.
7: pomyslelo si spokojeně a zalezlo do své boudičky. Měsíček svítil dál a usmíval se. Však on věděl. Ale štěňátko pokojně usnulo a už neslyšelo, že po chvíli se znova ozvalo. Kuň, kuň, kuň. Ráno svítilo sluníčko, vánek povlával a štěně se po tom nočním dobrodružství konečně probudilo. Chvíli přemítalo, jestli se mu to zdálo, nebo jestli se tu v noci opravdu něco divného dělo. Podívalo se na svou packu a uvidělo lístek blatouchu. Aha! Blatouchy rostou jen u rybníka. Čili to žádný sen nebyl. A ono teď musí vypátrat, co to divné kuň, kuň, kuň znamenalo. Jinak by ho to v noci určitě znovu vzbudilo. A kdo ví, jestli jenom jeho, ale třeba i pana Kačera, slepici, telátko a kravičku, včeličky v domečku a možná i hospodáře. Kde pak, to se tak nenechá. Já, štěňátko, všechny zachráním. A vydalo se směrem k rybníku. V rohu dvorku spatřilo slepici, jak se vrtí v hnízdě ze slámy. Slepice není nadutá jako pan Kačer, řeklo si. Se slepicí by se mohlo poradit. Víc hlav víc vymyslí, víc očí víc vidí. Dobré ráno, pozdravilo zdvořile. To máme krásný den.
8: Krásný, krásný.
7: Zagdákala slepice a moc si štěňátka nevšímala. Ale to se nedalo. Paní slepice, slyšela jste v noci ten rámus? Kuňk, kuňk, kuňk to dělalo. Slepice se otočila v hnízdě a narovnala pár stébel. Nic jsem neslyšela, mám teď jiné starosti.
6: Jaké pak starosti? Soucitně se zeptalo štěně. Nemohlo bych vám pomoci?
7: Zachychtala se slepice. To jsou moc krásné starosti, krásné starosti. Sedím na vejcích a budu mít kuřátka.
6: Kuřátka? Z vajec? Jak to? Divilo se štěně.
7: Tomu ty nerozumíš, odbila ho slepice a pyšně se zatočila na hnízdě. Štěně znalo kuřátka a znalo vejce, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohli mít něco společného. Stále se v tom pořádně nevyznalo, ale pokračovalo v cestě. Přes louku a cíp pole došlo až k rybníku. Chvíli chodilo kolem dokola, poslouchalo, ale žádné kuň, kuň, kuň neslyšelo. Ten, kdo to dělal, se mě v noci asi pořádně polekal a odtáhl jinam. Už se chtělo vrátit domů, když uvidělo u břehu ve vodě malinkatá vajíčka. Velice se podivilo. Slepice má vajíčka, ale ta jsou úplně jiná. Možná, že vyrostou a budou jako ta slepičí. Zeptá se. Slepice to bude určitě vědět, má o vajíčkách přehled a je na ně patřičně pyšná. Vrátilo se na dvorek a zamířilo k slepici. U rybníka je moc krásně, hlásilo. Ale dějí se tam divné věci.
8: O, co pak?
7: Ptala se zvědavá slepice.
8: U rybníka je rákosí a létají tam vášky. Naparuje se tam kačer a nic jiného jsem tam neviděla. A nic jiného tam taky není. Leda tak vlnky na vodě.
6: No a ve vodě vajíčka.
8: To určitě. Vajíčka ve vodě. Jen se podívej, kde jsou vajíčka.
7: Trochu se nadzvedla, aby štěně zahlédlo její bohatství.
6: No, jsou tam trochu jiná vajíčka, to je pravda, mnohem, mnohem menší, ale vajíčka to jsou.
8: Nesmysl.
6: Nemohla byste tam zaběhnout a podívat se, jenom na chvilku, já vám vajíčka zatím pohlídám.
8: topak. Aby mi je všechna rozsedlo tím svým štěněčím zadečkem. Ani se nehnu, dokud nebudou venku.
6: A kdo pak má být venku?
8: Kvo, ty jsi ale opravdu hloupé štěně. Ko, co myslíš, že tu dělám? A dej mi pokoj, myslím, že kuřátka už chtějí na svět.
7: Zároveň se ozvalo nesmělé a tichounké ťuk, ťuk, ťuk.
6: Takže ve vejcích jsou kuřátka, pochopilo štěně. Asi proklubou z kořápku a budou venku. Ťuk, ťuk, ťuk. O takovou podívanou nemůže přece přijít. K rybníku se podívá později. A to už se jedno vajíčko vykulilo. Z kořápka praskla a ven vykoukla žlutá rozcuchaná hlavička. Oklepala se a mrňavé kuřátko vyskočilo ven. Chvíli udiveně koukalo, kde se to octlo. Ale to už se vítalo s dalším bratříčkem nebo sestřičkou. Netrvalo dlouho a na slámě se batolilo 5 žlutých kuřátek jako 5 balónků. A pisklavě něco štěbetali, něco, čemu nebylo rozumět. Inu, děti, usmálo se štěně. Představilo si, jak by bylo hezké, kdyby ono samo mělo pár takových malinkých pejsků a trochu slepici závidělo. Potom si vzpomnělo na vajíčka v rybníku. Možná, kdyby se o ně staralo, jako se stará slepice o svá vajíčka, vylíhla by se z nich štěňátka. A ono by si pak s nimi mohlo hrát. Paní slepice, já už jsem na to přišlo. Z těch vajíček v rybníku se narodí malí pejsci. Protože já jim udělám taky takové pěkné hnízdečko a budu o ně pečovat.
8: No to jsem teda ještě neslyšela, aby se pejsci líhli z vajíček. Na to může přijít jenom takové hloupé štěně, jako si ty.
7: Ale protože, jak už jsme řekli, byla hodně zvědavá, seřadila své dětičky a společně s nimi hezky pochodovala k rybníku. Štěně nedočkavě poskakovalo kolem. Teď nafoukaná slepice bude muset uznat, že nemá vajíčka jen ona sama.
8: Ale to se ví, slepice byla úplně jiného názoru.
7: Zastavila se na břehu a nevraživě pozorovala, co to tam plave.
8: Cože, vajíčka? Tohle, že jsou nějaká vajíčka? Leda kroupy,
7: prohlásila s opovržením.
8: To ví přece každý, že vajíčka mám jenom já.
6: A já,
7: zaspíval skřivánek a smál se.
6: Já taky, taky,
7: přidala se z lesa kukačka.
6: Jenže tohle jsou asi opravdu jen kroupy,
7: dodal smutně skřivánek. Měl dobré srdce a byl by štěňátku malé pejsky přál. Zkrátka v celém širém okolí bylo pozdvižení. Ale po chvíli slepice i z kuřátky vznešeně odkráčela, ptáčci odletěli a štěňátko osamělo.
6: Kroupy, tohle přece nejsou kroupy. Vždyť už teď sebou trošku mrskají.
7: A protože to bylo tvrdohlavé štěně, rozhodlo se svůj plán provést za každou cenu. Foukalo do hladiny rybníka, až se mu podařilo zahnat všechna vajíčka docela blizoučko břehu. Sláma tu kolem žádná nebyla. Ale když jsou vajíčka ve vodě, nepotřebují slámu. Potřebují zelené listí, které plave, a toho tu byla spousta. Blatouchy, potočnice a jiné lupení, které ani nedovedlo pojmenovat. Po celých hrstech ho trhalo a snášelo k malé zátočince, ve které šikovně vybudovalo kolem vajíček plovoucí kulaté hnízdečko. A co teď dál? Ptalo se nahlas. Ale nikdo mu neodpovídal. Slepice vajíčka zahřívala. To se asi musí. Štěňátko vlezlo do vody, opatrně si na vajíčka sedlo a vyčkávalo. Jak to asi může dlouho trvat? Snažilo si vzpomenout, jak dlouho vídalo sedět slepici na hnízdě, ale vzpomenout si nemohlo. Snad to příliš dlouho nebude. Je to trochu nuda. Kdyby si aspoň mělo s kým povídat. Zaradovalo se, když slyšelo bzučení. Jenže to bzučení byl veliký ovád, který si vůbec nechtěl povídat, ale štípl štěňátko bolestně do čumáčku. Jú, jú, to byla bolest. V té chvíli štěně zapomnělo na vajíčka, vyskočilo a hnalo se za tou obrovskou ošklivou mouchou. Takové štípnutí, to je ještě horší, než poslouchat v noci kuňk, kuňk, kuňk. Jenže ovád zakroužil nad loukou a byl pryč. Příště si dám na tebe pozor. Nebudu už tak hloupé, mrzutě fňukalo štěně. Čumáček mělo celý oteklý a svědil ho. Ale co to? Udiveně zíralo do hnízda ve vodě. Jeho vajíčkům narostly ocásky. Teď vypadaly jako malinké rybičky a hladově otvíraly pusinky. Mají hlad, pochopilo štěňátko a přemýšlelo, jak by je nakrmilo. Zelené lupení jim nechutnalo, to vidělo. Snad by chtěli žížalky. Nebo červíky? Ale kde je vzít? Možná by jedli i chleba. Rozběhlo se přes pole a přes louku na dvorek ke své boudičce. V misce tam mělo veliký krajíc chleba. Sice také bylo velice hladové, chleba hezky voněl, ale nakrmit dětičky to teď bylo důležitější, ať už jsou to rybičky nebo pejsci. Popadlo krajíc a běželo s ním k rybníku. Jak těm jeho svěřencům chutnalo. Krajíc za malou chvilku zmizel v jejich hladových tlamičkách. Narostly jim přední i zadní pacičky. Vůbec už teď nevypadaly jako kroupy, ani jako vajíčka. Byly zelené a vesele poskakovaly. Možná, že z nich přece jenom budou pejsci, zadoufalo štěně. Vždyť už teď by ta stvořenička nejraději vyskákala z hnízda. To tak, ještě se mi ztratíte. Hezky buďte doma a já se o vás postarám. Štěně utrhlo veliký lopuchový list a pečlivě hnízdečko přikrylo. A honem s tou novinou běželo za slepicí a už z dálky volalo. Mají čtyři nožičky. Neměla si pravdu, budou to pejskové. Kvok, kvok, kvok, kvok, to tak, pobouřeně kvokala slepice. Tohle opravdu nečekala. Ale štěně je hloupé, kdo ví, co se mu to zdálo. Zavolala na kuřátka. Honem, pojďte, uvidíte cirkus. Kvok, kvok, kvok, kvok. Slepice se rozběhla k rybníku a žlutá kuřátka poslušně za ní. Pip, pip, pip, pip, pip. Radovala se, že budou mít zábavu. Tak kde pak jsou ti tvoji pejsci? Kvokala slepice. Nikde nic? Štěně ukázalo na lopuchový list. Teď spinkají. Opatrně se podívej, ať je nevzbudíš. Zvědavá slepice neurvale chytila list a odhodila ho stranou. Pak jen kvokla překvapením. Po. Co se to tam mele? Z těch krup se opravdu něco vylíhlo? Ale pak hned věděla.
8: Pěkné dětičky, kvá, posmívala se štěněti. To přece nejsou pejskové, to jsou obyčejné žabky. Vítězně odkráčela, ani se neohlédla. A kuřátka, která by si s těmi zelenými nezbedy docela ráda hrála, se smutně vlekla za ní. Štěně si nešťastně keclo na břeh. Nejraději by se rozplakalo. Chtělo mít pejsky a oni jsou to žáby. Dovádějí v rybníku a ani si ho nevšimnou. Ale co to? Žabky najednou byly kolem štěňátka a smály se od ucha k uchu. Pojď si hrát. Kuň, kuň, kuň, kuň, pojď si hrát. Kvákali a hopsali mu až na hlavu. Panečku, ty uměli skákat. Hops do výšky, hops do vody a zase ven. Proč bych to neskusilo s nimi, řeklo si štěně a za chvíli skákalo ještě výš než oni. To byl tanec. Slepice je z dálky závistivě pozorovala a její kuřátka se jen třásla, aby se do té hry mohla také pustit. Ale to se ví, slepice jim to nedovolila. Kuřátka přece do rybníka nemohou, nejsou to žabky ani kačátka. Žabky zatím se štěňátkem ve vodě dováděly, honily se, stříkali a cákali a ani nespozorovali, že už na rybník vykukuje měsíček. Už musím domů, řeklo štěňátko smutně, ale zítra zas přijdu. Štěňátko běželo přes pole a přes louku domů a žabky za ním radostně hopsaly. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Když se uložilo ke spánku, vyskákali až na střechu boudičky a zakuňkali mu svou noční píseň. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Ale to je přece ta krásná hudba, co jsem slyšela včera v noci, zaradovalo se. Teď už ho ani trochu nerušila. Naopak, připadala mu jako ta nejmilejší písnička. Žabí dětičky mu dál zpívali svou ukolébavku a štěňátko tvrdě spalo a mělo samé veselé a dovádivé sny.

0: písnička ještě něčí.
1: Duha duhová. Kde který mravenec? I střevlík už viděl duhu. Cvrček na její počest dokonce složil symfonii. Jen Čmelda s Brumdou o ní jak tě živy neslyšeli. Ale pak se jednoho odpoledne splašilo počasí. Foukalo vám tak, že některým muchomůrkám uletěly klobouky a lilo jako z konve. Každý se radši před tou nepohodou schoval, jen cvrček se procházel po pěšině a vyhrával na housličky.

Jak to přijde, že takhle koncertuješ, když prší? Divili se čmeláci. Cvrčkové přece vyhrávají jenom na oslavu krásného počasí. Omyl, chyba, bránil se cvrček. My cvrčkové hrajeme na počasí.

seděla až docela nahoře na barevném oblouku, který začínal dole na louce a končil daleko, daleko v nebi a volala. Chytejte, brundibáři! A potom oblouku jako poskluzavce posílala z nebe na zem kbelíky s barvou červenou, žlutou, zelenou a modrou. A teď já, pozor, brundíci, uhněte, uhněte, brundíci, já jedu. A tak se v ten významný den, kdy se zbláznilo počasí, skamarádili s duhou i Čmelda a Brunda.

Nejdřív společně natřeli na louce všechny modré zvonky, aby byly ještě modřejší. Pampelišky, aby byly ještě žlutější, vlčí máky červenější a tráva zelenější. Potom se objevil zelený koníček.

prosil ten koník. A mě bys, Duho, nepřibarvila. Co tě napadá, řekl Čmelda. Duha má barvičky jenom na kytičky a na travičku. A zelená už nám stejně došla, přidal se Brumda. Ale já jsem od sluníčka celý vybledlý. Luční kobylky se mi posmívají, že jsem šiml. Duho, Duho, loudil koník. Duha chvilku přemýšlela. Líbila by se ti modrá? Té je tady dost. Koníček znejistěl. Modrá? Ha, může být kůň jako já modrý? Proč ne, řekla Duha. Já mám modrou nejradši, protože je jako nebe. A překvapíš kobylky, dodal Čmelda.

0: Na modrém koníčkovi mohli nechat oči i dvě píďalky, co se vyhřívaly v sedmi kráskách.
1: O, to je pikantní barva, vzdychali. Ten koník je jako švestička, zrovinka k nakousnutí.
0: Koníček podupával, hrdě pohazoval hlavou a v modrém se cítil znamenitě.
1: Děkuju ti, duho, jí,
0: a uháněl loukou jako pravý závodní kůň. A v tu chvíli, kde se vzal, tu se vzal, objevil se pučmelout a rovnou chňapnul po duze.
1: Au, vypískla duha, pučmeloude, hned mě pust.
2: Nepustím, dupnul si pučmelout, dokud mi nedáš všechny svoje barvy, tak tě nepustím.
1: Nehloupni, pučmeloude, smlouvala duha, a nač ti moje barvičky budou, vždyť sluší jen kytkám a trávě.
2: A koníčkovi, trval na svém pučmeloud, já se chci

0: být, já chci být kůhovej.
1: S půčmeloudem bývá těžké pořízení. A tak se čmeláci vypravili pro pomoc. Ale když se vrátili s koníčkem a s cvrčkem, zbyly po půčmeloudovi jen velikánské ťápoty. A na bodláku, bílá jako chmírko z pampelišky, plakala duha.
2: Všechny barvy mi odnesl. Co si počnu, takhle černobílá.

0: odbarvit duhu, tak to mohlo napadnout opravdu jen hloupého pučmelouda. Vymaloval se na zeleno, na červeno, na žluto a zrovna když si maloval nos na modro, dorazili k němu čmelda s brumdou, cvrček s koníčkem a také ty dvě píďalky.
1: Juj, chichotali se, když uviděli pučmelouda. Ten je krásně modrý, jako švestička, zrovinka k nakousnutí a taky krásně červený a žlutý, jako sladké lízátko, jako velikánské lízátko. Ha? To si dáme, viď, Píďo? Schválně, Píďo, kdo bude dřív u špejle?
0: A než se pučmelout stačil ohnat, skočili na něho a oštípovali a okusovali ho, jak to dovedou jenom píďalky. A nedali mu pokoj, dokud před nimi neskočil do vody. Teprve tam od něho ty dvě mlsné píďalky odplavaly.

A voda smyla a odnesla i všechny barvy, které puč Meloud ukradl. Však už byl nejvyšší čas, aby se zase vrátili k duze na oblohu. Protože duha je krásná, když je duhová.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení.
2: Co pak asi naši dělají u toho moře?
1: Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
3: Co by dělali? Koupou se,
1: mínila kočka.
2: Jak se můžou koupat, když je to moře celé černé? To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
3: To jsem teda blázen, proč tam jeli?
1: Podivila se Brundibára.
2: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
1: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
2: A proč nás nevzali taky?
1: V zápětí dostal nápad.
2: Ty, Brundibáro, co kdybychom si udělali dovolenou sami?
3: Já jsem pro,
1: zajásala kočka a bylo rozhodnuto. Ráno po snídani se oba vydali na cestu. S babičkou se ani nerozloučili. Balík s čenichem u země běžel jako první, když v tom ratatata, ratatata, kdo si po nich začal střílet. Jezevčíkovi se všechny čtyři tlapky zarly do měkké půdy, kočce se zježily všechny chlupy a hrozivě vyklenula hřbet. Jestli na ně někdo míří, určitě se toho hřbetu poleká. Jenomže střelba se ozvala znovu a přicházela odkud si z koruny dubu.
3: Kdo to? Co to?
1: Balík s Brundibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel. Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly.
2: Co tu děláš takový, Rámus?
1: Štěkl na něj rozlobeně Balík.
2: Co pak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
3: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje,
1: odsekl pták a zase ratatata, ratatata.
3: A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
1: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
3: Že ho to baví, datla protivnýho,
1: ušklíbla se Brundibára.
3: Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá. Ještě teď se celá třesu.
1: A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Brundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunělo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Brundibára hověla, udělal náramný kopec.
3: Pomoc, pomoc, zaječela vyděšeně kočka. Balíku, kde jsi? Zachraň mě.
1: Balík všeho nechal a upaloval k Brundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl.
2: To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel.
1: Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl.
2: Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené,
1: spustil jezevčík z hurta. Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl, tady nemáte co dělat, protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen. To se ví, že na to balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál. Zamířili k potoku. Tam se chtěl balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla.
3: Co sem skáčete, osobo? Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte.
1: To kočku docela popletlo.
3: Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Tamhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí.
1: Brundibára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal.
2: A jak se to počasí dělá?
1: Žábě svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila.
3: Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko. Kvak.
2: Tak vydá, zauvažoval balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý.
1: Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
3: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
1: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi. Balík vyjekl hrůzou. Za to Brundibára zůstala klidná.
3: Neboj, to skřivani dělají, nic se mu nestane. Radši pojď.
2: Kam?
3: Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
2: Tak jo, přikývl balík. Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod šišákem Cobydub.
3: Tak moment, podle mě musíme jít tudy, hele, odporovala Brundibára.
1: Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou balík povídá.
2: Vidíš támhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše.
1: Brundibára pohodila hlavou.
3: A vidíš támhle tu chalupu? Má zrovna takový dvorek, jako je náš.
1: Žeby? Vykřikli najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem. A vrátili se tam, odkud vyšli. Inu, to bude asi tím, že země je kulatá.
4: Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil po rovině koloběžku. Už se smrákalo. Ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově straší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prve viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům, že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prečků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit, a to hned dnes. Kluci, poklekání, sraz u školy a jde se na věc, rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov vartovat strašidlo, neřekl nikdo. Ještě by jim to dospělí pokazili. Celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítkův povel zatajili dech, zazdálo se jim, jako by na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky, do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Plesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se. Nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. Na co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden, hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. další krůček kruhu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval: ona mě ta potvůrka čas od času uteče, Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider. Na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. Tak, a nová záhada. Když to včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo. Ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tak, a teď máme z Oráno i zase to. A co přijde nyní?
2: No přece sklizeň.
1: A kdy?
2: V létě.
3: A kdy začíná léto?
2: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
3: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
4: Léto, milé léto, co jsi nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
2: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
3: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
2: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: Jo, takový koně, to je, panečku, něco.
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám vo obsa, oni skáčou ho obsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám obrotku, oni běží do skoku. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
2: A co teprv ty moje?

0: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril? Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterými se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat. Musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a spozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ? Maki, zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Zhang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
1: Návštěva divadla. Fouskovi se všichni moc těšili. Pan Fousek totiž dostal pro celou rodinu lístky do lóže do divadla. Byla to premiéra nové hry a hlavní roli hrál světoznámý herec Sir Čestmír Košata. Dokonce i Paddington na všeobecné nadšení nakazilo. Několikrát se vydal za svým přítelem panem Pelichem, aby si nechal vysvětlit, co přesně to divadlo je. Pan Pelich mínil, že má velké štěstí, že se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane se hercem. Postával na toaletním stolku a pózoval před zrcadlem, jak to viděl v knihách. Paní Fousková na to měla vlastní názor. Doufám, že je ta hra pěkná, řekla paní Ptáčkové. Vždyť víte, jaký Paddington je, bere tyhle věci hrozně vážně. To víte, pokrčila paní Ptáčková rameny. Já budu radši sedět doma a v klidu poslouchat rádio, ale pro něj to bude zážitek a on má navíc nové zkušenosti tak rád. Navíc je poslední dobou ohromně hodný. No právě, povzdychla si paní Fousková, to mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy. A nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Předloží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? To je v pořádku, Paddington, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha. A do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj. Ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl. Pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lóže. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně. Paddingtne, Paddingtne, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče? Nic se neděje, řekl Paddington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě omylem sedl. Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Paddington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí. Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší. Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán. Stejně se mi to moc nezdá. Paddington kukátko otočil. Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil. Ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště. Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a Sir Šestmír Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk. Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit. Cože? Vykřikl Paddington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo ps. A Sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži. To mi chceš říct? Paddington nebyl chvíli schopen slova. 20 pencí, řekl hořce. To je jako za 2 koláčky. Podíval se na slavného herce. Sir Šestmír Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Šestmír Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Paddington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promrhaných 20 pencí a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu Sir Šestmír Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Paddington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Paddington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle. Jak se ti to líbí, Paddingtne? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Paddington. Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost. A kam pak jdeš, zlatíčko? Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže. Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Paddingtonem zavírali dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání. Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně. Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se sklánil nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte Sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel. Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Čestmír Košata.
2: Slovenská pohádka Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině, ale byl tak chudý, že neměl mnohdy kráte ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jeden kráte, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal. Ty taký a taký, obořil se naň bratr. To by mi ještě scházelo, abych já takového ničemu živil. A jen dořekl, ukázal mu na dveře a vystrčil ho z nich ven. Když jej boháč tak nemilosrdně odbil, šel nebožák, ale nevěděl, kam se obrátit. Hladem sotva nohy vlekl a že neměl ani dostatečného oděvu, třásl se zimou. Boje se domů jíti, aby ženu nezarmoutil, zašel do lesa. Cestou přišel k plané hrušce a našel tam pod ní opadlé pláničky, jež se sbíral a jedl, ač byly tak trpké, až mu zuby vyvstávaly. Byl však i za to Bohu vděčen, neboť byl rád, že je našel. Avšak ten pokrm nezahřál mu žaludek a proto zima jím třásla. Ach, kam jen já se podějí? Já ubohý člověk, naříkal si plný lítosti. Doma není chleba, není ohně, bratr mne vyhnal. V té chvíli napadlo mu, že slýchal, na skleněném vrchu, že věčný oheň hoří. Půjdu tam. Hned nebožec si pomyslil, těše se, snad aspoň tam mi dovolí, abych se trochu ohřál, když už nic jiného pro mne na světě není. I šel. A vskutku. Už zdaleka bylo viděti, že na skleněném vrchu hoří veliký oheň a kolem něho, že sedí 12 mužů. Jak je spatřil, zarazil se, nevěda, co o nich jsou děti. I co bych se bál, řekl si. Vždyť jest pán Bůh se mnou. A už statečně jí stoupal přímo k ohni. Přišet k němu, stanul a poklonil se. Pozdravil o něch 12 mužů, jimž řekl, Dobří lidé, smilujte se nade mnou. Neboť jsem chudobný člověk, nad nímž nikdo se neustrne. I můj bratr mne vyhnal od svého prahu, ač ví, že ani ohně nemám. Dovolte aspoň vy, abych se trochu ohřál při vašem ohni. Všech 12 mužů se na něho podívalo, až konečně jeden z nich mu pravil vážným hlasem. Synu, sedni si mezi nás a ohřej se o některého z nás, jak jestli libo. Chuďa si sedl mezi ně, ohříval se o ně, ale že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Jedna věc však mu byla divna, že pořadě přeměňují si místa. Konečně všichni se vystřídali kolem ohně, až každý opět se ocitl na svém místě, na němž seděl v té chvíli, kdy nebožák nebohá mezi ně přišel. Sotva, že se tak stalo, zdvihl se zprostřed ohně stařec se šedivou bradou a plešivou hlavou, jenž chudákovi takto promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale jdi domů a konečně trochu se i vzmuž. Ale než odejdeš, nabere si trochu těch uhlíků, my bez toho všecko bychom spálili. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese. Avšak necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti, jako by samý papír nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí. Z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. Nevěděl chudobný, co má radostí dělat. Ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jich ani na světě neviděl. I chtěl si je přece přeměřit, aby věděl, mnoholí jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřit si vypůjčit. I rozesmál se bratr, řka. Cože, ten trhan bude v ní měřit? Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřit. Bratr tomu nevěřil. Aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou a pak ji teprv bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřit se odvést, nevšiml si ani, že na smole jeden peníz se přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslel, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil. Zdali mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl ubožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit. Tedy mu všecko raději vyrozprávil. Jak, co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost. Ale přece mladší mu to štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně pracoval, takže si ho všichni lidé vážili, tu staršímu závist ani pospati nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Neboť, co bratrovi se podařilo, může se podařit i mně, řekl si po krátké úvaze. Šel tedy a také přišel na skleněný vrch, kde oheň hoří, a hned, jak viděl o něch 12 mužů, začal se domlouvat. Dobří lidé, popřejte mě chudobnému, abych se při tom vašem

0: pohni onen stařec se šedivou bradou a obracuje se k boháči, praví. Zle se vede lidem zlým. Tvůj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi však zlý člověk a proto mému trestu neujdeš. Po těchto slovech se těch 12 zdvihlo. Jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to šlo kolem, až ten poslední podal ho starci, který zmizel s ním v ohni. Druhý den v dědině hledali boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Jen mladší bratr tušil, kam se asi mohl podít, ale mlčel o tom jako němý.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: V rybníce pod černou skálou se žábám tak dobře vedlo, že jich každým rokem přibývalo, až nebylo v rybníce k hnutí. A tak se mladé žáby vydali hledat nový domov. Potok jim poradil, aby se pustili přes louku k Trautenberkovu. Rybník je tam mělký, vyhřátý, zrovna jak stvořený pro žabí rod. Žáby poslechly a než se slunce skutálelo od červánků, doskákali k novému domovu. A tak se jim tam líbilo, že se dali do zpěvu a zpívali až do rána. Jenže Trautenberg nemohl při tom jejich koncertě spát. Nepomohly zavřené okenice ani peřina přes hlavu. Himmelherrgottonwetter, mám toho dost! Zařval Trautenberg, vyskočil z postele, popadl flintu a prásk, prásk. Chvíli bylo ticho, ale pak žáby spustili ještě hlasitěji. Trautenberg zburcoval čelátku a hulákal, aby přehlušil žabí zpěv. Vyhnat, zabít, zničit! Milost, pane, zhrozil se Hajný. Vždyť jsou to boží tvorové a každý takový má na světě své místo. Na světě možná, ale v mém rybníku ne, odsekl Trautenberg. A jestli ti jich je líto, vypust rybník. A kde budu máchat prádlo? Vyjela Anče. Tohle Trautenberg uznal, ale jak byl v ráži, hned ho napadla jiná špatnost. Kubo, Hajný, sežeňte soudek střelního prachu, my jim k tomu zpívání zabubnujem. Žádný výmluvy, mlčet, dělat. S dovolením, milost, pane, opovážil se Hajný nemlčet. To byste ráčil být sám proti sobě, takový žáby jsou veliká vzácnost, v cizině je zlatem platějí.
1: Co to meleš?
0: Vyštěkl Trautenberg a Anče si pomyslel, že si to Hajný vymyslel, aby ty chudinky zachránil před strašnou smrtí. Ale Hajný už vykládal a pěkně ze široka. Když tady

0: Tenkrát za veliký vojny táhli Francouzi, vypravoval jeden mýmu neboštíku tátovi, že tam u nich ve Frankreichu jedí vznešení páni žaby Stehinka, ale jen či nejbohatší, dokonce i jejich císař pán, a kdyby si nějaký chudák dovolil ulovit jen jednu žábu pro sebe, stihne ho přísný trest. Bodeď, to se má nějaká holota co opičit po panstvu, přikivuje Trautenberg, ale hned se otřese. Žaby Stehinka, fuj, hajnej, ty lžeš? Ale Hajný se dušoval, zaklínal památkou neboštíka táty a Trautenberg řekl. Dobrá, buď do večera seženeš kupce, nebo přineseš soudek prachu. A teď všichni ven, chci se vyspat. Nedá se nic dělat, Hajný, řekl Anče. Musíte za Krakonošem. Jestli on nepomůže, pán Bůh chraň ubohý žabičky. Vem mě sebou, dědo, žadu. A tak šli spolu. Věděli, že touhle dobou sklízí ve své zahrádce první jahody. Uctivě pozdravili, všechno vypověděli a Krakonoš řekl. Věřiďte Trautenbergovi, že se kupec našel. A zítra ráno, že ho bude čekat i se žábami u Bílého potoka, ale o mně se nezmiňujte. Trautenbergovi nebylo ani trochu divné, že tak rychle našli na to divné zboží kupce. Jen aby pořádně zaplatil, pomyslel si. A pak začala mela. Anče s Hajným museli opravit sítě, aby žáby neproklouzly. Kuba prohlédnout sudy, jestli netečou a víka dobře drží, a Kubíček do nich nosit vodu z rybníka. Jen vysvítl měsíc a žáby začaly koncertovat. Kuba s Hajným přehodili přes ně sítě, Kubíček je z nich vybíral, přendával do sudů a šeptal. Nebojte se, nic se vám nestane. Ten podivný lov trval do svítání a Trautenberg hulákal, že jestli v rybníce zůstane i jen jediná krucsajs element žába, tak si to vypijou. Uhonění, umordovaní, naložili na trakař dva velké sudy, menší navrch. Hajný se zapřáhl vepředu do popruhu, Kuba zezadu tlačil a Anče s Kubíčkem přidržovali náklad, aby se po té hrbolaté cestě neskutálil. Když dorazili k Bílému potoku, čekal tam na ně kupec, vznešený a bohatý už od pohledu. Trautenberg rychle počítá, kolik že by mohl stržit. Velké sudy po 40 zlatých, malý po 20, to je dohromady, rovná stovka. Ani se nenamáhá s pozdravením a hned vypálí na kupce. Zboží se vám dovezl, račte platit. 100 zlatých. Souhlasím, na to kupec ani okem nemrkne. Jen lehce hvízdl a víka ze sudu se odloupla jak rozinka z koláče. Tenon se hvízdl po druhé, a žáby hup a hop a hop a hop rovnou do tůně. A místo cizího kupce tu stojí Krakonoš. Tak ti, Trautenbergu, děkuju, že jsi mi přestěhoval žáby do Bílého potoka. Bez tak potřebuje vyčistit a na to jsou žáby odbornice, směje se Krakonoš. To je podvod, křičí Trautenberg vsteky modrý. To mi zaplatíš. Platit bys měl ty mě, že jsem ti pomohl ke klidnému spaní. Ale máš pravdu. Kdo pracoval, zaslouží odměnu. A dal Ančeti, Kubovi, Hajnému i Kubíčkovi po zlaťáku. Ale abys nenaříkal, že jsi škodný, můžeš mít zadarmo odvoz. Mávl holí a sudy se sami od sebe začali kutálet k domovu. Nasedej, poručil Krakonoš a ukázal na trakař. Jindy by se Trautenberg k smrti urazil nabízet mu takové svezení. Ale jak byl nevyspalý, uhoněný, uvstekaný, byl nakonec rád, že se veze třeba na obyčejném trakaři. A nadlouho mu potom zašla chuť zakazovat někomu písničku. Natož ho za ní chtít trestat.
1: Jsem šel kolem potu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

za situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v koji, v troji. Volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo. No

0: víc jako plus, je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Pavoučí les se probudil do pěkného rána. Pája vstal a vypravil se na návštěvu k paní Rosničce. Čekala na něho před zelenou tůňkou. Tiše, máme tu rybáře, šeptala. Pája se rozhlédl a spatřil zavalitého kluka, seděl v místech, kde potok tvořil hlubokou tůňku. Vedle sebe měl sklenici plnou žížal a v ruce udici s háčkem na konci. Zašmátral prsty, ve sklenici vytáhl jednu žížalu. Vypadala divně, byla svázaná na uzel. Páni, vykřikl pája, to není obyčejná žížala, to je přece žížalák. Ty ho znáš, podivila se Rosnička. Jednou jsem ho potkal, je to vsteklón a protiva, je svázaný na uzel a proto mu všecko vadí a nikoho nemá rád. I tomu klukovi vadilo, že má návnadu svázanou na uzel a taky zručně rozvázal. Teď se chystal žížaláka nabodnout na háček. Pomoc! Ozval se tenký žížalý hlásek. Slyšíte, paní Rosničko, musíme ho zachránit, prosil pája. Ale jak? A vlastně proč? Když je to vsteklón a protiva, nechápala Rosnička. Já, když někoho slyším volat o pomoc, musím ho zachraňovat, přiznal pája. Potom se na chvilku zadumal a dostal nápad. Třeba se ten kluk bojí pavouků, pomyslel si v duchu pája. Vyskočil a zakomíhal se na nitce těsně před obličejem toho malého rybáře. Kluk vyjekl, ohnal se a upustil háček. Žížalák spadl do trávy. Pája se znovu zahoupal klukovi před očima. Sláva! Ten svalík se bál pavouků. Popadl udičku a utíkal pryč. Přitom porazil sklenici a osvobozené žížaly se rychle zavrtávaly do země. Jenom žížalák nikam neutíkal, jen sebou mrskal a vykřikoval, to je úleva, to je krása, no to je pohodlíčko, já už nejsem na uzel. Prostě byl celý odvázaný. Až pak si všiml páji a prohlásil dojatě, bráško, já mám rád celý svět, já mám rád i pavouky. Doufám, že ti to vydrží, odpověděl pája chladně, jak se na hrdinu sluší. Upaluje radši domů. Ten kluk se určitě vrátí, řekla Rosnička. Žížalák ještě asi 10krát poděkoval, než zmizel v zemi. A v tom se nad tůňkou objevil popelavý mráček. A ten mráček se třepotal a ševelil. Co to je? Vylekal se pája. To je hejno knihomolů, odpověděla Rosnička. Hejno knihomolů? To jsem tu ještě nikdy neviděl, podivil se pája. Jsou z Prahy, jako já, vysvětlovala Rosnička. Vzpomínáš, jak jsem ti vyprávěla o tom úžasném pokoji s tou úžasně velkou knihovnou, kde jsem bydlela v tom úžasném akváriu? Než vás ten zlý pán vyhodil, doplnil pája. Ano, přikývla Rosnička. A nás taky vyhodil. Celou knihovnu vyhodil, knížky dal do sběru a nás vyhnal oknem, hořekovalo hejno knihomolů. Co teď s námi bude? Příroda je tak hrozná, slunce pálí, vítr fouká a nikde tu nejsou žádné knížky, co budeme jíst? Hejno knihomolů naříkalo jedním hlasem a ten hlas zněl asi tak, jako když si průvan listuje stránkami starého slovníku. Pája nerozuměl skoro ničemu a hejno knihomolů dál hořekovalo a vznášelo se nad potokem jako stará šedivá pavučina. Naštěstí Rosnička rozuměla každému slovu a všechno Pájovi vysvětlila. Mol je něco podobného jako noční můrka. V Praze jsme mívali plno molů. Někteří žili v šatníku, jiní v mouce, ale tyhle jsem měla nejradši. Bydleli v knihovně a byli úžasně sečtělí a zdvořilí. Musíme něco vymyslet, jinak tu zemřou hlady. Můžu jim nachytat nějaké mušky, navrhl Pája. A na to hejno knihomolu znovu spustilo nářek. Mušky bzučí, vzduch se tetelí, plžím laskají, voda studí, příroda je hrozná. Všude samá tráva nebo stromy a nikde tu neroste žádná kniha, aspoň noviny, kdyby tu byly. Už týden jsme neměli v žaludku ani řádku. Chudinky, řekla Rosnička smutně, docela určitě tu hlady umřou. Ale proč? Nechápal Pája. Nejsou tu žádné knihy, křikla Rosnička už netrpělivě. Knihomolové se živí papírem. Papírem? Obyčejným papírem? Nejraději mají staré slovníky a učené spisy, vysvětlovala Rosnička. Ale v nouzi jsou jim i noviny dobré a vůbec kde jaký kousek papíru. Na to Pája začal poskakovat jako vždycky, když dostal nějaký nápad. Už to mám, v lese se válí plno papíru. Po lidech zůstane všude plno papíru, pytlíky od svačiny, staré noviny. Přerušil ho jásot knihomolů. Sláva, v lese se prý válí plno papíru, dokonce i staré noviny, všichni do lesa, jsme zachráněni. Pájo, ty jsi hlavička, pronesla Rosnička, když se hejno knihomolů zatočilo nad potokem a zmizelo v lese. O tobě by měl pan Šrut napsat knížku. To by si knihomolové pošmákli, smál se pavouček Pája. Ale Rosnička se vůbec nesmála. Myslela to docela vážně.
2: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
3: Víš, že si to vážně nepamatuju?
2: Myslím...
4: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže Dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla dokořán. Pár lichačů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Tak hned vzali dvě včely pitlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich kdo si zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pitlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pitlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší! Začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla, než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pitlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pitlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, pitlík. Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pitlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pitlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala pr, pr, pr, pr, pr, pr, pr, prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pitlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pitlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi. A běželi k řece, 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr. A běželi k úlu, 50krát potemník deštník otevřel a zavřel, 50krát je pitlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
7: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat si Písek.
8: No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
7: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína. A teď se na našeho Cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden? Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal došít i střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla Cipíska.
8: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
7: Já vím. Když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
8: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
9: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
7: Rumcaj se popadla taková pícha nad synkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost. ¶¶
5: si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
10: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj. Donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpy, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpy, houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil. A jak pak? Já jsem spadl z postele. Tak jsi měl dávat pozor. Ale když ono mě to přece bolí. Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. I jen pojď. Dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla. Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Potom říkal Brouček svou modlitbičku. Požehnej nám, pane Bože, prosíme tě pokorně. A pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polívčičku a Brouček, třeba že všecky polívčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polívčiček nejraději. Snědlí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno za horama. Honem dal mamince hubičku a řekl, a teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě pak maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím, ano? Tak pojď. A šli, ba letěli, ale hezky nízko, aby Brouček nespadl. A jen tak daleko, co mohl Brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. A tatínek mu řekl, jdi už zas, jdi a pěkně se uč lítat. A Brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru.
1: I Broučku, bodeď bychom nebyli.
0: A Beruška také? Bodeď bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš?
1: Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic, že bys to nedovedla.
0: I však já jsem Beruška a nejsem žádný Brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí.
1: Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele.
0: A to skřičel, viď?
1: A jak pak to víš?
0: Co pak si to slyšela?
1: I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun.
0: Že já jsem křikloun?
1: Ty, Berouši.
0: A už zas Brouček letěl. Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila.
1: Kde pak jsi byl tak dlouho, Broučku?
0: Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem.
1: A co pak jsi tam dělal?
0: Nic. Já jsem tam byl jen tak u okna.
1: A co pak ti dali?
0: Nic. Já jsem nic nechtěl.
1: O, oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš,
0: oni něco mají.
1: No, to by byla kmotřička nepovídala.
0: Ať si to nechají.
1: No, však ty si tam proto půjdeš.
0: No, nepůjdu.
1: Půjdeš.
0: A jak pak si daleko tatínka vyprovodil?
1: Daleko, až k těm třem olším.
0: To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit.
1: A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami.
0: Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí.
1: A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí?
0: I holečku, to tak musí být, to už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Jen jdi a uč se lítat. To se Broučkovi líbilo a už zase lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na střížku. Ale dál se mu jaksi nechtěl. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně.
1: Maminko, co pak se vám na ohništi chytá?
0: I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku.
1: A že vám to, maminko, zafouknu?
0: Ne, já nechci, necháš toho. Ale Brouček přece foukal. A už by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kous a Brouček počne křičet. A křičí a křičí a leze ze střížky dolů.
1: Maminko.
0: A co pak zas, Broučku?
1: Maminko, když mě ten kous vlezl do očí.
0: Vidíš, ty škaredý, Broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat.
1: Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme?
0: Počkej, já to všecko povím.
1: Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal.
0: I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček.
1: Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mi to zhasit. A věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by s tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce. Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, ne, ne, ne, to já musím říci. Ale když Brouček moc prosil a prosil, maminko, maminko, a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor. To by tě neměl nikdo rád. Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá. Tatínek, koho pak on poslouchá? I pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A Brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi, jdi. Však ona věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hop do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hop do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
2: Co pak bych se, Broučku, zlobila?
1: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
2: Ne, kde pak bych já uměla?
1: Pane, já umím plavat.
2: Nechť, Broučku,
1: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
2: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
1: A Brouček se šel podívat. A co pak nám neseš, Broučku? Nic, kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?
2: Mám, pane, něco dobrého.
1: Ale já nevím, jestli ti dám. Když si Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl, ona plakala. Plakala. Však já jí už tak nebudu říkat.
2: No, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď
1: a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky, pak ti něco dám. Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
2: K motřičce se to zdálo být až moc, ale Broučku, Broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale Brouček, že to unese a nosil.
1: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, Brouček je tam jen tak házel
2: A to Beruška nechtěla. Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo. O, nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně? Neděláš. Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat. Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně. A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný. Jinak, kmotřičko. Ale když ona se pořád se mnou vadí. Jinak, když ty jsi takový divný, Brouček, co pak jsi už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? I to si myslím, jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos. A Brouček honem ještě nosil. Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špalku. A tak pojďte, děti. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála Almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen otočila a už bylo otevřeno. Ale teď, co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No, tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. A Brouček, o, já vím. Kmotřičko, to jsou jahody. Ale Beruška se smála. A kmotřička, o, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ale Beruška se stále smála. Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. A Beruška se mu teprv smála. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. Ale Brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. Ale ty hloupý Broučku, vždyť je to med. A Brouček, tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký. A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat? Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a co pak, tatínku, že dnes tak brzy, já ještě nemám večeři hotovou. Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka a Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi hou, houpi hou. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel. I tatínku skoro pokoušel, ale když prosil a sliboval, že už to víckrát nebude dělat, tak jsem mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No, tak dobře, maminko. Ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Ta nepokouší. Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala. Nic? Ani nemáš co vyřídit? Ne, ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat. I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji. Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

Proto chodil po polích křížem krážem, kdo to neležel na bříšku u studánky, ačkoliv jindy nebyl jinak ani k vidění. Kdo to jindy mlaskal a srkal, kdo to jindy pil, až to čvachtalo a dneska ne. Ovšemže Ondroušek hledal Evelínku a ona jakoby se do země propadla, ale nepropadla se. Měla jen tolik práce, že nevěděla, co dřív. Sisel stloustl a přichystal se k zimnímu spánku. Noru si vyhrabal jako zámeckou komnatu a několikrát se v ní už uložil. Jen abys mě přes zimu nezmrzl, strachovala se Evelínka. Letos určitě nezmrznu, ujišťovali Sisel. Letos mám totiž v pelíšku i prostěradlo. A s monogramem.

0: Je z něj syslí prostě Radelko. No budíš, myslela si. To je vlastně dobře. Alespoň syslík přes zimu nezmrzne. Sisel se tedy zimy nebál. Jen Everinku poprosil, aby mu vchod do nory důkladně utěsnila hlínou, že by tam jinak táhlo. Jenže pokaždé se znovu prohrabal ven a hop Evelince do klína. Že se ještě naposled pomazlí na dobrou noc. Když Sisla nakonec přece jen zavřela, ozvalo se vedle ní.
1: Kruci, buci, ty s ním naděláš komedii.
0: Kdo jiný by to byl než Křeček? Byl nenaložený jako vždycky a ani nepozdravil. No a? Zeptala se Evelinka. Vadí ti to? A co vlastně ty potřebuješ?
1: Nevadí mi to. A nic nepotřebuju, vrčel Křeček. Ještě abych něco potřeboval. Ono to takhle nestojí za nic.
0: Tak proč tu vlastně čekáš?
1: Protože už jdu taky přespat zimu. Já přece kvůli tobě nebudu celou zimu vzhůru. Ještě abych byl celou zimu vzhůru, ono to takhle nestojí za nic.
0: Já na tobě nechci, abys byl celou zimu vzhůru, vysvětlovala mu Evelinka. Vlez si do pelíšku a já ti taky zašpuntuju noru.
1: Nevlezu.
0: Musíš, Křečku.
1: Nemusím. Nevlezu, vlez si tam sama.
0: Pro Křečky už je čas jít spát. Jestli si tam nevlezeš, tak tě tam strčím.
1: A já tě kousnu, hrozil Křeček. A prsknu na tebe. A dvakrát.
0: Evelinka však vzala Křečka za hřbítek a za zadek a do nory ho strčila. Prskal, krucibucoval, ale ona ho zašpuntovala stejně poctivě jako Sisla. A najednou stál vedle ní Ondroušek.
2: Já zběhal paní pole křížem krážem, protože abych vám něco řekl, a vy si tu hrabete v líně a to jsem zvědav, kde si ty ruce umíte, když je ke studánce taková dálka. Dobrý den.
0: To dobrý den vzalo Evelinku za srdce jako vždycky. To musí být něco zvlášť důležitého, když si za mnou zběhal pole křížem krážem, usmála se Evelinka.
2: Když se někdo kvůli vám trápí, to je přece důležité,
0: vyhrkl. Evelinka zvážněla a Ondroušek na ní začal chrlit obžalobu za Francínka. Nevynechal nic, ani vystřílené srdce, ani to, že jí Francínek vyhlíží, kudy chodí a že jí má před očima vstávaje lehaje. Nevynechal ani to, jaký Francínek nesl jahody a jestliže je sněd, byla to stejně její vina, měla přijít dřív. Ani to nevynechal, že je asi trošku umíněná a paličatá a že musí být vždycky po jejím. Ani to, že Francínek přece nemůže za to, jak si myši udělali ze srdce pro Evelinku pelíšek a že asi nikdo na světě by jí až do žní nedal čas, aby se vyhněvala a Francínek ano. A hlavně Ondroušek nezapomněl, že jí bude Francínek čekat na dožínkovém bále a že bude tancovat jenom s ní. Ale jestli nepřijde do půlnoci, tak nejspíš ze samého žalu rozbije hospodu. Evelinka poslouchala Ondrouška ohromeně a vážně a jen chvílem jí to v koutcích divně zahrálo. Tak vyřiď tomu svému Francínkovi, že si vybral dobrého orodovníka. A taky mu vyřiď, že na dožínkový bál ale nepřijdu. Nerada chodím do vsi. Jestli mě však chce vidět, ať přijde o dožínkovém bále ke studánce. A teď už utíkej domů. Stmívá se a vaši budou mít o tebe jistě starost. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova, běžel přes pole, až se mu hlavička třásla. Neutíkej tak rychle, uhřeješ se, volala za ním Evelinka. Ale trošku pozdě.
1: Já neutíkám, zavrčilo jí něco nenaloženě u nohu. Ještě abych utíkal, ono to takhle nestojí za nic.
0: Byl to Křeček. Kde ses tu vzal, Křečku? Já tě už zašpuntovala na celou zimu, co ještě chceš?
1: Aby si sedla.
0: Proč posadila se Evelinka?
1: Protože se Sislem si nadělala tolik komedii a mě na dobrou noc nepomazlíš,
0: vyčítal jí Křeček a hop, už ho měla v klíně. Copak já vím, že o to stojíš? Hladila ho po hřbítku.
1: Proč bych o to nestál? Ještě abych o to nestál, ono to takhle nestojí za nic.
0: Evelinka ho tedy hladila a čochnila a pak ho zašpuntovala a na Ondrouška zapomněla jako na skonání.

0: to byla chyba. Kdo to tam ležel uřícený na bříšku u studánky? Kdo to tam mlaskal a srkal? Kdo to pil tu ledovou vodu, až to čvachtalo? Kdo jiný než Ondroušek? Nikdo mu neřekl, nepij, dostaneš zápal. Než došel domů, kašlal. Když si vlezl pod peřinku, buchcal, až se postýlka třásla. Než přišla půlnoc, dostal horečku. Než přišlo ráno, mluvil z cesty. A když přišel doktor, věděl hned, co Ondrouška potkalo. Musí do nemocnice, řekl poplašené mamince, má zápal. A tak ho vezli do nemocnice. Ondroušek nevěděl nic o sobě, ani o světě. A Francínkovi vzkaz od Evelínky nevyřídil.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou ráno jsem seděl u břehu Neslivského potoka a díval se, jak medvědí kluci ničí schnilý dubový kmen. Pracovali tiše, drápy se pokoušeli dostat do prasklin a měkké třísky zuby vytrhávali. Matěj si urval starý choroš, Kuba vylizoval mravence a Vojta s pohupováním zkoušel lámat větve. Na hladinu temné tůňky spadl olšový list. Další přinesl neviditelný proud a mezi kameny se jich zachytilo několik. Tak už je to tady, napadlo mne. A rázem bylo po náladě. Když začínají padat listy olší, hlásí se podzim a vůbec nevadí, že všude kolem je ještě léto. A podzim znamená pro mne a médi loučení. Nějak moc rychle to kluci uteklo. Jdeme, jdeme, zavolal jsem na medvíďata a i když začínal krásný den, najednou se všechno nějak zamlžilo. Po známých cestách jsme se vraceli domů. Méďové se honili, zápasili a já musel často dlouho čekat, než je pranice přestali bavit a uráčili se jít dál. U starého pařezu se Kuba zastavil, udělal několik výpadů, dvakrát se převalil, začal hrabat a opět se válel. Co tam máš? Zavolal jsem na něho. Přes všechno sebeujišťování, že jsou to jen zvířata, jsem se po půl roce vzájemného soužití na ně díval spíš jako na děti. Když jsme byli sami, často jsem se přistihl, že si s nimi povídám a oni mluvili se mnou. Kdo nežil z medvědy, neuvěří, kolik toho takový medvěd umí sdělit. Kuba ke mně přiběhl, postavil se na zadní a zády se mi přitiskl k noze. V zápětí jsem ucítil bolest. Kuba měl kožich prolezlý vosami a přišel se mnou o ně rozdělit. Zřejmě ho šimrali v husté srsti a zamotávali se do ní. On sám žihadlo nedostal, za to já ano. A v následujících dnech i spousta dalších lidí, kteří nás na procházkách doprovázeli. Kuba a později i Vojta se uměl nenápadně přiblížit a vosy už sami zjistili, že na lidech si daleko snáze schladí žáhu. Dny rychle utíkaly. Porosty borůvčí už zase přestaly médi zajímat, protože chutné plody zmizely, zaschly i ostružiny a na stromech se začervenaly jeřabiny. Jednou ráno se ve stinném údolí objevila na trávě jinovatka a když médiové začaly koulet očima a nervózně funět, šla jim od tlamiček pára.

S fotografováním zvěře jsem se na čas rozloučil, protože s medvědími kluky to prostě nešlo. A tak jsem fotografoval jenom medvědy. To slovo jenom zní trochu falešně, protože kolika fotografům by udělalo radost, kdyby si medvěda v přírodě mohli alespoň jednou vyfotografovat. Moji kluci už začínali vypadat jako velcí medvědi. Však také pořádně vyrostli. Vojta se dostal přes půl metráku, Kuba vážil o 15 kilo víc a Matěj už 80 kilo. Povahou to však stále byli malí medvídci, vděční za každou chvilku, kdy mohli cucat prsty, nohy i ruce každého, kdo jim to dovolil. Občas někoho v lese trochu postrašili, občas něco zlámali nebo roztrhali. Už začali projevovat opravdový zájem o úly a také o zaparkovaná auta, která stejně neměla na lesních cestách co dělat. Několikrát se vyváleli na starých snílých rybách a páchli pak tak silně, že se jeden druhého štítili. To obvykle zjistili, že se právě musí pomazlit a nedokázali pochopit, proč je od sebe tak bezcitně odháním. V polovině září jsme se vypravili na poslední velký výlet do brdských lesů. Začínala jeleň říje a to je čas, kdy žádný fotograf zvěře a přírody nezůstane doma. Přijeli jsme popoledni, abychom se trochu prošli po lese. Věděl jsem, že je nutné, aby se méďové pořádně unavili, než s nimi vylezu na posed. Na blátivých cestách jsme nacházeli plno stop jelení zvěře. Ty však medvědy nezajímaly jako houby, vyrůstající z mechu, trávy i jehličí všude kolem. Hříbky jako kamínky i hřiby s hlavami jako talíře, kozáci a křemenáče, suchohřiby, babky i bedly. Bylo jich tolik, že mnoho městských houbařů by si připadalo jako v ráji. Méďům chutnali klobouky, o nohy zájem neměli, brzy se naučili i mezi houbami vybírat. Nejraději měli pravé hřiby, pak křemenáče a suchohřiby. Bedly, růžovky ani ryzce nejedli. Největší zájem projevovali o ty houby, které jsem právě držel v ruce. I v přírodě se medvíďata učí od matky, co jíst a co dělat, a já byl pro ně stále mámou. Slunce už sestupovalo k západu, když jsme se zastavili na okraji rozlehlé paseky. Mezi dvěma hustými smrky stál vysoký posed, kterému myslivci říkají kazatelna. Ani jsem nemusel jít příkladem, méďové sami vylezli po žebříku nahoru. Nejprve prolezli všechna okna, podívali se ven a když zjistili, že si nenechám olizovat ruce a prsty, uraženě usnuli. Věděl jsem, že ta chvíle pohody nebude trvat dlouho. Vychutnával jsem klid odpočívající přírody. Bylo ticho, jen občas do kazatelny vletěla vosa, zabzučela a po chvilce hledání vylétla ven. Nad vysokou žloutnoucí trávou plula babí léta a z dálky šuměl neviditelný potok. První se probudil Kuba. Asi ho tlačili v břichu houby a tak si nenuceně ulevil. Taková hromádka od 70-kilového medvěda zabere v malém prostoru pěkný kus místa. Slezl jsem a utrhl listy 9 silu, abych je vyhodil. Když jsem se vracel po žebříku nahoru, jakoby začalo pršet. To Vojta se asi moc napil v potoce a teď nevydržel. Co pak mi asi připraví Matěj, napadlo mne, protože ten o sobě ještě nedal vědět. Z dálky se ozvalo nesmělé jelení zatroubení. Chvilku bylo ticho a z druhé strany údolí mu odpovědělo další. Medvědi se vrhli k oknům posedu a zkoumavě se na mne ohlíželi. Uá, zatroubil opět jelen poněkud blíž k nám. Chtěl jsem se podívat úzkým oknem, ale tam bylo obsazeno. Další troubení se ozvalo už docela blízko. Uá, odpověděl na ně Matěj a k němu se přidal i Kuba a Vojta. Uá. A ten večer bylo po říji. Za několik dnů jsem vyšel ráno i s kluky na poslední procházku. Byl pošmourný podzimní den
A než jsme došli na kopec, dalo se do deště. Médium nasákly kožichy a mě stékaly proudy vody po obličeji, že jsem chvílemi ani neviděl. V místech, kudy jsme chodili nejčastěji, čekalo auto, aby medvídky odvezlo do nového domova. Nechtělo se jim. Ale nakonec se je s mojí pomocí podařilo naložit. Vracel jsem se lesní cestou zpátky a najednou jsem měl pocit, že to všechno byl jenom sen. Takový hezký sen o tom, jak jsem 8 měsíců dělal mámu třem medvědím klukům. Čekal jsem, že se probudím, ale v tom se v blátě přede mnou objevila hluboká stopa bosé nohy s rýhami od dlouhých drápů vpředu. V hustém dešti se pomalu zalévala zakalenou vodou. Tak přece jen jsem byl medvědí mámou, spíš ale macechou a ne moc dobrou. Skutečná medvědí máma by své děti nikdy tak snadno neopustila.

0: Nenechali jsme na nástupišti nějaké zavazadlo?
1: Jakmile počet kufrů přesáhne jeden nezbytný raneček, ztrácím přehled, taťuldo.
0: Na tebe je spolehnutí. A ty máš všechno, Máničko.
2: Ano, pane Stejble, ten velký kufr je nad vaším sedadlem, krabice s nádobím je prosím tady a drobnosti mám v tašce na klíně.
0: No, budu muset ještě jednou všechna zavazadla překontrolovat. Tu motičku si zabalil?
1: Jakou motičku?
0: Na kopání.
1: Ale ovšem, pičuda je přibalena v tom hnědém kufru.
0: Táží se, zda si vzal onu motičku, s kterou budeme obdělávat zahrádku na naší chalupě. Tvá mičuda mě nezajímá.
2: Budeme přece pěstovat cibuli, řetkvičky, mrkev, petrže.
1: Podzimnici olejnou, cukrovou třtinu. Co pak to nemůžeme koupit v obchodě? Ovoce, zelenina? Proč se s tím máme okopávat?
0: Vždy ty chlapče nemáš ani ponětí, kolik krásy přináší taková činorodá práce na zdravém vzduchu. Náhradní knoty si vzal?
1: Jaké noty?
0: Povídám knoty, knoty, co petrolejové, totiž celého mě popleteš, do petrolejové lampy.
1: Tak se mi tedy nic neřeklo. Nic se mi neřeklo, že tam není zaveden elektrický proud. Jak budeme sledovat televizi? A je v tom zaostalém koutě naší planety alespoň biograf?
0: No to nevím, ale pro vaše potěšení a pro zábavu jsme vám s paní Kateřinou zakoupili několik kusů domácího zvířectva.
2: No, bábinka říkala, když odjížděla, předem všechno zařídit, že budeme mít i nějakou slípku a husy.
0: Nesmím vám to prozradit, ale jedno vám řeknu. Koupili jsme i malé prasátko.
1: A do kterého kufru si ho strčil?
0: Bylo zakoupeno v tamnějším zvěřinci, tedy v prasečnici, v prasečinci.
1: To nemohl být zakoupen v onom zvěřinci velbloud?
0: Co to máš za nápady?
1: Je to přežvykavec veskrze užitečný. Při nedostatku čerstvé potravy vyživuje své ohromné tělo z tukového hrbu, jak je známo. Jeho trus je po vysušení vhodným palivem, což by nám na tom zapadákově také přišlo vhod.
0: My jsme zakoupili rekreační chalupu, nikoliv cirkusový stan. Takže vemblouda a jiné šelmy pust z hlavy.
1: Citoval jsem jenom stať z knihy Ze života zvířat od pana Brýma.
0: Ze života zvířat? Co ty víš o zvířatech? Obávám si, chlapči, že jediný kůň, kterého si ve svém životě spatřil, je onen, co se na něm veze kníže Václav v horní části Václavského náměstí. O krávě už ani nemluvě.
1: Protože se na krávě nedal žádný kníže portrétovat.
2: Prosím, ale s užitečným zvířectvem našeho venkova se setkáváme velice často ve zpravodajských pořadech Československé televize.
0: To nemůže nahradit osobní styk.
1: A s kterým zvířectvem mimo našeho žerika se stýkáš nejčastěji ty?
0: Tvoje výchova mi zabere nyní tolik času, že na ostatní zvířectvo již nezbyde. Ale jako mladý chlapec jsem se u nás na Plzeňsku jaksi stýkával, či lépe řečeno, jsem pásával dobytek. Ještě dodnes vzpomínám, jaká to byla událost, když jsem prvně po zimě vyhnal kravky na pastvu. To nás paní máma polila pěkně po hlavě vodou. Pasáka i krávu.
2: Vždyť jste mohl nastydnout, pane Stejble.
0: Ale kdež, Máničko, býval jsem odolný. Aha. A pak byl to takový zvyk. To, aby na krávu nešly mouchy a aby večer hodně nadojila.
1: Jaký blahodárný účinek to mělo přinést tobě, mimo jaksi účinku očistných.
0: To bylo proto, abych byl stále svěží, Žano. Abych nenechal krávy někam zaběhnout. Abych chodil na pastvu časně z rána. Někdy nás dobytek pěkně prohnal, ani o nějaké to trknutí nebyla nouze a tak jsme si často zpívávali. Není větší potěšení jako kráva v chlívě, ráno si ji podojíme, večer mlíko sníme.
1: Nechápu, proč vás dobytek proháněl. To já bych po způsobu kovbojů hnal dobytek širou stepí, hustými mračny prachu.
0: Ty toho víš o krávách. Poznáš alespoň, kdy kráva nejtěžší?
2: Sím, když se hodně napase.
1: Nejtěžší kráva je, když je hodně těžká, náhodou, abys věděla.
0: No tak to vidíš, nic nevíš. Kráva je nejtěžší, když ti stojí na noze. Je. Tak je to. No, snad si s tou husí havětí poradíš. Dobytek bych ti, chlapče, nesvěřil.
1: Husy, takové krotké ptactvo, to je takhle na pro holky, viď, Máni?
2: Abys věděl, já se na ně docela těším.
0: Když toho tolik víš o tom krotkém ptactvu, tak mi řekni, proč husa nejí, když ji někdo uhlídá.
1: To je snad otázka pro Máničku. Husy zcela přehlížím.
2: Ale já to nevím, pane Spejble.
0: Inu, když budete dávat huse uhlí, tak si ani nezobne, to dá přece rozum. Šmanko, ale podívejte se, rychle z okna, nejsme již na místě.
1: To bych musel nejprv vědět, jak se jmenuje ona Metropole, kam máme namířeno.
0: No přece Dlouhopole.
1: A to se podívejme, tak přece nějaké pole.
2: Nikde zde prosím není žádná budova ani pan výpravčí.
1: Vždy také stojíme na mezi.
2: I ne, podívej se, to by zde nečekala bábinka. Bábinko, tady jsme!
0: U všech pražců a telegrafních sloupů s vámi, ale cestování honem, všechno z okna. Co se mi v tom okně pleteš?
1: Povídá si honem z okna, tak lezu.
0: Kufry z okna, to nám ty prázdniny začínají. Utíkejte, přidržte ten parní stroj, ať mohu všechno vyložit.
1: Já už běžím, mám v kapse kostku cukru, snad se na to ta lokomotiva nachytá.
0: Mančko, honem, jen pospíš si. Pospíš si, honem. Utíkej,
3: tak vás tu pěkně vítám. Jakou jste měli cestu?
0: Ani se neptejte, paní Kateřino. Ta zavazadla mi pěkně zamotala hlavu.
3: Hlavně, že jste ve zdraví dorazili. No podívejte se, kdo vás přišel přivítat.
0: No to víš, Žiličku. No jo, Žiličku, pán ti přijel. Samo sebou. Počkej, co děláš? Jen mi ty psísko neušpiň mé nové turistické oblečení.
3: No a tady vás čekají vaši noví přátelé. No tak, hej.
2: Jú, ty jsou krásné, ty jsou běloučké, jú.
0: Na husa.
1: Chytěš já, no? Zavřete jde tam do klice. Vždyť se na mě vrhají. Jdeš? Podívej, jak zle otvírají zobáky. Žereku, vem si je.
3: Burvinku, snad by ses jich nebál.
0: Snad by ses nebál. Vždyť je to přece takové krotké ptactvo.

0: Kdyby si je chtěl někdo vzít. Jedeš?
1: Tak honem sebrat kufry a jdeme. Prázdniny vám začínají.
0: Hurá!

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhlo dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
2: Vasile.
1: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
2: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
1: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
2: a na nějaký nový ponožtičky. Už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
1: řekl Vasil a široce se usmál.
2: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf.
3: Ne.
1: Vyhekl Pepa Padrát.
2: Ano, řekl Vasil a pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
3: Ano.
2: Tak si seber pár pakličů a jdeme na to, Padráty.
3: Stačí mi, papa drátek,
1: řekl Pepa. Pak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorádo byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: jak ponožky její, vážně nic jiného nejí.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: Shrek. Ovej, ovej, toto boli, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: To ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle, aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: Pštrosíčí,
1: no tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj. Taky naprskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha!
1: Ach jo.
2: Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře tam jsou dva vepři na dva lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? že by byl učitel. On byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš, a neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká, a Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka, a kočičky, a Libuše, a pejsky, a aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
3: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou, já už tě neuvidím.
2: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji, nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli, a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly.
4: A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubán vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni.
2: No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? No, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá, jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček. Představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? zkoušel učitel.
4: Ho. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
2: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
4: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
2: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
5: Šenda už dávno umí řídit auto. Když si ho jeho tatínek posadí na klín, klidně vyjede zevrat dílny na dvůr. Mařenka je zase dobrá malířka. Má dovoleno být s tatínkem v jeho ateliéru. Mařenka tam má svoje pastelky a barvy a může se tam malovat, jak potřebuje. Šenda má zase v dílně na dvoře svoje nářadí a učí se od tatínka řemeslo. Mařenku moc nebaví být s Čendou v autodílně, je tam hluk a Mařenka autům vůbec nerozumí. Čenda za to je strašně rád v Mařenčině a Strejdově ateliéru. Strejda Petr vždycky dětem uřízne velký kus papíru z takové role a Mařenka s Čendou malují na veliko. Mařenka namaluje princeznu u jezera a prince, jak jede na koni. Čenda namaluje závodní auto, Mařenka namaluje pejska a kočičku, jak jedí z misky. Čenda namaluje nákladák, Mařenka namaluje divadlo, ve kterém se hraje pohádka o popelce, Čenda namaluje bagr. Mařenka namaluje les a v něm hříbky, borůvky a veverku, Čenda namaluje autobus. Do pokoje vstoupí Mařenčin tatínek. Strejdo, podívej, mám to hezké, chce honem vědět Čenda. Máš, ale proč pořád maluješ jenom auta? Diví se strejda Petr. To nejsou jenom auta. Vždyť tam mám i autobus a bagr, brání se Čenda. Ale není vlastně vidět, k čemu jsou. Co kdybys k tomu bagru namaloval stavbu a k tomu autobusu třeba krajinu, kterou ten autobus jede? Strejdo, to já neumím, říká Čenda a už ho to nebaví, šel by dělat něco jiného. Čendo, volá ho zpátky Mařenka. Já nevím, jak se maluje krajina, trucuje Čenda. Tak jak vypadá? Představ si třeba krajinu na Šumavě. Může to být v zimě a autobus vás veze s mámou na lyže? To mě nebaví, vrčí Čenda, který zkrátka nechce nic zkoušet, protože ho zlobí, že Mařenka něco umí líp než on. Tak namaluj město, radí mu Mařenka. Ten autobus může být městský a můžou tam být i jiná auta, když je to ve městě. Mařenka cítí, že Čendu zlobí, že není první v malování. Taky by v tom městě mohla být stavba. A na té stavbě by mohl pracovat bagr, řekne Mařenčin tatínek, uřízne z obrovské role nový papír a odejde z pokoje. A taky jeřáb, Zamyslí se Čenda, vezme křídu a začne malovat město s rušnou silnicí, po které jezdí autobusy, tramvaje, spousta aut, kde jsou vysoké domy a jeden z nich rozestavěný a na té stavbě pracuje bagr a jeřáb. Namaluje křižovatku a semafor. Mařence se Čendův obrázek moc líbí. To vypadá jako u nás, řekne uznale.
6: Vždyť to taky je u nás, odpoví Čenda. Tady na té křižovatce bych potřeboval nakreslit divadlo, ale neumím to.
5: Já ti to nakreslím, jestli chceš, nabídne Mařenka a nakreslí krásnou ozdobnou budovu divadla.
6: A vzadu za divadlem je vidět kostel s věží, řekne Čenda a nakreslí vysokou kostelní střechu a špičatou věž, která převyšuje kopce.
5: No jo, ale mezi divadlem a kostelem a poštou jsou všude domy. Tam to přece není takhle prázdné, zamyslí se děti. Vezmou křídu a namalují všude okolo silnic domy. Tím promění silnice v ulice.
6: Ještě musím nakreslit přechod, vzpomene si Čenda a nakreslí na křižovatce pruhovaný přechod pro chodce.
5: Mařenka a Čenda jsou spokojeni s obrázkem města a zavolají strejdu Petra, aby jim to přišel pochválit. Ale to zklamání. Něco vám tu chybí, řekne Mařenčin tatínek, když se podívá na obrázek.
7: A co? Diví se Mařenka s Čendou.
5: Přemýšlejte, já si zatím dopiju kafe, řekne strejda Petr a odejde. Mařenka s Čendou přemýšlejí. Silnici máme, semafor máme, domy máme, dokonce i elektrické dráty máme, máme domy, obchody, poštu i kostel. Nic nám nechybí, rozhodne Čenda a začne uklízet barevné křídy.
7: Já už to mám, vykřikne Mařenka. Chybí tam lidi. Přece ve městě je spousta lidí.
5: A tak nakreslí lidi, jak jdou po přechodu a mají zelenou na semaforu. Mařenka nakreslí krásně oblečené dámy, jak stojí před divadlem a Čenda nakreslí Terezu, jak jde s notami do hudebky. Pak ještě nakreslí zedníky na stavbě a Mařenka nakreslí na chodníku Filipa. To je chlupatý pes paní trafikantky Sušánkové. Postaví se každý z jedné strany k obrazu a zavolají strejdu Petra. Teď je to ovšem dílo, řekne strejda Petr obdivně. Teď už tomu nechybí vůbec nic. Jen podpisy umělců. A tak se Mařenka a Čenda podepíšou tiskacími písmeny každý do jednoho rohu.

0: malovat prales. Jenomže prales dá hodně práce. Je tam spousta stromů a kytek a musí tam být hadi. Mařence to dlouho trvalo. Čenda se mezi tím procházel po ateliéru a prohlížel si obrazy. Dělej, už to máš, pobízel netrpělivě Mařenku. To nejde tak rychle, teď maluju papouška a ten dá hroznou práci, bránila se Mařenka, taky bys mi mohl pomoci. A co mám teda dělat, ptá se Čenda. Namaluj gorilu. Já nevím, jak se maluje, začíná zase Čenda. Tak, jak vypadá, odpoví Mařenka rázně a už malují oba. Čenda gorilu, Mařenka papouška, Čenda hada, Mařenka antilopu. Čenda namaluje ještě jednu opici na vrcholek pralesního stromu. Je, ta opice je ti podobná, směje se Mařenka a namaluje na druhý strom ještě jednu opici a udělá jí žluté vlasy, protože to je opice Mařenka. Pak ještě pro opice nakreslí na stromech banány a kokosové ořechy a udělají modré nebe. No jo, řekne Mařenka, ale sem se ti už žádné auto, ani letadlo, ani loď nevejde. To je fuk, řekne Čenda, všude nemusí být auta. To slyší Mařenka ráda, protože její tatínek to taky říká. A její tatínek je největší mistr všeho malování, tak to musí vědět.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Šajová kůra působila na oba naschválníčky blahodárně. Když se vyškrábali z kotle, měli nosy suché jako vál. Při nástupu se přitadili k veverkám. Na ty připadla zvlášť čestná a odpovědná práce. Postavit vstupní bránu do tábora.
3: My ale dovedeme veverky k tomu, že ta brána bude dělat na každého špatný dojem. A nebo někomu prostě spadne na hlavu, víš, chodí bíko?
4: To nejde. Brána je moc na očích. Tu si všichni ohlídají, ta se nedá jen tak zkazit. Ale může nám být dobrá k tomu, že se veverky kvůli ní pohádají.
3: Jo, tak si na to plác nebe.
4: Plác.
3: Plác.
2: Táborovou bránu navrhli veverky z tyčoviny. Z tenkých, naloupaných smrkových kmenů. Bránu stlučeme celou na zemi, vysvětloval Hejkal. Vleže. Pak vykopeme díry a vstyčíme ji. A položil před sebe do trávy kresbu brány, aby viděli, odkud se má začít. Mezulán do papíru foukl a výkres odplachtil o pár metrů dál. Karkulka vyskočil, aby svému družníkovi nákres podal, jenže zakopl o jednu z tyčí a v ten ráz to žuchlo. Zuby mu cvakly a hvězdičky z něho vyletěly jako prskavky. Naráz dostal ohromný dopal a honem vzpomínal na co nebo na koho. Který mamut měl tak slabomyslný nápad, natáhat sem ty klacky, zasyčela, díval se krvelačně po své družině. Nebyla to ta nejvhodnější otázka, protože ten mamut byl vlastně Hejkal. Za prvé tady není nikdo mamut a za druhé jsme sem ty klacky táhli s tebou, upozornil Karkulku. Za třetí se tě nikdo neprosil, abys letěl pro odfouknutý výkres, přidal se tesařík. Chtěl ho podat dobrovolně, tak teď nikomu neříkej, že je mamut.
3: Už jsou v sobě, škodibyku. No, a teď jim dáme chvilku pokoj, veď?
4: Dáme, ale chřebíky jim při zatloukání ohýbat budem. Aby o nás nemohl nikdo říct, že jíme chleba zadarmo.
2: Tesařík se právě chystal zatloucí první hřebík. Nejdřív ho jen zabodl do dřeva, pak ho lehce přiťukl kladívkem a potom se rozmáchl, aby ho dorazil až po hlavičku. A právě v tom okamžiku nazdvihli škudibík s mezulánem kapánek špičku tyče. Tesařík udeřil do hřebíku a ten se ohnul, jako by byl ze žvíkačky. Dej to sem, nemohu se na to dívat, řekl s pohodláním Karkulka a vzal kamarádovi kladívko z ruky. Pokořený tesařík zrudl jako krocan. Kalkulka si hřebík přidržel mezi prsty, dvakrát klepl lehce a teprve pak se do rány opřel.

0: Na trošku Dibík čekal. Nazvil špičku klády, ochloupek dřív, než kladivo dopadlo a ono bác. Vzalo karkulku po prstech. Žou, to byla bolest. Tesařík škodolivě vyprskl a do karkulky se to jeho uchechtnutí zabodlo jako šíp do divoké kachny. Škudivík to zpozoroval a pošpital tesaříkovi do ucha.
1: Karkulka ti to vrátí?
0: Namluvil mu to, ale tesaříka opravdu zachvátilo podezření, že mu pomstychtivý karkulka určitě něco provede. Peverky se dlouho okouzleně dívali na své dílo a i Mezulána vzala ta brána nějak u srdce. Úplně ztratil do dalších na schválu chuť. Škudibík však ne. Ten se rozvážně vysoukal na břevno, na kterém byl jediným hřebíkem přibit znak oddílu. Může zůstat tam, kde je. Kývl, hlavou hejkal a karkulka dodal: já ho klidně přitluču nahoře. Stačí, když bránu podepřete zezadu tyčemi, aby se se mnou nesvalila, až budu stát na žebříku. Veberky přinesli žebřík a zapřeli se do brány. Karkulka vyšplhal do jejího štítu a bez potíží přibyl znak k břevnu. Ještě jeden hřebík požádal pak tesaříka a natáhl ruku i s kladívkem pro další hřebík. A v tom okamžiku škudibík šťouchl do násady, kladívko vyklouzlo karkulkovi z ruky a bim, rovnou tesaříkovi na malíček u nohy. Au, zavil tesařík a hopsal po jedné noze. To si mi udělal, schválně ty šakale, já to věděl. A začal rvát z louky drny a bombardovat jimi karkulku na žebříku. Co šíliš ty cvoku, já nerád, ječel na něho karkulka v dešti drnových střel. Ale na rozlíceného tesaříka to neplatilo. Naopak, ten začal už sbírat i odřezky ze smrkových tyčí. Dost, zabelel hejkal a tesařík stuhl. Tímhle tónem ho slyšel rozkazovat poprvé. Karkulka slezl ze žebříku a hejkal je vzal oba za tričko pod krkem. Řekněte si ještě poslední šťavnatou nadávku a pak si podáte ruce. A zatřál se tesaříkem na pokyn, že nejdřív je na řadě on. Tesařík viděl rudě, ale cítil, že se na něho dívá i maličká Mimi a Kutilka. A najednou se mu zdálo, že to karkulka opravdu neudělal schválně, že má třeba opravdu jen tak olšové ruce. Ty jsi ten nejrohatější pižmoň trojzápašný, co se kdy drbal v Kanadě o jedli, řekl karkulkovi. Ten mu odpověděl: ty jsi erc nosorožec, tlamovšivej, šmajdonohej, nudlorypákovej. A podali si ruce. Mezulán se na to díval s vlahýma očima.
2: Podívej, ona je ta bráda, dává dohromady škudibíku.
3: Když dává, tak dává. Ale ty, Mezuláne, vylez ke mně nahoru a nějak mi pomoz. Karkulka mě přibyl na bránu i s tím jejich oddílovým znakem.

0: Pamatujete si, jak přišel makový mužíček na svět? No ovšem, z makovičky. Z makovičky, jež vyrostla z makového zrníčka, které přinesl stařeček z vánočního trhu. Proto byl makový mužíček tak malý, že mu jako nánožník stačil ustřižený palec od rukavice. Jenomže přece jen rostl a rostl, naučil se chodit a pak se naučil i mluvit. Jednou ráno, když se stařeček probudil, řekl stařence.
1: Tak si myslím, stařenko, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
2: A co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech.
1: Kde pak v 6 letech?
2: A pak, čím bude makový mužíček psát? Aha, tuška je na něho moc velká, v tak malých prstičkách ji neudrží.
1: No to je pravda, to je pravda. Čím ale bude vlastně psát?
2: No vidíš, má ještě malé prstičky.
1: No máma, už to mám. Bude psát prstem do mouky.
2: Cože?
1: Ano, ano. Rozetřeme mouku po stole a makový mužíček bude psát do ní.
2: To zrovna. Já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmát.
1: Ale stařenko, vždy ty pak zase smeteme do truhličky.
2: Smeteme.
1: Však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
0: Stařenka šla tedy do almárky a rozetřela ždipku mouky po stole. Stařeček si posadil makového mužíčka k ruce a ukazoval mu, jak se píší písmenka.
1: První písmenko v abecedě je A.
3: A.
1: To se píše takhle. A. Vidíš?
3: Ano.
1: Jsou to vlastně štafle. Ty lidé potřebují, když bílí světnice.
2: Stařečku, neříkej mu nic o štaflích. Co? Štafle je ošklivé a nesprávné slovo.
1: Ale jaké pak nesprávné slovo, prosím tě? Každý přece říká štaflím štafle.
2: A potom, makový mužiček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky.
1: No, v tom pravdu máš. Ty štafle, to je opravdu neviděl.
2: A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
1: Dobře. Tak ho naučím E. E je zapotřebí pořád, stařenko. E je 3x ve slově dědeček. E. Vidíš takhle? Vypadá jako hřebínek na česání.
2: E ho taky neuč. E je ještě těžší než A.
1: Ale není.
2: Ale je. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme, že se češeš suchou smrkavou šišku.
1: Ale no tak, babi.
2: Vidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
1: Tak dobrá. I se píše takhle. I. Vidíš?
3: Ano,
1: je jako kolík. Namaluj taky kolík. Namaluj taky I.
3: I.
0: Makový mužíček napsal do mouky I a olízl si prstíček. Za to olíznutí ho stařeček pokáral, ale I bylo docela pěkné. I bylo kostrbaté jen malonko. I stařenka s ním byla spokojená. Poradila tedy stařečkovi, ať jako druhé písmenko naučí makového mužička je. A šla pro něco na dvorek.
1: Je se píše takhle. Je. Vidíš? Je to vlastně hůl pro dědečka. Namaluj taky hůl pro dědečka. Napiš taky J. Ano. Ale ne! Takhle se nepíše J. Tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů. Zkusí to ještě jednou.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale ne. To není je, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne je, tak ti dědeček napacá. Přes ručičky. Udělá bací, bací.
3: Ne.
1: Namaluj je a pěkně. A neulizuj si prstičky. A nekoukej na kočku.
2: Ale, co pak tu tak křičíš?
1: Babičko, protože maluje hůl a ne je.
2: Na děti se nemá křičet, stařečku, a zvláště ne při učení. Udívej se, jak je Makový mužíček celý vyjevený.
1: No, vyjevený, protože ho učím, že je, vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
2: A křičíš a nechal si vyhasnout v plotně. Vždyť je tu jako v morně. No. Proč pak si, stařečku, nepřiložíš?
1: No, ale protože se zlobím. Ať Makový mužiček nemaluje hůl, ale j. Pěkné j. Tak. A teď to zkusíš.
3: Ano, ano.
1: Tak, tak. No, to je ono. No, vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Stařenko, pojď se podívat, jak napsal náš Makový mužiček j.
0: Stařeček se celý rozářil, ale začal se plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na je, ale stařeček týchl, jako když z moždíře vystřelí. Všechna mouka byla narásta tam. Makový mužíček začal natahovat, že nemá je. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku. A dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil Makového mužíčka další písmenka. O jako sluníčko, C jako měsíček, U jako podkovu a M jako srnčí kopítko u studánky.

0: pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
1: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
0: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
1: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
0: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
1: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
0: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
2: Tak a je pomlaskání,
0: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby strkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem. Vy čertovská mrňata, už toho je dost. Mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy. My vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň. A to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat. A to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl. Proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim, dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale, no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít, ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

solo pročmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši lenošní, a šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad voňavou strání. Sem tam se přidá i včela. Rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš, volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
2: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
3: Co pak si přeješ, kocoure, proč jsi přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
2: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
3: To je od něj milé,
0: povídá král.
3: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
3: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
3: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
2: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
2: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
3: Prince Petra?
0: Podivil se král.
3: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
3: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
4: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
2: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
4: To je pravda,
0: zabručel obr.
2: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
2: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
2: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
4: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
2: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
2: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
3: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic.
0: A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se Byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

Jak se naformana šejtročka zlé strhlo v lese. Jednou se vracel forman šejtroček s nákladem z Děčína. Silnice se u Vokšic točila kolem lesa a kopec Šibeňák, pod kterým stála šejtročkova chalupa, už byl na dohled. Ale Valach Žemlička, formanův pěkný hnědák, táhl vůz nepořádně. Pořád jakoby zahlížel mezi stromy. Co tam pořád vidíš, povídá šejtroček. A v tom vyšla z lesa panenka a přidala se k vozu. Kam jedeš, formane? Šejtročkovi se na té panence něco nezdálo. Ukázal bičem před sebe. Pořád rovně po silnici. Panenka sebrala sukni do hrsti a chystá se vyskočit na vůz. Vezmeš mě sebou? Rozmyslím se, povídá šejtroček a pořád si ji prohlíží. V tom řekl. A víš, že nevezmu? Vlasy máš divně podkroucené. Jsi víla a ne zrovna z nejlepších. To bych dojel do pěkného. Stejně jednou dojedeš, křikla ostřicovým hlasem víla a skočila do lesa. Celou cestu k Jičínu šejtroček radši opatrně objel každý kámen, aby nevyšlo na vílí slova. Když přijel domů do chalupy, jeho žena Julča na něm hned všecko poznala. Jsi divný, řekla, jako ošlehnutý od zlého vílího podívání. Taky, že jsem jednu takovou potkal, na to šejtroček, a hnal jsem ji od vozu. Pak mi hrozila. Julča ani slovo, dokud spolu neseděli ve světnici za stolem. Potom z velké starosti povídá, než smočíš lžíci v talíři, řeknu ti šejtročku něco pro dobré zapamatování. Takových panenek je v tom lese 11. A jsou lidem jen pro neštěstí a pro škodu. Dám pozor, povídá šejtroček. Na čtvrtý den už se mu to všecko vytřáslo z hlavy. Jel tenkrát stejnou cestou a v tom začne Valach Žemlička táhnout přes krok a čím dál hůř. Jdou na tebe bzíkavice, zvolal z kozlíku šejtroček. Žemlička se ohlídne přes plec. Vedeš vůz znova k vílímu lesu. Šejtroček si ukázal bičem. Támhle jsou Vokšice a támhle les. Taky, že vedu. Valach Žemlička sám chtěl jít do Hatou, aby objeli jinudy. Šejtroček ho ale vede k lesu krátkou opratí. Kudy jsem namířil, tudy taky projedu. A neprojedeš, to křiklo z Vokšického lesa 11 panenek. Každá je na tisíckrát zlá. Vyrojili se na silnici a obskočili vůz. A neprojedeš, volají jedna přes druhou. Nejhůř ta, co jí šejtroček nesvezl. Dnes mě svezeš, řinčí ostřicovým hlasem. Šejtroček se jen dívá z kozlíku na to vílí rojení. V tom ho stáhli z vozu, ta 11. mu skočila na záda a přichytila se ostrými nechty. Ostatní šlehají šejtročka lískovými pruty po lítkách. Ženou ho dál do lesa. Valach Žemlička chtěl věrně za šejtročkem. Přes příkop se dostal, ale v lese by byl ostromý, rozbil vůz. Zatočil zpátky na cestu a hnal se k Jičínu, div z náprav nevyskákali zákolníky. Panenky víly s šejtročkem zatím pořád hloub do lesa. Ta, co se mu veze na zádech, volá na ty druhé, šlehejte ho ostružinou. Víly si cestou uštipují pichlavé ostružiní, aby šejtroček musel ještě víc do skoku. Valachem si mě svést nechtěl a teď mám tebe za valacha, volá ta na zádech.
Šejtročkovi už hraje dech jako ve varhanách a kolena se mu začínají lámat. Julča zatím vyhlížela šejtročka z okna chalupy a na silnici je pořád prázdno. Před polednem se tam ale strhlo takové rámusení, že Julča vyběhla přes celý dvůr. A je tu vůz, náklad na něm je zpřeházený a u oje se třese valach žemlička doběla spěněný. Šejtročka, nevezeš? Povídá z největší starosti Julča. On sám teď veze, na to žemlička, tu 11. vílu. V příští chvilce už byla Julča nahoře na kozlíku a žemlička otočil vůz. A jedou zpátky silnicí, ještě na ní neulehl prach. Julča ani nesáhne po obratích, jen žemličkovi promluví k levému nebo k pravému uchu. Tak kočírují víly. Dojeli k Vokšickému lesu a dál, že musí Julča sama. Seskočila z kozlíku a vběhla do lesa, kde válo, svezla se po vánku a kde hřálo, nesla se silou sluníčka. Tak to znají víly.

0: S šejtročkem zatím bylo čím dál hůř. Zlé panenky ho ženou ostružinovými proutky, ta jedenáctá se mu natřásá na zádech. Na první pasece neměl už šejtroček dech. Na druhé pasece mu únava sahala po srdci. Formani ale mají truhličku, kam sami sáhnou, když už nikde není nic. Na třetí pasece se šejtroček zastavil a opřel se do kramfleku. Dál už ani krok. V tu chvíli se na něho zlé panenky sesypaly. A není na světě člověk, co by vydržel jedenácterou vílí zlobu. Jenže, když už se mu mrákotilo před očima, slyší šejtroček hlas. Na mé slovo, ať všecky panenky zahodí proutky. Všecky zlé panenky se potom hlase ohlídly. Na kraji paseky stojí Julča a znovu volá. Vyznám se ve vílím a proto na mé slovo dejte, než vám udělám jinak. Jenže zlé panenky se zatím rozkoukaly. Ta jedenáctá křikla. Vždyť si sama. A všecky znova na šejtročka. V tu chvíli Formanu šejtročkovi tikala poslední vteřinka. Julče vyběhly z očí slzy. Zlým panenkám se od nich zmáčely sukně, že byly těžké k neunesení. Všecky zlé panenky popadaly do borůvčí. Když se to stalo, odvedla si Julča šejtročka k vozu. A pak je Valach Žemlička vezl domů do chalupy pod kopcem Šibeňákem. Než vjeli do Jičína, zkusil šejtroček švihnout bičem. Ozvalo se prásknutí jako jiskra. No, z nejhoršího už jsem venku, povídá Forman šejtroček.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Anička, Maničko, vstávej. Haló, ospalče, no tak, bude to.
1: Když babikovně se dneska nechce vstávat.
0: Ale jdi, vždyť už je 10 hodin.
1: Teprve, no tak už to chvíli, jo.
2: Už ani minutku, čeká na tebe spousta práce. Koukni.
0: Nesu ti vajíčka.
2: Nejvyšší čas, abys namalovala ty nejkrásnější kraslice.
1: Teď?
2: No, ani se nenaděješ a Hurvínek si přijde pro koledu. Tak šup, šup, šup, šup, vstávej.
1: Ale ne, to je už tohle ta hloupá pomláska, kdo si tohle vymyslel.
0: Ale co je na ní hloupého? Je to starý lidový zvyk, že mládenci našupají děvčata.
1: No, a ta je za to ještě obdarují, to je teda pěkný zvyk, to je spíš zlozvyk.
2: Ale nebrble, jadej se do díla.
0: Přece bys Hurvínkovi neskazila radost. Těší se na tu pomlásku už celý týden.
1: Tak tomu věřím. Jak znám Hurvínka, tak mu nic neudělá takovou radost, jako když mě může beztrestně seřezat.

0: Juhý, dočkal jsem se. Konečně tu máme milované Velikonoce. Už se těším, jak máničce protře po sukni. Jenže ouha, chtělo by to koupit po mlásku. Takže, milé prasátko, kde pak tě mám? A tady jsi. A co se dá dělat, došlo i na tebe. Tak se ukáž, kolik korunek máš v bříšku. Koruna? Za fraporte to jsem si moc nenašetřil. Za korunu mi nikdo pomlásku neprodá. A mám po koledě. No co, stejně je to jen takový hloupý zvyk. No jo, ale Mánička se určitě tolik těšila, tak jí to nemůžu udělat. Hurvínku, hurvínečku, mysli ty kluku chytrá. Jopi, no jistě, mě nic nezaskočí. Z čeho je pomláska? No přece z vrbového proudí, takže teď jen najít vrbu a pomlásku si vyrobím sám. Teda, ono se řekne najít vrbu. Tady ve městě to není vůbec lehký úkol. Že bych místo pomlásky našupal Máničce koštětem? I ne. Je, mám štěstí. Tady za plotem v zahradě je krásná vrba. Tak, chlapče, plot, ne, plot, Mánička mi za to stojí. No prosím, to bude pomláska jedna báseň.
1: No počkej ty, uličníku, co tam rveš to proutí?
0: No tě prsk.
1: Já ti dám krát z mé zahradě.
0: Rychle pryč, mizím.
1: Roku, vem si ho.
0: Já pomoc.

0: Hadi hadi da pravadi dej, te vejce malovaný.
1: Ja, Jorvík.
0: Nadáteli malovaný dej, da spom bílý.
1: Ja.
0: S lepičkom sme sa jiný. A tu máš.
1: Ja.
0: A tu máš.
1: Ja vás.
0: A ešte jedno.
1: To mi dám nechuš toho. Tady máš ty kreslice.
0: Ja, dík. Ty sú pěkné.
1: Že jo? Sama jsem je malovala.
0: Ukáž. Yeah. Co to?
1: No ne.
2: Maničko, ty si tomu dala. Ty jsi ta vajíčka zapomněla nejdřív uvařit.
1: Já jsem taky nešťastná. Ne.
0: Mani, nebůl. Já jsem letos taky nedopadl nejlíp. Koukni se na moje koleno.
1: Lukáš, no nazdar.
0: No, a co teprve, kdybys viděla moje pozadí, tam, co se sedí.
2: No, jak tak na vás, děti, koukám, tak nevím, kdo z vás dvou vlastně dostal na mrskáno.
1: Já.
0: I já.
1: No, a já se ke všemu ještě držela úplně zbytečně. A přitom se mi letos ty malovánky tak úžasně povedly.
0: A já se zase úplně zbytečně dřel s tou pomláskou. Nevykoledoval jsem si dočista nic.
1: No ktože ne? A co ta ošatka plná vajec?
0: Vlastně máš pravdu.
1: No?
0: Já mám vejce na měko docela rád. Joj, teče to. Nechápu, proč ty slepice snáší ta vejce tak přeplněná.
2: Počkej, Hurvinku, to nejes. Ta vejce nejsou na měko, ale syrová.
0: Já vím, jen jsem chtěl udělat Máničce radost.
3: Hodí, hodí, doprovodí.
4: Paní Kacko, dejte mi vejce malovaný.
5: Pepo, to je překvapení.
2: Počkejte, ale kde jste nechal pomlásku, no?
4: Mně stačí tadyhle vařička.
3: Yeah.
4: A šup.
3: Yeah, yeah,
4: yeah. A šup.
5: Dost.
4: A šupla.
5: To stačí.
4: Hey, kdypak, nepřistanu. Dokud nedostanu sladkou odměnu. A šup.
5: Pepo, dost, ale musím se přiznat. Já na vás koledou dočista zapomněla.
4: Ano?
5: No, ale počkejte, nesmutněte, mám nápad.
4: Ano?
5: Upeču vám z těch Máničiných kraslic velikonočního beránka.
1: Ano!
4: Tak to jo.
5: Panstvo, už se to nese.
0: Taky se mi už zbíhají sliny.
5: Tady ho máte, beránka.
1: To je vůně.
4: Řeknu vám, paní Kateřino, ten se vám opravdu povedl.
1: A jak by ne, když je z mých krasly,
0: které jsem já vykoledoval.
2: Tak dost řečí a dobrou chuť.
4: Dobrou
0: chuť.
1: Musím uznat, bábinko, že na těch velikonočních zvicích přece jen něco je.
0: No bodejť, takže šťastné
4: a veselé
1: Velikonoce.
6: V ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie. Důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků.

semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala jiřička a budníček a další ptáci. A sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom kos chtěl žížaly, špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a sojce záviděl. Však mu také sojka hned řekla: když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že sojka je sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Strakapout. Já si myslím, že sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Strakapoudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, ten to a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena Křepelka, protože Křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku: bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům: nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka: není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky,
a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

A bylo jaro, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotříček, a kmotříčka, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janíce taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasné. Beruška tvrdila, že je do růžova. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řažavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. Jiné, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující Kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na Kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se Kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí Kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začali v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat, jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonu na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Valili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uháněli zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, trá, prázka. sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

0: Veřejnost a odborníci. Profesor inženýr René Kadeřábek zažil svých 10 minut slávy a obrátilo mu to život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hihlíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, ha, ha, ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
2: Jednou víla Amálka potkala na úzoučké vílí pěšince Beránka Kudrnu. Kam pak jdeš, Beránku?
3: Rovně,
2: povídá Beránek Kudrna. Já jdu taky rovně. A stáli tam proti sobě. Uhneš mi z cesty? Řekla Amálka.
3: Já nevím,
2: zamyslel se Beránek Kudrna.
3: To víš, já mám tvrdou hlavu.
2: Nakonec ale Beránek Kudrna odskočil z pěšinky a řekl.
3: Já jsem si to, Amálko, rozmyslel. Jdi první.
2: A za tohle já ti povím něco, co nikdo neví, pošeptala Beránkovi Amálka. V tomhle lese je tajná louka a já tě tam dovedu. A dovedla ho tam. Na té louce byla všechna stébla trávy dlouhá od konce až do konce a rostly tam byliny. S těmi musíš, Beránku, Kudrno, opatrně, řekla Víla Amálka. Některé mají tak divnou moc, že se v tom málem ani sama nevyznám. Potom Amálka udělala před Beránkem poklonku, Beránek se poklonil Amálce a rozešli se. Víla Amálka pospíchala dál přes louku. Beránek Kudrna se začal pást. Napásl se stébel trávy dlouhých od konce až do konce, potom si pro lepší chuť uštípl několik květů. Ale pořád jako by tomu chybělo kořeníčko. Kudrna se dal do bylin. Stála tam jedna docela o samotě. Nebyla vysoká, ale tvářila se jako celé neštěstí. Beránek Kudrna jí povídá, proč pak si tak nešťastná? Bylina vyronila slzičku. Už šlo kolem 7 beránků, řekla. A lhala. Ale žádný si ze mě neuštípl ani lístek. Proto jsem nešťastná. Já si jeden lístek vezmu, abych ti udělal radost, řekl Beránek Kudrna a už kubl si a pomaloučku žvíkal. V tu chvíli mu ale něco přeložilo kopítka křížem a nebe a země jako by si vyměnili místo. Beránek Kudrna chce z pastvy domů, ale ať jde, kudy jde, nikam nedojde. Vede ho divný hlásek, bílý hlásek, až pitá. Tudy netudy. Místo do ovčince došel Beránek Kudrna k suché řece a na mokrý suchopár. Do třetice ale bylo nejhůř. Hlásek, bílý hlásek, ho vyvedl na samý krajíček vysoké skály a tam mu pošeptal, udělej ještě krůček. Už ani krůček, zavolala z dola Víla Amálka. Došla si pro Beránka Kudrnu na skálu a odvedla ho na louku k hluboké studánce. Kudrna si položil bradu na kopítka a usnul, aby se prospal z toho divného čarování. Víla Amálka se posadila do trávy a čekala, až se Beránek probudí. Za chviličku jí byla dlouhá chvíle a tak si povídá, obtancuju 7x studánku. To už byl čas, kdy se tmí a vychází měsíc. Vyšel si na nebeskou vyhlídku a rozhlíží se po horách a po lukách. V tom uviděl Vílu Amálku, jak tancuje tanec. Chtěl vidět líp, naklonil se a smekla se mu stříbrná noha. Vzdychla si Amálka. Měsíček sletěl rovnou do studánky. Ležel na dně na stříbrných zádech a polikal andělíčky. Aby bylo ještě hůř, začalo se ve studánce kalit od měsíčního chladu. Až dojde 7. vteřina, nikdo už měsíček v té studánce nenajde. V tom se probudil Beránek Kudrna. Klekl si na kolena a vypil studánku až na dno. Měsíček si otřepal stříbrnou hlavu a odešel nahoru na nebeskou vyhlídku. Opřel se pořádně o zábradlí a povídá. Děkuji ti, Amálko. A děkuju ti, Beránku, jinak bych navěky ležel ve studánce a v noci by vždycky

pohádky z Valašského království. Hloupý Jan. Byl jeden bohatý člověk, měl hromadu peněz a 3 syny. Nejstaršího poslal do světa. Za 3 roky se syn vrátil v nových šatech. Otec měl radost, vystrojil hostinu, pozval na ní přátele, aby se synem pochlubil. Když snědli všechno do posledního drobečku a vypili všechno do poslední kapky, poprosil prostřední syn otce, aby mu také dovolil rozhlédnout se po světě. Otce potěšil, že se chlapec nebojí, vypravil ho na cestu. Řekl mu, jestli se budeš venku řádně chovat a vrátíš se domů v nových šatech, vystrojím na tvoji počest hostinu ještě bohatší, než jsem vystrojil tvému bratru. Po 3 letech se prostřední syn vrátil v nových šatech a otec vystrojil hostinu a sezval na ní známé z širokého okolí. Nejmladší syn se jmenoval Jan. Lidé ho považovali za hlupáka, protože se pořád popelil na peci. I on naléhal na otce, aby jej pustil na 3 roky do světa. Otec kroutil hlavou, myslel si, co pak ten ve světě dokáže, když rozumu moc nepobral, popelí se pořád na peci. Jan naléhal a otec nakonec povolil. Byl rád, že se hlupáka na 3 roky zbaví. Jan se toulal světem a přišel do jedné dědiny, zrovna když tam na trávě za humny kravaři zabíjeli malého psíka. No Janovi bylo psalíto, vyprosil si od těch kravařů, dali mu ho. Teď už šli do světa 2. Jan a pes. Za druhou dědinou zabíjeli kravaři kočku. Jan o tu kočku poprosil a kravaři mu ji dali. Teď už šli do světa 3. Jan, pes a kočka. Za třetí dědinou zabíjeli kravaři na cestě hada. Třeba to byl had. Jan prosil tak dlouho, až mu kravaři hada dali. Teď už šli do světa pohromadě 4. Jan, pes, kočka a had. Pes běžel Janovi po boku, kočka šla za nimi. Vpředu se plazil had. Had řekl Janovi, kam půjdu já, tam jděte i vy. Šli dlouho a zastihl je podzim. Pršelo a oni se schovali v jeskyni. Had povídá Janovi, tady v té jeskyni bydlí hadí král, který kraluje nade všemi hady. Bude mne kárat, kde jsem se tak dlouho toulal. Já mu řeknu, že jsi mi zachránil život. Král se ti bude chtít za dobrý skutek odměnit. Bude ti dávat zlato, stříbro, drahé kamení. Toho si nevšímej. Žádej staré hodinky, co visí na stěně. Ty hodinky jsou kouzelné. A když je pohladíš, budeš mít, nač si vzpomeneš. Jan hada poslechl a hadí král mu ty hodinky dal. Když vyšli z jeskyně, chtěl Jan hodinky vyzkoušet. Měli už všichni pořádný hlad. Jan pohladil hodinky a pomyslel si, že by nebylo na škodu, kdyby tu v trávě na palouku ležel pecinek chleba, pořádný kus masa a láhev vína. A opravdu, rázem všechno na palouku bylo. Najedli se a šli dál. Když se setmělo, Jan pohladil kouzelné hodinky a myslel si, aby tu byl dům, v domě světnice, ve světnici postel a na posteli bílé peřiny. A aby u postele stál stůl a prohýbal se pod bohatou večeří. Rázem to tu všechno bylo. Povečeřili, Jan ulel do postele, pes a kočka zalezli pod postel a spali beze snů až do rána, jak se na pořádné lidi sluší. Druhého dne
Zamířil Jan domů a těšil se, že mu otec vystrojí hostinu stejně bohatou jako starším bratrům. Ale otec žádnou hostinu neudělal, protože Jan se domů vrátil ve starých šatech a ty byly celé potrhané, jak v nich lezl do jeskyně za hadím králem. A tak nezbylo Janovi nic jiného, než vylézt na pec a popelit se tam jako předtím, než se vydal do světa. Ležel na té peci 3 dny, ale potom ho to omrzlo, slezl z pece, šel na dvůr, pohladil hodinky a pomyslel si, aby tu stál dům o 3 patrech, v tom domě, aby byly dubové stoly, na dubových stolech stříbrem vyšívané ubrusy a na stříbrem vyšitých ubrusech zlaté talíře plné jídla. A když tu všechno rázem bylo, šel Jan za otcem a řekl mu, tato, pozvěte příbuzné, přátelé, já jim vypravím jinačí hostinu, než jste vystrojil bratrom. Otec šel a všechny pozval. Dostavila se i přízeň, i přátelé, a jedli, pili. Jenom se velice divili, odkud se vzal nový dům a tolik nevídaných jídel. A Jan povídal, tato, jeďte pro krála, aby měl také něco z hostiny a nezapomeňte mu říct, ať přiveze aj princeznu. Pohladil v kapse hodinky, aby nikdo neviděl a pomyslel si, že by nebylo špatné, kdyby stál na dvoře kočár kovaný zlatem a stříbrem a do něho bylo zapřaženo 6 koní a ty koně měly na sobě stříbrné a zlaté trapce. Janův otec se ostýchal posadit do kočáru vhodného jenom pro krále a utíkal celou cestu za kočárem po svých. Když kočár předjel před královský zámek, dívali se král s princeznou zrovna z okna a nemohli se vynadivit takové nádheře. Otec požádal o tu čest, král s princeznou se posadili do kočáru a jeli k hloupému Janovi na hostinu. Jak je Jan uviděl přijíždět, pohladil hodinky a pomyslel si, že by se hodilo, aby posledních 6 mil cesty k jeho domu bylo vydlážděno bílým mramorem. Král s princeznou se nestačili té bílé cestě divit, ale to ještě nic nebylo, neboť Jan znovu pohladil v kapse hodinky a pomyslel si, aby se dům zbořil a na jeho místě stál nový a ještě nádhernější a na 4 patra vysoký. A kolem domu si pomyslel, ploty ze stříbra, zlata a damašku a v domě vzácný nábytek, ubrousky vyšívané zlatem a stříbrem a na stole jídla, jakých ani král neokusil. Král s princeznou přijeli k domu a divili se. No, když bylo po hostině, poprosil král Janova otce, aby dal hloupého Jana jeho princezně za muže, že mu dá celé království a všechno, co k němu patří. Hned byla svatba a po svatbě se král vrátil na královský hrad a princeznu nechal s Janem v jeho krásném domě. Za nějaký čas se princezna začala nudit. Jan jí připadal nějaký a obyčejný. Popadla jí zvědavost a začala na něm vyzvídat, s čí pomocí vystavěl dům. Opatřil nábytek, odkud vzal kočár a koně. A to všechno na jediné pomyšlení. No Jan byl dobrák a pověděl jí o kouzelných hodinkách. Princezna přemýšlela, jak by mu hodinky vzala. Počkala, až Jan usne. Hodinky mu vytáhla z kapsy. Pohladila je a pomyslela si, aby stál na dvoře kočár se 4 přežím. Princezna sedla do kočáru a uháněla ke královskému otci. Doma na hradě se moc neukazovala, pobrala služky, práskla do koní a ujela
k velikému moři. Když k tomu velikému moři přijela, pohladila hodinky a pomyslela si, aby byl přes veliké moře most, uprostřed velikého moře ostrov a na ostrově zámek, jak ještě nikdo nikdy nespatřil. Stalo se. A princezna vyjela po mostě na ostrov. Když přijela k zámku, pohladila znovu hodinky s pomyšlením, aby se most za nimi zbořil. Jan zatím doma naříkal, jak ho princezna podvedla. Ale nikdo ho nelitoval, všichni se mu smáli. Měli ho za hloupého, jako dřív. Jan na výsměch pálil. Vzal psa a kočku a znovu se vydal do světa. Šli pořád za nosem, až se dostali do velikých pustin. Ptáci se tam slétali na jednu horu a chystali se na zimu do teplých krajin. Už byli všichni pohromadě, jeden malý ptáček chyběl. Konečně přiletěl také a ostatní ptáci mu vyčítali, kde tak dlouho zůstal, když zima je už přede dveřmi. Ptáček vyprávěl, že letěl přes veliké moře. Uviděl ostrov, který v tom moři nikdy nebýval, a na ostrově zámek, který tam nikdy nestál. A ten zámek je nad jiné krásný. Jan seděl pod stromem, poslouchal, co ptáček vypravuje, rozhodl se, že se k tomu moři podívá. Přišli na mořský břeh, Jan povídá psovi, ty umíš plavat, vezmeš kočku na záda a poplavete na ostrov, co o něm zpíval ptáček. Schováš se za vrata, kočka vleze tajně do zámku a pohledne se po hodinkách. Udělali, jak Jan jim nařídil, přeplavali moře, pes se schoval za vrata, kočka se vplížila do zámku, hodinky visely ve světnici na hřebíku, kočka vzala hodinky do huby, vyklouzla ze zámku a za vraty řekla psovi, honem zpátky, ale až budeš plavat přes moře, nemluv na mě, mňau, nemluv na mě. Pes se podle té rady choval, když se však už blížili k břehu, přemohla ho zvědavost, zeptal se, máš hodinky? Kočka neodpovídala. Bála se, aby jí hodinky, kdyby otevřela hubu, nespadly do vody. Když se však ptal pes podruhé, zapomněla a odpověděla, mám. A v tu chvíli spadly hodinky do moře. Litovali tak dlouho, až dostali veliký hlad. Seděli na břehu moře, dívali se smutně do vody, ale nedohledli na dno. K břehu připlula ryba. Kočka ji chytla a radovali se, že mají něco k snědku. Ryba je prosila, aby ji pustili na svobodu, že má doma 9 rybiček, dětiček a ty, že by bez ní zahynuli. Darovali tedy rybě život pod podmínkou, že jim přiveze z mořského dna hodinky. Ryba hodinky přinesla a pes s kočkou pospíchali za Janem. Jan pohladil hodinky a velice si pomyslel, aby se ostrov ztratil v moři a s ním i princezna. A to se také stalo. No a potom se všichni tři vrátili domů a v dobrém spolu žili a spokojení byli.

0: Králíček vezl kanón na Zebín. Jednou se vídeňský císař pán díval na mapu a povídá: vidím u Jičína pěkný kopeček, co mu říkají Zebín. A jestli pak on na tom kopečku stojí pořádný kanon? Hned hnal ordonance, aby se na to v Jičíně zeptal. Ordonanc dojel, obhlídl Zebín a vrátil se do Vídně s vyřízením: melduju, že na tom kopci kanon nestojí, jen pár třešní tam roste a kluci je drbou a cvrnkají po sobě pecky.
1: Od pecky ani moucha nepadne, povídá císař pán. A proto se tam postaví kanon, aby z něho bylo všude kdo střelení.
0: Hned dal takový kanón ulít a poslal ho po železnici do Jičína. V Jičíně radost neměli. Kanónu bylo plné nádraží a ještě ho kus přečníval za stanici. Přiběhl k němu jičínský generál a všichni obrsti z kasáren. Na ja, povídá generál, po železnici jel kanón jako po mydlině. Ale jak my ho teď dostaneme na ten kopec Zebín? Protože v Jičíně ani ve vsích kolem nebyl takový vůz, co by císař pánský kanon uvezl, a nebylo tam ani spřežení, které by kanon utáhlo. A to už taky hrálo v telegrafních drátech z Vídně do Jičína. Kdy bude stát ten kanon, co jsem poslal na kopci Zebíně, a kdy už se z něho dá první šůz? Podepsán byl císař pán. Jičínský generál a všichni obrsti točili čepicemi napravo, nalevo, ale rada z toho nebyla. Až jeden lejtnant si vzpomene. A co ten forman Šejtroček, co bydlí v chalupě pod Šibeňákem? Vůz má pevnější než ze železa a valacha silného za 40. Ten by to dokázal. Jičínský generál hned dal lejtnantovi malou medaili za fištron a poslal ho, aby s Šejtročkem všecko vyřídil. Šejtroček zrovna hřebelcoval ve stáji valacha Žemlíčku, když tam přišel ten lejtnant. Břinkl dlaní o šavli a houkne: z generálského rozkazu vyvezeš kanón z nádraží na kopec Zebín.
2: A to ne, povídá mírně Šejtroček, protože z kanónu se střílí po lidech. Lejtnant zčervenal jako generálské podšití.
3: Tak ho tam vyvezeš z rozkazu samotného císař pána.
2: A to taky ne,
0: zasmírně Šejtroček. Lejtnant zbledl jako nedošlý pecen.
3: Za tu neposlušnost tedy půjdeš sám na vojnu a rovnou na 14 let.
0: Tohle už byla pro Šejtročka zlá studie. V tom se mu ale přitočil valach Žemlička hubou k uchu a šeptá: jen řekni, že dovezeš, a všecko se uvidí.
3: Tak tedy dovezu,
0: řekl forman Šejtroček. Lejtnant se vrátil do barvy a odešel s tím vyřízením k generálovi. Ten den, co měl Šejtroček vést kanón z nádraží, nesměl v Jičíně nikdo vyjít na ulici, to aby kanónu nic nepřekáželo. Celý batalion vojáků musel přijít z kasáren, aby kanón složili z vagónu na Šejtročku v vůz. Jičínský generál a obrsti si jen dívali a sykali přes zuby, když vojáci s kanónem někde trochu zadrhli. Forman Šejtroček do toho pořád: kdyby svět věděl, jak já nerad ten kanón povezu. Od telegrafu pořád lítali s císařpánským poptáním, kdy už ten kanon bude stát a kdy se z něho vystřelí. Když kanon vezli, šel generál a obrsti po špičkách, aby se kanon nepřevážil. Forman Šejtroček nevesele poponášel o pratě, jen Valach Žemlička si bystře vykračoval před vozem a co chvilku se zasmál. Prošli Jičínem a dál a jsou pod Zebínem. Jičínský generál ukázal Šavlí. A teď direkcion na ten kopec. Valach Žemlička zabral do postraňků a v tom jako by se mu zvrtlo kopito. Vozem trhlo, kanon se převážil a všecko to sletělo. Pod Zebínem je tvrdo a tak se kanon ohnul. V Šejtročkovi ustydla krev. A už k němu skočí generál a všichni obrsti. To si zodpovíš samotnému císařpánovi. Jenže v tom zas Valach Žemlička Šejtročkovi něco přišeptl a on povídá, a co já bych se zodpovídal? Kůň šel na rozkaz pana generála. To musel jičínský generál uznat. Chvíli se radil s obrsty a křikl. Ať se ten kanon co nejrychleji vyveze na kopec, jak je. A honem, ať se z něho vystřelí. Přitom generála pořád překřikovali ordonanci, že císař pán z Vídně pilně vzkazuje, co je s tím kanonem.

Nakonec stál kanón na samém vršku kopce Zebína. Kanonýři ho naládovali a pak s ním mířili. Šejtroček se opíral bokem o vůz a pořád tak nevesele. Kdo ví, kam ta koule půjde? Kdo ví, komu ublíží? Žemlíčka se k němu přitřel hubou ještě do třetice a přišeptl: však se to uvidí. A namířeno. Jičínský generál křikne: an fire! Kanon vystřelil. Vystřelil kouli, že až bylo pro strach. Nesla se, ale jen kousek. Uhodila rovnou do pole Turků pod Zebínem. To proto, že kanon byl od nárazu ohnutý. Šlo to jen do Turku. Ublížilo to jen dýním. Vydýchl si vesele Šejtroček. Jenže teď s tím zasměli mutaci jičínský generál a obrsti. Strachy se jim až omžily zlaté knoflíky. Až v secí sašpán doví, jak jsme si vedli s jeho kanónem, vězení na festunku se nevyhneme. S těžkým srdcem vyslali na poštu lejtnanta, aby císař pánovi poslal telegram. Kanon střelil, ale doletělo to jen k Turkům. Císař pán si ve Vídni telegram přečetl, dal si podat mapu a chvíli na ní měřil. Potom rozkázal jičínskému generálovi a všem obrstům sofort po

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zachránil mě Franta Šramota. Bylo pěkné, teplé odpoledne. Vyhříval jsem se u lesa. Najednou koukám, v trávě se sune nějaký ocásek. Lezl a lezl a vůbec nikomu nepatřil. Lezl docela sám. Řekl jsem si, že to musím vyzkoumat. A ocásek jsem trochu packou napálil. Ocásek začal lézt rychleji. Vzal jsem ho trochu drápkem a on lezl ještě rychleji. Začalo to být velice zajímavé. Ocásek uháněl a já pořád do něho ťaf, ťaf, ťaf, ťaf. Ocásek se najednou zastavil, stočil se do kolečka a já koukám, uprostřed toho kolečka se zvedá hlavička. Na hlavičce dvě malé oči, pod očima tlamička a z ní každou chvíli vyběhnou dva červíčci a zase se schovají. Malá očka se na mě upřeně dívají a tlamička dělá jen... Sedím a koukám, jak se ta hlavička pořád víc zvedá. Její oči se na mě dívají velice zlé. Já sedím a sedím a dívám se do těch zlých očí, jako bych docela zdřevěněl. Tlamička se blíží k mému čumáčku a já vidím, že z ní nevybíhají dva červíčci, ale tenký jazyk na konci rozdvojený. Tlamička říká velice zlé, seknu, kočky. Nemohl jsem se ani hnout. Čuměl jsem na tu tlamičku, která pořád říkala, seknu. A nesekneš, zafuněl nějaký hlas. Pak to chruplo a hlavička klesla k zemi. Vidím, že za tou hlavičkou je zakousnutý dlouhý špičatý rypáček a za tím rypáčkem a kolem něho samé pichláky. Rypáček pořád chrup a za chvíli z toho ocásku nezbylo docela nic. Rypáček se otočil ke mně, pichlavá očka na mne zamžourala a rypáček řekl, máš víc štěstí než rozumu, modrá očko. Kdybych byl náhodou nepřišel, dostal si rovnou do čumáčku a bylo po tobě. Velice mě udivilo, že mě špičatý rypáček zná, ale divil jsem se ještě víc, když řekl, ty bydlíš tady s tím člověkem v chaloupce. Náhodou vím o tobě všechno. No, a kdo pak jsi ty? Ptám se špičatého rypáčku. Já jsem Franta Šramota. Franta Šramota? To je divné jméno, takové nějaké, ne naše, ale člověčí. A on povídal, no však mi ho také dal ten tvůj člověk. Já jsem náhodou ježek. Loni jsem s tím člověkem žil v chaloupce, zrovna tak pohodlně jako ty. Každý den miska mléka a jiné dobroty. Nakonec mě toho mrzelo a utekl jsem na svobodu. Nemohl jsem se s tvým člověkem dohodnout. On v noci spí, já náhodou nejraději v noci lovím. Celé noci jsem po jeho chaloupce běhal, ale ani kobylky, ani šváby, zkrátka nic pořádného tam nebylo. A tvůj člověk ještě huboval, že celou noc šramotím, že jsem Franta Šramota. Tak jsme se rozešli. Víš, modročko, není nad svobodný život. A co je to svobodný život, Franto Šramoto Ježku? Zeptal jsem se. Ježek nakrčil čelo, až mu bodliny zakryly skoro celou tvář a povídá, víš co, říkej mi fanouši, to je hezčí. Tak mi říkal tvůj člověk, když se na mě náhodou nezlobil. Ježek potom vykládal, že žít na svobodě znamená nepatřit vůbec nikomu. Všechno si sám udělat, o všechno se postarat, nečekat, až někdo všecko připraví pod nos. Ukázalo se, že Franta Šramota, totiž fanouš, je veliký lovec. Že loví myši, šváby, žáby, brouky a že se nebojí ani tak zlého zvířete, jako je ocásek s hlavičkou, kterému se správně říká zmije. Franta Šramota tvrdil, že zmije dovede kousnutím zabít i člověka. A já byl velice rád, že jí Franta snědl. Co bych si počal, kdyby zmije zabila

mého člověka. Já nedovedu žít na svobodě. A Ježek mi pak vyprávěl, že žít na svobodě je zajímavé, ale že to není žádná legrace, protože když se jeden zmýlí, nikdo mu nepomůže. Jak si kdo ustele, tak si léne. Někteří kamarádi si na zimu špatně ustlali a na jaře, když se měli probudit, tak se neprobudili, protože byli zmrzlí. A taky, že je veliká starost s tím, aby se v létě hodně jedlo, aby se tloustlo, aby bylo při dlouhém zimním spánku z čeho trávit. Bylo to všecko velice podivné a já jsem se chtěl ještě na mnoho věcí zeptat, ale Franta Šramota najednou zdvihl rypáček, zavětřil a řekl, jestli mě můj nos nemýlí a já mám náhodou moc dobrý nos, tak je nablízku ten tvůj člověk. Raději zmizím. Buď zdrav, modročko, a zmým se vyhýbej, ty nejsou náhraní. Franta si to odšramotil do křoví a nevzal můj člověk do předních tlapek a hladil mě, protože měl radost, že jsem se mu nestratil. Protože jsem musel pořád přemýšlet o tom svobodném životě, zapomněl jsem na předení a tak můj člověk ani nepoznal, že je mi s ním dobře.

Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. Pět dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas, hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu pro vás, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený pro vás dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat, který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože.
Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tom tu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě po třetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne po druhé silněji, halusky padají, pískne po třetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou, hodně silnou, sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul po druhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul po třetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel peněz.

0: Zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tullamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Dederona.
1: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
0: Hihlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
1: Ale, hrdina Hihlík,
0: zvolal Dederon. Když se Tullamore junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
2: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
0: oznámil Dederonovi.
1: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
0: Hihlík se zbavil roubíku a horečně přemýšlel, co teď.
1: Tak, co to chceš?
0: Zavrčil Dederon.
3: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
1: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
3: Jakou zkoušku?
1: Co takhle loupeš za bílýho dne?
3: Co?
0: Vytěsil se Hihlík.
1: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
3: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
6: No jo, dřív.
5: Dřív prý byly krávy.
6: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
5: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
6: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
5: Jak to, tati?
6: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
5: Do jaké dírky?
6: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
5: Simano.
6: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
5: Simano?
6: No a zkus tam nacpat krávu.
5: Kam?
6: Do té dírky.
5: Do jaký?
6: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
5: A co tam mám hodit?
6: Ty ti říkám, že krávu.
5: Když já ji nemám, tati.
6: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
5: O co, že bych ji tam nacpal?
6: No to bych tě rád viděl.
5: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
6: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
5: Všecko?
6: Všecko.
5: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
6: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele nazpátek.
5: A kam dával ty vybrané krávy?
6: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
5: A kam dával ta telata?
6: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
5: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
6: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telecí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
5: Teď se ho nic neptala.
6: Kdo?
5: Ta maminka.
6: Jaká maminka?
5: Ta, co jim chcíplo to tele.
6: Komu chcíplo tele?
5: Tomu průvodčímu.
6: Průvodčímu?
5: Simano.
6: Díti panu Vančurovi od nás domů.
5: No jo, co oni měli tele?
6: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
5: Přece ho dostal pan Vančura.
6: Díti od koho?
5: Od jednoho cestujícího.
6: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
5: No co, nic, teď mu chcíplo.
7: Nepovídej.
5: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, zatop, budeme mít ten cířízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamprním.
6: No tak hurmajs, jak to se mnou mluvíš?
5: Jak normálka přece.
6: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
5: No co jsem řekl, tati?
6: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamprním.
5: No tak já se ptát nebudu.
6: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
5: Já už se nic ptát nebudu.
6: Já ti všecko rád vysvětlím, hurmajs, počkej, nebul.
5: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
6: No, no já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsud až podsud.
5: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
6: No to bych taky rád věděl. Hele, nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.
8: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano. Už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
9: Do skoukání! Hodem do práce.
8: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plíjinky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!
3: Pekař peče housky, uštipuje kousky, pekařka mu pomáhá.

Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře, ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný Bullerbyn. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný Bullerbyn. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit Bullerbyn, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé.
Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do Horska listých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí. Ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lasse, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala:

0: tři, se čtvrtou repou je tří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to práskne každou chvíli, řekl Bose a taky řekl, že už žádné jelito jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jelito.
0: Potom jsme šli do jeskyně a Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla,
2: ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
2: Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik.
3: Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik.
2: Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
1: Tak koukej, no, řekla Brita.
2: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
1: Co pak si za tím keřem usnul?
2: Křikl Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byly Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
1: Utíkej, Lasse, utíkej!
2: Křičela Anna.
3: Hele, co pak neutíkám?
2: Křičel Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lasse vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lasse tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lasse utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
1: O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval.
2: Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
3: Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: Digi básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: klíči od sklepa. Někdo si možná myslí, že být klíčem od sklepa je pořádná otrava. Ale pro klíč to vůbec není otrava. On visí na háčku v kuchyni jako netopír a zdá se, že spí. Někdy opravdu také spí, ale většinou pozoruje, co se v kuchyni děje a poslouchá, co se mluví. Tím se baví, když právě nemá co na práci. Klíč totiž chodí odmykat sklep. No to se ví, že to není žádná lehká práce. Zámek u sklepa je těžký a klíč má jenom jednu nohu a žádné ruce. Zkuste to, otevřít zámek jednou nohou a uvidíte, že to není hračka. Zvlášť na podzim, když je vlhko, zámek zrezivý a to se musí klíč vší sílou opřít, aby ho otevřel. Až mu praská v noze. V zimě zase je zámek studený, klíč přijde z kuchyňského teplička a teď má strčit nohu do té ledové dírky v zámku. To je lidi o nachlazení. Ale zimu má klíč stejně nejraději. V zimě chodí za okno od kuchyně síkorka. A když se v kuchyni větrá, aby pára z hrnců vyšla ven, tak si spolu povídají. Chodí tam taky vrabci, jenomže ti se pořád hádají a říkají samé hlouposti. To síkorka nedělá. Nikoho nepomlouvá, s nikým se nehádá a řekne klíči všechny novinky. Tak třeba přiletí a povídá. Jestli pak víš, klíči, že ten starý zajíc si koupil konečně nový kožich?
1: Dobře udělal, řekne klíč, vždyť ho měl už celý vypelichaný, ještě by chytil v zimě reuma.
0: Naříká, že byl drahý, prý ho stál všechny úspory, řekne síkorka.
1: Zdraví je přednější, odpoví na to moudře klíč.
0: Máš pravdu a je to krásný, teplý kožich, padne mu jako ulitý a má moderní fazónu. Síkorka tohle všechno věděla, protože měla hnízdo v lese za zahradou, kde bydlel i ten starý zajíc. V zimě jí sypali v kuchyni za okno. Měla to jako v restauraci, hotové jídlo až na stůl. Chodila k jídlu pravidelně, jak se má, ale jeden den nepřišla. Byly právě mrazy a všude spousta sněhu.
1: Co se jí jen mohlo přihodit, myslel na ní klíč.
0: Síkorka přišla až na Štědrý den. Byla vyhublá a sotva se vlekla.
1: Už jsem měl strach, že se ti něco stalo, přivítal jí klíč.
0: Chytla jsem síkorčí nemoc, ani nevím z čeho. Ještě štěstí, že jsem měla doma aspirín.
1: A co jsi jedla celou tu dobu?
0: Právě že nic. Teď v zimě se v lese nic nesežene, odpověděla síkorka. Jsem hladem tak zmožená, že sotva lítám.
1: A za oknem už nic není. Ti vrabci jsou takový nenasytové, že ti nic nenechali.
0: Já hladem asi umřu, velice smutně řekla síkorka.
1: Síkorko, musím teď jít do sklepa, řekl klíč. Počkej tady na mne, až se vrátím, snad něco vymyslím.
0: Počkám, však bych slabostí ani nemohla odletět, povzdychla síkorka. Cestou do sklepa klíč přemýšlel, jak by síkorku zachránil před smrtí hladem. Na nic nepřišel. Otevřel zámek a čekal. Vždycky, když ve sklepě čekal, než zase zamkne, bavil se se svíčkou.
1: Nazdar, svíčko, řekl jí. Jak ses vyspala?
2: Ale mizerně, kamaráde, odpověděla svíčka. Jak zhasnu, tak myši spustí takový randál, že nemůžu spát.
0: Svíčka si pokaždé stěžovala na myši a tak klíč ji už moc neposlouchal a myslel na síkorku.
2: Co jsi tak zamýšlený?
0: Zeptala se svíčka. A klíč ji vyprávěl, jak chudinku síkorku čeká smrt hladem. Svíčku to velice dojalo a uronila horkou voskovou slzu.
1: Ahoj, vykřikl někdo, dej přece trochu pozor, svíčko, vždyť si mě spálila.
0: Kdo to mluví? Ptal se překvapeně klíč.
1: Ale to je kus špeku, visí tady právě pode mnou, řekla svíčka. A na něj kápla moje horká vosková slza.
2: Špek je přímo lahůdka, prosí Korky, zradoval se Klíč.
1: Máš pravdu, lahůdka, řekla svíčka. Špeku, dej kousek Síkorce.
2: Nedám, řekl Špek. Že se nestydíš, řekl Klíč.
1: Ty tlustochu, to by tě jen prospělo, kdyby tě trochu ubilo, pustila se do něj také svíčka.
2: Ať jsem tlustý, nedám ani kousek. Myši tě sežerou, strašil ho Klíč. Nesežerou, nemůžou ke mně, já visím ve vzduchu, posmíval se Špek.
1: Tak dáš nebo nedáš, řekla svíčka s velkou rozhodností ve hlase.
2: Nedám, odsekl Špek.
1: Když nedáš, pokapu tě úplně horkým voskem, řekla svíčka.
2: Au, au, au, naříkal Špek.
1: Co brečíš? Ještě jsem ani nekápla, ale hned začnu, řekla přísně svíčka.
2: Ať si tedy kousek vezme, plačtivě svolil Špek.
1: A Klíč udloubil svou silnou nohou pěkný kousek Špeku. Když se vrátil do kuchyně, Síkorka seděla za oknem celá schoulená a skoro zmrzlá. Klíč ji honem dal Špek a tak Síkorka dostala k Vánocům dárek, jaký si jen mohla přát. A možná, že ji tím zachránil před smrtí. Síkorka mu potom po celý rok každý den ráno chodila zpívat za okno pěknou písničku.

0: Liška a ryby. Jednoho dne se liška procházela po břehu řeky. Dívala se do vody a tu si všimla ryb, které plny úzkosti pluly sem a tam. Proč nezůstanete na místě? Ptala se liška. Čeho se bojíte?
1: Co pak nemáš oči?
0: Řekly ryby.
1: Všude kolem nás jsou rozhozeny sítě. Kdybychom si nedali pozor a nevyhnuli se jim, byla by po nás veta.
0: Liška měla hlad a proto lstivě řekla.
1: Chudinky malé, neznáte nic jiného než strach a nebezpečí.
0: Pojďte raději na suchou zem, kde nejsou žádné sítě. Budeme zde žít společně, jako žili naši předkové. Ryby však znaly liščinu úskočnost a nedali se zmást.
1: Ty bláhová, odpověděli, opravdu si myslíš, že jsme tak hloupé?
0: Jestliže nám hrozí nebezpečí ve vodě, která je naším živlem, oč hůř by nám bylo na souši, která naším domovem není. Liška viděla, že ryby nepřelstí a zklamaně odešla.

0: Ta se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
1: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.

0: Shadows.
1: Koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
2: Co pak je tohle?
3: Domeček.
4: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
4: Lotrando menome. Taky, vaštosto, taky. A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
4: Jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráze, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
4: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
4: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
5: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.

0: Vyhnite cvičením a jdeme na to!
1: Co jsi smutný, Piggy?
2: Oj, Hanko.
1: No?
2: Hanko?
1: Co?
2: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
1: Tak směle do toho.
2: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem a medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě ve štychu
2: nechá. Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
2: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o to nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Hm. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
2: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
2: Dá,
3: tak jo.
2: Takže je dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
2: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
2: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdybychom si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
2: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
2: Dobře, výhru tě Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
2: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
2: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
2: Zkrátilo o ten zadeček, to znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo si tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
2: Kraj koberce.
3: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
2: Stojím.
3: No, tak teď jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí. Protože
2: jsi gymnastka, na tebe já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že si ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
2: Jo, když letím v tom vzduchu.
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojdu Kocoura.
2: Dobře.
3: Tak,
2: schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, perujeme.
2: Ano, odraz,
3: hop, a super, podívej se.
2: Já jsem skočil dál.
3: Jsi o půl metru dál, výborně.
2: To je hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice, kolik mají atleti pokusů, to ti klidně řeknu.
2: Atleti, kolik mají
3: pokusů, když skáčí do dálky.
2: No, nevím, kolik jim kdo dá?
3: Tři. Takže teď máš poslední možný
2: pokus. Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři. A když budeme trénovat, tak můžeme víc.
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Připravíme se, pozor, odraz. Letím, teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
2: Huga, aby Huga vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no, neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
2: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
2: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. stojno, pokrč koleno. Musíš spevnit všechny svaly u páteře. 3, 2, 1, skoč. Ho! A to už bylo lepší.
2: A chce to pořád mít kolínko povolené, víš?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopluté koleno. Pořád musí být pokrčené.
2: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak jo. Nohu posílenou. Tak pojď, Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
2: Já teď
3: ale
2: zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
2: ty
3: tak.
2: Běž trénovat děti.
3: Ano.
2: Já zajdu k Hugovi
3: ano.
2: A budu trénovat
3: přesně
2: Huga.
3: Přesně tak.
2: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jablečný koláč?
2: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
2: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečný koláč.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
2: Ahoj, děkujeme.

0: namlátit mě nebo šošovičce, to je rozdíl.
1: To tedy je? Šošovičku nemusím honit po bytě.
0: Hele, taťuldo, a co je to vlastně ta šošovička?
1: No co asi, čočka.
2: Teda, pane Spejble, vy jste tak vzdělaný.
1: No.
2: Kdo by to do vás řek?
1: No.
2: Kam vy na ty vědomosti chodíte?
1: Když jsem byl mladý, tak jsem sloužil u sedláka.
0: Jo?
1: To nevíte?
0: To tedy ne.
2: Vyprávějte.
3: Přehánějte.
1: Poslouchejte.

0: pomoze.
1: Bodejť by neplakala. Vždyť je to k pláči. Za rok služby si vysloužit jedno kuře. To se spíš divím, jak jste při takovéhle chudobě mohl najít děvče.
0: Jak by ne? Já byl paní Kateřino Fešák.
1: Ano?
0: Když jsem sloužil v Miloticích, měl jsem nové šaty. Kabát jsem měl papírový, slaměné kalhoty a střevíčky z husí košky. Punčošky ze sítí, každičky se zastavoval, jak se mě to svítí. Klobouk jsem měl z pavučiny, za ním myší pírko. Když mě nechceš, vem si, co chceš, má zlatá panenko.
1: Jo, tak to ano. To jste byl opravdu fešák.
0: A nejenom já. I ten sedlák, u kterého jsem sloužil, se uměl vyparádit. Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou. Sedlák, sedlák, sedlák, sedlák, je velký pán. On má pás na břiše a na svým kožiše. Tuli, tuli,

0: Pompej.
1: To tedy je, jen si to poslechněte.
2: Vzal si sedlák selku slepou, klicnu hlukou, kosu tupou seče trávu za chalupou, za chalupou seče trávu za chalupou. Tráva suchá, selka slepá, klicna hluchá, kosa tupa sedlák seče, jen to lupa, jen to lupa, sedlák seče, jen to lupa.
3: No, tak to se tedy sedlák se selkou moc nenajedli.
1: No, to tedy ne. A když si na to ta selka stěžovala, uklidňoval ji sedlák.
2: Dnes

0: jsme.
1: Chudák Selka.
2: Jo, jo. Člověk si musí moc dobře rozmyslet, koho si vezme.
1: A nejenom člověk, bábinko, to i takový komár.
2: Nepovídej.
0: Vážně? Povídej.
3: Tiki kalendář. Dnes je 18. září.
4: A svátek má Kryštof.
3: Kryštof je jméno, které se postupně vyvinulo z pra starého řeckého jména Christophoros.
4: A víš, kdo byl slavný mořeplavec toho jména?
3: Kryštof Kolumbus.
4: Správně.
3: Ale jinak se to jméno Kryštof řekne v jiných jazycích, třeba Christopher, Kristupas nebo Kristobal.
4: Takže všem Kryštofům, Kryštůvkům, Kryšpínům přejeme

0: Pod kopcem Šibeňákem u Jičína žil na chalupě člověk a říkali mu Šejtroček. Ve stáji mu stál pěkný kůň Hnědák. S ním Šejtroček oral a vozil a taky rád pomohl, když si soused řekl. Za chalupou měl Šejtroček kousek louky, kam chodili tancovat víly. A kterou trávu češou víly palečky, taková roste do výšky i do výživy. Po takové trávě se Šejtročku v Hnědáček leskl jako vyloupnutý a sílu měl, že se o tom povídalo. Doslechl se to taky jičínský starosta Humpál a vzkázal, aby k němu Šejtroček hned přišel na radnici. Šejtročkovi to nasadilo do hlavy starost. Až po Hradec se totiž vědělo, že pod čepicí Humpálovi sotva křeše, za to ale je poroučivý. Když chalupník Šejtroček přišel na radnici, Humpál už tam byl a povídá. Postavil jsem si Šejtročku dům, ale nevyšlo mi. A vede chalupníka k oknu. Okolo rinku stojí domy do kvartu, všecky pěkně v řadě, jen ten nový starostenský je o krok vzadu. A ty mi, Šejtročku, ten dům přivedeš na správné místo, na 3 kroky před ostatní, povídá starosta Humpál. Rád bych věděl, jak, řekl Šejtroček. Humpálovi se zdá, že není dost ochotný, a tak uhodil rukou o stůl. Máš přece koně siláka, a tak toho koně zapřáhneš a vyvezeš mi dům víc do rinku. Šejtročkovi bylo dovyjevení. Dům se přece drží v gruntech, řekl. Když dobře zabereš, svedeš to, povídá starosta Humpál a uhodil rukou o stůl podruhé, že je poručeno. Šejtroček z toho měl těžkou mutaci. Bál se, že se mu Hnědák při takové práci strhá. Starostovi Humpálovi z toho bylo pořád víc do zlosti. Nakonec křikl. Buď mi popojedeš s domem jen o kousek, anebo vyvezeš svou chalupu až za Jičínská humna. Protože stojí na obecním. Druhý den tedy chalupník Šejtroček přivedl svého Hnědáka do Jičína na rink. Starostův dům už byl opásaný nejtlustšími konopnými provazy, co se jich našlo u provazníků. Máš přichystáno, povídá starosta Humpál. Přivěz postraněk a popožeň koně, aby zabral. Šejtroček přivěsil postraněk a připásal k němu Hnědáka. Humpál táhl po zemi holý čáru, kudy se má dům hnout. Je, povídá mírně Šejtroček. Na to mírné slovo Hnědák zabral, až se opěnil potem. Dům ale stojí, drží se v gruntech. Nepůjde to, starosto, povídá Šejtroček. Jak jsem řekl, nepůjde to.
1: Podíval bych se, křikl Humpál.
0: Postavil se Hnědákovi rovnou před oči, aby kůň viděl, že mu to poroučí sám starosta, a zamával holí.
1: Je, nebo to speru po Uhersku.
0: Na zlé si Hnědáček nezvykl. Zabral přes sílu, přešlo v něm, a už nikdy nebude do tahu.
1: Zkazil jsi mi koně!
0: A Šejtroček udělal ostrý krok k Humpálovi. Starosta jen ukázal sem, ukázal tam, byzici už jsou na skoku k Šejtročkovi. Radši vzal Hnědáčka za ohlávku a odvedl ho z města. Doma ho pustil na ten kousek zelené louky za chalupou, aby si koník užíval aspoň trávu a studenou rosu, když mu Humpál tolik ublížil. Šejtroček na svého Hnědáčka vzpomínal, kudy chodil. Kůň mu taky chyběl v hospodářství, nebylo koho zapřáhnout před vůz nebo k pluhu. A tak šel jednou šejtroček silnicí, co vede druhou stranou po hrázi rybníka kníže. Najednou, jako by mu do smutných myšlenek zalehlo cizí naříkání. Šejtroček se podívá a on tam na dubové větvi sedí vodník Česílko, co v tom rybníce hospodařil. Taky naříkáš, povídá šejtroček. Česílko nadsedl na větvi, až se zahoupala. Abych nenaříkal, jen si líp všimni. Šejtroček se líp podíval a vidí, že větev roste rovnou z prostředka rybníka. Jak se tam dostala, diví se. I vždyť k ní patří celý dub, na to Česílko. Stál na hrázi, převážil se a teď leží pod vodou. Dál si vodník Česílko stěžoval, že mu dub zalehl celý rybník. Pro vodníka v něm není k hnutí a ryba v něm ani kloudně s křelemi nemávne. V takovém rybníce je opravdu těžké vyžití, pokýval hlavou šejtroček. Ale já tě toho zbavím. A vypůjčil si na kraji Jičína sekiru, osekal z dubu větve a vytáhl je na břeh. Česílkovi už bylo líp, ale ještě si stěžuje. A co kmen? Leží na dně jako trám. Každou chvíli si o něj orazím hlavu. S kmenem bude hůř, zamyslel se šejtroček. Na to by musel být kapitálský valach. Síly, aby měl nejmíň za 40, abych s ním ten kmen vyvlekl z rybníka. Česílko si to poslechl, chvíli přecházel pod ně, pak vešel mezi ryby a popadl kapitánského sumce. Byl to sumec jako Holdegrón. Pod bradou měl pěknou žemlovou náprsenku, jak už sumci mývají. Vodník Česílko s ním chvíli něco myklikoval a pořád silněji a ze sumce je valach. Pěkný valach žemlové barvy. Můžeš mu říkat žemlička. A síly má nejmíň za 40, povídá Česílko. Šejtroček hned valacha okšíroval jen tak do houžví a zapřáhl dubový kmen. Jen žemlička zabral, kmen vyběhl z rybníka jako tříska. Zas je tu dobře k hnutí, vydýchl si Česílko. A ještě povídá, za tu službu ti šejtročku půjčím žemličku do tahu. Nuzoval ses jako chalupník, teď si polepší jako forman. Formanský vůz se taky na dně rybníka našel. Co je takový rybník rybníkem, lecos do něho spadne. Šejtroček odtrhl z vozu řasu, zapsáhl k oji žemličku, poděkoval Česílkovi a vyjel poprvé po Formansku. U sedláře si koupil bič obíjený stříbrem a do města Jičína už vjeli s velikou formanskou fúrií.

0: Když přijeli na ring, starosta Humpál zas nespokojeně obcházel svůj dům. Jen zahlídl Šejtročka, křikl: "Vida, zrovna mi jedeš do náruče. A s jakým pěkným valachem? Rovnou zapřáhni a ať už je můj dům na tři kroky před ostatními." Šejtroček jen trochu přitáhl šlajfek a vzdoruje: "Už jsem kvůli tobě, starosto, strhal hnědáčka. S tímhle žemlovým to nedopustím." V tom se ale valach žemlička otočí přes plec a tichoučce pošeptá: "Jen mě zapřáhni." A tak ho Šejtroček zapřáhl do Humpálova domu. Když pak chtěl žemličku pobídnout do tahu, starosta křikne: "Počkej, já sám." A švihl valachovi holí kolem uší. Žemlička zabral takovou silou, že se starostův dům hnul. Jak ale ledaco překáželo, skřivil se ze všech stran. "Zkazil jsi mi dům!" křikl starosta. Šejtroček jen střelil bičem: "Vyčítej sám sobě! Kůň šel na tvé rozkázání." Když to řekl, zatočil Šejtroček pryč z rinku. Starosta Humpál se div nezajíkl žlučí nad křivým domem. A byl ten starostenský dům tak křivý, že si v něm Humpál už nikdy rovně nepostál ani nepoležel.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti museli učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale, co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.
0: A zrovna, když tohle to říká, ozve se od někud tenký, tenoulinký hlásek.
2: Lojzička, Lojzička, pomoz mi, holčičko. Spadla jsem do jámy za kamenem. Pomoz mi, Lojzičko, pomoz mi ven.
0: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
2: Děkuji ti, Lojzičko.

0: krásnou bílou kočičku. A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstýnek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstýnek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň a dobře si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko, pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička? Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám. Nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
0: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
0: Kdybych tak tu kočičku potkala, ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku. A jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
0: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
0: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
0: Teď ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
0: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
0: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávají prstýnky.
0: I dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj.
2: Nedávaj. Nedávaj.
0: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelní prstýnek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
2: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
1: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná Verunka a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
2: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort. Velký jako největší chalupa.
1: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šláčky. A Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
2: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
1: Jenomže v noci se přihnala bouřka a liák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička.
0: Hezky, Lojzičko, pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
2: No, to je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
1: Pilná? Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl jí do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanou. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi, jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl, když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem, i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhaly a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

0: Sluníčku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.
2: Pozdrav do Oříši.
3: Kde je?
2: Tamhle.
4: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: Jsme spojenci.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: Logopedická pohádka na R, na konci slov, bez R.
4: Škvor Mojmír. U města Tábor, tam, kde stojí vysoký javor, bydlí škvor Mojmír. Jednou večer si Mojmír naplánoval výlet do hor. Soused Komár mu ukázal směr a povídá.
5: Dávej na sebe pozor, nazdar.
4: Škvor Mojmír mu zamával a vydal se na cestu. Na potoce uviděl vor. Měl už sice velký ponor, ale malý škvor se na něj ještě vešel. Mojmír nastoupil na vor a plul tak dlouho, až vor potkal vodní vír. Vor se zatočil dokola a škvor Mojmír musel vystoupit. Šel podél závor, potom kolem liščích nor a nakonec uviděl chaloupku. Bydlel v ní podivný pár. Ježi baba Dagmar a ježi dědek Viktor. Oblečení měli samý cár se spoustou děr. A stále měli mezi sebou nějaký spor. Když k ním došel škvor Mojmír, ježi baba Dagmar povídá.
6: To je zvláštní tvor.
4: Na to ježi dědek Viktor.
7: Ne, to je spíš nějaký netvor.
4: Tvor, netvor, dali ho do bedny, co v ní kdysi byl klavír a dnes tam bydlelo hejno můr.
6: Dáme tu bednu potvor do jedné z našich komor, vedle seker, povídá ježi baba Dagmar.
7: Ne, ne, dáme ji na dvůr,
4: nesouhlasí ježi dědek Viktor. Dali bednu na dvůr a škvor Mojmír se ani nezmohl na odpor. Tak byl vyplašený. Už byl pár dní v bedně. Zaslechl, jak štěká pes Azor a mňouká kocour Mour, ale ti mu nepomohli. Jednou vešel na dvůr doktor Dalibor. Chodíval jsem už léta, neboť Dagmar a Viktor se nesmáli a nesnášeli humor a tak bývali často nemocní. Za léčbu dostal doktor Dalibor vždy nějaký divný dar. Loni, když byl únor, léčil Ježidětkovi bolest jater a dostal pohár plný lískových jader. Někdy dostal jen špinavý papír, na něm pár čar, jindy mu dali plesnivý sír. Dnes léčil Ježibabě Dagmar opar a Ježidědek Viktor šeptá.
7: Dáme mu ten cvičební úbor, co tu nechal Kašpar Oskar?
4: Ježibaba na to.
3: Ne, dáme mu tu bednu potvor.
4: Doktor Dalibor dostal bednu a hned ji odemkl. Vylezl škvor Mojmír a také vylétlo hejno můr. Mojmír na nic nečekal a pelášil dál do hor. Uviděl kočár, co ho táhl pár koní. Vylezl na kočár a dojel do hor s velkou slávou jako nějaký car.

0: Canhão.
1: Piggy vtipk.
2: Pepíček na skautském táboře.
3: Nemám nic proti stezce odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi, to už je trochu moc.
4: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hejlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám. A lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli

pil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hihlík, ale to už Tullamore junior vyloudil z trompety zvuk podobný poplachu. Hoří, hoří, na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot až plouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody, že by nacákal, když se ráno sprchoval. Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.

zaříkávač hadů. Říká hadům dadů. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadů.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Figy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kinechová.
2: Já, když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě

0: Samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili. Ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zas úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
1: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
0: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
1: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
0: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký, růžový
1: had.
0: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Pigimu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Pigi, prosím, děti, prosím.
1: Já jsem to slyšel taky.
0: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
1: Ležím.
0: Musíš k tomu ale stáhnout svůj
1: zadeček, myslíš?
0: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevnění se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
1: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
0: Tak jako, co ti na to mám říct?
1: Asi
0: dáme ti ruce.
1: Víc.
0: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda,
1: takže nahoru
0: bříško,
1: nad hlavičku.
0: Přesně tak, bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
1: Je to nejlíp.
0: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
1: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
0: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
1: Těsto, třeba veverka, leskonka, válečkem válí těsto.
0: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Pigi, já už musím končit, mě se z toho točí hlava, Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Pigi, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
1: To. Dobře.
0: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Pigi je velmi šikovný. Mějte se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj, bříškováčci.

Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku: usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala 2 hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblíšku, koblíšku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham a snědla ho.

0: Dnes je 18. září.
1: A svátek má Krištof.
0: Krištof je jméno, které se postupně vyvinulo z praprastarého řeckého jména Christophoros.
1: A víš, kdo byl slavný mořeplavec toho jména?
0: Krištof Kolumbus.
1: Správně.
0: Ale jinak se to jméno Krištof řekne v jiných jazycích, třeba Christopher, Kristupas nebo Kristobal.
1: Takže všem Krištofům, Krištůvkům, Krišpínům přejeme všechno nejlepší.
2: Sněhulák. Jaká je to nádherná zima, až ve mně praští, liboval si Sněhulák. Opravdu, takový ostrý vítr, když se do tebe zakousne, ten ti dovede vdechnout život. A jak na mne tamhle ta výheň civí? Ta výheň, to bylo slunce, zrovna zapadalo. Neudělám jí tu radost, ani nemrknu, však já si své kusy udržím. Měl totiž místo očí dva velké trojhrané kusy tašek. Ústa byla z kusu starých hrábí, takže měl i zuby. Zrodil se za jásotu chlapců, pozdravovalo ho zvonění rolniček a práskání bičem nad saněmi. Slunce zapadlo a vyšel úplněk, kulatý a velký. Krásně zářil v modrém vzduchu. A tu ji máme, výheň zase z druhé strany, zvolal Sněhulák. Domníval se, že se to znovu objevilo slunce. Tomu civění jsem ji odnaučil. Teď ať si tam jen visí a pěkně svítí, abych na sebe dobře viděl. Ach, kdybych jen věděl, jak se to dělá, když se člověk chce hnout z místa, tak rád bych se pohyboval. Kdybych to dovedl, šel bych se teď klouzat na led, jako jsem viděl klouzat se chlapce. Ale když já nedovedu běhat... Pryč, pryč, štěkal starý hlídací pes. Trochu chraptěl, to měl od té doby, co přestal být rodinným psíkem a co přestal líhat pod pecí. Však ono tě slunce naučí běhat. Viděl jsem, jak to bylo v loni s tvým předchůdcem a předtím s jeho předchůdcem. Pryč, pryč, pryč jsou všichni. A vůbec nic nevíš, však tě teprve nedávno postavili. To, co vidíš, nyní se jmenuje měsíc, to, co zapadlo, bylo slunce. Objeví se zase zítra ráno. Určitě tě naučí běžet do hradebního příkopu. Budeme mít brzy změnu počasí, cítím to v levé zadní noze. Hloupe mě v ní, určitě se počasí změní. Nerozumím mu, říkal si Sněhulák, ale mám takový pocit, že v tom, co říká, je něco pro mne nepříjemného. Ta výheň, která na mě civěla a potom zapadla a kterou on nazývá sluncem, ta jistě není mým přítelem. Nastala opravdu změna počasí. Ráno ulehla na celou krajinu hustá vlhká mlha a zdvihla se až ve dne. Vál ledový vítr, mráz důkladně zesílil. Ale jaký to byl nádherný pohled, když vyšlo slunce. Všechny stromy a keře byly pokryty jinovatkou. Bylo to jako celý les bílých korálů, jakoby všechny větve byly obsypány zářivě bílými květy. Nesmírné množství drobných větviček, které v létě nebylo pro spoustu listí vůbec vidět, nyní zcela patrně vynikalo, každá zvlášť. Bylo to jako jemná krajka, tak zářivě bílá, jakoby se z každé halusky rozléval bílý lesk. Je to úžasná nádhera, řekla mladá dívka, která spolu s mladým mužem vyšla do zahrady. Zastavili se zrovna u sněhuláka a dívali se na zářící stromy. V létě nemůže být nic tak krásného, pravila a oči jí přitom zářily. A takového chlapíka, jako je tenhle ten, teprve v létě nemáme, řekl mladý muž a ukázal na sněhuláka. Je opravdu znamenitý. Mladá dívka se smála, pokynula přátelsky sněhulákovi a odtančila pak se svým přítelem po sněhu, který pod nimi chrupal jako naškrobený. Kdo byli ti dva? Zeptal se sněhulák hlídacího psa. Ty jsi na dvoře déle než já, znáš je? Jak pak ne, řekl hlídací pes. Ona mě hladívá a on mi dává kosti z kusy masa. Ty já nikdy nekousnu. Ale co jsou záč? Ptal se sněhulák. Snoubenci, řekl hlídací pes, odstěhují se do psí boudy a budou spolu hryzat jednu kost. Pryč, pryč. Mají ti dva zrovna takové postavení jako ty a já? Optal se sněhulák. Ale kdež, patří přece k panstvu, pravil hlídací pes. Člověk toho ví opravdu žalostně málo, když se narodil teprve včera. Vidím to na tobě. Za to já už mám svá léta a vyznám se tu. Znám tady na dvoře všechny. A byly doby, kdy jsem nestál takhle v mrazu a nebyl jsem uvázaný na řetězu. Pryč, pryč. Mráz je skvělý, odporoval sněhulák. Vyprávěj, vyprávěj, ale neřinči řetězem, vždycky mě z toho praská v celém těle. Pryč, pryč, zaštěkal hlídací pes. To jsem byl tenkrát ještě štěně. Malé, rozkošné štěňátko, tak mi alespoň říkali. Líhal jsem ve dvorci na sametové stoličce, někdy dokonce i urozenému panstvu na klíně. Líbali mě na čumáček a utírali mi packy vyšívaným kapesníčkem. Říkali mi krasavec a mazlíček. Ale pak jsem vyrostl a byl jsem jim příliš velký. A tak mě dali hospodyni. Dostal jsem se do sklepního bytu. Bylo to snad podřadnější místo než tam nahoře, ale bylo tam mnohem pohodlněji. Děti mě nemačkali a netahali jako tam u těch pánů. Měl jsem stejně dobré žrádlo jako předtím a bylo ho ještě mnohem víc. Měl jsem svou vlastní podušku a pak byla tam pec. Taková pec, to je v tuhle tu dobu nejkrásnější věc na tomto světě. Zalezl jsem si až docela pod ní, úplně jsem tam zmizel. A o té peci snívám ještě dnes. Pryč, pryč. Je pec opravdu tak krásná, zeptal se sněhulák. Podobá se mi. Pec je pravý opak tebe. Je černá jako uhel, má dlouhý krk s mosazným bubnem, žere palivo, až jí oheň vychází z úst. Drž se těsně u ní a pak teprve uvidíš, jak je to nesmírně příjemné. Nahlédni tam oknem ze svého místa, zalez až pod ní a uvidíš ji. A sněhulák se podíval a opravdu spatřil černý, vyleštěný předmět s mosazným bubnem. Ze spoda vyzařoval oheň. Sněhulákovi přišlo tak nějak divně u srdce. Cítil něco, co si sám nedovedl vysvětlit. Zmocnilo se ho cosi, co neznal, ale co znají všichni lidé, když nejsou sněhuláky. A proč si ji opustil? Zeptal se sněhulák. Měl takové tušení, že pec je určitě ženského rodu. Jak si mohl opustit takové místo? Byl jsem k tomu přece donucen, pravil hlídací pes. Vyhodili mě a uvázali tady na řetěz. Kousl jsem nejmladšího mladého pána do nohy, protože mi odstrčil kost, kterou jsem ohryzával. Povídám si, kost za kost. Ale tomu oni nechtěli vůbec rozumět. A tak jsem od té doby tady na řetězu a ztratil jsem svůj jasný hlas. Poslyš, jak chraptím. Pryč, pryč. A tak byl konec krásnému životu. Sněhulák už neposlouchal. Pořád se díval do sklepního bytu k hospodyni, do její světnice, kde stála na čtyřech železných nohách pec, velká jako sněhulák. Tak divně to ve mně praská, řekl. Copak se nikdy nedostanu dovnitř? Je to takové nevinné přání. A naše nevinná přání se přece musí splnit. Je to mé největší přání, jediné přání. A bylo by skoro nespravedlivé, kdyby nedošlo splnění. Musím dovnitř, musím se k ní přivinout, i kdybych měl rozbít okno.
3: Tam se nikdy nedostaneš, řekl hlídací pes. A kdyby ses k peci dostal, byl bys hned pryč.
2: Jsem už bez toho celý pryč, pravil sněhulák. Zdá se mi, že se rozpadávám. Celý den se sněhulák díval do okna. V soumraku byla světnice ještě lákavější. Z pece to zářilo tak přívětivě, jak nezáří měsíc ani slunce. Ne, tak dovede zářit jenom pec, když je v ní naloženo. Noc byla velmi dlouhá, ale ne pro sněhuláka. Stál pohroužen do krásných myšlenek a ty myšlenky hned mrzly, až to praštělo. Z rána byla sklepní okna zamrzlá. Byly na nich nejkrásnější ledové květy, po jakých může sněhulák zatoužit. Avšak ty květy zakrývaly pec. Květy nechtěly rozstát a taky sněhulák nemohl vidět. Praskalo to a vrzalo. Bylo zrovna takové mrazivé počasí, z jakého každý sněhulák musí mít velkou radost. Ale náš sněhulák se neradoval. Mohl a vlastně měl být šťastný, ale šťastný nebyl. Ochořel touhou po peci. To je pro sněhuláka zlá choroba, pravil hlídací pes. Také jsem tou chorobou trpěl, ale přestal jsem ji. Pryč, pryč. Budeme mít změnu počasí. A nastala změna počasí. Začalo tát. Tání přibývalo a sněhuláka ubývalo. Nic neříkal, nenaříkal si. A to je dobré znamení. Jednoho rána se zhroutil. Tam, kde stál, zůstalo trčet do vzduchu něco jako násada od koštěte. Kolem té násady ho chlapci kdysi postavili. Oh, teď už rozumím jeho touze, pravil hlídací pes. Sněhulák měl v těle pohrabáč a ten se v něm hýbal. Ale teď je po všem. Pryč, pryč. A brzy bylo také po zimě. Pryč, pryč. Štěkal hlídací pes. A děvčátka na dvoře zpívala: Rozkvítej, mařinko rozmilá, i ty dívo, abys už rašila.
3: Kukačko z křivánku, přijď a pěj, únore s koncem nám jarodej. Taky si zaspívám kuku kvivít. Sluníčko, pojď nás už navštívit. Teď už si na sněhu láká, nikdo nevzpomene.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velkou pusu, babi?
0: Mám. To mám ty loupa, proto aby... To abych chtěl...

0: Tři sestry hašteřilky. Prudká bouře zahnala pocestného tovaryše Mikše do zřícenin starého hradu, jež se vypínaly na vrchu v pusté krajině, kde nebylo živého tvora ani keříčku, ani bylinky. Mikeš vyhledal si v rozvalinách sklepení, kam nemohla dešťová voda vniknout. Byla zde tma, studeno, vzduch páchnul plísní, toho však Mikeš nedbal. Jen když na něj nebude pršet. Umínil si, že zde přenocuje. Usedl, sňal svůj tlumok, hůl položil vedle sebe, opřel se zády o zeď, z tlumoku vytáhl chléb a sýr. A s chutí povečeřel. Potom si dal tlumok pod hlavu a nedbaje hromového rachotu v oblacích tvrdě usnul. Pojednou probudili jej prudké hlasy, jako by se nablízku hádali lidé.
1: Ať se hádají, když mají chuť, povídá Mikeš.
0: Obrátí se na druhý bok a už zase spí. Ne však nadlouho. Vyburcovala jej hádka ještě ostřejší.
1: No, zlobil se Mikeš. Taky by mohli přestat s tím hádáním. Člověk se nemůže ani vyspat.
0: Převrátil se zase na druhý bok a hned usnul, jako by jej do vody hodil. Leč brzy jej vytrhl ze spaní děsný křik. Rozeznával tři ženské hlasy. Byla to opravdu hádka.
2: Ale já ti povídám, že ty tomu nerozumíš. Ha, ha, ha, snad si nemyslíš, že ty rozumíš všemu. Sestry, nehádejte se. I ty mlč, ne, ty mlč. Já si od tebe nedám ničeho zakazovat. A já zase nedám si vymluvit, že je to černé. Černé to není, ale bílé. Ani černé, ani bílé. Je to, povídám vám, červené.
0: I to jsou mi asi nějací blázni, pomyslil si Mikeš, chytil hůl a zabouchal do zdi. Hluk rázem stichnul. Mikeš zase usínal, avšak opět jej vyburcovala hádka. A zase se přeli tři ženské o barvu černou, bílou a červenou. Aby vás tisíc komárů, zahuboval Mikeš a mlátil do zdi jako divý. Chcete-li se už hádat, nechte si to na den. Noc je pro spaní a ne pro hašteření. Hádka ihned ustala.
1: Tak, snad už budu mít konečně pokoj.
0: Těšil se Mikeš.
1: Zívnul.
0: Schoulil se na zemi a už spal. Netrvalo však dlouho, probudil ho děsný křik.
2: A slyšel výkřiky. Černé to je. Není to černé, je to bílé. Je to červené.
0: I aby do vás mandel obušků, rozlítil se Mikeš. A vyskočil a houknul. Přestaňte se už hádat, nebo vás rozsoudím, že budete hrát všemi barvami. Nastalo ticho. Mikeše ovanul mrazivý vzduch, ve sklepení se rozjasnilo. Pocestný s úžasem viděl tři ženské, jež se k němu blížily. Byly si postavou i obličejem podobny jako vejce vejci. Rozlišovali se jenom šatem. Jedna byla oděna černě, druhá bíle, třetí červeně. Mikeš zálibně díval se na jejich obličeje, jež vynikaly podivuhodnou krásou. Když však se jim zahleděl do očí, zamrazilo jej. Planul v nich divý oheň. Tyto ženy zajisté jsou schopny ukrutnosti. Bez děky sevřel hůl v hrsti.
2: Mluvil jsi o rozsouzení, ozvala se červená. Přicházíme tedy k tobě, abys nás rozsoudil.
0: S Mikeše spadl strach, když zaslechl líbezný hlas červené děvy.
1: Rozsoudím, mile rád rozsoudím. Dříve však musím vědět, oč a proč se přete. Jsme z rodu divoženek, rodné sestry, a podle šatu říkáme si černucha, bělina a červenka. Jinak jsme mezi svými družkami známy jménem sestry Hašteřilky, vykládala červenka. Mikeš se usmál. Mohu dosvědčit, že toho názvu zasluhujete. Ale nevysmívej se nám, mládenče. Tklivým hlasem pronesla Bělina. Co pak si myslíš, že nám působí tyto hádky rozkoš? Nemyslím, krásná ženko. Hádky nejsou nikomu milé, ani těm, kdož se spolu vadí, natož těm, kdož jich poslouchají. A proč se vlastně hašteříte? Přistoupila k němu černucha a promluvila hlubokým hlasem. Jsme rodné sestry a mívali jsme se vždycky rády. Tato svornost však byla čarodějnici Durmaně solí v očích. Ona totiž, kde jen může, všude rozsévá nesváry. Překvapila nás jednou v tomto zbořeništi, které jest jejím příbytkem, a donutila nás vypít číši opojného nápoje, jenž způsobil, že jsme se hned přeli a hašteřili. Pro tuto nezaviněnou nectnost vyhostili nás družky ze své říše a my se zdržujeme stále v této pustině. Čarodějnice Durmana ráda se baví nasloucháním našich hádek a po každé bouři vnutí do nás zase onen nápoj, jen vždy opět posilní v nás tu hašteřivost. A co pak se nemůžete ovládat? Divil se Mikeš. Nemůžeme. Kouzlo je silnější naší vůle. A v tom se zase dali do křiku. Je to černé, ty tomu nerozumíš. Bílé je to, jako moje šaty. Povídám červené, červené. Tiše! Rozkřikl se Mikeš. A oč se vlastně přete? Černucha ukázala na jasně zelený kámen. Nalezli jsme tento černý kámen ve zříceninách. Není černý, vykřikla Bělina. Má barvu mých šatů a ty jsou přece bílé. Mýlíte se obě, zvolala červenka. Podívejte se přece na moje šaty a musíte uznat, že kámen má jejich barvu, totiž červenou. Nikoli je černý jako moje šaty, hájila svůj názor černucha. A už dost, milé ženky, rozkřikl se Mikeš. Mýlíte se všechny. Kámen není ani černý, ani bílý, ani červený, ale je zelený. Černý, bílý, červený. A já pravím, že zelený, a je to správně, zvolal Mikeš rázným hlasem. Znáte přece trávu? Jistě, že známe. Jakou barvu má tráva? Zelenou. A není tento kámen zelený jako tráva? Ale jistě, že je, doznali nyní hašteřilky a s jásotem se objali. Jsme vysvobozeny, už nikdy se nebudeme přít, neboť ty, mládenče, spravedlivě si nás rozsoudil. Díky tobě, cizinče, půjdeš s námi do naší říše a královna poskytne ti bohaté odměny.
2: Ha, ha, ha, ha, ha!
1: Příšerně rozlehlo se zříceninami. Durmana! Vykřikly sestry hašteřilky a sepjavše ruce volali prosebně. Cizinče, braň nás!
2: Nebojte se,
1: upokojoval je Mikeš. Ubráním vás.
2: Ha, ha, ha, ha!
1: Zaskučelo těsně vedle něho. Mikeš uviděl ohyznou babici, vychrtlou jako kostlivec, oděnou rouchem rezavé barvy, jež bylo poseto drápky ještěrek, křídly netopírů a šabými nožkami.
0: Kolem boků ovíjel se jí živý jedovatý had, jenž zlostně syčel a prskal červeným jazyčkem. Na hrdle měla šňůru z dračích zubů, v šedivých vlasech na tameni obrovskou soví hlavu, z jejíž očí šlehalo zelenavé světlo. Pravicí opírala se o černou hůlku, která byla nahoře zakončena orlým zobákem, v levici držela pohár z černého kamene.
2: Pěkně vítám, panáčku,
0: ušklíbla se na Mikeše.
2: Ty se tedy nebojíš, Durmany?
1: Nebojím, neohroženě odpověděl Mikeš. Žádám tě, abys tyto tři sestry již nikdy nenapájela nesvorností, abys jim nebránila vrátit se k jejím družkám.
2: Ha, ha, ha, ha, ha,
0: zachechtala se čarodějnice.
2: Jen si poruč, panáčku, vykřikni si na Durmanu, dupni si, Durmana tě poslechne,
0: dříve však ti ukáže, co umí. Dotkla se Mikše černou hůlkou, rázem skameněl, avšak i potom ještě viděl a slyšel. Mluvit však nemohl, cítit také ne a nebyl schopen nejmenšího pohybu.
2: Tak, panáčku, tak, teď můžeš bránit sestry a čtyřilky. Teď ti dovoluji, abys je doprovodil do jejich říše. A vy, panenky, abyste se posilnili, napijte se.
0: Dotkla se holí černého poháru, hned v něm zasyčelo a bublalo a vystupovala z něho pára. Durmana podržela hadí hlavu nad pohárem. Zmije vypustila do číše jed. A sestry hašteřilky byly nuceny vypít. Sotvaže vyprázdnili pohár, už se zase hádali a Durmana se tomu smála.
2: A teď odtud, hádejte se jinde, chci spát,
0: vykřikla čarodějnice a vyhnala je ven. Ještě chvíli bylo slyšet hádku sester, potom zavládlo ticho. Durmana udeřila holí do skamenělého Mikše.
2: Jdi za nimi, jen jdi. Nikdo tě nedrží, ani dveří, ani závor tu není. Doveď sestry k jejím družkám.
0: Pošklebovala se zlá žena. Světlo uhaslo, Durmana zmizela. Smutno bylo zakletému Mikši v hradním sklepení. Čarodějnice se mu posmívala a sestry hašteřilky nepotěšily jej svou návštěvou. Kdykoliv k němu přišli, vždy se hádali a on je nemohl rozsoudit, nejsa schopen řeči. Jednou zaslechl Mikeš venku krákorání vran a najednou rozuměl ptačí řeči.
3: Krá, krá, Durmana zaklela pocestného v kámen, protože chtěl osvobodit sestry hašteřilky. Krá, krá,
0: zůstane ten ubožák již navždy kamenem.
3: Krá,
0: zůstane, tady není pomoci. Pomoc by byla, není však, kdo by mu prokázal tu službu.
3: Krá,
0: a v čem spočívá?
3: Krá.
0: Kdyby někdo nalezl ve zříceninách síň, ve které Durmana přebývá, kdyby do ní vešel a nalezl zlatý ořech, ten ořech kdyby rozloupl, jádro snědl a potom, kdyby vykonal, co se mu nejbližší noci bude zdát, vysvobodí skamenělého tovaryše.
3: Krá, krá, přicházejí sestry hašteřilky, odleďme raději, nerada poslouchám jejich hádky. Krá, krá.
0: Nastalo ticho. Ještě brzy bylo přerušeno ženskými hlasy.
2: A já ti povídám, že bělina už jde. Nejde. Jde. Nejde. Jistě sedí někde ve věži.
3: Jak může sedět, když tamhle k nám běží?
2: Ale to není bělina, je to stín.
3: Není to stín, je to bělina.
2: Nehádejte se,
3: vždyť jdu k vám. Zaslechl Mikeš nad sebou hlas a za chvíli přeli se zase všechny tři sestry. Bělina však tentokrát častěji se zamyslila. Byla totiž ukryta ve věži a vyslechla hovor vran. Zželelo se jí nebohého Mikše, jenž stižen byl neštěstím, chtěje jim pomoct. Divoženka doslova si pamatovala návod k osvobození pocestného. Což kdyby se o to pokusila sama? Potom snad také ona i její sestry byly by zbaveny svádlivosti a mohly by se vrátit ke svým.
2: Bělino, proč jsi tak zamyšlená?
3: Vyzvídala Černucha.
2: Ale nejsem zamyšlená, odporovala Bělina.
3: Ale jsi.
2: Ale nejsem, ale jsi, ale nejsem.
3: A už se zase přeli obě sestry a třetí přela se s nimi. Bělina nepověděla jim ničeho z hovoru vran. Když pak večer sestry usnuly pod křovím, tiše od nich odešla a plížila se ke zříceninám. Věděla, že Durmana nebude dnešní noci doma. Čarodějnice měly právě sněm na vzdálené křižovatce, jež potrvá až do prvního kuropění. Může se tedy Bělina pokusit vyhledat síň Durmany ve zříceninách a odnést z ní zlatý ořech. Vstoupila do sklepení, kde stál skamenělý Mikeš. Pohladila jej a řekla něžně.
2: Nebohý mládenče, obětoval jsi se za nás, kéž bych tě mohla osvobodit.
3: Potom vyšla ze sklepení, obklopena jasnou září, kterou vydávaly její vlasy. Tento svitý umožňoval pátrat za tmy v rozvalinách. Dlouho bloudila spola se sunutými chodbami, síněmi hradu, jež neměly buď klenby nebo některé stěny a byly vesměs prázdné. Marně hledala příbytek Durmany, v němž je zlatý ořech. V tom uviděla jakousi zeď, jež se pohybovala. Přistoupila blíže a zhledala, že jsou to netopíři, kteří druh na druhu zavěšeni utvořili jakousi záclonu od klenby až k zemi. Živá záclona se poněkud odsunula. Bělina uviděla za ní zlatou záři. Chtěla tedy záclonu otáhnout, aby se dostala za ní. Avšak z netopírů vyšlehly nesčetné plameny, před nimiž byla divoženka nucena couvnout. Tato překážka jí neodradila. Za záclonou je zajisté příbytek čarodějnice a v něm zlatý ořech. Chytla velký kámen a prudce jí mrštila do záclony. Několik netopírů spadlo omráčeno k zemi. Tím povzbuzena, Bělina ještě několik jich srazila. Vniknuvším otvorem protáhla se do krásné síně, kde všecko lesklo se zlatem. Na stole hořela zlatá lampa v podobě draka a vedle ní lesknul se zlatý ořech. Kvapně jej Bělina popadla a utíkala s ním ze síně, avšak běda. V pozadí síně byl zlatý trůn, podle něhož stály dva zlatí lvy. Ti najednou ožili a vrhli se na Bělinu, aby ji rozsápali. Ustrašena zdvihla jako na obranu pravici, ve které držela zlatý ořech. A div divoucí. Lvy hned skrotly, vrátili se ke trůnu a jakmile se u něho postavili, pozbyli života a změnili se ve zlaté sochy. Bělina se svou kořistí proběhla otvorem v živé záclonně. K zemi spadnuvší netopíři opět se zavěsili.
0: Otvoru už nebylo vidět a také plameny uhasly. Potom vběhla do sklepení. Zaradoval se Mikeš, když uviděl v její ruce zlatý ořech. Avšak svoji radost nemohl ničím projevit, vždyť byl skamenělý. Bělina vyhledala kámen a bušila jim do ořechu, aby jej rozloupla. Avšak zlatá skořápka nepovolila. Opět se Bělina rozpřáhla a udeřila kamenem. Ořech vyskočil a narazil o tělo Mikešovo. A hle, byl rozloupnut. Bělina chvatně vybírala jedlé jádro a než bys napočítal 10, rozžvíkala je a spolkla. Potom sebrala skořápky a vrátila se k spícím sestrám. Sotva, že ulehla do křoví, letěla nad ní Durmana. Vracela se ze sněmu čarodějnic. Bělina nemohla usnout strachem, že Durmana postřehne ztrátu ořechu a že jej bude hledat. Zbytečně se však obávala, neboť vysílená čarodějnice ihned usnula, jakmile vstoupila do zlaté síně. Ještě před východem slunce zahrabala Bělina skořápky zlatého ořechu hluboko do země. A dobře učinila. Když se Durmana probudila, pohřešila zlatý ořech. Rozlícená vyrazila ze síně, aby strestala netopíry, že špatně střežili její majetek. Hned však se přesvědčila, že živá záclona není nikde proražená a že nejslabším dotykem šlehají z ní plameny. Rozběhla se tedy k sestrám hašteřilkám, již se už zase hádali. Která z vás byla v mé síni? Spustila Durmana. A sestry tentokrát svorně odpověděly, že žádná. Povězte pravdu, sic bude s vámi zle. Hrozila čarodějnice. Která z vás vzala mi zlatý ořech?
4: Já ne. Já také ne. Já jsem ničeho nevzala. Já ne. Já také ne. Já jsem nevzala ničeho.
0: Čarodějnice prohledala jejich šat. Avšak ořechu nenalezla. Potom jej hledala v nejbližším i nejvzdálenějším okolí až do večera. Avšak marně. Unavená šla si lehnout. Sestry hašteřilky pohádali se ještě na noc a potom se také uložili ke spánku. Bělina měla divný sen. Zdálo se jí, že přišla do sklepení. Vzala skamenělého mládence na záda a potom s ním lezla na vrchol zřícené hradní věže. Když se probudila, vzpomněla si na svůj sen a na rozmluvu dvou vran. Sen jí tedy naznačuje, kterak skamenělého tovaryše osvobodit. Durmana značnou část dne zase hledala ztracený zlatý ořech, načež odletěla, aby se své kmotry vševědy, rovněž čarodějnice, zeptala, kam se ořech poděl. Sotva, že zmizela, pohádala se Bělina se sestrami a potom se běhla do sklepení. S nesmírnou námahou zdvihla skamenilé tělo a nesla je ke vchodu do věže. Kámen ji hrozně tlačil, několikrát padla pod jeho tíží, přece však neupustila od svého úmyslu. Po úzkých vylámaných schodech vlekla skamenilého Mikše nahoru. Konečně dostoupila nejvýše a opřela Mikše o okraj okenního otvoru, aby si odpočinula. V tom zaskučelo vzduchem. Durmana přiletěla a snesla se přímo pod věž. Kmotra vševěda pověděla jí, kdo a proč vzal zlatý ořech. Také jí udělila radu, kterak zabránit oživení skamenilého tovaryše. Bělino, kde jsi? Vykřikla Durmana.
4: Támhle ve věži,
0: zvolala Černucha, již jsem právě přišla se sestrou.
4: Ale to není Bělina, odporovala jí Červenka. Je to Bělina, není to Bělina, je to Bělina.
3: Bělině zachtělo se hádky se sestrami. A proto vykřikla, já? Avšak nedořekla. Skamenělý Mikeš ji vyklouzl. Sletěl dolů, přímo na Durmanu a rozbil se na několik kusů. A hle, mezi balvany stojí živý Mikeš a u jeho nohou leží zabitá čarodějnice.
5: Krá, krá, krá!
3: Zaznělo ve výši. Nad jejich hlavami letěly dvě vrány.
5: Krá, krá, mrtva je Durmana zlá, budeme mít hody, avšak chudé. Krá, krá, ke zřícení nám blíží se zkáza, běda tomu, kdo by se zde opozdil. Krá, krá.
3: Mikeš rozuměl vranám. Pryč odtud, vykřikl na divoženky. Sotvaže se poněkud vzdálili, zatřásla se země. Zazněl hrozný rachot. Zřícenina se probořila do země. Místo ní zela hluboká propast, naplněná sirnatou vodou. Mikeš se třemi sestrami hašteřilkami prchal z místa hrůzy, k němuž se slétaly vrány, aby se pásly na těle mrtvé čarodějnice Durmany. Konečně byli tak daleko, že pusté krajiny už neviděli. Divoženky podali Mikšovi ruku a vroucně mu děkovali, že jich zbavil čarodějnice i nesvornosti, kterou jim byla vštípila. Mikeš zase vzdával díky Bělině, jež se pro něho odvážila tolikerých nebezpečí. Již nikdy se nebudeme hašteřit. Opět a opět jásali divoženky. Budeme žít zase mezi svými, v lásce a svornosti, jak se sluší rodným sestrám. Potom se ptali Mikše, jestli by s nimi chtěl do jejich říše. A když přisvědčil, červenka zatočila se divoce dokola a když se zastavila, držela mezi prsty vlaštovku. Políbila ptáčka, jež se jí pranic nebál, a řekla něžně. Leď, milá vlaštovičko, leď ke královně divoženek, spěj a uznám jí, že tři sestry hašteřilky jsou již zbaveny zlého kouzla, čarodějnice Durmana, že jest mrtvá a že tu stojí mládenec, jež by se dostal rád do naší říše. Pustila vlaštovku, ptáče odletělo a když se vrátilo, neslo v zobáčku útlou bylinku se zlatým květem. Červenka dotkla se bylinkou sebe, sester i Mikše, rázem byli vyneseni do výše, zahalil je tmavý mrak. Mikeš cítil, že jsou nesmírnou rychlostí unášeni povětřím. A když se konečně snesli dolů, viděl Mikeš vůkol sebe hustý les. Ze všech křovin vybíhaly divoženky a s jásotem vítali osvobozené družky i cizince. Potom šli všichni na velikou mítinu, kde uprostřed svých podaných seděla vážná královna divoženek. Mikeš zhlédl na její hlavě zlatou korunku i sklonil se před ní hluboko. Královna vyslechla vyprávění tří sester. Když skončili, ozvala se důstojným hlasem. Vítám vás mezi nás, milá Černucho, Bělino i Červenko. Jsem potěšena, že jste zbaveny kouzla Durmany, že zlá čarodějnice již nikdy nás nebude ohrožovat. A ty, mládenče, obrátila se k Mikši. Chceš-li u nás zůstat, nebude ti zlé. Tovariš prohlásil, že zůstane a královna jej hned ustanovila strážcem svých lesů a dala mu Bělinu za manželku. Šťasten byl Mikeš v říši divoženek, že po okolním světě nikdy nezatoužil.

0: vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

Krejčovská pana. Láska je veliký problém. Přemýšlí o ní každý, kdo má hlavu. Bernardín i ministr. Jenom krejčovská panna si s ní hlavu neláme, protože žádnou nemá. Žije docela šťastně, nic jí nechybí, točí se před zrcadlem, každý den má nové šaty, jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré na den mláďátek, nádherné modré šaty jako hejno modrých motýlů. Vypadá v nich kouzelně. A tak se nedivme, že věšák i gramofon šílí láskou. Gramofon pro ně zpívá milostnou serenádu hlasem velice sladkým a věšák se trápí. A jak se trápí, tak hubne. Kabát na něm visí, jako na věšáku, ale krejčovské paně to ani trochu nevadí. Je docela šťastná, točí se před zrcadlem, převléká se z šatů do šatů. Je to poněkud nudné, není-liž pravda. A tak, když už to trvá nějakých 20-30 let, dodá si věšák odvahy a začne jí líčit radosti lásky. A krejčovská pana mu pobaveně naslouchá a říká si, to by nemuselo být špatné. Mám to zkusit nebo ne? Ostatně si mohu přece hodit korunou. A tak si tedy hodí korunou a jak si hodí, padne hlava. Hlava, která myslí na lásku, jako každá hlava. A stará krejčovská pana začne vzdychat. Z ničeho nic má samé krásné myšlenky. Představuje si samé kouzelné věci a říká, ach ano, láska je nádherná věc. Láska je přece smyslem života, že jsem tohle nevěděla dřív. Budu mít plno malých dětiček, budu mít plno malých krejčovských panen a budu jim každý den oblékat nové šatičky. Jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré šaty na den mláďátek

0: Nádherné modré šatičky jako hejno modrých motýlů budou vypadat kouzelně. O, rychle, rychle. Někdo z vás se ještě dnes musí stát mým manželem. Volá krejčovská panna, křičí velice hlasitě, dupe svou jedinou dřevěnou nohou, až má z toho věšák i gramofon hlavu na prasknutí. A krejčovská panna volá, tak se konečně rozhodněte, kdo z vás si mě chce vzít. Hoďte si korunou, to máte nejjednodušší. A gramofon s věšákem si hodí korunou a oběma padne orel. Orel, který miluje volnost. Orel, který nade vše miluje svobodu. A věšák s gramofonem se dají do smíchu, že to dopadlo takhle. Zamávají křídly a letí oknem pryč. Letí k modrému nebi jako dva modří motýly. A gramofon zpívá serenádu hlasem velice sladkým. A když ji dospívá, řekne, láska je veliký problém, co říkáte? A věšák se usmívá a myslí si, ještě štěstí, že jsem se tolik natrápil, ještě štěstí, že jsem tak hubený. Letí se mi teď opravdu neobyčejně lehce.
1: Oh yeah. Byla jedna pyšná jehla, sama se však ani nehla. V jehelníčku trůnila, své prvenství bránila. A je, pokoje si nedala a s každým se hádala, až jednou Honza řekl,

byla pichlavá jak trní. Když krejčík nevzal první, špendlíkům a nůžkám lála, do nití si zašťourala. Stala se z ní skromná slečna, která chce být užitečná. V jehlníčku pořád trůní a už nechce být i první.

0: zlostí, že má půlet v kosti.
1: Oh yeah.
2: Piggy vtip.
3: Potkají se dva šneci.
4: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
5: Ale utekl jsem z domova,
3: odpoví druhý.
6: Já bych nikdy neutek.
7: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
8: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
7: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
8: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
7: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
8: Neprozraď mě,
7: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
8: Tetinko, prosím tě.
7: Ale teta Bimbula odvětila.
8: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
7: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
8: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
7: Malá čarodějnice se třásla strachy.
8: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
7: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
8: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
7: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
8: Děkuji ti,
7: řekla malá čarodějnice.
8: Moc děkuji.
7: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
8: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, potrestej ji,
7: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
8: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
7: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
8: No, pak navrhuji,
7: zvolala vrchní čarodějnice,
8: abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
7: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
2: A už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
9: Ano, tak to šmoulo.
2: Se šmoulil si nádherně, šikulo.
9: Děkuju.
2: Tak honem, šmoulové, nastupovat. Pospěš si, Lenochu.
9: Už běží.
2: Moulinko, máš všechny věci?
10: Ano, tačko šmoulo, tady v kabelce.
2: Zavřete poklop. Šikulo, zavři odpočítávání. 10, 9, 8, nebojte se, šmoulové, za hoďku, 6,

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce. Na sebe skafandr radši si obleče.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
3: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo. Hanko, a tudíž nemůžou rovně stát.
2: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
3: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
2: Plandá.
3: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
2: Nebo batohu.
3: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
2: Dobře.
3: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
2: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
3: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
2: A jsou kšandy trendy?
3: Kšandy jsou trendy.
2: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
3: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
2: Tak je to tak, jak jsem
3: A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
2: Tak pojď na záda.
3: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
2: dělat trendy
3: tě.
2: Záda.
3: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy
2: už
3: děti samozřejmě doma.
2: Pupíček. Já jsem cvičil, ty cvičky.
3: Lehneme si na záda. To povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty a vy si je položte na zem.
2: Nad prstičky.
3: Přesně tak.
2: A u mě nad kopítky.
3: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
2: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
3: Přesně tak, jako by si splýval.
2: Jo.
3: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
2: Před
3: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
2: A ta hlava jako před
3: hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já mám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudní, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, tři, dvě, jedna a pustím.
2: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
3: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
2: Dopředu.
3: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
2: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
3: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
2: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
3: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
2: A já už vím, to je jako když Vojta dělá kočičí hřbet.
3: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
2: Takže nejdřív plác,
3: jako
2: tule.
3: Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do deseti. Raz, dva, tři, čtyři, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
2: kočičí
3: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám, děti doma, taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
2: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: seškolou.
1: Aj, co? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, taky mě bolí uši, pak mě bolí nos, vlasy, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrám. To je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě, tak jsem s tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
2: Tiki kalendář. Dnes je 18. září.
3: A svátek má Krištof.
2: Krištof je jméno, které se postupně vyvinulo z praprastarého řeckého jména Christophoros.
3: A víš, kdo byl slavný mořeplavec toho jména?
2: Krištof Kolumbus.
3: Správně.
2: Ale jinak se to jméno Krištof řekne v jiných jazycích, třeba Christopher, Kristupas nebo Kristobal.
3: Takže všem Krištofům, Krištůvkům, Krišpínům přejeme všechno nejlepší.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Co to bylo? To byli vlci.
6: Vlci v gramofonu, to je blbina.
7: Nebo Drákula. Nebo?
5: Co?
7: Nebo to. Mám to říct?
5: Sválně.
7: Já to řeknu, ale budeme se bát.
5: Nešť.
7: Nebo jestli to nebyl duch.

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním hladu.
1: Srdce mi hlasitně klepe, tuším tady záhadu.
0: Pod ty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm kuch.
0: Ve vitíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá kamen ruka a to...

0: Hrdinství je všude kolem nás a čeká na muže, který je uskuteční. Je úkolem muže konat velké činy a úkolem ženy vyhradit svou lásku jako odměnu tomuto hrdinovi. Tak bych to chtěla, aby mi ženy záviděly mého muže.
1: Edward Melony nespouštěl ze své milované Markéty oči.
2: A jestli něco dokážu?
0: Už ani slovo, pane Melone. Jednoho dne, až získáte místo ve světě, tak si o tom znovu promluvíme.
1: A Markétina dlaň spočinula jako teplý samet na jeho rtech. Sir Arthur Conan Doyle, Ztracený svět. Zpráva o úžasných dobrodružstvích, která podstoupili profesor Challenger, Lord Roxton, profesor Summerlee, reportér Edward Melony, zpravodaj deníku Daily Gazette.

0: Jsme v londýnské redakci listu Daily Gazette na začátku tohoto století.
1: Pane šéfredaktore, chtěl bych vás požádat o laskavost.
2: Slyším na vás, Melone, samou chválu. No prosím.
1: Myslíte, že byste mě mohl poslat na nějakou velkou reportážní cestu?
2: A jaký druh reportáže máte na mysli, pane Melone?
1: Něco, co je spojeno s dobrodružstvím a s nebezpečím. Čím obtížnější by to bylo, tím víc by mi to vyhovovalo.
2: Chcete zřejmě mermo mocí přijít o život?
1: Ne. Chci svůj život ospravedlnit, pane šéfredaktore.
2: No, to je nápad jaksi velmi romantický. Je mi líto, ale myslím si, že doba takových podniků už je ta tam. Velké bílé skvrny na mapě světa mizí a pro romantiku už není místa. Ale moment, počkat.
0: Šéfredaktor známé londýnské gazety se náhle usmál. Neměl by reportér Melny chuť odhalit podvodníka, moderního barona Prášila, a zesměšnit ho? Zdálo se, že šéfredaktora gazety tento nápad přímo přitahuje.
2: Ale nevím, zdali by se vám podařilo navázat s tím člověkem kontakt. I když se mi zdá, že máte zvláštní dar získávat lidi, Melone. Pociťuji to i na sobě.
1: Jste velmi laskav, pane šéfredaktore.
2: Tak proč byste neskusil štěstí s profesorem Challengerem?
1: S profesorem Challengerem? Není to ten slavný zoolog, co málem přizabil kolegu Blendla z Telegrafu?
2: Neřekl jste, že hledáte dobrodružství?
0: Profesor Challenger před 2 roky odjel do Jižní Ameriky a podnikl tu jakousi výpravu na vlastní pěst. A když se vrátil, odmítl říci, kde tam byl a co viděl. Jenom mlhavě líčil, co zažil, a když se v tom novináři začali vrtat, přestal mluvit a stáhl se jako šnek do své ulity.
2: Buď přišel na něco úžasného, nebo je to lhář, jakého svět neviděl. Ukazoval sice nějaké podivné snímky, ale jsou to prý, Melone, podvodné fotomontáže. No, a reportéry schazuje ze schodu.
1: A já mám zjistit, o co jde.
2: Přesně tak, Melone. Když se vám to povede, bude mít londýnská gazet senzační rozhovor.
0: Reportér Edward Melony se hned pustil do práce. Vyhledal jednoho ze svých přátel v časopise Nature a s jeho pomocí sestavil dopis adresovaný profesoru Challengerovi. Vydával se v něm za studenta přírodních věd a projevil zájem o problém plazmónu, jednotky zárodečné plazmy. Nepřístupný profesor nedávno na toto téma proslovil jednu ze svých přednášek ve Vídni. Po několika dnech Melony ke svému velkému překvapení dostal pozvání k návštěvě profesora Challengera.
3: Já nejsem víc než tak říkajíc zájemce o problematiku přírodních věd.
4: Zajisté.
3: Já, prosím, jak bych to řekl?
4: Jste si vědom, že kraniální index je konstantní veličina?
3: Zajisté, pane...
4: Za druhé, víte, že otázka telegonie je dosud nerozřešena?
3: Přirozeně je to, ano.
4: A konečně za třetí, víte, že zárodečný plazmon se liší od partenogenetického vejce?
3: Ovšem, že...
4: A co to všechno dohromady prokazuje?
3: Ano, to je ono. Co to prokazuje?
4: Co z toho vyplývá?
3: Ano, co z toho vyplývá?
4: Mám vám to povědět.
3: Prosím vás o to, povězte mi... Co z toho vyplývá?
4: Vyplývá z toho, že jste nejhanebnější podvodník z celého Londýna. Odporný vlezlý novinář.
3: Ale promiňte, prosím.
4: Myslel jste si, že mě přelstíte? Vy s tím mozkem velikosti vlašského ořechu.
3: Profesore...
4: Víte, co jsem vám to vykládal? Nesmysly. Vědecký galimatyáš. A vy jste přikyvoval. Zatracený pisálku.
0: Ano, teď měl Melony poznat, jak dopadli před ním kolegové. Challenger se rozmáchl, uchopil reportéra v pase a už ho vynášel před dům. Ale ani Melony se nedal a tak se rázem oba ocitli na ulici.
4: Tak co? Máte dost?
0: Před zmítajícím klubkem těl se objevil strážník. Jeho krátký výslech skončil otázkou, zda Melony podá na profesora trestní oznámení, když reportér zavrtěl hlavou a dodal, že je to jeho vina, neboť se vetřel k profesorovi do bytu. Vypadalo to, že novinář už jednou provždy tady skončil svou práci.
4: Počkejte, pojďte dovnitř. Ještě jsem s vámi neskončil.
0: Melony zůstal jako opařený. To myslí Challenger vážně? Potom všem?
4: Pane, po vašem velezaslouženém vyhazovu vás žádám, abyste se posadil. Pohodlně se opřete a pozorně naslouchejte tomu, co se mi zlíbí vám říci.
0: Melony nevěřil svým uším, ale přesto poslechl. Challenger je zřejmě nejpodivnější podivín, s jakým se kdy Melony setkal.
4: Asi se ptáte, proč jsem vás znovu pozval dovnitř. Důvodem je odpověď, kterou jste dal tomu přehorlivému čenichajícímu strážníkovi.
5: Řekl jsem pouze pravdu.
4: Ve vašich slovech jsem rozpoznal něco jako záblesk smyslu pro slušnost a spravedlnost. Přiznáním, že vina byla na vás, jste částečně osvědčil určitý stupeň duševního odstupu a šíři rozhledu. Zachtělo se mi proto blíže se s vámi seznámit.
0: Profesor se najednou ponořil do hromady papírů na svém psacím stole, aby z ní po chvíli hledání vytáhl cosi jako špinavý a velmi pomačkaný skicář.
4: Hodlám s vámi mluvit o Jižní Americe.
0: Jenže sotva to dořekl, už se nadechl znova. Nic z toho, co profesor řekne, se nesmí objevit v novinách. Melony neměl na vybranou. Buď tuto velmi tvrdou podmínku přijme, a nebo se nic nedoví.
4: Když jsem se vracel ze své poslední výpravy, nocoval jsem v malé indiánské vesnici. Tam, kde jistá řeka, jejíž jméno tajím, se vlévala do řeky hlavní. Podle řeči indiánů jsem pochopil, že jeden z nich zřejmě potřebuje mé lékařské pomoci. Když jsem následoval náčelníka a vstoupil do jedné z chatrčí, zjistil jsem, že nemocný už skonal. K mému velkému překvapení to však nebyl indián, nýbrž běloch.
0: A u tohoto muže, jmenoval se Maple White a byl z Detroitu, nalezl Challenger malířskou skřínku, jakousi ohnutou kost, ležela teď na profesorově kalamáři, a pak náčrtník. Melony ho otevřel v očekávání něčeho mimořádného, ale první obrázky ho zklamaly.
4: Podívejte se na následující stránku.
0: Reportér poslechl, ale stále neviděl nic zvláštního. Bylo tu jakési bledě zelené popředí, pokryté roztřepenou vegetací, terén se pomalu zvyšoval a končil u čáry skalní stěny, která měla temně rudou barvu. Na jednom místě byla osamělá skála v podobě pyramidy a na jejím vrcholku strom.
4: Nože, co tomu říkáte?
3: Je to zajisté zvláštní útvar, ale nejsem geolog.
4: Zvláštní. Je to jedinečné, je to neuvěřitelné. Nikdo na světě ani bez snu netušil takovou možnost. Obraťte další stránku.
0: Melony to učinil a vykřikl překvapením. Na celé stránce byl obrázek nejpodivuhodnějšího tvora, jakého kdy spatřil. Hlava toho tvora se podobala hlavě ptačí. Tělo bylo jako u nafouklé ještěrky. Vlekoucí se ohon byl opatřen hroty, které čněly vzhůru, a obloukovitá záda byla vybavena hřebenem pilovitých desek. Před tím tvorem byl jakýsi směšný trpaslík nebo postava malého človíčka, která tu stála a zírala na zvíře.
3: To je příšerné.
4: Příšerné. Co asi pohnulo neznámého malíře k tomu, aby nakreslil takové zvíře?
3: Myslím, že obyčejný rum.
4: Lepší vysvětlení nemáte?
3: Ne. A jak si to vysvětlujete vy?
4: Ten tvor žije. A je nakreslen podle přírody.
0: A pak se profesor Challenger přiznal. nemohl opustit tato místa v Jižní Americe, aniž by se sám nepokusil něco objevit.
6: Po mnoha dobrodružstvích, která nehodlám popisovat, po cestě do jisté vzdálenosti, o níž se nechci zmiňovat, ve směru, který zatajuji, přijel jsem do jisté krajiny, jež dosud nebyla popsána. A také nebyla nikdy navštívena, kromě mého nešťastného předchůdce.
0: Profesor ukázal Melonymu fotografii, která se přesně shodovala s kresbou v náčrtníku amerického umělce.
1: Ale jak si vysvětlujete to podivné zvíře? Jak se dostalo na tu rovinu nahoře?
6: Musí tam existovat nějaká cesta. Je obtížné ji najít a je obtížné po ní vystoupit. Všude kolem je bahno, džungle, hadi a zimnice. To je přirozená ochrana tohoto zvláštního kraje. A proto podivní tvorové nemohou opustit toto místo a vpadnout do okolní krajiny.
0: Bylo toho trochu moc na jednoho člověka. První interview vyvrcholil tělesným šokem, druhý šokem duševním.
2: Je-li skutečně pravda, co vám Challenger pověděl, je to senzace a bude z toho ohromující článek pro gazetu.
1: Bohužel nebude, pane šéfredaktore. Nesmím z našeho rozhovoru zveřejnit ani řádek.
2: Chcete říct, že tedy tak docela to všechno zase pravda není, ano?
1: Pane, Challenger vůbec žádný podvodník není.
2: Cože? Vy věříte jeho báchorkám o mamutech a mastodontech a mořských hadích obludách? Nikdo v celém Londýně nedokázal na sebe soustředit tolik nenávisti jako on.
1: Počkejte, moment. Víte, že tu jedna možnost je, jak věci dostat do novin?
2: No, prosím, poslouchám vás.
1: Profesor Challenger mě pozval dnes večer na přednášku do zoologického ústavu. I když nebude přednášet on, jistě něco veřejnosti sdělí.
2: Ach, patrně tím chcete naznačit, Melone, že z této přednášky můžete přinést článek, protože jde o veřejnou záležitost, ano?
1: Ano.
2: No, to je výborný nápad. Rozhodně tam jděte.

0: Pesničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák.
3: Vidíš, vidíš to.
2: Safra, kde jsi to vzala?
3: Ty trpaslíky.
2: Jo.
3: Představ si, to mi dali děti.
2: Co, dali?
3: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
2: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
3: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
2: Ty, švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
3: No, někdo by to mohl tak vzít.
2: Víš co? Hernice. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpazlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
3: Jak to speněžíme?
2: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, našim mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
4: Leontinko, udělej mu něco.
5: A co?
4: Co chceš?
5: Tak dobře.
2: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme si raději při zemi, přátelé.
6: Vtipný výstup, že?
2: Protože to jsou děti dobře živené.
4: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
2: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a
4: sám si
2: odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
5: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
2: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Pojď.
7: Nejlepší jsou kasuáři. Že je v noci tma, to ví každý, ale každý neví, jaká tma je v noci v pralese. Tam je totiž tma tak černá, že když vám náhodou alespoň trošku neposvítí světluška, neuvidíte vůbec, ale vůbec nic. A v té tmě je občas slyšet strašidelné dunění, funění, chrčení, mručení i pískání. Tehdy se všichni pokaždé začnou bát, protože vědí, co to znamená. Pralesem právě prochází kasuár, Kasuár. To zní jako, když si číhat a vrčí šelma. Kasuár. Zní jako tajemné zaklinadlo. Kasuár potřebuje hodně jídla. Zhání ho i v noci. A má s tím plno práce. Proto také, tedy kvůli tmě, nemůžete v pralese kasuára nikdy vidět, jenom slyšet. Jednou brzy ráno měl jeden kasuár konečně chvíli čas a tak si vyšel na krátkou ranní vycházku kolem vody. Tam ho uvidělo malé divoké prasátko, co se jako obvykle tou dobou rýpalo v blátě. Jej, vykvikl překvapeně. Co si záč? Pták, řekl kasuár. Malé prasátko kviklo znovu. Jej, jej, tyže jsi pták? Nepovídej, jsi dost velký, abys věděl, že láce nemá. Jak se jmenuješ? Kasuár, řekl kasuár. Prasátko vylezlo z bláta a zůstalo na něho civět. Takže to jsi ty. V noci, když je v pralese tma, všichni se tě trošku bojíme. Ale teď, když konečně vidím, jak vypadáš, už se tě bát nebudu. A ostatním povím, že jsi vlastně docela legrační. Kasuár se divil. Nikdy ho zatím nenapadlo, že by mohl být legrační. Protože si legračně vymýšlíš. Říkáš, že jsi pták a místo, abys lítal ve vzduchu, tak tu chodíš po zemi. No proč nelítáš? Kasuár vzdychl. Nejde mi to. No jo, ze začátku to nejde nikomu. Utěšoval ho prasátko. Létání se musíš učit. To by skoukal, jak už pěkně létají malí papoušci. Malé divoké prasátko chvíli přemýšlelo a pak se rozhodlo. Jestli chceš, já tě lítat naučím. I když samo nelétalo, mockrát papoušky pozorovalo a tak si trouflo. Sedni si tamhle na strom a až řeknu teď, přeletíš z jedné větve na druhou. Kasuár si pomyslel, že tohle by zkusit mohl. Vyškrábal se na nízkou větev, kterou mu prasátko vybralo, a ta se pod ním hned zlomila. Kasuár žuchnul dolů, až zem zaduněla. To nepůjde, bručel otráveně. Nejsem papoušek, jsem kasuár. Jsem velký a těžký. Ještě, že mám na hlavě pořádnou přilbu. Bez ní už bych byl samá boule. Zkus to znovu, naléhalo prasátko. Když chceš letět, hodně mávej křídly. Ale hlavně je pořádně roztáhni. Jenže kasuár se za svá křídla vždycky trochu styděl. Byla malinká a on tušil, že ho neunesou. Ne, řekl, už nemávám, už neroztahuju, už nemám čas, jdu domů. Malé divoké prasátko však bylo velmi svědomité a když jednou začalo kasuára vyučovat, nemohlo jen tak najednou z ničeho nic přestat. Chtělo vědět, co bude kasuár doma dělat. A když slyšel, že bude sedět na vejcích, rozhodlo se, že půjde s ním, aby mu pomohlo. I když si celou dobu tajně myslelo, že se kasuár jenom vymlouvá, aby se nemusel učit létat. A kdo ví, možná ani žádná vejce nemá. Náhodou, mám jich hodně a jsou celá nádherně zelená, chlubil se kasuár. Vajec bylo pět, ale byla celá černá. Překvapilo to i kasuára. Zase lžeš, zase si vymýšlíš, vyčítala mu prasátko. To my, malá divoká prasátka, nelžeme nikdy. Kasuár se bránil, že vejce byla doopravdy zelená a zčernala, až když je nechal chvíli samotná na sluníčku. Ostatně brzy prasátko uvidí, jak roztomilí malí kasuáři se z nich vyklubou. Z tak černých vajec se i v pohádce vylíhne leda plivník. Nevěřím ti už ani slovo. Rozlobilo se prasátko doopravdy. Ale když se rozhodlo, že s takovým lhářem proláhaným nebude mluvit, no zrovna když chtěl odejít, vyklubalo se první kasuárovo kuřátko, brzy po něm druhé, třetí, až jich bylo rovných pět. No vidíš, že jsem nelhal, ani si nevymýšlel, řekl pyšný kasuár. No jsou to ptáci jako já, no jenom jsou o moc menší a taky roztomilejší. Můžeš je teď učit létat, půjde jim to určitě líp než mě. Malí kasuárci byli veselí, s prasátkem si pěkně hráli, ale létání jim také moc nešlo. Marně to chtělo prasátko naučit. Za to uměli rychle utíkat. Vždycky dopoledne s prasátkem pilně trénovali a odpoledne všechny pralesní závody v běhání vyhrávali. Nohy jim po takovém výcviku pořádně zesílili. Na hlavách ti malí závodníci začali nosit krásné přilby a také dostali lesklá černá trička. Slušelo jim to tak, že kdo je viděl, chtěl si je vyfotografovat. I velký kasuár měl jejich fotografii a každému se s ní chlubil. No, řekněte, nejsou roztomilí, a to se vylíhli z černých vajec. Myslím, že s nich jednou něco bude. Jak tak koukám na ty jejich nohy, mohli by třeba hrát fotbal. A to také nakonec pod vedením prasátka udělali. No jednou už nikomu nevadilo, že nelítají. Vždyť o to lépe běhali a hlavně kopali. Hráli od rána do večera. A družstvo malých kasuárů nikdy nikdo neporazil. Byli rychlí, bojovní a slavní. Ale odpočívat mohli teprve v noci, když byla tma nejčernější. Procházeli se kasuárci spolu s velkými kasuáry pralesem. Chodili pomalu, aby se nezadýchali. Loudali se hustým křovím. Zatímco ti velcí scháněli pro všechny večeři, ti malí, slavní a touhle dobou už strašně hladoví kasuárci si pískali, chrčeli, funěli a strašidelně duněli. Prostě si

0: Ťa bolestivě a zvedal se ze země. Už zase upadl. Zatracené tkaničky, vztekal se. Pořád se mi pletou do cesty. Bylo to opravdu tak. Kdykoliv Péťu někdo potkal, mohl si být jistý, že se za ním potáhnou tkaničky jako hadí ocásky. Byly celé zablácené, věčně o ně zakopával, ale aby si je pořádně zavázal, neměl čas. Zavážu si je ve výtahu. Počkej, až s ním to jablko. No, vždyť už budu doma. Mně to nevadí. To byly nejčastější výmluvy. Tkaničky zatím nešťastně projížděly prachem, louží, blátem, mokrou trávou. Byly skřípnuty, zašlápnuty, přišlápnuty, přejety. Toho rána Péťa běžel do školy zase na poslední chvíli. Zavazováním tkaniček se pochopitelně nezdržoval. Ovšem, přišlápl si je na každém druhém kroku. Nakonec o ně zakopl, upadl a zůstal ležet jak dlouhý, tak široký. A pak se to stalo. Tkaničky se začaly prodlužovat, natahovat, plazit a ovíjet Péťovi nohy jako popínavá rostlina. Péťa leknutím celý skoprnělý nebyl schopen pohybu. Tkaničky blesku rychle obtočily jeho nohy, trup i ruce. Omotali celé Péťovo tělo, takže vypadal jako špulka nití. Jen boty a hlava koukali ven.
1: To je teda krutý,
0: pomyslel si ohromeně Péťa. Ještě víc ho ale vyděsilo zjištění, že už měl být dávno ve škole. S námahou se zvedl ze země.
1: Musím sebou hodit, říkal si.
0: Jenže nebyl schopen udělat jediný krok.
1: Že by skok?
0: A hop! A hop! Vida, jde to! A tak, milý Péťa, poskakoval parkem, kolem samoobsluhy, kadeřnictví i pošty. Lidé se za ním překvapeně ohlíželi. Starší pán ho, asi v domnění, že jde o nějakou hru, povzbuzoval.
2: Přidej do toho! Přidej do toho!
0: Dlouhosrstý jezevčík Belina, kterého potkával každé ráno, na něj zuřivě hafal a pronásledoval ho až k řeznictví. Tam ho naštěstí zaujalo něco jiného. Péťovi docházely síly.
1: Ještě pár skoků. Ech, no tak, Péťo, vzmuž se. Hop, dva, tři.
0: A konečně stojí před školními vraty. Jenže vrata byla zavřená. Pochopitelně, vyučování už začalo. Jindy by si zazvonil na pana školníka, ale teď měl obě ruce pevně přitisknuté k tělu a nemohl s nimi ani pohnout. Natož zvonit na zvonek.
1: To jsem tomu dal, to jsem to vymňouk, zatracené tkaničky.
0: Na poslední slova tkaničky odpověděly pevnějším sevřením.
1: No jo, jen se nezblázněte, lekl se Péťa. Já vím, je to moje vina. Neměl jsem vás nechávat rozvázané.
0: Sevření malinko polevilo.
1: Slibuji, že už vás budu vždycky zavazovat,
0: dodal rychle, aby si to snad tkaničky nerozmysleli. Ty se ale ani nepohnuli.
1: Vážně, ode dneška žádné rozvázané tkaničky.

pronesl rozhodným hlasem. Znělo to tak přesvědčivě, že tkaničky povolily sevření docela a dokonce se začaly pomalunku odmutávat z Péťova těla. Na mě je přece spoléh, popoháněl je Péťa. Dostal jsem na pamětnou a poučil jsem se, mudroval a sledoval, jak se tkaničky pomalu vracejí ke své původní délce. Tkaničky vždycky jen zavázané, zvolal a pevně utáhl kličku na jedné i na druhé botě. Uplynul jeden, dva, tři dny a Péťa nosil na botách skutečně předpisové kličky. A čtvrtý den? Čtvrtý den si pořídil boty na suchý zip.

Lidi, lidi, lidi, jsou stav Mississippi.

0: že je v šatech lidská cnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, rač teda látky je dost, rač teda.
1: Kam šel Jirka, ptá se otec.
2: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
3: Ale to je hodně nebezpečné.
4: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.
5: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly dede Rona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a vyděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kadeřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty. Lichožrout mé ségry Božky.
6: Tlusté břicho, žádné nožky.
5: Z párů dělá licháče,

zas k sousedům, v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu, on má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, budeme kluci cvičit. A holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
0: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
0: že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena. Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
0: Co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
0: Když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
0: usinkou,
2: se lekneme, ale nosem.
0: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růži a nadechl se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem. Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
0: Ramínka nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček, zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
0: Jako kdybych tam měl balónek pod ručičkama na pupíku.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
0: Víme, já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na podložce,
0: Hanko,
2: že máme pokrčená kolena.
0: Hanko, já vám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
0: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
0: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
2: Cože? Ale zpátky, prosím tě, od hadu k našemu cvičení.
0: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
0: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
0: Bříško.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
0: Nádech. Přivoním kružičce.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
0: Ne.
2: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady a tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
0: Jo, mělo strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Prudka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
0: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout. A je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
0: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
0: Ahoj, já jsem drak Pigiáš. A

A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti. Tatínku, tatínku, copak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty, můj broučinku, i ty, můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučínka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. No, to byla radost a měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezonké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou domů a když byl za potokem a už ve stráni, tu mu přiběhl broučínek naproti. Tatínku, tatínku, máme malininkého broučínínka. Vidíte, on vám jde naproti. A broučínínek mu šel naproti a tatínek už ho měl v rukou a zdvihl ho do povětří a tolik se smál. A Beruška stála ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smál. Ach, to byla radost. A měli se rádi. A tatínek svítil a maminka hospodařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tu mu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme Berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou Berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli Berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 Berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila, Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka,
co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: Dnes je 18. září.
1: A svátek má Kryštof.
0: Kryštof je jméno, které se postupně vyvinulo z praprastarého řeckého jména Christophoros.
1: A víš, kdo byl slavný mořeplavec toho jména?
0: Kryštof Kolumbus.
1: Správně.
0: Ale jinak se to jméno Kryštof řekne v jiných jazycích, třeba Christopher, Kristupas nebo Kristobal.
1: Takže všem Kryštofům, Kryštůvkům, Kryšpínům přejeme

0: nikdo vlastně neví, kde se Brundibár na světě vzal. Povídá se, že ze všeho nejdřív ležel v lese bukový list. Najednou se spod něj opatrně vysoukalo něco malinkého, chlupatého a medově hnědého. Taková něžná hromádka chloupků. Protřelo si to oči a ty oči byly obrovské a černé, jenže zamračené. Takhle to vypravuje malá veverka, co právě běžela kolem. Když ho uviděla, přihopkala blíž a zarazilo ji, jak seka boní. Ahoj, stalo se ti něco? A co jsi vlastně zač vyzvídala?
1: Brum, brum, brum, brum, grr, brum, odpovědělo to nesmírně hlubokým hlasem.
0: Veverka se strašně lekla a odhopkala do lesa, kde vyprávěla ostatním, že potkala strašlivého Brundibára. Byla hrozně vyděšená, jak má strach velké oči a jak se pověst šířila dál a dál. Postupně se z toho stvořeníčka stal děsivý postrach lesa. Brundibár zatím nic netušil, sám se polekal svého hlasu, když ho uslyšel a mrmlal si, co jsem zač, co pak já vím, kde jsem se tu vzal, brum, hrgrsvrňa. No, to se dalo čekat, že mi život něco takového nachystá, frňal, brumlal si do kožíšku a začal se rozhlížet kolem. Nic se mu tady nelíbilo. Stromy byly moc stromovité, listí listnaté, tráva zase zelená a slunce rozsvícené. No prostě brumfrňo homoko, tohle je snad lepší zaspat, rozhodl se a pro jistotu se zavrtal do dírky po suku. Vyděšená zvířátka se zbíhala z celého lesa na palouk, aby se poradila. Veverka se stala nejdůležitějším účastníkem, protože ona jediná to viděla. A tak ve svém vyprávění přeháněla a přibarvovala. Za chvíli se všem zdálo, že se nad nimi styčí hrozivý stín chlupaté obludy. A bylo jim docela jasné, že je tu jen proto, aby je všechny postupně sežrala. Maminky k sobě úzkostně tiskly svá mláďata a tatínkové plánovali systém hlídek a obrany.
1: Tak já nevím, mračil se Brundibár ještě víc než normálně. Brahmaně hra. Co teď budu dělat? No to je situace. Vždyť já ani nevím, co žeru. A kde to mám hledat? No brr.
0: Zkusil si namátkou dát do čuváčku nějakou tu borůvku a tu ke své hruze zjistil, že ani nemá zoubky. Bylo to takové milé stvořeníčko, které měla pusinku jako motýlci.
1: No tohle, fuj, taj, bručel a prskal, když zkusil oliznout nějaká kvítka. Tohle je strašnej život, to mi byl čert dlužen, nic tu nefunguje a vůbec nic se mi nelíbí, Brunner Fenegl.
0: Když se pokoušel naklonit k sobě pampelišku, tak mu zlatým práškem pocukrovala celý obličej. To byste museli slyšet, jak ten nadával a bručel. Pak sklouzl po stéble a upadl na záda a když se s brbláním zvedl, zjistil, že ho tam něco tlačí.
1: Brrr, někam ta hrůza. Tady snad nic není normální. Teď jsem se ještě odřel, bože mahr.
0: Jak si usahával bolavá zádla, něco na nich našel. Narostla mu totiž křidelka, světlonce modrá, s jemnými chloupky.
1: No tedy, no tohle už je úplný vrchol brhrňo, vrčel a bručel totálně zakaboněný brundibár. A to si neumíte představit, jak dokáže být ve svém bručení důkladný. Zkusil z křidelky nejdřív zatřepat, roztáhnul je, popoletěl. Fungovalo to bezvadně. Za chviličku létal od kytičky ke kytičce. Zase začal brblat. Místo, aby měl radost, že mu to tak krásně létá, stěžoval si na celý svět. Zvířátka během té doby se značnými obtížemi nakonec vybrala starého protřelého lišáka, aby řídil operaci Hurá na Brundibára. Domluvila se totiž na tom, že nemohou žít v neustálém strachu a bát se pustit děti ven. Srdnatě rozhodla, že než by opustila svůj les, raději se nebezpečí postaví čelem. Najdem ho a zlikvidujem. Když budeme držet všichni spolu, tak se nám to musí podařit. Lišák sestavil plán celé akce, určil, kdo zůstane hlídat ženy a děti, ty nejsilnější z lesa postavil do první linie, jmenoval zálohu a pro jistotu sestavil i plán útěku, kdyby nic jiného nezbývalo. Začátek toho velkého tažení byl určen na druhý den ráno, aby se na to všichni ještě vyspali a pro jistotu se rozloučili s rodinami. Vepředu měla jít veverka pyšná na svou důležitost, aby je zavedla na místo, kde viděla strašné Brundibárovo zrození. Brr, brr, brr, flunk, bručel si Brundibár a poletoval po lese. Chrbu, no tak čemu tady, asi tak jsem dobrý, jak se tak koukám okolo, stejně to všechno stojí za starou bačkoru, nic nefunguje, všechno je špatně, co já tady mám dělat, taky už by mě zajímalo, co vlastně žeru, protože hlad mám, až mi škručí v břiše brhom do komu. Zvířátka postupovala lesem pomalu a opatrně. Každá praskající větvička je vyděsila. První hopkala veverka, za ní jezerec, vlajkonož, nesl prapor, který včera vyšela paní Datlová. Tady to bylo, drkotala veverka zoubky, protože za tu dobu už i ona uvěřila představě strašného Brundibára a měla stejný strach jako ostatní. Dobře, statečná veverko, teď se vrať k ostatním a tohle už přenech mužům. Poslal jí lišák pryč a určil úžovku, aby prozkoumala prostor před nimi. Vrátila se brzy s hlášením.
2: Je tam, syčela udýchaně už z dálky. Je opravdu strašný, veliký jako palouk a oči má přes celou hlavu a strašně zlé.
0: Úžovka totiž ze země špatně rozeznala světlo a stín a tak považovala za Brundibára se skupení stromů. Zvířátka si naposledy nabrousila drápky, popadla klacky a vyrazila obludě vstříc. Veď nás, řekl lišák úžovce a šlo se. To tedy plazilo. Jak úžasná to byla úleva, když zjistili hadův omyl. Všechno se vysvětlilo a oni stáli teď kousíček od místa, kde Brundibár opravdu zrovna poletoval a nadával a brúčel jako vždycky.
2: Okamžik, něco slyším, sykl lišák, který měl trénované uši. Zní to jako brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Pak ho uviděli. Chvíli nevěřícně zírali.
2: No to snad není pravda. Tohle je to brůčivé strašidlo, ta stvůra, se kterou se přišli být. První se vzpamatovala Kuna.
1: Ten je roztomilý, takový drobeček. Tak se mi zdá, že strach měl zase jednou velké oči.
2: Lišák se dal do huronského smíchu a byl to smích z úlevy.
1: To je neuvěřitelné.
2: No já tu veverku roztrhnu, nebo snad ani ne, protože za tu legraci to stálo. No tahle budu vyprávět ještě vnoučatů. Křížová výprava na chomáček chlupů. A smáli. A všem se jim strašně ulevilo. Kdo je u tebe chomáček chlupů? Brum hrdě z něho překonával v bručení Brundibár i sám sebe. No to je... Opravdu vrchol. Všechno tady máte špatně, nic nefunguje, všechno se spiklo proti mně, nemám co žrát. Myslel jsem, že se mi už nemá co horšího stát. Pak si klidně přijde zástup nějakých brchněma, kdo ví čeho, a chechtá se mi ani nevím proč. Já se snad zblázním. Ne, já radši rovnou skočím z kopretiny nebo se oběsím na svlačci, ale tohle už mě vážně nebaví. Brhoněkofl domluvil a důstojně odcházel.
1: Těžko skočíš z kopretiny, když umíš létat, chlupáči, vykřikl za ním Ježek. A všichni se zase dali do smíchu. Počkejte, zarazila jej Ještěrka. To od nás opravdu nebylo hezké. On přece nemůže za to, že jsme si ho představovali jinak. Všimli jste si, jak vypadal zamračeně a nabručeně? Možná jsme mu mohli pomoct.
0: Tomu není pomoci. Vždyť všechno vidí černě, pomlouvá náš les. A nic mu není dost dobré, takový si naši pomoc nezaslouží.
2: Tak usoudili Síček.
1: Ty máš ale krátkou paměť. To už si asi zapomněl, jak před rokem čekala tvoje paní Vajíčka. Létal si nervózní a celé dny jako kakabus. Všichni jsme se tvářili, že nám to nevadí, abychom vám to nedělali těžší. Teď, když teď má starosti někdo jiný, to je ti jedno? Ještěrka pohrdavě mrskla ocáskem a otočila hlavičku.
3: Zvířátka dala Ještěrce za pravdu, že žádný tvoreček by neměl zůstat zakaboněný, a rozhodla se mu pomoci. Dohonila ho a přes veškeré bručení mu nabídla svou pomoc. Vír si uvědomil, že se nezachoval pěkně, a vzpomněl si na vypravování, které slýchal od maminky. Bylo o rodině chlupatých stvořeníček, která kdysi taky bydlela v lese. Stále byla s něčím nespokojená a všechny kolem otravovala svým brůčením a špatnou náladou. Lesní vláda je tedy vyhnala z lesa a řekla, že se sem nikdy nesmí vrátit. Ale říkalo se, že tu někde zahrabali své vajíčko. A z toho se jednou měl vylíhnout malý protiva a pomstít je.
2: Brhaňa, ani mě nehne mstít se za někoho, kdo mě někde zahrabal. Bežereňa, Já už mám to brúčení zkrátka v povaze. A neříkala ta tvoje maminka, co ta stvoření vlastně jedla? Zeptal se Brundibár, kterému už hlady brúčelo bříško.
1: Pokud se pamatuju, jak byli sami plní hořkosti, chodili na med lesním včelám. To byl nápad.
3: Víte, kde byste dneska našli Brundibára? Sedí zalezlý v úlu lesních včel. Brůčet si může po libosti, protože v tom hukotu to nikoho neruší. Včelky nemají čas poslouchat jeho stěžování a když je mu nejvíc hořko, mlsá jejich med. Vyrostl a je jak chlupatá koulička, takže včelky všude vyprávějí, že v jejich stromě bydlí strašný Brundibár a nikdo si je netroufá napadnout.

0: Kiki básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: bylo jedno opičátko. Sedávalo na krajíčku pralesa a dívalo se odtamtud jedné škole rovnou oknem do tělocvičny. Opičátko se moc smálo tomu, jak jsou neopičátka nešikovná. Třeba neopičátko Čaka. Na zvláštní hladoučké a úplně vodorovné větvi zvané hrazda se Čaka málem neudrží. Přes krásně hladký pařez zvaný koza ani za nic nepřeskočí. A přece najednou vyběhne s ostatními neopičátky z tělocvičny na dvůr a drží v ruce banán, velikánské jablko anebo celou hrst ořechů. No, a co já se nalítám po větvích a jsou všelijak skroucené a vůbec ne krásně vodorovné, než popadnu jeden ořech. Takhle si broukalo opičátko na kraji pralesa. A rozhodlo se, že se vypraví do tělocvičny, kde stačí o něco zakopnout nebo z něčeho spadnout, aby jeden hned měl plné ruce banánů, jablek nebo ořechů. Jako neopičátko Čaka. Teď přijde první jenže. Jenže taky Čaka se často díval z okna tělocvičny. Díval se směrem do pralesa a viděl tam opičátko, jak se prohání ve větvích. Nahoru, dolů, dělá koleno toče a tak a najednou drží v tlapkách ořech nebo banán. To je něco jiného, říkal si Čaka. Jaký pak je to u nás v tělocvičně tělocvik, když na hrazdě nic neroste, na šplhadlech taky ne a pod kozou se nenajde ani borůvka. A vždycky trvá celou hodinu, než si člověk může dojít do šatny pro banán. Opičátko, to se má, dělá tělocvik a hned si při něm natrhá banány, ořechy a tak. A tak si ti dva začali závidět tělocvik. Jednoho dne povídá opičí máma opičátku. Kam pak jdeš? A opičátko, ale trošku ven z pralesa na zkušenou a přinesu ti 5 kilo banánů a jablek a ořechů. No tak jdi, povídá ta opičí máma. Zrovna v té chvilce řekla maminka Čakovi, kam pak jdeš? A Čaka,
1: ale máme dnes tělocvik venku v pralese.
0: No tak jdi, povídá maminka. Teprve za 5 minut si vzpomněla, že pustila Čaku do pralesa. Ale když je to s učitelem, tak co? Ne. Jenže ono to s učitelem nebylo. Čaka se přižene do pralesa a už se náramně těší na ten užitečný tělocvik. Trošku se šplhá a hned je z toho kilo banánů. Udělá se kolenotoč a hned se přitom setře se kilo ořechů. Jenže teď přijde druhé jenže. Jenže než se Čaka dostal nahoru na strom, odřel si 2 kolena a 1 loket. A když se konečně vysoukal nahoru, vidí, že to není ten ořechový strom. Ten stál vedle. No, Čaka si odřel ještě zbývající loket, jak se soukal dolů. Zkrátka byl to takový děsně těžký tělocvik a nic z něho. Vlastně ano, ta odřená kolena a lokty. A Čaka znova na ten pravý ořechový strom, ale nahoře žádné ořechy nebyly. Sedí tam opičí máma, louská poslední ořech a povídá. Ty nešiko, copak si opice? Teď začneš brečet. A Čaka opravdu začal brečet, protože čirou náhodou vyšplhal nějak moc vysoko a teď se bál dolů. A tak opičí máma udělala výmyk, pak veletoč a už drží Čaku v náručí a někam ho nese. Co zatím, opičátko?
1: To vklouzlo otevřeným oknem do tělocvičny, otřelo si dlaně o podlahu, aby mu to neklouzalo, a hup na hrazdu. Velevý vrtokotrmele, co švih do podřepu s přeskokem na šplhadla, rovnou na šplhadla, a tam zase tanec nahoru dolů, hlavou nahoru, hlavou dolů, odskok letmo na hromadu žíněnek. A pak se opičátko podívalo do dlaní, jestli už v nich má nějaký ořech, banán nebo datli. Teď zas přijde jenže. Třetí jenže. Jenže, kde nic, tu nic. Dlaně jsou prázdné. Přeskok plavmo přes tři kozy a ještě přes koně, vrtule na bradlech, kutulu lůč až ke kruhům a na nich, no to už prostě nemá jméno, co opičátko na těch kruzích vyvádělo. A zas se podívá do dlaní a zas jsou prázdné. Kde pak ořech, kde pak banán, ani skořápka, ani slupka. Ale to už stála ve dveřích tělocvičny Čakova maminka. Zašla se tam podívat, protože se Čaka dlouho nevracel. A sedí tam opičátko a pláče, že si ne a ne vycvičit na bradlech datli. Ale, povídá Čakova maminka, co pak už si někdo vycvičil na bradlech datli? To bys muselo být kluk a maminka by ti tu datli musela strčit do aktovky, aby si ji v přestávce po tělocviku mohlo sníst. A vzala uplakané opičátko do náruče a někam ho nese. Zrovna v půli cesty potkala opičí mámu s Čakem v náručí. No, usmáli se na sebe a ta opičí máma povídá, to víte, děti jsou děti. Závidí si i tělocvik. A vyměnili si ty dva synky, zamkli tělocvičnu a všichni šli domů.
2: O dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovali se Žužila a Bužila. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužila, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s Bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned Bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
3: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
2: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když Bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce,
3: protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené obláskové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
4: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala.
3: Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen. Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se žužla a bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb.

0: chřipky.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.
4: Tati, my máme problém.
5: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
6: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
4: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
5: No?
6: Ty nevíš, jak si pozná pejsek?
4: Nevím, tati.
6: Tak si vem třeba žerika.
5: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
6: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
5: Ano.
6: Jasné no. To je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
4: Nejvíc?
6: No ano.
4: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
6: no?
4: Že by pořád žrál.
6: Aha.
4: Tatí, ten žere jak sedmihlavá saň.
6: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
5: A jak jste, jak jste to myslel?
6: No tak, jak jsem to říkal.
5: No.
6: Čím se žirik vyznačuje nejvíc?
4: Štěkáním.
5: No ano, ano.
6: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
5: Aha.
6: Žano.
4: To je pravda.
6: Kdyby byl kanár, tak by...
4: Spíval.
6: Spíval, no, by jenže spíval, no. Kanár má dvě nohy a žirik čtyři.
4: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
5: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
6: No, no tak, no dobře, to jsem neplik. A, tak trochu přemýšlejte, pejsek si pozná podle toho...
5: No?
6: No?
5: No?
4: Já už vím, tatí.
5: Jo.
6: No tak to řekni.
4: Že je chlupatý.
6: No třeba, no, no.
5: No, jo, no.
4: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
5: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
6: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
5: Jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
6: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
5: No, to
6: dá rozum.
5: Jo.
4: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
5: Jaký, no?
6: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
5: No.
6: To náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
5: No jo, ale...
4: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
5: No, rasa, no.
6: Jo, rasa.
5: No, jak
4: právě.
6: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
5: Ale,
6: takhle, ne?
5: Ne, no hlavně.
6: Ne, tak ne.
5: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
4: No. Rozumíš, tati? Abych věděl, jak mám štěkat.
5: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
6: To je různé, Maničko, to je různé.
5: No,
6: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
4: Šulc.
6: Šulc, ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu selhali brzdy.
5: Jo.
6: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
5: no, bych řekl. No, ty já znám, těm se říká džuveč.
4: Džuveč je přece jídlo a ne pes, víte, tatí?
6: No počkej, moc se, Máňce, nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal.

0: o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No, vidíš to.
0: A ten pejsek se má ničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek. Ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
2: To by šlo?
1: Že?
2: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
2: Počkej, já hned to zkusím.
0: To je pravda, Máničko. No. Hurvinek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
1: jo,
0: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral 3 prášky na spaní.
1: No, a představ nenalejváte si mě trošičku, pane Spejble.
0: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
1: Je?

0: ke cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Já dnes mám sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
2: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
1: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinichovou.
2: Figi, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
1: Sportovní gymnastika, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
2: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
1: Anko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
2: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
1: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
2: A znáte taky provazochodkyni?
1: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedná líbila.
2: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
1: No, jak se vypracovává rovnováha?
2: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
1: Aha!
2: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
1: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak ano. Jsem neměl rovnováhu, viď?
2: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
1: Já si připadám jak pták plameňák.
2: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, stačí se vám to?
1: A kolínko mám propnuté nebo
2: teď pružím? Teď ho máme prosím pěkně dopnuté.
1: A můžu si zkusit i zapružit, vej?
2: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší, no. Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. Radši rychle, Pigy, radši rychle ty oči otevři, děti vy taky. A pojďte se to s náma vyzkoušet ještě. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Zpevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
1: Já jsem statečný.
2: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je zpevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
1: Jako hada.
2: A postavíme se na švihadlo.
1: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
2: No, na toho bych radši nikdy nesahala, na tož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
1: Takže teď už stojím opravdu jako provazochodem.
2: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy a ruce si dáme
1: zadní nohy za patou přední nohy, jo!
2: Jo, ruce si dejte do upažení.
1: Anko, to je moc těžké.
2: Já vím, že je to těžký, tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
1: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, vy?
2: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás,
1: děti. Půlky k sobě,
2: děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
1: To jsem jako letadlo.
2: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem. A
1: můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
2: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme trénovat a já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
1: Ahoj, mávám křídly!
3: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
4: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho běhučta.
3: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno. Už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
5: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
3: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka.
5: Teď ho konečně polapím.
3: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne. Pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: Dnes je 18. září.
1: A svátek má Krištof.
0: Krištof je jméno, které se postupně vyvinulo z praprastarého řeckého jména Christophoros.
1: A víš, kdo byl slavný mořeplavec toho jména?
0: Krištof Kolumbus.
1: Správně.
0: Ale jinak se to jméno Krištof řekne v jiných jazycích, třeba Christopher, Kristupas nebo Kristobal.
1: Takže všem Krištofům, Krištůvkům, Krišpínům přejeme

0: opičák. Byl jeden muž, jmenoval se Anansi. Jednoho dne se rozhodl, že koupí velblouda. Ale v jeho vesnici na prodej žádný velbloud nebyl, proto se musel vydat do města. Nabral si datle a vodu a už chtěl jít, když tu jej napadlo.
1: Nechávám zde všechny své úspory a má žena je tak důvěřivá, někdo by jí mohl okrást. Musím peníze někam schovat. Mám je zakopat před práh? A to by mě prozradila čerstvá hlína. Mám je strčit pod kámen u ohniště? A to by se mohly rozstavit. Nejlepší bude, když je schovám do nádoby se zrním.
0: A tak také učinil. Vložil peníze na dno jednoho džbánu se zrním, červenou barvou si na něm udělal značku a s lehkým srdcem odešel do města. Ale jen opustil vesnici, přišel k jeho ženě soused.
2: Ach, má milá, jsem úplně zoufalý. Představ si, že ptáci vyzobali na mém poli všechno zaseté zrní. Buď tak hodná, půjč mi nějaké, ať mohu políčko znova osít. Až se urodí, hned ti zrní vrátím.
0: Dobrosrdečná žena hned běžela a přinesla sousedovi zrní. A osud tomu chtěl, že sáhla zrovna po tom džbánu, kam její muž ukryl peníze. Soused poděkoval a vydal se na pole. Motykou zem pěkně okopal a pak začal sít. Seje a tu náhle dobrást zlaté mince padají. Zázrak? Ba ne, soused hned věděl, oč jde. Ale že jej nikdo při práci na poli neviděl, nikdo nemohl dokázat, že peníze má. Nepoctivost zvítězila. Obilí dosel, zlaťáky schoval do dutého stromu a šel domů jako by nic. Po čase si koupím několik velbloudů, říkal si, a povím, že mi peníze daroval strýc od jezera Ngomi. V té době se právě také Anansi vrátil z města. Přivedl si krásného velblouda, pěkného, urostlého a mírného. Když mu dal napít, přivítal se se ženou a pojedl, šel vyndat úspory ze džbánu. Ale džbán, který si označil, je pryč.
1: Kam se poděl džbán s červenou značkou?
3: Sousedovi jsem zrní zapůjčila, protože ptáci mu osivo snědli.
0: Anansi běžel k sousedovi.
1: Milý sousede, jestli pak už si pole osel?
2: Ale ovšem, je zase to, jak se patří.
1: A co ti padalo ze džbánu do země?
2: Co by padalo? Zrní přece.
1: A jiného nic?
2: Ne, jiného nic. Jen pár kamínků bylo na dně.
0: Anansi souseda prosil, aby peníze vrátil.
2: Jaké peníze? O žádných nevím. Ve džbánu bylo jen zrní a kamínky.
0: Smutně se Anansi vrátil domů. Jsem žebrák, řekl si. Žena bude muset prodat své náramky, své náušnice. I toho velblouda budu muset vrátit. Všechny mé úspory, na které jsem tolik let dřel, jsou ty tam. Ženě nic nevyčítám, nemohu, nevěděla, co ve džbánu je. Možná, že to zlí duchové způsobili, že se z 20 džbánů se zrním dostalo sousedovi zrovna toho, kde bylo zlato. A jak tak Anansi ve svém domě smutně seděl, najednou se před ním objevil duch. Byl to ale duch dobrý, duch jeho dědečka, moudrého muže, a řekl.
4: Přišel jsem ti na pomoc. Nesnesu, aby se mým potomkům děla křivda. Povím ti, jak získáš ty peníze zpět. Jdi a chyť opici. Přiveď je domů a dobře banány nakrm. Já tu na tebe počkám.
0: Anansi sice nevěděl, co má dědečku v duch za lubem, ale samozřejmě poslechl. Je vždycky dobré dbát rady starších. Šel na lov, nějakou chvíli číhal, až se mu podařilo chytit do smyčky statného opičáka, toho pak přivedl domů a krmil banány, jak dědeček přikázal. Duch zatím na sebe vzal lidskou podobu a odešel do sousedova domu.
4: Jsem kouzelník od jezera Ngomi. Procházím vaší vsí do města a mé nohy jsou unavené. Žádám tě proto, abys mi poskytl jako doprovod svého syna, o jehož ramenu se budu moci opřít.
0: Soused i hned zavolal synka a nařídil mu, ať starého muže doprovodí do města. S kouzelníkem chce být každý za dobře, protože takový muž má velkou moc. Kouzelník, dědečkův duch, chlapce odvedl, ale jen do domu Anansiho. Tam mávl rukou a obklopil chlapce hromadou hraček a sladkých pochoutek.
4: Tady si hraj a jes, ale domů se nevracej, dokud pro tebe nepřijdu.
0: Pak vzal za ruku opičáka a šel s ním do sousedova domu.
4: Rozmyslel jsem si to, nepůjdu do města. Proto ti ve zdraví navracím tvého syna.
2: Cože? Mého syna? Toto přece není můj syn?
4: Jak by nebyl, je tvůj. Jen se trochu změnil.
2: To si se mnou zlí duchové hrají. Jak by se mohl můj chlapec změnit v opičáka?
4: Já? Ale zcela prostě. Tak, jako se zlaťáky mění v kamínky.
0: Tu soused pochopil. Sklonil hlavu a honem běží k dutému stromu. Vyndal všechny peníze, ani jediný penízek si nenechal a utíká zpět ke kouzelníkovi.
2: Vracím všechno zlato. Vem si je, jenom mi dej mé dítě.
4: Jdi do Anansiho domu. Jemu peníze odevzdej. On ti pak dá syna.
0: Tak tedy běžel soused k Anansimu, zlaťáky mu do hrsti sype.
2: Odpust, sousede. Chtivost mi rozum zatemnila. Už nikdy nevstáhnu ruku na cizí majetek.
1: Když je tomu tak, pojď si pro svého chlapce.
0: Soused si odvedl syna a Anansi pustil na svobodu opičáka. Ještě mu na cestu přidal pár datlí a meloun, když tak dobře posloužil. Pak se obrátil k dědečkovi.
1: Ani nevím, jak bych ti poděkoval, můj milý předku. Prosím, vezmi si z těchto peněz, kolik chceš.
4: Tam, kde teď přebývám, už lidem peněz není třeba. Ale i kdyby bylo, žádné bych nevzal. Pamatuj si, lidé z jednoho rodu si vždycky mají pomáhat a vždycky zadarmo.
0: Pak zmizel. Co bylo dál? Anansi žil spokojeně se svou ženou, po čase se jim narodilo mnoho synů a ti všichni úspory rozmnožovali. A památce moudrého dědečka se každý den klaněli.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vestrašení amatérka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z Rožuberka, bílá paní, to jsem já.

0: vystraší, nejlíp sebe sám.
1: Jak měl Rumcajs velikou starost o Manku. Když se druhý rok sešel s třetím, došel loupežníku Čelišovi trest. Direktor, co poroučel v kartouském vězení, zahoupal klíčem, otevřel zámek a povídá. Čeliši, můžeš jít. Čeliš si namířil rovnou do lesa Řáholce a že Rumcajsovi oplatí za včely. Táhl se houštím a třel si křivou půlku tváře, aby líp vymyslel, kudy na Rumcajse. Když byl u jeskyně, rozhrnul na štěrbinku listí a dívá se. Rumcajs stojí u studánky. Manka klečí na břehu a nabírá do dlaní vodu. Jak jí voda crčela mezi prsty, přeslechl Rumcajs Čeliše v houští. Manka upila z dlaní a povzdychla si. Jak dlouho já už jsem se Rumcajsi nenapila z hrnečku.
2: Přinesu ti hrneček z Jičína, aby se ti vrátila spokojenost,
1: povídá Rumcajs a pohodlně se vypravil po císařské silnici k městu. Jen se za Rumcajsem zavřeli větve, vydal se na cestu i Čeliš. A taky do Jičína. A s pospěchem, aby tam byl před Rumcajsem. U brány si nabil pistol tvrdým křemenem, rozhlídl se a rovnou skočil po loupežnicku do apatiky. Apatikář upustil závažíčko a sáhl do šuplíku pro něco proti leknutí.
3: Prosil bych recepis,
1: povídá Čelišovi. Loupežník Čeliš na něj namířil pistol.
4: Tohle je můj recepis.
1: Potom schodil apatikáři z nosu půlené brejle, protáhl se kolem pultu do nejtajnějšího kouta apatiky a probral tam, co potřeboval. V apatikáři se od tolika leknutí zarazila řeč na celý den a ještě noc. Z apatiky se Čeliš táhl pod loubím k hrnčířskému krámku. Namířil pistol na zboží v regále a povídá hrnčíři.
4: Jestli cekneš, rozstřílim ti to všecko na střípky.
1: Hrnčíř byl míň lekavý než apatikář, ale stejně mu taky zaskočila řeč. Loupežník Čeliš popadl hrneček a byl ten tam. Přetáhl se s hrnečkem přes ring a namířil si to zpátky do Řáholce. V topolové aleji potkal na císařské silnici Rumcajse, ale tiše uskočil za kmen. Rumcajs ho v zamyšlení přešel. Když jí Rumcajs slíbil hrneček, zůstala Manka stát u studánky. A že si tam rovnou počká. Z dlouhé chvíle hladila vodu špičičkou prstu. Najednou nad ní stojí mužský a je tenký jako špagátek. Půl tváře má křivé, ale slova mu od huby kapou lahodně, jako by cedil med.
4: Bolí mě sedmý zub, až mi to skroutilo tvář, povídá a podíval se k jeskyni, odkud vonilo ohništěm. Nemohl bych si tu proti tomu něco uvařit?
1: Sáhl za kazajku a drží v ruce hrneček. Mance na hrnečku uvázly oči.
5: Je, takový bych zrovna chtěla,
1: povídá. Tenoučký mužský se zasmál křivě jako šavle a míní na to něco odpovědět.
5: Vlastně nechtěla.
1: Vzala to do ouha Manka a začervenala se z rozpaku. Však on mi Rumcajs takový přinese.
4: Jestli z Jičína, tak já tam koupil tenhle poslední,
1: povídá ten, co přišel.
4: Ale jestli mě tu necháš uvařit něco proti sedmému zubu, já ti pak ten hrneček dám?
1: Manka až musela polknout, jak sladce ten tkanička uměl vinout řeč. Vzala ho do jeskyně a on tam vařil. Sáhl z kapsy do kapsy, něco do hrnečku udrobil a přikápl vodu. Když se uvařilo, ofoukal to, ale pořád nebyl spokojený.
4: Neskusila bys, jestli to není horké,
1: povídá.
4: Já bych nerad provstekal ten sedmý zub.
1: Manka upila a pustila si doušek po jazyku. V tom se k ní ženglička otočil pěknou polovicí tváře.
4: Vidíš, a je po bolesti. Co zbylo, vylil do mechu a podal hrneček Mance. Jak jsem řekl, je tvůj.
1: A že pospíchá a nemůže tu stát a čekat na poděkování. Runcajs zatím došel do Jičína. V kránku pod podloubím položil na pult krejcar a povídá hrnčíři. Dej mi za něj hrneček, ale aby byl dobře pálený. Hrnčíř na to nejdřív nic. Jakoby v něm byl prve loupežník Čeliš, zastřelil řeč. Potřebuju ho pro manku a pospěš si, čeká na mě u studánky, pobízel Runcajs. Hrnčíři právě došla ulekaná chvilka a promluvil.
3: To, aby si s Runcajsi spíš pospíšil ty. Před chvílí tu byl Čeliš. Pobral mi tu zrovna takový hrneček, jako chceš ty pro manku a utíkal s ním jako s alarmem k Řáholci.
1: Z hrnčíře se ještě sypala slova, ale Runcajs už byl na cestě. Běžel, až se mu střílelo od podpatků. Přiběhl do lesa Řáholce, uřícený jako železná mašina. Oddychl si stranou ke skále, aby ničemu neublížil a dívá se. Všude je pokojné tichoučko. V žaludech tenoučce praská od zrání. U studánky stojí manka a upíjí z hrnečku. Runcajs k ní udělal krok.
3: Kdo ti dal ten hrneček, manko?
1: Manka vykřikla a opustila hrneček, až vystříklo ze studánky.
3: Kdo ti ho dal?
1: Povídá Runcajs a cedí hlas do vousů, aby manku ještě víc nepoplašil. A v tom na něho manka zrovna křikla. Jdi pryč, nebo na tě zavolám Runcajse. Runcajs až klopítl, jako by chytil kuli do ramena.
3: Co to, manko, povídáš?
1: Kdyby byl mluvil do břízy, byla by aspoň hnula lístkem. Mance jako by vylítly z hlavy rozumné myšlenky. Ať se jí Runcajs stavil na krok nebo na dva, ať se jí ukazoval v borovém klobouku nebo s hlavou holou, manka ho ne a ne poznat. To v ní tak pracovalo pití pro zapomenutí, co z tajné apatické byliny uvařil v hrnečku Čeliš. Když jí Runcajs poprosil,
3: uvař mi večeři,
1: odpověděla,
5: pro cizího?
1: A když už trochu ve zlosti poručil,
3: ustel mi,
1: divila se,
5: cizímu.
1: To v ní pořád tak silně pracoval jediný doušek pití pro zapomenutí, co si pustila po jazyku. Nakonec Runcajs povídá.
3: Je mi na nicum nic. Stalo se mi veliké neštěstí a v ničem se nevyznám.
1: Tak to trvalo 3 dny. Čtvrtý den se loupežník Čeliš vypravil, aby se podíval. Tichoučce se dotáhl až k jeskyni. Nos vzal do štipců, aby se neozval hlasitější dech a křivou hubu si přiklopil dlaní, aby mu nevyklouzlo slovo. Ležel tam tajně v trávě a nejdřív se mu dálo všecko pro radost. Runcajs sedí na kamenu a chová si hlavu v dlaních. Manka kolem něho přechází jako okolo sloupu. Na zavolání se neotočí, nechce od Runcajse ani dobré, ani zlé. Loupežníku Čelišovi to příjemně zahřívá žluč. Jenže tou dobou se jičínský apatikář vydal do lesa, aby zas bylo co dát do šuplíku, který mu vybral Čeliš. Jde lesem Řáholcem a hledá bylinu pro zapomínání. V tom jí ucítil. Vůně ho vede jako na šňůrce. Když bylinu našel, leží u ní chlapík tennoučký jako ženglička. Zrovna ten, co apatikáře nejdřív vyjevil pistolí a pak bral. Apatikář odzadu ještě krok k chlapíkovi utrhl lístek té divné byliny a ometl ho Čelišovi kolem nosu. V tu chvíli tam stojí Runcajs.
3: Co se tu děje? Já něco slyšel v trávě za křovím.
1: Apatikář se podíval přes půlené brejle.
5: Co by se dělo? To já jen oplatil chlapíkovi, co mi v apatice pobral koření pro zapomínání.
1: Čeliš se na ně dívá jako z nového. Jako by tu byl sotva od před chvíle, tak mu všecko propadlo pamětí jako řešetem. Mance dal apatikář přičichnout k jiné bylině a ona se přes trojí kýchnutí zas prokýchala k paměti.
5: Stejně si mi byl Runcajsi nejmilejší.
4: I když jsem nevěděla, že jsi to ty. Ale ten loupežník Čeliš vzal smutný konec. Zapomněl loupežnické řemeslo, ale nemohl se rozpomenout ani na poctivost.
6: Vigy básnička.
7: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
6: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
7: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
6: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
8: A jestli se vám básnička líbí,
6: běžte na www.figy.cz
8: a tam ji najdete.

0: tráve zlate svítili pampelišky, podal cesty kvetli jablone. U lesa potkal Honza babku s otepí dříví. Kampák, mládenečku, a co to neseš? Vyptávala se. Toulám se světem a učím se řemeslům, přiznal Honza. Tu nuši mám prázdnou. Byly v ní rohlíky, už jsem je snědl. Vemte si tu nuši na dříví. A s radostí, synáčku, je pěkná, skoro nová, radovala se babka. Já ti za to poradím. Zrovna včera jsem zaslechla, jak říká náš kovář dceři. Terko, potřebujem učedníka jako sůl. Ty se máš točit v kuchyni a ne kolem kovadliny. Nechceš se učit kovářem?
1: Rád, kývl Honza. To jsem ještě neskusil. Být kovářem je pěkné řemeslo. Budu kovat koně? To je práce pro mužskýho, ne pro ženskou. A jaká je ta kovářovic terka?
2: Pěkné, statné děvče je to, bude se ti líbit.
0: Chválila kovářovu dceru babka a vedla Honzu do vsi. Sotva Honza v kovárně pozdravil, už tu byla terka. Prohlídla si ho od hlavy k patě a zeptala se. Sílu máš? Kovář musí být silný. Sama ho popadla v pase a než se Honza vzpamatoval, zvedla ho do výšky a zatočila se s ním po kovárně. Pak vzala železný prut a stočila ho do oblouku. Honza obdivem jen vydechl.
1: Naše terka má sílu jako chlap, smál se její otec. Ale ať se radši učí v kuchyni vařit polívky a taky péct koláče a smažit koblížky. Ženská má být u plotny, ne u kovadliny. Tak je to, Terinko. Kývl na svou silnou dceru. Co říkáš? Vezmeme ho do učení?
0: Ať to zkusí, když si troufá. Krčila rameny terka. A Honza u kováře zůstal. Nejdřív jenom foukal do výhně. Pak se učil perlíkem bušit do železa. Honza se divil, jak se ten žhavý kousek musí všelijak obracet a protahovat, namáčet do vody a zasekovat. Jaké je to umění vykovat pěknou podkovu. I motyky, radlice a lopaty se naučil. Brzy ho z té práce bolely ruce i záda. Ale když viděl, jak se na něj terka po očku dívá, nepolevil. V poledne, když pak všichni seděli u stolu a Terinka mu nalívala polívku do talíře, pohladil jí ruku. A na všechnu tu kovářskou dřinu rázem zapomněl. Ty se mi tak líbíš, Terinko, vzdychal Honza zamilovaně. Jsi pěkná a silná, takové děvče jsem ještě nepotkal. Chtěl bych tě za ženu.
1: Až budeš mít sílu jako já, vezmu si tě, smála se terka a zas popadla Honzu jako pírko a točila s ním po kovárně.
0: Jednou Honza zametal před chalupou a v tom vidí, jak se k němu blíží černovlasý mládenec na velkém černém koni. Potřebuju toho hřebce okovat, hlásil, sotva seskočil z koně. Z kovárny vyběhla terka a hned se s mládencem vítala. Buď zdrav, Petře, vidíš, máme nového učedníka. Ten oková tvého Urgoše.
1: To je Petr z Pikovické tvrze, povídá kovář Honzovi. Říkají mu Černý Petr, umí čarovat. Tak pěkné koně, jako má on, nemá nikdo v celém kraji. Terka rozhodla, že budeš jeho koně kovat. Bude to zkouška tvého kovářského umění.
0: Honza obrousil kopyto a přikoval první podkovu. Ale v tom se kuň vzepěl a kopl ho, až se odkutálel. Terka i Petr se smáli. Jen kovář povídá, ještě to neumíš, Honzo. A okoval hřebce sám. Pak si terka vymyslela, že se musí Honza na koni projet, když přibyl první podkovu. Nikam nepojedu. Nikdy jsem na koni neseděl, bránil se Honza.
3: Ani mě pro radost to neuděláš?
0: Vyzvídala terka. Pro tebe všechno, Terinko, kýval Honza. Terka ho hned popadla, hodila do sedla a kůň vyrazil. Honza se zoufale držel hřívy. Křičel, ale kůň s ním uháněl dál. Už byl daleko za vsí. Cesta tam byla plná kamení a v tom křísl Urgoš kopytem o kámen a ztratil podkovu. Zrovna tu na levé noze, kterou Honza přibíjel. Pak vyhodil zadkem, Honzu schodil a obloukem se vracel do kovárny. Když se Honza s hekáním přiloudal, měl už hřebec novou podkovu. Moc toho ještě neumíš, Honzo, smála se terka. Teď se projedu já s Petrem. Černovlasý mládenec ji vysadil do sedla a sám si vyskočil za ní. Objal ji a Honza viděl, jak jí dává na tvář hubičku.
1: To je moje děvče, kam ji vezeš, křikl. A ještě dřív, než kuň vyrazil, chytil se ho za ocas. Ale Černý Petr mlaskl, pobídl koně a ten se vznesl do vzduchu. Honza se držel koňského ocasu jako klíště, křičel hrůzou, ale Terka se po něm jen otáčela a ještě víc se smála. Letěli nad polem, nad rybníkem a nad lesem. Urgoš stoupal stále výš. Už byli skoro na vrcholu kopce. Tam stála pikovická tvrz. Terka se ohlídla a když viděla, že se Honza pořád koňského ocasu drží, něco špitla Urgošovi do hřívy. Ten vykopl zadníma nohama a schodil Honzu do trní na samém vrcholu kopce. Honza dopadl doprostřed ostružiní. Nad sebou viděl Urgoše, jak přeletěl hradbu a zmizel s Terkou a Černým Petrem za zdí tvrze.
4: Terinko, co jsi mi to vyvedla? Jsi jako ty Krejčíkovy holky, naříkal Honza. Jak se odtud dostanu?
1: Bodliny z ostružinových listů se mu zabodávaly do šatů, pohnout se nemohl. A v tom si vzpomněl, že má v kapse klubko se zlatou nití, které si schoval, když z Krejčíkovic holkami prchal z jeskyně Skalních mužů. Vyndal je z kapsy, přivázal konec niti na keř a hodil klubko dolů. Podél zlaté nitky se udělala volná cestička. Honza se tou škvírou protahoval, až se dostal pod kopec. Pak se vydal přes les a přes pole zpátky ke kovárně. Přišel tam až další den v poledne. Před kovárnou stál jiný kůň, ještě větší a statnější než Urgoš. A Terka už byla doma.
4: Kde se touláš, Honzo? Vítala ho.
1: Za stolem seděl i Černý Petr. Terinka uvařila dobrou polívku a taky koblížky nasmažila.
4: Dá ti jich pár na cestu, povídá kovář.
1: Na jakou cestu? Divil se Honza.
4: Terka už umí vařit polívky i péct koláče a po práci v kovárně se jí stýská.
1: Už tě nepotřebujeme, dodal kovář. Tak, tak, kýval Černý Petr a zazdal Terce pusu na tvář.
4: Už mě na ty vaše koblihy přešla chuť, zamračil se Honza.
1: Nenaříkej, Honzo, svět je veliký.
4: Jistě v něm najdeš děvče, co se ti bude líbit, chlácholil ho kovář.
1: Neumím děvče očarovat, nemám pět divokých koní, ani tvrz na kopci. Tak, abych šel, vzdychl Honza. Na cestě našel tu podkovu, kterou ztratil kuň Urgoš.
4: Vezmu si ji pro štěstí, řekl si.
1: Oprášil podkovu, a čím víc se od kovárny vzdaloval, tím víc na Terku zapomínal.
5: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička. Na hlavě hřebínek z čistého zlata, svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský, svítil stokrát silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele. Půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hézoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla.
6: Nezu králi drahokam a pak se zaň slavně vtám.
5: A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem.
7: Kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice?
5: Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem.
6: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem.
7: Nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám.
5: Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom.
7: Kam pak spěcháš, slepice? Ošklivá jak opice.
5: Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem.
6: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: A tu dub křikl ještě silněji.
7: Nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám.
5: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá.
6: Vodo, milá vodičko, rozestup se maličko. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla.
6: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
5: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá.
6: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá.
6: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl?
7: Nějaká slepice, výsosti,
5: odpověděl majordom.
7: Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří.
5: A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala.
6: Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
7: A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice.
5: Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednilo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá:
7: hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře.
5: A tak sluhové slepičku chytili,

rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídani. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá: Vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem. Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo, a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všechny země na světě.

0: vtip.
1: Střelec začátečník volá přihonu na hajného.
2: Neviděl jste tady utíkat silně pokulhávajícího zajíce?
3: Neviděl. Vy jste ho postřelil.
2: To ne, já jsem mu šlápl na nohu.
0: To měl ten zajíček štěstí.

Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená

jen pojťa tě docela roztrhám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmyško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má to, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám pro smích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil kiky a zazval, přišel sis, chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit.
2: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
2: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď se naučíme,
2: ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack, počkej, co by to mohlo být jumping jack?
2: Vůbec na to nemyslím, zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře. Dobře, super. No, já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
2: Tak povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím od sovy, to je skákat.
2: Výborně.
0: Jumping je skákací.
2: Výborně. A jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Padá!
2: Super.
0: Jasně.
2: Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve složení. Nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
2: A pak jsem si říkala, když ti teda krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
0: jako
2: můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
2: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo.
2: Tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: To já si pamatuju.
2: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
2: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
2: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A a děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Jakože lyžujete. A a Piggy, děti, budeme zrychlovat.
0: Já si vždycky tu zadní tempo. Ručičkou odpíchnu od hůlky.
2: A 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
2: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky!
3: Po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo na štupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžíku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: Dnes je 18. září.
1: A svátek má Krištof.
0: Krištof je jméno, které se postupně vyvinulo z praprastarého řeckého jména Christophoros.
1: A víš, kdo byl slavný mořeplavec toho jména?
0: Krištof Kolumbus.
1: Správně.
0: Ale jinak se to jméno Krištof řekne v jiných jazycích, třeba Christopher, Kristupas nebo Kristobal.
1: Takže všem Krištofům, Krištůvkům, Krišpínům přejeme všechno nejlepší.
2: Angalao a tři kamarádi.

0: Jednoho pěkného letního dne se vydali tři přátelé, opice, jelen a želva, k moři chytat ryby. Štěstí jim přálo, k večeru už měli plný člun a zamířili ke břehu. Při večeři povídá jelen.
1: Lov jsme měli krásný, to je pravda, ale co uděláme s úlovkem?
2: Nasolit je nemůžeme, nemáme dost soli. Tak je musíme usušit na slunci, řekla želva.
1: Jeden z nás ale bude muset ryby hlídat.
3: To je pravda, přitakala opice. Slyšeli jste taky, že tady na břehu moře žije zlý mořský duch Angalao a ten, že rybáře okrade o všechny ryby a potom sní i je.
4: Opravdu? Ještě nikdy jsem o takovém duchovi neslyšela.
3: To proto, že málo cestuješ.
1: A jak vypadá?
3: Jako černá velká obluda, podobná chlapovi.
1: Raději jsme na ryby neměli chodit.
3: Ale kde jinde nachytáš ryby, než v moři?
1: Asi proto je tu tolik ryb, že se všichni bojí mořského ducha.
3: Vylosujeme si, kdo bude zítra hlídat.
1: Nenamáhejte se, já se hlásím dobrovolně.
3: Ale co jestli tě mořský duch Angalao chytí a sní?
1: Vidíš moje ostré parohy? Probodnu ho jako mečem.
0: A tak druhý den šli na lov jenom opice se želvou a jelen zůstal hlídat sušící se ryby. Nedlouho potom, co odešli, se ozval mořský duch Angalao.
5: Jak se opovažuješ lovit v mém království?
0: Zahromoval hlasem, že se skály otřásaly.
5: Za to tě teď sním i s tvými rybami.
0: Jelen se rozklepal strachy a protože má rychlé nohy, utekl ještě než Angalao stačil sníst všechny ryby.
1: Moc mě mrzí, že jsem ryby neuhlídal.
0: Omlouval se potom kamarádkám, když se vrátili z lovu.
6: To nic, hlavně, že jsi živý a zdravý, chlácholila ho želva.
0: Opice se želvou zase přinesly košíky plné ryb a znovu je rozložili na slunce, aby se vysušili.
3: Zítra budu hlídat já,
0: přihlásila se opice.
3: Možná, že mě Angalao ušetří, když uvidí, jak jsem malá.
0: Další den šli tedy chytat ryby jelen se želvou. Opice seděla pod palmou a ovívala se palmovým listem. V tom se ozvalo z moře hromobití a z vln jako by se hnal divoký bůvol. Byl to Angalao. Sotva ho opice uviděla, vyšplhala na nejvyšší strom v okolí. Angalao se za ní na strom nehnal a spokojil se s bohatým úlovkem ryb. Zase rozprostřeli na horký písek plné koše nachytaných ryb a třetí den měla hlídat želva.
1: Jak ty můžeš hlídat, želvo? Angalao tě chytí a sežere, když neumíš utíkat,
0: řekl jelen.
3: Jak můžeš hlídat, když neumíš lézt na strom? Angalao tě chytí a sežere,
0: přidala se opice.
1: Nic se nestrachujte, já už si nějak poradím.
0: Na druhý den, když opice s jelenem odešly na lov, zůstala želva na pláži sama. Ale nezahálela a sbírala pevné liány a šlahouny popínavé rostliny rotang. Zanedlouho uslyšela želva hrom. Země se začala otřásat a už dopředu se i ona třásla strachy.
5: Jak se opovažuješ lovit ryby v mém království?
0: Rozeřval se na celou džungli Angalao.
5: Teď si tě chytím a sním. Ty se mě nebojíš.
1: To víš, že bojím.
5: Tak jak to, že neutíkáš?
0: Chytrá želva ale dostala nápad.
1: Když mě ty zabiješ, aspoň nebudu trpět až se sem přižene strašný tajfun. To by bylo o hodně horší.
0: O čem to hovoříš?
1: Žene se na nás tak silný vichr, že obrátí zemi i moře na ruby.
0: Ať si obrátí. Já jsem velký a silný, nemám se čeho bát.
1: To si jen myslíš. Tajfun tě odfoukne jako pírko až na konec světa. Vždyť tajfun dokáže zlomit týkový strom jako stéblo trávy.
0: Ale ty taky neutíkáš.
1: Neumím dost rychle utíkat, tak jsem si na svou záchranu vymyslela něco jiného.
0: A co tě zachrání?
1: Kdybys mě těmihle liánami přivázal tam k tomu staletému stromu, byla by to bezpečná záchrana. Mohu tě o to poprosit?
0: Počkej. Jsi si jistá, že by tajfun mohl na konec světa odnést opravdu i mě?
1: Vím to jistě. Tajfun odnese i dům jak papírovou kouli.
0: Myslím, že jsem na něco přišel. Co kdybys nejdřív ke stromu uvázala ty mě?
3: Želva ráda svolila a pevně přivázala Angala ke stromu. Když se večer vrátili jelen a opice z lovu a uviděli mořského ducha Angala přivázaného ke stromu, velice se podivili.
1: Ani si nemusela utíkat,
3: divil se jelen.
7: Ani si nemusela lézt na strom,
3: divila se opice.
1: Stačilo jen trochu pohnout rozumem,
3: odpověděla vítězoslavně želva. Příští den nasušili ulovené ryby a mořského ducha Angala pustili do moře.
2: Byl velký jako malá rybička a síly měl jak komár.
3: Nikdo nikdy by nevěřil, jak pomalá želva přemůže silného mořského ducha. Nikdo by nevěřil, jen ten, kdo ví, že chytrá hlava je nad rychlé nohy.

0: jak si nechal vodník ušít nový kabát. Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
1: je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
0: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
1: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo.
0: Ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
2: Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
1: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
0: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
1: To jsou mi ale moresy, hůčel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
0: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
1: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
0: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
1: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: k motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
0: Žblabuňka mával rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
1: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
0: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: psům vstup zakázán a zlatou kliku.
1: No jo, tak tady jsem na správné adrese,
0: řekl si Žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
1: Dobré chutnání, pozdravil žblabuňka uctivě. A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty.
0: Jaký kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu.
1: No, pěkný, řekl žblabuňka. A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba, taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň.
0: Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení.
2: A máš vůbec čím platit?
1: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
0: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
1: Koukněte, řekl zasněně žblabuňka. Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna, dodal na vysvětlenou. Vypadají jako ze zlata.
0: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
2: Vypadají, ale ze zlata nejsou,
0: vyjel na vodníka.
2: Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
0: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
1: No, ještě mám barevné kamínky,
0: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
1: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
0: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit.
2: Ani šupiny, ani kamínky,
0: křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy. A běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
2: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
1: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
2: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
0: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
1: To se mi snad ani věřit nechce.
2: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
0: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáku a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal podechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem ho poletoval jako komár kolem lucerny. Měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební. A přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
1: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu.
0: A pak rychle dodal,
1: ale všichni takoví nejsou.
0: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohádka.

0: Už nesú čaj a sušenky. Prosím, Piggy. Prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá. Počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kula

0: Balíček.
1: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
2: Solánum.
1: Solánum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Uh-huh. Solánum, o pochoutko rozšířená, salámum, solánum, o jítě muž i žena. Solánum, o jaký přírody div. Solánum, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
0: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
2: Jo, jo, jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
1: Děkuji.

O jednom králi. Byl jednou jeden král. A ten měl ze všeho nejraději švestkové knedlíky s mákem. Nic jiného jej ani nezajímalo. Přišel k němu jednou kuchař a povídá: králi, už nikde nemají švestky a mák. Král se jen usmíval a řekl: to nevadí. Hlavně, že mi předložíš švestkové knedlíky s mákem. Už jsem bezmála den tu dobrotu neměl v puse. Trvá ti to celou věčnost. Kuchař mu povídá: když nejsou švestky a mák, nemohou být ani švestkové knedlíky s mákem. To dá rozum, ne? Ale král se pořád jen usmíval.

Kaři, ty šibale, moje švestkové knedlíky s mákem, že nemohou být. A mrkal na kuchaře čtverácky a dělal na něj ukazováčkem ty, ty, ty. Kuchař jenom vážně vrtěl hlavou, že to opravdu možné není. A tu teprve král vykulil oči a vybafl. A co tedy budu jíst? Vždyť umřu hlady. Kuchař jen bezradně pokrčil rameny a král se dopálil. Hrom do toho. Prach obyčejné knedlíky s mákem a nejsou. Vykopl oknem své dva královské pantofle, až spadly do rybníka mezi polekané kačeny. Obul si gumové holínky a povídá. Tak tedy kvůli těm švestkovým knedlíkům udělám válku a hotovo. Vyšel na balkón a zapískal na píšťalku a hned tu stálo vojsko připravené v plucích. Král volá. Vojáci, rozkutejte třeba celou zemi, ale bez máku a bez švestek se mi nevracejte, nebo vás rozsekám na cucky. Vojáci řekli, hurá, a rozjeli se do celého světa. Rozjeli se, ale málo platné. Když jednou nejsou švestky a mák, může se král ukřičet a vojáci se mohou uběhat, nic nevyběhají. Kde nic není, ani voják nenajde. Král zatím čekal a vrtěl netrpělivě palci v gumových holinkách. Kuchař mu nosil všelijaké dobroty. Kačičku do zlatova upečenou posázenou třešínkami, palačinky s tvarohem a s jahodovou marmeládou, brambůrky s pažitkou a kyselým mlékem. A král se jenom ušklíbal a zlobil se. Nemohu ty tvoje patlaniny ani vidět. Všechno to vyházel z okna. Pod okny hráli kluci kopanou. Byli celí uřícení a ušmouhovaní. Vrhli se na ty dobroty a všechno to snědli. Král mezi tím dostal chuť alespoň na tu pečenou kačičku. Kouká z okna? Ani ta už nebyla. I rozběhl se za kuchařem. Ale ten už měl zbalený kufr a uraženě mu řekl. Mějte se tu pěkně. Když se vám moje služba nelíbí, mohu jít. Mě vezmou všude rádi. Ale co s vámi? Aha. Praštil dveřmi, až se zámek otřásl. A král tu stojí celý udivený a zírá, ale marně. Protože nikde nikdo. Tu mu na nos sedla moucha a povídá. Tak už si dokraloval. Král bez vojáků a bez kuchaře není král. To jsem totiž zapomněl říci, že všichni ti vojáci, co je král poslal do světa a co nikde nemohli najít švestky ani mák, svlékli uniformy a řekli si, proč bychom se vraceli? Dát se rozsekat na cucky? Má úcta. Hledejte si nás. Stali se vším možným. Jenom na vojákování už ani nevzpomněli. Král se divil, co mu to moucha povídá. Koukejme se. Možná, že máš pravdu, no jo. Ale co teď? Moucha si chvíli důležitě umývala přední nožičky a potom řekla. No, nic se nedá dělat, ale ty budeš muset něco dělat. Snad výhybkáře nebo prodavače, ale to bys musel mít jedničku z počtu. Nebo bys snad mohl rozvážet zeleninu. Nevím. Musíš koukat, no. Práce je všude habaděj, ale já už musím letět. Mám málo času. A uletěla.
Král ještě chvíli stál nerozhodně, ale potom už si jistě něco vybral. Nevím přesně, co to bylo. Nejspíš rozváží tu zeleninu. To je docela hezká práce. A ke švestkám je při ní blízko. Jisté však je, že se z něho stal docela obyčejný člověk. I jméno má teď docela obyčejné. František Král.

0: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá. Čím to asi bude?
1: Asi tím, že je vycpaný.

0: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl halabala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytli ponožek.
1: Uf. To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Piggy. Iggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhleté.
3: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
3: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
2: Tak čti. Mhm.
3: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
2: Já.
3: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
2: No.
3: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
3: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak
4: to
3: bylo pro tebe.
2: Děkuju.
4: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. O tom se právě kohoná teď velká porada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech. Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: să n-o bast.
1: Poți să se înlăurat. Poți să rat, stigim!
2: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe.
3: Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu.
2: Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně.
3: Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jes se mnou.
2: A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolat i k sobě. I připravili ho k smrti, a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

pohádku o ošklivém kačátku vyprávěla kachnička. A pohádka měla docela jiný začátek, než pohádky mívají. Život není peříčko, řekla zvířátkům, ale kamínek, oblázek. A proto umí být těžký. A protože si každý na světě nese v mošničce kamínek jinak velký, někdo menší, někdo větší, jeden má život lehčí a druhý těžší. A když se na zámeckém dvoře narodilo ošklivé kačátko a podívalo se do své mošničky, uvidělo v ní kamínek veliký jako babičina cukřenka. A tady se kachnička pousmála a řekla: veliký jako cukřenka, ale zdaleka ne tak sladký.

0: Sluníčko, sluníčko, vylouplo jsem se z vajíčka a jsem tady, tady, podívej se na mě, líbím se ti.
1: Abys vědělo, je dočista jedno, jestli se líbíš sluníčku nebo támhle tomu lopuchovému listu, pod kterým jsem tě vyseděla. Musíš se hlavně líbit všem na našem dvoře. A abych ti pravdu řekla, och, ouvej, všechna moje kačátka jsou hezčí než ty.
0: Hezčí, maminko?
1: Hezčí, protože jsou menší a ne tak divná jako ty. Škaredé nejsi, to ne. A když ti načechrám peříčka, jsi i docela hezké. Ale já ti nevím, jestli jsi vůbec kačátko. Vejce, ze kterého se svilílo, bylo tak veliké, že snad ani nebylo kachní. Nejsi ty třeba krutí mládeneček. Hupsni do potůčku, abych poznala, jestli umíš plavat.
0: Vody se nebojím, koukejte. Plavu jako vy, sem tam, i kotrmelec umím. A šup pod vodu.
1: Tak to teda krůta nejseš. Dobrá, nedá se nic dělat. Představím tě našemu zámeckému dvoru jako mé sedmé kačátko. A dvůr už si s tebou poradí.
2: U všech zelených fazolí zahudroval krocan, pán dvora. Paní kachno, co jste nám to vyseděla? Kachničky mají být roztomilé. A tohle? Jimi z cesty rozčepířená kebule.
1: Je to rozčepířená hlavička, pane krocane, ale je to kačírek a kluci nemusí být tak roztomilí jako kachní děvčátka, což?
2: Nemusí, ale na druhé straně neměli by vypadat jako hastroši.
1: To je má řeč. Jsem sice jen prostá husa, ale všechno má své meze. Dneska tu máme jen jednoho ošklivce, ale ten si pak jednou přivede ošklivce jiného a pozvou si ošklivce další a další a my, hezcí a zdraví a pohlední a slušní, si s nimi nebudeme vědět rady. Paní kachno, moc dobře si rozmyslete, jestli je na našem dvoře pro vás a vašeho syna na pačhavých nohách místo.
0: Místa je tu dost, vidíte, maminko.
1: Můj ty smutku, dvůr je veliký, ale když si sousedé umanou, že tě tu nechtějí, bude pro tebe dvůr malý a těsný jako dvoreček. A všem budeš překážet.

0: nimi z cesty. Tak Ňubo, nevidíš, že prší? Na mé cestě k boudě nemáš co dělat.
1: A na mém husím trávničku taky ne. Jestli špatně slyšíš, ty ošklivý už šmudlánku, vyštípu tě ze dvora jedna dvě.
0: To jste měla udělat už dávno, paní huso. Takový krásný dvůr jsme měli. A teď tohle, tahle pohroma. Víš, co jsi, kačer? Skvrnka, skvrna, flíček, flek. A mazej mi od misky, nebo tě přetáhnu kocouřím drápem.
2: Sluníčko, sluníčko, neschovávej se za věž. Ty jediné ses na mě celý den usmívalo. Pro všechny jsem jen hastroš a paťhavec a nekňuba a ušmudlánek a ošklivec. A pro maminku smutek. Ve mně sebou, sluníčko, a doveď mě až tam, kam jdeš ty.
3: Sluníčko kačátku neodpovědělo. Jen se začervenalo. Snad se stydělo, že ho sebou vzít nemůže. Ale to kačátko nevědělo. Proběhlo plotem a utíkalo za ním. A najednou byla tma jako v prázdném pytli.
2: Máš delší nohy než já, sluníčko. Uteklo si mi. Co si jen počnu?
0: Tma tmoucí a host za dveřmi? Kde pak se tu bereš?
2: Odešlo jsem ze dvora, protože jsem ošklivé kačátko a nikdo mě nemá rád. Jenom maminka, ale ta se musí starat o mé sestřičky.
0: A tak, tak to jsi ty, ta ostuda dvora. Kocour bratránek mi už o tobě povídal. No, a měl pravdu. Krasavec nejsi.
1: Mistře kocoure, koho pak to tam máte? Kdo se nám to potuluje v noci kolem domu? Kdo chce v noci rušit naši moudrou, unavenou hospodyni a vás, mistře kocoure, a mě, pracovitou slepici?
0: Aj, káče přišlo. Divné káče s velkou hlavou. Pozveme ho dál?
1: Co se dá dělat, pozveme. Už dlouho jsme neměli hosty a v lese by ho mohla sežrat liška. Tak co mlčíš? Říká se dobrý večer, ty okatá šiško s velkým zobákem.
2: Dobrý večer a děkuju, že u vás můžu spát.
1: Můžeš u nás spát a nechat si zdát naše sny.
2: Vaše sny?
1: Mé sny o tom, že jednou snesu stříbrná vajíčka a z nich se vyklubou zlatá kuřátka, nejpracovitější ze všech.
0: A mé sny o tom, že moje srst, mé chloupky budou sršet takovými jiskrami, že ozáří celý les a celý svět, který končí až za modrým jezerem.
2: Za modrým jezerem? To já si nechám zdát o tom, že nad tím jezerem létám a plavu na něm a hlavu na dlouhém krku strkám do vody a pochutnávám si...
1: Tak to pozor, v našem domě se nesmí snít o létání nad modrým jezerem. Buď se ti budou zdát naše sny o snášení stříbrných vajec nebo o sršení jisker, anebo si běž jinam.
0: Nebuď hlupák a poslechni slepici. Sny o létání a jezeře nejsou ty správné sny. Zapomeň na ně a budeš se mít s námi dobře.
2: Je mi to moc líto, ale já jiné sny nemám.
1: Tak to račte z domu, podivíne.
0: Račte z domu A nejlíp hned ven.

0: a ošklivé kačátko, které se nelíbilo nikomu na dvoře a které mělo sny, nad kterými slepice a kocour ohrnovali nos, to malé, ošklivé kačátko vyšlo do noci a šlo létem a podzimem a spalo v trávě a pod pařezem a spalo v prvním sněhu, až došlo k rybníčku za vesnicí a vklouzlo do vody. Ale protože mrzlo a mrzlo, voda popadla jeho nožky a svázala je ledem. A ošklivé kačátko usnulo a kdyby je nenašel kluk z bílé chalupy, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. V bílé chalupě zpíval ptáček Andulka. A kluk s mámou a tátou se smáli, jak je to jejich kačátko nešikovné. V úterý spadlo do bílé smetany, ve středu se vyválilo v misce s bílou moukou a když přišlo jaro, odnesl táta kačátko na břeh. Ne na břeh rybníka, ale na břeh modrého jezera. Tady je tvé místo, řekl. A pohladil ho po peříčkách, smetanově bílých a jakoby bíle zamoučených.
1: Sluníčko, sluníčko, splnil se mi sen. Já, ošklivé kačátko, stojím na břehu modrého jezera a mávám křídly. O, podívej, podívej, kdo to sem letí. Krásní bílí ptáci. Jak jsou velcí. Ale jestli mě tu zahlédnou, mě, ošklivé kačátko, jistě mě z jejich břehu od jejich jezera zaženou. A to už pak opravdu nevím, kam půjdu. Dvůr je pro ošklivé kačátko těsný. Sny mám hloupé, když vzlétnu, spadnu do smetany a na břehu jezera v zářivém rákosí určitě straším. Ah, bílí ptáci už přistávají na hladině. Proč nejsem krásný jako oni?
0: A kačátko smutně sklonilo hlavu a uvidělo se v modré, průzračné vodě jezera jako v zrcátku. A představte si, nevidělo ošklivého ušmudlánka a paďhavce a hastroše ze dvora. Uvidělo labuť a uslyšelo hlas. Labutě peří bílého, ptají se slunce zlatého. Kde se tu vzala ta mladá labuť? Kde se vylíhla? A labuť, kačátko, vyplulo na jezero a pozdravilo a tiše řeklo.
1: Vysiděla mě maminka kachna na dvoře malém a těsném a hodný táta mě přinesl sem za vámi. Sluníčko ví, že vám říkám pravdu pravdoucí.
2: A sluníčko se rozzářilo a labutě poznali, že ta nová labuť nelže. A přivítali naše kačátko úsměvem a pak
0: vzlétli labutě k nebi a slavili hezký, šťastný den. Kačátko letělo mezi nimi a ten oblázek, který ještě před chvílí ošklivé kačátko tak tížil, byl najednou lehčí a lehčí, ale zase ne tak lehký jako pírko, protože život nikoho z nás není peříčko. Není a nebude. A tak končí moje pohádka, řekla kachnička zvířátkům.
1: A kočička povídá. To byla nejhezčí pohádka. A kdyby snad někdo z nás někdy jednou vyseděl stejně ošklivé kačátko, budeme vědět, jaké má sny a jak se k němu máme chovat.
3: Tady pejsek Azor ho vezme na záda a odnese ho za humna k zámeckému jezírku, kde žijí labutě Adla a Madla. A pan hrabě Kinský bude mít labutě 3 a budou krásné do třetice všeho krásného.

0: jen kočička tuhle moudrost domňoukala, my tři se rozesmáli a otevřeli jsme tři limonády na zdraví všech našich chytrých rodinných zvířátek. A jen jsme si přiťukli a zaspívali živio, živio, ozval se pejsek Azor.
1: Živio, živio, živio, to jsme, ale žízeň máme taky. Jako to žluté kuře z naší písničky.
2: A zvířátka spustila.

0: je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak prší. Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Pak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň pět.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú? Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne,
2: a...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád? To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že? No,
2: samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostníkách na Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino, počte.
2: No.
0: A parádně.

zajíce, co neměl ani kožich, tak chudý ten zajíc byl. Nakonec se málem celých 100 let dožil a písničkám svůj život zasvětil. O, a písničkám svůj život zasvětil.

0: pyšná Maruša. Kdysi žila v havířské dědině vdova s jedinou dcerou Marušou. Maruša byla děvče jako květ, ale jakmile ji některý z mládenců o ruku požádal, jako by píchl do vosího hnízda. Maruša nechtěla o žádném chlapci z vesnice ani slyšet. Celé tucty jich už od vrátek odehnala. Matka jí znovu a znovu domlouvala a dcera jí znovu a znovu odmlouvala. Jeden nebo druhý, všichni mají prsty jako suky. Dlaně hrubé jako skůry a nechty od kamení ulámané.
1: Já chci muže jemňoučkého, jenom toho jediného.
0: Matka se už pomalu

0: přestali před vrátky postávat. Jen jeden ji nedokázal ze srdce vytřást. Jmenoval se Janek. Kudy chodil, tudy na Marušu myslel. Myslel na ni, sotva po rozednění, kahanec, krumpáč a kladívko popadl. Myslel na ni cestou ke skále. Myslel na ni, když skálu lámal. A myslel na ni, když se za tmy do dědiny vracel. Janka musel mít každý rád. Chaloupku měl čistou a před vrátky záhon růží. A pracovat uměl, radost poslouchat. Vždyť skála pod jeho kladívkem zněla jako kovadlina. I Marušině matce se Janek zamlouval. Tím víc jí mrzelo, že dcera je den ode dne pyšnější a zatvrzelejší. Dny ubíhaly a nic se nemělo k lepšímu. Janek se trápil a Maruša se smála. Až jednou k poledni zastavil u nich znenadání kočár. Byl celý měděný, kola měl měděná a k měděné oji byl zapřažen pár měděných koní. Z kočáru vyskočil mladý pán v měděném odění a povídá.
1: V téhle zahrádce, matko, roste krásný květ a já bych ten květ rád do svého sadu přesadil.
2: Vzácný pane, polekala se matka. Jaký květ by se vám tu mohl zalíbit? Vždyť já mám zahrádku chudobnou, samý jíl a kámen.
1: Tvoje dcera, usmál se měděný pán a ukázal matce zlatý prsten.
0: To je ten květ, který chci do svého domu přesadit. Maruša vyšla před vrátka. Změřila si měděného ženicha pyšným pohledem. Na zlatý prsten ani nepohlédla a řekla.
2: Nadarmo si k nám cestu vážil. Vyslechnu jen jediného, pána převzácného. Ve stříbrném kočáře si pro mě přijede. Z kočáru se stoupí a podá mi stříbrný pás, co bude svítit jako měsíc na nebi.
1: Dobrá, vyřídím mu to, uklonil se měděný pán.
0: A hned nasedl do kočáru, švihl měděným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Dny běžely jako voda. Janek se nepřestával trápit a Maruša si pospěvovala. A jednou, zase k poledni, zastavil před vrátky znenadání kočár. Byl celý ze stříbra. Kola měl ze stříbra a ke stříbrné oji byl zapřažen pár stříbrných koní. Z kočáru vystoupil mladý pán ve stříbrném odění a povídá.
1: Slyšel jsem, že na téhle zahrádce, matko, roste tuze vzácný květ.
2: Vzácný pane, vylekala se matka. Jaký květ by se vám mohl na mé kamenité zahrádce zalíbit?
1: Tvoje dcera, usmál se stříbrný pán a ukázal matce zlatý pás.
0: Donesl se mi její vzkaz a jdu si tedy pro ni. Maruša vyšla před vrátka. Už okénkem si stříbrného ženicha prohlédla. Stříbrný pás, který jí přinesl darem, se jasně třpitil. Ale Maruša se jen na podpatku otočila a řekla.
2: Snad jsem ti něco takového vzkázala. Už si nevzpomínám, myslím však na jiného, pána převzácného. Ve zlatém kočáře si pro mě přijede a zlaté střevíčky, co září jako slunce na nebi, mi obuje.
1: Dobrá, vyřídím mu to. Uklonil se stříbrný pán.
0: A hned nasedl do kočáru, švihl stříbrným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Janek se zatím ostrým krumpáčem a zvonivým kladívkem stále hlouběji do skály prokousával.

0: Pracoval sám. Nikdo z chlapců mu nestačil. Jeho kladívko bylo slyšet po celé dědině. Janek hledal zlatou žílu. A ta se skrývala až v samém srdci skály. Těžká práce ho těšila. Pomáhala mu zapomenout na pyšnou Marušu. Ale večer, když se hvězdičky kutálely po nebi jako zlaté ořechy, bývalo mu smutno. Janek se trápil a Maruša si pospěvovala na zahrádce. A jednou, opolední, zastavil před zahrádkou kočár. Přijel tak sprutka, že Maruša ani nestačila skočit do chaloupky. Jen se schovala za keř a nechala matku, aby se vzácnou návštěvou promluvila. Kočár zářil, až oči bolely. Byl celý ze zlata. Kola měl zlatá a ke zlaté oji byl zapřažen pár zlatých koní. Po zlatých schůdcích se stoupil mladý pán ve zlatém odění a povídá. Na tvé zahrádce, matko, vyrostl krásný květ a já bych ho do svého sadu nejraději přesadil.
1: Převzácný pane, zhrozila se matka. Nevím, o jakém květu to hovoříš. Vždyť má zahrádka je samý jíl a kámen.
0: Ano, o tvé dceři mluvím. Usmál se zlatý pán a ukázal matce pár zlatých střevíčků. Až si tyhle střevíčky obuje, zavezuji daleko a hluboko. Až tam, kde není nic než zlato. Matka se zachvěla podivným chladem. Zlatý ženich se stále usmíval, ale jeho úsměv neuměl zahřát. Byl studený jako zlato. I Maruša pocítila strach. Vyšla k matce, ale nedokázala ze sebe vypravit jediné slovo. Vzácný pán jí rychle nazul zlaté střevíčky a vysadil ji do kočáru. Pak švihl zlatým bičem a kočár, jako by se do skály propadl. Když byli hluboko a daleko, zlatí koně zaržáli a zastavili se před kamennou bránou. Zlatý ženich tleskl a brána se sama od sebe otevřela. Dobře jsi s nevěsto ženicha vyvolila, řekl. Jsem králem těchto skal, se mnou budeš žít ve zlatě a živa budeš zlatem. Maruša chtěla promluvit, ale ústa jako by jí zamrzla. Pojď, usmál se zlatý král. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň. Maruša jen přikývla a král podruhé tleskl. Otevřela se druhá kamenná brána. A v tom okamžení se kolkolem rozlil jas, až oči slzely. Ženich s nevěstou vstoupili do hodovní komnaty. Na zlatém stole spočívala na podnostech zlatá kuřata a zlaté bochánky, zlaté hrušky a poháry, ve kterých zvonily perly. Ženich se posadil ke stolu a bez okolků se zakousl do hromady zlata. Pak zvedl pohár a sousto zapil jemnými perlami. Maruše vyhrkly z očí slzy. Z celého srdce zatoužila po krajíčku chleba. V tu chvíli zlatý král tleskl po třetí. Před nevěstou se objevily tři pecny chleba. Jeden měděný, druhý stříbrný a třetí zlatý. Očisté krásy přecházely, ale žaludek se svíral hladem. Ženich se velice podivoval, že Maruša nemůže ani drobeček ze zlatého pecnu pozřít, ani perlou žízeň uhasit. Nijak ji však do jídla nenutil. Dokonce dovolil, aby vstala od stolu a odešla do své komnaty. Na druhý den k ní vstoupil, v ruce držel zlaté jablko a s chutí z něho ukusoval. Pojď, řekl. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň. Ale Maruša, už celá zesláblá, jen zavrtěla hlavou. Král jí do jídla nenutil. Sám se odebral ke svatební tabuli. Maruša zatím bloudila temnými skalními chodbami. Hledala cestu domů. Kdesi hluboko v podzemí byl i Janek. I jemu bylo smutno. Potom, co Maruša odešla z dědiny, zůstával ve skále dlouho do noci a kopal a kopal. Zvonění jeho kladívka však do vesnice nedolehlo. Janek byl velice daleko a velice hluboko. Byl už skoro v samém srdci skály. Jednou, když kladívko položil, aby setřel z čela pot, uslyšel za skalní stěnou tichonký pláč. Pláč se ozýval z hlubiny skály, odinut než kde ho čekalo bohatství. Ale Janek se dlouho nerozmýšlel. Nechal zlato zlatem a začal kopat v místech, odkud vycházel tichý nářek. Vůbec nelitoval, že se od zlaté žíly vzdaluje. Vždyť lidské slzy jsou cennější nad všechno zlato. Kopal a kopal, dokud krumpáč neotupil. Kladívko už také dosloužilo. Janek musel poslední kámen vylomit holýma rukama. Všechny nechty si přitom ulámal. Ale když jej vylomil, spatřil v temné chodbě dívku. Byla hladem a žalostí tak strápená, že ji mládenec ani poznat nemohl. Ale byla to ona. Byla to pyšná Maruša. Hodný Janek jí hrubou dlaní slzy osušil. Pak jí v dlaních přinesl vodu ze skalní studánky. A nakonec sáhl do mošny a rozlomil z kývu chleba. Své jediné jídlo na celý den. Maruša krajíc popadla a ještě než poslední drobeček sezobla, Janek jí odpustil. Vždyť slzy všechnu bývalou píchu z její tváře smily. Odvedl si ji domů a brzo se slavila chudička, ale veselá svatba. Měděný, stříbrný ani zlatý návštěvník z hory se už ve vsi neobjevil. Za to Janek se k hoře a započaté práci vrátil. A když konečně narazil na zlatou žílu, přibyla do jejich chaloupky vedle radosti a lásky i hojnost.

0: gonna do fine.
1: Piggy vtipk.
2: V obchodě se zvířátky. Mluvící papoušky jsme už vyprodali, ale mohu vám nabídnout datla.
3: Co pak se člověk s datlem dorozumí?
2: Prodavačka na to vesele. Samozřejmě, morzeovkou.
4: Já tomu nerozumím.
1: Datel ťuká a morzeovka, to je takový starodávný systém písmenkový, kdy každé písmenko zní jako dlouhý ťuk nebo krátký ťuk.
4: Aha.
1: Třeba když chceš říct písmenko A, tak je to toto.
4: Tečka čárka.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní. To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
1: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička. Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nesměli.